0: jedničce směr Vyškov otočením na čerpací stanici na D1 do Prahy a na Brno se pak sjíždí na kilometru 194. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte odstavená vozidla. Za odbočkou na Trhový Štěpánov na 59. kilometru máme hlášenou poruchu. Další pak až před Brnem za sjezdem na Svitavy na kilometru 191 je tam opatrně. Ve směru z Brna do Prahy na D1 podobná situace za odbočkou na Ostrovačice, kilometr 172,5. Stojí tam poruchané vozidlo v odstavném pruhu se šipkou silničářů. A v Praze se pracuje v ulici k Barandovu mezi křižovatkami s Geologickou a Barandovskou. Ve směru k Barandovskému mostu obnovují protihlukové stěny. Počítajte tam teď s uzavírkou v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak začnou srážky, hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupně, na jihu Moravy až 26, na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
3: Necelých 6 minut po druhé hodině je tu soutěž nočního radiožurnálu a dnes je neděle, takže naposledy můžete vyhrát audioknihu Sestry na radiokartě od Martina Uhlíře. Jedná se o úspěšný psychologický román, zavede nás na dovolenou s Robertem, který se dává dohromady z náročného rozvodu a narazí na dvě tajemné sestry. Jak tohle setkání dopadne, tak to zjistí ti z vás, co s námi budou soutěžit, a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak volejte právě teď.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Light and Love zazněly v nočním radiožurnálu a jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má psychologický román Martina Uhlíře.
2: Sestry se ptát radši nebudeme. Zůstane to mezi námi, ano?
1: Robert na dovolené u moře nabírá sílu po rozvodu, ale stále ho vyrušuje přítomnost dvou sester, které skrývají tíživé tajemství.
2: Napadlo ho, že je opět vydán na pospas rozmarům jedné ze sester. Možná té šílenější.
1: Audioknihu Sestry na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A dnes to bude úplně naposledy. Pojďme tedy zjistit, kdo z vás už je připravený na druhé straně telefonu. Haló, slyšíme se?
3: Haló, ano, slyšíme se. Dobré ráno, tady Josef.
0: Dobré ráno, Josefe. Než se pustíme do soutěžení, tak prolétnu pravidla. Přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je správná odpověď. Je to takhle jasné?
3: Ano.
0: Dobře, tak jdeme na to. Dnešní otázka, si myslím, bude celkem jednoduchá, pokud jste poslouchal v týdnu třeba alespoň jednou naší noční soutěž. Ta informace totiž ve vysílání zazněla. Martin Uhlíř je totiž nejen spisovatel, ale hlavně novinář. A dnes se ptáme, jaké oblasti se zejména věnuje ve svých článcích. Za A to může být politika, za B kultura, za C věda a technologie.
3: Neposlouchal jsem, tak typnu Bčko.
0: Typujete Bčko kulturu. A to vás nepotěším, bohužel. To je mi moc líto. Zkuste to s námi určitě někdy příště. Díky,
3: dobře,
0: naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
4: Haló?
0: Haló, ano, slyšíme vás? Kdo pak je na ano, druhé straně telefonu?
4: Ano, Luboš.
0: Luboši, slyšel jste otázku a možnosti?
4: Ano, slyšel.
0: A zbylo vám tam tedy politika nebo věda a, věda a technologie, pardon. Tak jaká z těch možností?
4: Ano, ano, za C.
0: Věda a technologie, říkáte. Typujete ano. Nebo víte?
4: Typuju.
0: Typujete.
4: A typujete?
0: Tušíte správně, je to tak, je to věda a technologie. Dokonce včera vlastně jsme zjišťovali, že správná odpověď na včerejší otázku, tedy abych to řekl správně, byla, že jeden rok svých studií strávil Martin Uhlíř na MIT ve Spojených státech a to je univerzita proslulá vědou a výzkumem. Takže naprosto správně, já vám gratuluju a poprosím jenom, vydržte mi ještě chvilku na telefonu.
4: Dobrá.
0: Děkuji. A vy ostatní budete mít příležitost s námi samozřejmě soutěžit i zítra, ale bude tu pondělí, nový týden a tím pádem tu na vás bude čekat i zcela nová výhra.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Gary Moore vám dělal společnost v nočním radiožurnálu. A mnohem víc teenagerů míří v horkých dnech na havířovské koupaliště Jindřich. Letos je to vůbec poprvé, kdy se mohou nezletilí od 12 let pohybovat v areálu bez dozoru dospělé osoby. Rodiče tak mají o starost méně, plavčíci naopak více zodpovědnosti.
1: Můžeš tady víc užít a hlavně rodiče nás neupozorňují, ať si dáme na sebe bacha.
2: Nela chodí do 6. třídy a na koupališti je sama se svou kamarádkou.
1: Jezdíme hlavně po tobogánech.
2: Plavčíci se teď musí více starat o bezpečnost nezletilých. Koupaliště je výjimečné tím, že je na něm stále přítomný i lékař Jindřich Dolanský.
3: Je to navíc kategorie pubertálního věku, když je ten jedinec sám, tak je poslušný, ale v momentě, jak už jsou dva, tři, tak v tom davu už začnou skotačit, vymýšlet nějaké, já nevím, řekl bych kraviny, ale o toho je ten plavčík, který zasáhne, usměrně, umravní a oni přesně vědí tady tyhle ty naši plavčíci, že tyhle té kategorii se musí více a speciálně věnovat.
2: Koupaliště se tak stalo bezpečnou variantou, kam mohou jít teenageři k vodě.
3: A když tahle ta kategorie se nedostala v loňském roce na naše koupaliště, tak co jim zbývalo? Šli na venkovní nechráněné vodní plochy, kde mohli skotačit a tam se odvíjelo určité riziko nějakého zranění.
2: V okolí jsou hned dvě velké přehrady a další rybníky. Návštěvnost koupaliště meziročně vzrostla a jedním z důvodů je i snížení věkové hranice pro vstup, říká ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana.
4: Jde vidět, že děti od 12 let hojně využívají koupaliště, a to bych řekl ve stovkách, ne-li nižších tisících. Je to takový atyp, jsme vděční za to, že pana doktora máme.
2: Návštěvníky do areálu lákají také opravené tobogány a jiné atrakce. Z Havířova Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: 2:30. Stručné zprávy přináší Monika Chmilová.
1: Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 2954, přes 16 000 lidí je zraněných. Podle agentury EFE oznámila tamní vláda. Očekává se, že počty mrtvých dál porostou. Několik desítek tisíc lidí se pohřešuje. Ani 11 dnů po zemětřesení ve Venezuele nefunguje pro komerční lety její největší mezinárodní letiště ve státě La Guaira. Není jasné, kdy bude zprovozněné. Přes 30 tisíc lidí ve východoněmeckém Erfurtu v sobotu demonstrovalo proti sjezdu nejsilnější německé opoziční strany Alternativa pro Německo. Uvedla to policie, podle které byly protesty převážně klidné. Stranu AfD civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Nedostatek vody v půdě na Hané a na jižní Moravě je kritický. Upozornil na to projekt Intersucho. Z dat na webu projektu vyplývá, že v Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Srážky, které v týdnu zasáhly většinu Česka, tam totiž byly slabší, nebo se oblasti úplně vyhnuly. Podle webu navíc nelze v následujících 2 týdnech očekávat výrazné zlepšení. A restaurátoři dokončili opravu delfínovy kašny v Sokolské ulici v Olomouci. Zpevnili poškozená místa, odstranili grafity z kovových prvků a ošetřili schodiště kolem nádrže. Oprava stála 48 000 korun.
2: Sport.
1: Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa, ve kterém si zahrají proti sobě. Maroko porazilo Kanadu 3-0, Francie zdolala Paraguay 1-0. O vítězství Francouzů rozhodl Kylian Mbappé z penalty, který tak dorovnal nejlepšího střelce aktuálního šampionátu Argentince Lionela Messiho. Oba mají na kontě 7 gólů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D2 u Brna a omezení na D8 za Roudnicí. Na dálnici D2 se dnes v noci pracuje v prostoru budované křižovatky s dálnicí D1 u Brna. Trvá obousměrná uzavírka na Brno i na Bratislavu. Objížďky jsou značené, vedou po dálnici D1 a přes Brno, a teď je všechno plynule průjezdné. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za odbočkou do Roudnice nad Labem. Na 21. kilometru je ve vozovce velký výtluk, místo už je označené. A na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Ostrovačice. Na kilometru 172,5 stojí porouchané vozidlo. Je v odstavném pruhu a místo je označené šipkou silničářů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupně, na jihu Moravy až 26, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Také letos má radiožurnál na Karlovarském filmovém festivalu své mobilní studio na Sadové kolonádě a přímo z místa vysílá živě. Součástí programu jsou i debaty. Nabízíme vám teď záznam jedné z nich na téma True Crime. Debatoval včera se svými hosty moderátor Jan Pokorný.
5: Našimi hosty v debatě na téma True Crime budou producent Michal Reitler, ředitel vývoje televize Nova, dříve Česká televize. Michale, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Vítáme tady Petra Lněničku, herce a staniční hlas radiožurnálu. Dobrý den, Petře.
7: Hezké odpoledne.
5: Vy už jste mluvil vlastně před chvílí.
7: Já jsem před chvilkou už mluvil. Já už jsem řekl všechno v podstatě. Já už jsem přišel jenom poslouchat.
5: A takže Petr Lněnička rozšíří okruh diváků a povídat si s námi bude také právník Ivan David, který se zabývá autorským právem, mediálním právem a přilehlými oblastmi. Dobrý den.
8: Dobrý den.
5: Čím si, pánové, vysvětlujete, že to, čemu říkáme true crime, což můžeme asi přeložit, že je to podle skutečné události, tak to dřív i vlasatelé v Československé televizi říkali, že to je film podle skutečné události, že právě to teď diváky tolik přitahuje, že diváky přitahují víc příběhy skutečných lidí, sfilmované, než ty, které jsou smyšlené. Michale.
8: Já bych řekl, že je to proto, že se nás jednoduše týkají. Protože ve chvíli, kdy se ten příběh stal, může se stát zas. Zároveň existuje určitá skupina příběhů, který máme v paměti, ale třeba neznáme detail. A

0: chvíli, kdy třeba jdete točit devadesátky, tak je tam obrovské množství detailů, které jsou fascinující a ta dramatická cesta k tomu je nejsnazší, jak prostřednictvím emocí zprostředkovat nějaké informace, které jsou přinejmenším zajímavé.
1: Když odhlédneme od právního rozměru té věci, obracím se na Ivana Davida, proč vy si myslíte, že tak táhnou true crime?
2: Já myslím, že to je sexy prostě, že lidi mají rádi skutečné příběhy a mají rádi, když tam poznají něco, co znají, o čem četli, co četli v novinách nebo o čem vyšla nějaká kniha a rádi se přesně dozvědí nějaké detaily, nějaké zákulisní informace, které neznali. A když to ještě zahraje nějaký výborný herec třeba, tu roli, kterou znají z reálného života, tak je zaděláno na hit. Aha.
1: Co o tom soudí výborný herec?
3: To bylo domluvený, my jsme se domluvili předem, že to pan řekne.
1: Taky to bylo drahé.
3: Já si myslím, že to diváky zajímalo vždycky, že to zas taková novinka není, možná se toho teď jenom točí víc a myslím, že je to zajímá hlavně proto, že mají pocit, že se jich to víc týká. Že to není příběh o někom cizím, ale o vlastně o blízkých lidech, o sousedech. Stejně jako když, já nevím, si přečtete nebo slyšíte v televizních zprávách nebo v jakýchkoliv zprávách nějaký katastrofy, že se dějou ve světě a pak přijde tornádo vedle ve vesnici, tak najednou to je nějak blíž. Myslím si, že true crime je ten podobný systém.
1: A připravuje se herec na roli, která je podle skutečného člověka, podle skutečných událostí, jinak než na roli, která je vymyšlená u stolu?
3: Já osobně si myslím, že tam velký rozdíl není. Je to prostě příprava na roli a já tu postavu musím nějak do sebe dostat, abych ji potom mohl nějak předat. A je to pouze rozdíl, kde čerpám, z čeho čerpám, v těch true crimech nebo v těch skutečných postavách je samozřejmě daleko víc materiálů, daleko víc potom diváci můžou srovnávat se skutečnou předlohou. Když tvoříte něco novýho, tak je to víc vaše. Ale i si myslím, skutečné postavy snesou trošku toho uměleckého naší jako nějaký, aby jsme tam nesli něco svýho, nějaký takový, teď nemám to slovíčko.
1: To nevadí, na něj přijdete, ale já mám otázku, jestli vám chodili, když jste stvárnil třeba toho kriminalistu, potom různé názory, ale takhle on se nechoval, on chodil jinak, já nevím, on kouřil levou rukou, i kouříte pravou, rozumíte mi? Jestli až takovéhle detaily potom jako vybudili nějaké reakce?
3: Když si takhle rychle vzpomínám, tak oni chodili právě ty takový ty pochvalný, že to je přesně on opravdu takhle kouřil a bylo to od jeho kolegů z branže a od soudců a od kriminalistů současných i minulých, takže já jsem spíš měl to, že jsme to jako trefili.
1: Michal?
0: Promiňte, já na to jenom musím navázat, protože je velký rozdíl v tom, když se zabýváte skutečným případem nebo fiktivním a pozná se to už velkým zaujetím každý profese ve štábu. Protože ve chvíli, kdy ten scénář čtete a říkáte si, ježiši, tohle se fakt stalo, tak vlastně každý v tom štábu k tomu přistupuje o 2 kila zodpovědnic, protože si říká, ale jako někde jsou rodiče. Někde jsou příbuzný, jak si ten policista s tím poradil, že vlastně veškerý to zaujetí celého toho štábu je okamžitě nějaký silnější a zavalený nějakou větší mírou odpovědnosti, protože víte, že jednou to budete vyprávět lidem, kteří to prožili. Čili ono to nějak všechny ve štábu zkázní.
1: Ivan David je tady, protože tohle téma má svoje nemalé právní konsekvence. Kdy už si může ten skutečný člověk říct, tohle už není jenom umění, to je zásah do mých práv?
2: No tak, já nevím, nakolik mám zacházet do podrobností, ale ještě zkusím maximálně shrnout. Tak je tam několik základních zásad. Ta první samozřejmě je, že ideálně bych měl mít souhlas toho člověka, pokud o něm chci natáčet. Druhá zásada, pokud ten člověk ovšem je nějakou osobou takzvaně veřejně činnou, čili typicky nějaký vrcholný politik, nebo je to nějaká celebrita, a nebo je to pachatel nějaké závažné kriminální činnosti, která je něčím mimořádná, o které se hodně psalo, vyvolala společenskou diskuzi, a kde současně není sporu o tom, že ten člověk to spáchal, kde byl v ideálním případě pravomocně odsouzen, nebo v méně ideálním případě není pochyb o té vině, ale třeba z nějakých politických nebo jiných důvodů nebyl odsouzen, tak pak o něm můžu točit. Pakliže to není jeden z těchto případů, a je to třeba případ naopak nějaké oběti té činnosti, která se stala, která sama o sobě není vůbec veřejně nějak činná a opravdu si nepřeje, aby to s ní bylo jakkoliv spojováno z různých příčin, mimo jiné, protože to může vyvolat znovu nějaké trauma, které prožila, no tak pak bez jejího souhlasu není možné ji tam identifikovat.
1: Takovou živou kauzou je bezesporu snímek Sbormistr.
2: Ano.
1: Co je tam nového kolem vývoje?
2: V té kauze?
1: V té kauze.
2: Ta kauza skončila smírem nedávno, kde obě strany teda se dohodly, že dál se již soudit nechtějí z různých příčin, ale výsledkem je, že tedy producent uznal své pochybení, omluvil se, před pár dny vlastně zveřejnil omluvu, kde vlastně přiznal, že pochybil při tom, když se inspiroval reálným jménem, reálným příběhem konkrétní osoby a současně, že ten film způsobil trauma. A pak ještě tedy poskytl nějaké další plnění, které nemůžu komentovat.
1: Jasně. A ten film tedy může být teď už v klidu v kinech, nebo ne? A
2: ten film se objeví tam, kde i se dosud objevit nemohl, což je třeba České televizi, ale bude před ním právě viset omluva, která uvede ty věci na pravou míru.
1: Aha. Takže z komerčního hlediska, i když to bude na veřejnoprávní televizi, je to dobrá reklama pro ten film, i když je to celkem jako, to byl smutný příběh.
2: Nevím, jestli reklama, to možná ty řekne spíše televizní producent.
0: Hlavou, ale ne, já bych neřekl, že je to dobrá reklama, protože jestliže chcete dělat film, který má pomoct, tak prostě máte být v souladu s těmi, jejich příběh to je, jo, čili to je vlastně, to vlastně nechcete jako producent mít tenhle typ publicity. Čili tohle není jako něco, o co by kdokoliv kolem toho projektu stál.
1: Soudím, že teď vlastně, i když nemluvíte, tak myslíte na sérii Moniova.
0: Ano.
1: S tím pomoct, protože se ukázalo, že díky tomu seriálu nebo téhle sérii se zvýšil počet oznámených případů domácího násilí. Ano. Nikoliv zvýšil počet případů domácího násilí, ale oznámení, což je tedy velmi chvályhodné. Ale asi je to proto, že vy jste vtáhli do těch příprav bezprostřední příbuzné.
0: No, ona ta hranice běží, jak popisoval pan doktor, takže vy se musíte rozhodnout, čí příběh vyprávíte. V případě, že vyprávíte příběh perspektivou policisty, což je metoda Markovič, tak potřebujete mít souhlas toho policisty, jeho rodiny, a to je vlastně jako, co vy potřebujete. Když vyprávíte příběh oběti, nezbytně musíte mít souhlas oběti. Čili my jsme potřebovali pro příběh Simony Moniové mít souhlas širší rodiny a v podstatě kdokoliv se v tom příběhu objevil, tak jsme potřebovali ho souhlas. A ten souhlas potřebujete mít obrazně řečeno v průběhu, během premiéry i během uvedení té série ven, protože smyslem té série podat nějakou zprávu, proto myslím si, nás elektrizují skutečné případy a příběhy, protože prostě dávají nějakou zprávu o tom, co se stalo, a jak se, co udělat pro to, aby se to nestalo třeba příště. Čili zrovna v případě Moniové, ale stejně jako u minisérie Iveta, byla naprosto nezbytná podmínka, abychom měli souhlas rodinných příslušníků, Štajdlovic, čili vlastně ta hlavní práce probíhá předtím, než ten příběh jdete vyprávět. Vy si na začátku musíte říct, čí je to příběh. Jestli je to příběh Simony a jejich dětí, tak prostě potřebujete mít souhlas jejich dětí a jejich příbuzných.
1: Petře Lněničko, jsou třeba tyhle případy, třeba ten Zbormistr, o kterých tady mluvíme, jistým vztyčeným ukazovákem pro herce, než přijme tu nabídku, že si to musí ještě 10krát ověřit a víc se zeptat, máte všechno pohromadě a tak, aby nedošlo k něčemu, co nechcete, aby se stalo?
3: Myslím, že v tomhle tom možná nastal nějaký vývoj. Mě osobně to nikdy nenapadlo, ale teď právě už od metody Markovič a o tom, co se tohle téma zvedlo a mluví se o něm, tak si myslím, že i na nás, na herce, to tak přijde, aby se člověk, když nějakou takovou práci přijímá, o to daleko víc zajímal.
1: Asi to tak bude. Zeptám se ale pana doktora Davida, jestli existují třeba případy, které by vůbec nikdy neměly být sfilmovány, i kdyby k ním ten souhlas byl dán? Teď myslím jako v takové té etické rovině.
2: Etická rovina teda, nevím, jestli je parketa spíš moje, nebo tady pana producenta, ale v každém případě lze říct, že i když ten souhlas mám, tak ten souhlas není nikdy biankošek. Ten souhlas, byť s tím všichni zainteresovaní souhlasí, tak vlastně oni vždycky do toho jdou v nějakém předpokladu, že to bude určitým způsobem stvárněné, že to bude nějak citlivé, že pravděpodobně tam nebudou vypadat jako úplní hlupáci a tak dále. Čili jsem pořád vázán nějakými etickými širšími principy, jak i v případě, kde mám souhlas všech těch osob, o kterých tady pan producent hovořil, tak musím stejně k tomu přistupovat odpovědně. Ale jestli je nějaký příběh, který by neměl být nikdy sfilmován, to si nejsem jist.
1: Jestli je někde nějaká červená linie, legislativní nebo zákonná, tedy právní, asi ne. Ale ta etická, Michale?
0: No, ty etické důvody jsou k tomu věc nevyprávět, ale jedním z těch parametrů je říci jasně, čí příběh to je a toho člověka získat souhlas. Pak, když ho nezískáte, tak máte ještě jinou možnost ten příběh zobecnit, ale pak musíte to zobecnění provést tak, že neukážete na toho, čí příběh to je. Čili musíte změnit jméno, rodinný poměry, věk, pohlaví ideálně, klidně i časový období, nějaký jako, kde pracuje ten člověk, kde bydlí, že vlastně pak to musíte zobecnit, to znamená jako například domácího násilí, kdybychom neměli souhlas Simony Monijové, tak bychom pravděpodobně museli si najít nějaký, změnit, že není třeba slavná, posunout to do jiného města, změnit množství dětí, čili tohle je způsob, jak to vyprávět, je-li to téma skutečně pro společnost zásadní.
1: Rozumím tomu dobře, že tedy dobře natočený true crime může pomoct společnosti taky lecos pochopit?
0: No, řekl bych, že je to podstata toho žánru. Ne každý to dělá, ale myslím si, že true crime je nakonec recept pro lidi, kterým se to nestalo, co mohou udělat, aby se jim to nestalo. Případně může nabídnout pohled na to, jak tomu předejít. Čili alespoň ty true crimey, u kterých já jsem rád, jsou příběhy, které nakonec nesou nějakou dobrou zprávu pro někoho.
1: Má, Ivane Davide, už tenhle žánr jasně nastavené limity, a nebo se teprve tvoří za pochodu?
2: No, něco mezi tím bych řekl. Jo. Ty limity jsou vlastně určovány ano za pochodu, ale už nějakých, dejme tomu, 60 let, kdy o tom vychází nejrůznější články, literatura, jsou k tomu různé soudní případy, takže ano, jako stále se to upřesňuje, ale když jsem to studoval s různými účely, mimo jiné, protože jsem o tom přednášel, tak jsem zjistil, že už z roku 62 je takový článek, který psal tehdejší právník Československého státního filmu, kde v podstatě nějakých 5 základních zásad, které tam vytyčil, tak platí dodnes. A jsou to mimo jiné ty, které jsme tady zmiňovali před chvílí. Ale samozřejmě tím, jak se mění doba, mění se i ty třeba trestné činy, které se dějí a jak je o nich referováno v médiích a tak dále, tak s tím se mění i ten způsob, jak já musím třeba ty souhlasy vypořádávat a jak to můžu natáčet.
1: Je, řekněme, v zemích... Ano, Michale.
0: Existují vlastně dvě úpravy, které dávají pravidla k tomu, jak se k tomu chovat. Jedna je občanský zákoník, který je na ochranu osobnosti, druhý je trestní, a to je ten takzvaný náhubkový zákon. Čili vlastně z hlediska legislativy jste vy jako potenciální předměty vyprávění ochránění. A pak je ta stránka etická, která se prostě mění v čase. Čili vlastně, co bylo možné dělat v 90. letech, není v žádném případě už možné dělat dnes. Čili jako trvale se to vyvíjí a třeba kauza s Burmistr na to taky má nějaký vliv, protože prostě spousty z nás v oboru si uvědomilo, že prostě musíme pokročit a být v tom odpovědnější už ve fázi, kdy se rozhodujeme do takového příběhu jít. Čili ta etická stránka není fixovaná a trvale se mění z roku na rok.
1: Ilustrativně, co by z těch 90. třeba už nešlo natočit?
0: Ježiši, asi nic.
1: Asi nic.
0: Třeba přístup médií, jakým způsobem přistupoval k soukromí lidí, kteří byli obvinění, nikoli odsouzení, jakým způsobem přistupovali k zobrazování dětí. To je v téhle době už naprosto nemyslitelný, že by prostě někdo, někde média informovali o rodině a brali si rozhovor dřív, než padne rozhodnutí. To, my jsme se k tomu vrátili celkem záměrně tou sérií Iveta a pak i dokusérií Málo mě znáš, ale i kauzou Kramný, kdy vlastně jako všechny tyhle ty projekty mapovaly způsob, jakým tehdy média, nejen média, ale i naše zvědavost a naše hladovost po dramatech, jak daleko šla za hranice toho, co je dneska představitelný.
1: Pro Petra Lniničku byla metoda Markovič takovým milníkem ve vaší kariéře. Přicházejí tedy víc nabídky tohoto druhu, True Crimes, a nebo to tím skončilo?
3: Zaplať pánbůh, že vůbec přicházejí nějaké nabídky. Jsou namíchaný.
1: Dneska ještě žádná nepřišla.
3: Ne, zrovna teď mám takovou jednu krásnou nabídku, kterou ale to možná čekáte, nemohu zveřejnit, protože ještě...
1: Petře, to mi vysvětlete, proč vy herci řeknete, že máte nabídku, ale že ji pochopitelně nemůžete zveřejnit.
3: Protože jsem o to byl požádán. Abych o tom ještě nemluvil.
1: Podepsal jste něco?
3: Ne, nepodepsal, ale já když něco slíbím, tak to splním.
1: To je úctyhodné.
0: To je etika.
1: To je etika.
3: A já zrovna nevím, jestli bych to nazval true crime, ale právě je to skutečná postava, o které by měl vzniknout film, a já bych tu skutečnou postavu velice dobře známou všem v této republice měl hrát. Takže nevím, jestli za to může role Markoviče, ale taková nabídka teď přišla, je spíše ojedinělá.
1: A ta postava je z uměleckého prostředí?
3: A víte, že taky?
1: Aha. Je částečně z uměleckého, zapojte se, pánové, budeme hádat. Je částečně z uměleckého, ale i politického prostředí?
3: I tak.
1: A pozor, to měl moderovat kolega Bouček, ten umí to inkognito lépe.
0: A příběh je zasazen do období, který je dál než před 10 lety?
3: Vy to produkujete.
1: Dál než před 10 lety, to znamená rok 2016 a starší.
4: A méně.
1: A méně. A méně.
4: Tak.
1: Tak je to po roce 2000 něco.
4: To jste řekli vy.
1: Jestli máte chvilku času, tak 2-3 hodinky my se tam dostaneme. Je to muž, pochopitelně?
4: Ano, ano.
1: Už se nám to blíží.
4: Prozradit můžu.
1: Tak vy jste nehrál ženu, ne?
4: Zatím ne.
1: Ale Dustin Hoffman, no to je jedno.
4: No, vidíte. Amerika.
1: Není malý prolík.
0: To je oslý můj step, panečku.
1: Já už toho nechám. Michal Reitler teď produkuje, nebo televize, nová produkuje něco true crimeového?
0: Několik projektů. Protože prostě každý ten projekt má jiný důvod, proč ho vyprávíme, a každý ten projekt má jinou perspektivu, tak jsme dokonce po posledních zkušenostech i s Metodou Markovič dali dohromady něco, čemu říkáme etický panel televize Nova, kde jsme přizvali 4 odborníky z Bílokruhu bezpečí, z Lociky, kde se věnují péči o traumatizované děti. A s nimi konzultujeme, jestli do toho projektu jít nebo ne, právě z etických důvodů. Ty právní, chápem, umíme si je vohlídat, ale ty etické potřebujeme řešit přímo jako v zárodku.
1: Kdybyste v těch právních tápali, tak Ivan David vám dá na sebe určitě vizitku.
0: Je lepší, když nám dá vizitku, než když se nám ozve přes mail.
1: Před žalobní výzvou.
0: Tohle prostě, ano, tohle si musíme odpracovat na začátku, aby se nám neozývali pánové doktorové Davidové.
1: Vám tak zasvítili, Michale, oči, když Petr mluvil o tom, že má nějakou nabídku. Fakt ta nabídka není od vás?
0: No hele, já se nejsem jistý. Je? Dobře.
3: Mě zatím o tom taky víc neřekli, takže možná, že...
1: Co vám tedy řekli?
0: No ale teď já jsem žádlivej.
1: To bude nějaká jiná produkce, pozor. Co vám řekli, Petře?
3: Jestli bych nechtěl hrát tuhle postavu.
1: Takhle se to dělá ve vaší branži? Dobře, no. Nechcete hrát tuhle postavu?
3: No, zavolá mi v tomto případě kamarád režisér přímo a nabídne, prosím tě, chtěl bych dělat film o tomhletom člověku, o kterém už se toho jenom natočilo, ale ne ještě úplně všechno.
0: Jo, to je film. To film. Není seriál.
3: Je to film.
0: Bez vás, zúžil se nám výběr.
1: Taky se nám zúžil výběr, on těch kamarádů moc nemá. Jo,
0: to se od Markoviče změnilo.
1: Jo, to je pravda.
3: No. No a já jsem řekl ano. Dobře. Takhle, říkám, ty jsi se zbláznil, a pak jsem řekl ano.
1: Dobře, tak ať vám to vyjde, kdy to bude mít premiéru, to si řekneme až někdy jindy. Hosty téhle debaty o filmu a zejména o žánru true crime byli producent Michal Reitler. Michale, díky, nashledanou.
0: Děkuju.
1: Právník Ivan David.
2: Díky moc.
1: A herec Petr Lněnička.
3: Děkuju, hezký den.
1: Který se těší na novou roli, o které nesmí ještě mluvit. Zatím stále zůstává společně s Jitkou Ješkovou skvělým hlasem Radiožurnálu. Však ho za chvíli uslyšíte.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn má Monika Chmilová.
3: Dnes si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ukrajinské síly v Petrohradu zasáhly přístav a ropný terminál. Rusko slíbilo odvetu. Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky ubývat. Teploty až do 26 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko si dnes připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo hlaholici a položili základy nového jazyka, vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
4: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů.
3: Odkaz Cyrila a Metoděje si dnes lidé připomenou i slavnostními bohoslužbami. Třeba v katedrále svatého Víta na Pražském hradě budou v 8.30 a v 10 hodin dopoledne. Ukrajina při sobotním útoku na Petrohrad zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu, uvedly to ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova je poškozený ropný terminál. Moskva uvedla, že útok nenechá bez odpovědi. Ukrajinské drony útočily také na přístav asi 170 kilometrů severozápadně od Petrohradu u Finského zálivu. Nakládá se tam ropa, obilí uhlí a zkapalněný zemní plyn. Papež Lev XIV. Navštívil italský ostrůvek Lampedusa ve Středozemním moři, přes který prchají do Evropy tisíce migrantů z Afriky. Během mše pod širým nebem apeloval na evropské státy, aby běžencům poskytli pomoc v nouzi a zároveň měli dlouhodobý plán, aby lidé nemuseli z jihu Evropy emigrovat. Uctil taky památku lidí, kteří na migrační trase zemřeli. V Opavě se komplikuje plánovaná stavba náplavky na Hozově nábřeží. Magistrát potvrdil, že se s povodím Odry zatím nedaří dojednat podmínky například pro umístění posezení v blízkosti koryta řeky. Podobné konstrukce by mohly být překážkou třeba při povodních.
5: Dočasná krátkodobá náplavka už přitom v Opavě byla před 10 lety. O trvalém využití říčního koryta město s vodohospodáři dál jedná a chystá studii, která zpracuje celkovou obnovu Hozova nábřeží a přeměnu na park, místa s vyhlídkami, hřišti a odpočinkovou zónou. Martin Knitl, Radiožurnál.
3: Kolem víru na Bystřicku vedou 2 nové turistické okruhy. Vznikly propojením různých stávajících tras. Delší okruh má 6,5 kilometru, kratší necelé 2 kilometry. Cesta vede po významných vyhlídkách kolem obce. Prochází i přes hraběcí stolek, který se letos stal přírodní rezervací.
0: Sport.
3: Fotbalisté Francie a Maroka postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Francouzi porazili Paraguay 1-0, Maročané vyhráli nad Kanadou 3-0. Navzdory tomu, že v bezbrankové první půli byla Kanada herně i střelecky aktivnějším týmem. Vysvětluje to trenér Maroka Mohamed Ouahbi.
6: Nezměnili jsme naši identitu, naše principy. Bylo to velmi intenzivní a navíc nás hodně presovali, takže jsme přes některá místa na hřišti nemohli hrát. Nějaké fotbalisty jsme přesunuli na jiné pozice, což si myslím, že fungovalo. Ukázali jsme, že máme odolný tým.
3: V 8. finále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii 5 českých tenistů. Vyrovnali tím grandslamový rekord z loňského US Open. Mezi nejlepších 16 hráčů na travnatém turnaji v Londýně postoupili Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Marie Bousková. Dosavadním maximem byly 4 čeští zástupci.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D2 u Brna a překážka na D1 za Ostrovačicemi. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená u Brna v místě stavby dálniční křižovatky. Objížďky jsou vyznačené. Směrem od Bratislavy se sjíždí na D1 směr Ostrava. Vozidla se pak otáčejí u čerpací stanice, do Brna pak sjíždějí na kilometru 194. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Ostrovačice. Na kilometru 172,5 stojí porouchané vozidlo. V odstavném pruhu na něj upozorňuje šipka silničářů. A na D1 se dnes v noci pracuje také mezi Brnem a Rousínovem v okolí sjezdu na Slavkov u Brna. Mezi kilometry 208 a 214 se kvůli stavbě dopravního značení projíždí v každém směru pouze jedním pruhem, aktuálně plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Přeji příjemnou noc s nočním radiožurnálem, 6 minut po 3 hodině, dnes máme neděli 5. července a nyní se vypravíme do Anglie. Do obce Cholmondeley se vrátil obraz, který tam v roce 1940 namaloval František Vesperát, malíř a příslušník československých jednotek ve Velké Británii, které se tam před 86 lety začaly formovat. Tento příběh uslyšíte za okamžik ve vysílání nočního radiožurnálu.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: V anglickém Cholmley nedaleko Liverpoolu si včera připomněli příjezd československých vojáků do Velké Británie, kam přišli po kapitulaci Francie v červenci roku 1940. Tehdy se začaly formovat československé jednotky v Británii. V jejich řadách se sešli muži mnoha profesí i životních osudů, studenti, dělníci, profesionální vojáci i umělci. Dílo jednoho z nich, malíře Františka Besperáta, které vzniklo v Cholmley v létě roku 1940, se tam teď vrátilo.
1: So this painting is actually a picture of Cholmley Park in 1940.
2: Jerry Manolasová ukazuje středně velké plátno. Je na něm vyobrazen park s jezírkem a několik stanů. Právě takových stanů, ve kterých v Cholmley Čechoslováci první měsíce žili. Autorem je nepříliš známý, nicméně zajímavý malíř František Besperát.
3: Neměl akademické vzdělání, ale měl bez pochyby velký talent. Na každý pád představa, jak v létě roku 1940 stojí a maluje tento obraz, je prostě neuvěřitelná.
2: Svěřuje se Jerry Manolasová. Její dědeček Bohuslav Šulc byl jedním ze 4000 Čechů a Slováků, kteří v červenci 1940 do Cholmley přišli. Oč těžší byly životní podmínky ve vojenském táboře, o to vřelejší bylo přijetí ze strany místních obyvatel.
3: Přišli unavení a vyčerpaní. Místní lidé je navštěvovali, nosili jim jídlo na přilepšenou a zvali k sobě domů na čaj.
2: Takové válečné přátelství je i součástí historie obrazu Františka Besperáta. Ten svoji olejomalbu věnoval jedné místní rodině. To také dokládá ručně psaný nápis na zadní straně rámu.
3: Tento obraz namaloval v roce 1940 československý umělec v parku Cholmley, kde byl umístěn po evakuaci z Dunkerku. Obraz věnoval paní Blakeové z Bradley za její laskavost vůči příslušníkům České svobodné armády.
2: Případné potomky paní Blakeové Jerry Manolasová zatím nenašla. Obraz samotný koupil před časem v aukci místní občan a když zjistil, jakou má spojitost s Čechoslováky, věnoval ho pamětnímu sdružení československých veteránů. Obraz uloží do kaple k ostatním památečným předmětům spojeným s československo-britskou historií. Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: snů. Adam Ďurica a novinka Iskry zazněla v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný noční poslech. Až 9 z 10 nemocí nějak souvisí s lidským mikrobiomem, odhadují vědci z České akademie věd. Mikroby v našich střevech totiž složitým způsobem působí na imunitní systém. My na ně na oplátku můžeme působit tím, co jíme a tím, co se nebojíme ochutnat.
1: Říká se, že mikrobiom je jako takový náš otisk prstu, že každý ho má úplně totálně jiný.
2: Říká Michal Kraus z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Střevní mikroorganismy sice váží jen malou část naší tělesné hmotnosti, za to mají mnohokrát víc buněk a genů.
1: Ty mikroby nás válcují co do počtu, ty mikroorganismy mají dohromady snad 100 až 150 krát víc genetické informace.
2: Ale zároveň lidský organismus má imunitu, to znamená buňky, které by měly hlavně rozpoznávat vlastní cizí. Jak do toho ten mikrobiom zapadá vůbec?
1: Mimo jiné je to také předmět studia naší laboratoře. Nás velmi zajímá imunitní systém a to, jak si s tím mikrobiomem povídá. Ukazuje se, že imunitní systém ten mikrobiom ve střevě zaznamenává a ví o něm, udržuje ho na uzdě a naopak ten dobrý mikrobiom dokáže náš imunitní systém, když je třeba nazlobený, třeba v případě nějakých autoimunit nebo alergií, pěkně uklidnit a udělat ho takovým příjemnějším.
2: Vědci například zkoumají, jakou roli hraje střevní mikrobiom u lidí s autoimunitními nemocemi. Stav imunity přesně ukáže přístroj pro průtokovou cytometrii, předvádí Žaneta Slavíčková z Mikrobiologického ústavu.
3: Máme třeba vzorky od pacientů, krevní vzorky. Ten stroj je schopný si ten vzorek nasát, ty buňky seřadit jednu za druhou.
4: Je to nějaký fyzikální jev,
3: ano,
4: který je dokáže seřadit, přestože ty buňky mají jiný tvar, jinou hmotnost?
3: Ano, přesně tak. Oni se seřadí hezky jedna za druhou a my pak na ně svítíme laserem a to se převede v počítači, který vám pak dokáže spočítat, jak se mi tam ty buněčné populace mění, jestli je to víc jakoby prozánětlivý, protizánětlivý.
2: Na mikrobiom můžeme působit například tím, že jíme takzvané prebiotické a probiotické potraviny.
1: Prebiotika znamená, že to je něco jako před, ta vláknina. Čím my krmíme ten mikrobiom? Čím my krmíme ta probiotika? Protože ta probiotika jsou živé mikroorganismy, ať už jsou v tabletě, nebo jsou ve fermentovaných výrobcích.
2: Jenže probiotika nepůsobí na každého stejně a nedají se považovat za lék, upozorňuje Michal Kraus.
1: Nemáme nástroje na to, abychom předpokládali, že když do střeva pošleme tohle jedno probiotikum, tuhle jednou bakterii, takže to ten mikrobiom ovlivní tak či onak. Prostě nejsme schopni to nějak předvídat. Mikrobiom má takovou vlastnost, že pokud je rozmanitý, tak mezi sebe nerad pouští nové návštěvníky. Probiotika se do nás dostanou, pár dní třeba v nás pobydou, ale když je přestaneme brát, tak námi zase výjdou, protože ten náš mikrobiom je mezi sebe prostě nepustí.
2: A protože každý máme jiné složení mikrobiomu, vysvětluje se tím i to, že třeba někdo nesnese určitý druh jogurtu nebo kysané zeleniny.
1: Každý fermentovaný výrobek se vyznačuje nějakým složením těch mikrobů, co v něm jsou. Takový obyčejný jogurt většinou má v sobě dva druhy bakterií. Pokud to jíte dostatečně často dlouho, tak si ten váš mikrobiom na to zvykne a nic hrozného vám to neudělá. Takový kefír ale už může být divočejší. Podobně je to vlastně třeba taková fermentovaná zelenina.
2: Různá farma to může dělat jinak?
1: Přesně tak. Když si koupíte třeba kombuchu z obchodu nebo kefír, fermentovanou zeleninu, kimči, tak každá ta firma může mít jiné trošku mikrobiální složení. Ta firma potřebuje, aby to bylo zdraví nezávadné, ta potravina, a aby to bylo chutné.
2: Když nám určité probiotické jídlo jednou způsobí potíže, podle vědce není nutné se mu vyhýbat. Právě naopak bychom mu měli dát ještě šanci.
1: Je potřeba takzvaně, my vědci rádi říkáme, titrovat. Začít ho dávkovat po malých dávkách, což znamená nevypít tu láhev kefíru a nesníst mísu toho kysaného zelí najednou, protože ten mikrobiom na to není zvyklý, ten fermentovaný výrobek kvůli tomu přestanu jíst a za mě je to škoda.
2: Probiotika bychom tak podle mikrobiologů měli jíst nejenom pravidelně, ale i nebojácně. Martin Srb, Radiožurnál.

0: který stál v čele Íránu skoro 37 let. V únoru ho zabili americko-izraelské útoky na íránskou metropoli. Státní pohřeb bude trvat celkem 6 dní. Íránská vláda kvůli němu vyhlásila na dnešní den i zítřek státní svátek v celé zemi, aby do metropole mohlo přijet co nejvíce truchlících. Opavská charita dnes pořádá tradiční cyrilometodějskou slavnost v městské části Vlaštovičky. Současně také představí svůj domov pro klienty se zrakovým a duševním onemocněním, který měl dříve v názvu jména obou věrozvěstů. Kromě vystoupení kapel a dětských atrakcí si můžou zájemci prohlédnout i speciální technické pomůcky pro nevidomé. A profesionální hasiči budou mít v Moravském Krumlově novou moderní stanici. Řemeslníci začali tento týden stavět. Sbor počítá s rozpočtem 64 miliony korun. Stavba by měla být hotová do konce července příštího roku. Sport. Maroko postoupilo do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Kanadu porazilo 3-0 a v další fázi si zahraje s Francií, která vyhrála nad Paraguají 1-0. A kvalifikaci i sprint na velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Do dnešního hlavního závodu tak odstartuje z prvního místa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D2 u Brna a nehoda na silnici 35 u Paceřic. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená v místě křížení s dálnicí D1 u Brna. Objížďka směrem od Bratislavy vede po D1 směr Vyškov, otočením na čerpací stanici na D1 směr Praha. Na Brno pak sjedete na kilometru 194 s jezdem na centrum. Na nehodu pozor na silnici 35 z Turnova do Liberce. Před odbočkou na Paceřice havarovalo vozidlo. A průjezd může být omezený, raději zpomalte. A v Praze počítejte s omezením v ulici k Barandovu mezi křižovatkami s Geologickou a Barandovskou ulicí a ve směru k Barandovskému mostu obnovují protihlukové stěny. Je kvůli tomu uzavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupně, na jihu Moravy až 26 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: 3:30 ladíte noční vysílání radiožurnálu a v této půlhodině se vypravíme do Karlových Varů na Mezinárodní filmový festival. Ovšem, pokud byste nechtěli čekat jen na chystanou reportáž, ale zajímají vás kompletní informace o tom, co všechno se děje ve Varech, tak se podívejte na irozhlas.cz do rubriky Kultura a tam najdete hned několik článků právě k filmovému festivalu, který v pátek začal. A nyní už ode mě zase něco z hudby, budou tu Limp Bizkit.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Americký herec Jesse Eisenberg převzal v Karlových Varech cenu prezidenta festivalu. Co pro hollywoodskou hvězdu takové ocenění vlastně znamená a proč dostane polské občanství? Odpovědi uslyšíte za moment v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dovést hollywoodské hvězdy na filmový festival není jen tak. Domlouvání s agenty obvykle trvá dlouhé měsíce. Výjimkou je host současného 60. ročníku Karlovarského festivalu, americký herec Jesse Eisenberg, kterému výkonný ředitel Krištof Mucha včera ve velkém sále hotelu Thermal děkoval za rychlou a jednoduchou domluvu.
1: Když jsme psali teď v dubnu agentovi Jesseho, tak on říká, ale vypadá to, že by Jesse měl čas přijet. Tak jsme řekli, bezvadný. A za 3 minuty mě pípnul e-mail a tam bylo, ahoj, to je Krištof, tady Jesse, nemůžeme to vyřešit sami spolu. Dámy a pánové, Jesse Eisenberg.
2: Americký herec Jesse Eisenberg pak sliboval, že napíše všem divákům, kteří se mu přes agenta ozvou.
3: Napíšu každému z vás e-mail, pokud pošlete e-mail mému agentovi. Já jsem velmi přístupný, což by vlastně měli být všichni úspěšní herci, že?
2: Jesse Eisenberg ve velkém sále hotelu Thermal převzal cenu prezidenta festivalu.
3: Já si tu cenu vlastně vůbec nezasloužím, nicméně jsem herec a herci ceny milují. Kdybyste jim řekli, že v budově, kde hoří, je nějaká cena, tak bychom se pošlapali a pozabíjeli navzájem, abychom se do té budovy dostali a cenu získali.
2: Americký herec představil v Karlových Varech film Dvojník, který je adaptací stejnojmenné novely ruského spisovatele Dostojevského. Ve snímku stvárnil samotáře Simona, kterého v práci přehlížejí a jeho matka jim pohrdá.
3: Richard Ayoade natočil ten film s výraznou evropskou filmovou představivostí. Je to Dostojevský, ale tak trochu přes Kafku. Je v něm německý expresionismus a specifické středoevropské uvědomění, že byrokracie může být děsivá a současně hodně vtipná.
2: Hollywoodský herec má po tátovi polské kořeny. Na festivalu potvrdil, že příští týden dostane polské občanství.
3: To, že jsem tady teď, má pro mě zvlášť velký význam, protože přesně za týden dostanu polské občanství. Usiloval jsem o něj s ohledem na rodinnou historii, ale taky proto, že bych chtěl strávit víc času právě tady ve střední Evropě.
2: Jesse Eisenberg na festivalu popisoval, že miloval natáčení v Praze a taky v Liberci. Věří, že jeho nové občanství ještě posílí jeho vztah se střední Evropou a taky s mezinárodním festivalem. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Festivalový host Jana Pokorného.
1: Možná uslyšíte i legendární hodiny bijou na věži, že na tom a tak dále a tak dále. Ano, na letošní Karlovarský festival se vrací nezaměnitelná poetika divadla Sklep. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Tereza Kučerová přijedou představit digitálně restaurovanou tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrací ve slavnostní obnovené premiéře a výše zmíněná čtveřice bude našimi hosty.
0: Festivalový host Jana Pokorného.
2: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
0: Ptejte se i vy na webu radiožurnál.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I během Karlovarského festivalu.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmelová.
1: Slovenské referendum o rentě pro politiky a obnovení protikorupčních policejních útvarů nebude platné kvůli nízké účasti. Dnes i zítra jsou státní svátky, obchody ale zůstanou otevřené. Tenisté Bousková, Nosková i Lehečka prošly do osmifinále Wimbledonu a dnes bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojedinělé bouřky, teploty až do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Slovensko má za sebou další neplatné celostátní referendum. Hlasovat o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních policejních složek přišlo asi 16% oprávněných voličů. To je druhý nejnižší počet v historii. Aby byl výsledek platný, musela by účast dosáhnout alespoň 50%. To se stalo jen u hlasování o vstupu do Evropské unie v roce 2003.
3: Referendum iniciovala opoziční strana Demokraté, už předem ale i kvůli začátku letních prázdnin připouštěla nízkou účast. Voliči rozhodovali o zrušení doživotní renty pro část nejvyšších představitelů země, kterou zavedla současná vládní koalice. Podmínky pro tento benefit zatím splňuje pouze premiér Robert Fico. Druhá otázka se týkala obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury, které vláda zrušila v roce 2024. Většina hlasujících se vyslovila jak pro zrušení renty, tak pro obnovení obou institucí. Kvůli nízké účasti se ale žádná z navrhovaných změn neuskuteční. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta svazu a obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohly otevírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
4: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
1: Ode dneška do úterý 7. července musí cyklisté v Brně počítat s kompletní uzavírkou cyklostezky podél řeky Svratky. Omezení souvisí s rekonstrukcí křížení dálnice D1 a D2. Alternativní cyklostezka podél řeky Svitavy je uzavřená dlouhodobě. Ředitelství silnic a dálnic cyklisty a chodce prosí, aby respektovali dopravní značení. Pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
5: Bohužel se opakovaně setkáváme s poškozováním oplocení a bezpečnostních zábran. Tyto prvky chrání především veřejnost. Pokud nebude docházet k dodržování pravidel, budeme bohužel nuceni přistoupit až k úplnému uzavření cyklostezky podél Svratky.
1: Sport. Fotbalisté Maroka a Francie jsou prvními čtvrtfinalisty světového šampionátu a v další fázi turnaje si zahrají proti sobě. Maroko vyhrálo nad Kanadou 3-0, Francie porazila Paraguay 1-0. A tenisté Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka prošli do osmifinále Wimbledonu. Nejdramatičtější koncovku zažila Linda Nosková, která v rozhodujícím setu v duelu s Rumunkou Kirsteovou nevyužila několik matchballů a tak musela hrát napínavý 10-bodový tiebreak. Sama už přitom podobně důležitý v sezóně zvládla třeba v poháru Billie Jean Kingové ve Švýcarsku, i tak ale říká.
6: Tak strašný to je, jako se nerada dostávám do těchto pozic. Nejradši bych to už měla všechny zápasy 6-2, 6-2, ale tyhle momenty jsou asi to, co rozhoduje, hlavně na těchto Grand Slamech. A i proto asi sebevědomí je to dobrý, já sice teďka jsem úplně jako mrtvá, takže nevím, jestli mám sebevědomí díky tomu nějaký extra, ale tyhle zápasy jsou prostě strašně důležitý i pro člověka a pro vývoj hry.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Obnovený provoz na D2 u Brna a nehoda na silnici 35 u Paceřic. Dálnice D2 u Brna je po noční obousměrné uzavírce opět průjezdná. Skončily tam plánované práce na usazování části budované křižovatky s dálnicí D1. Už v tomto místě projedete jak na Bratislavu, tak na Brno. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Ostrovačice. Na kilometru 172,5 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou silničářů. A na silnici 35 Turnova do Liberce zpomalíte u odbočky na Paceřice. Na 39. kilometru provozu překážejí následky nehody. Je to ale s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupně, na jihu Moravy až 26, na horách pak většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Ještě hodinu pokračuje Noční radiožurnál a právě teď máme necelých 6 minut po 4. hodině a přeji příjemné probuzení, pokud právě vstáváte do nedělního rána s datem 5. července. Za chvíli vám nabídneme další díl našeho prázdninového projektu Letní autoškola radiožurnálu. Tentokrát se podíváme na to, jak velký rozestup mezi auty je bezpečný.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Co udělat jako první, když nabourám na dálnici a jak postupovat při střetu se zvěří? Na tyhle a mnoho dalších otázek odpovídáme v naší sérii Letní autoškola Radiožurnálu a teď tu máme další radu pro řidiče. Ptal se vedoucí Zelené vlny Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit, nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Petr Perk s novinkou To se ti zdálo zazněl v nočním radiožurnálu. A jedinečné umělecké církevní předměty si o prázdninách můžete prohlédnout v Olomouci v kryptě katedrály svatého Václava. Patřili tamním kanovníkům, kteří pocházeli výhradně ze šlechtických rodů. Ve vitrínách jsou vzácné monstrance, misály, kněžská roucha a vůbec poprvé je k vidění celá sbírka filigránových liturgických předmětů.
1: Tady ta berla je unikátní, protože vznikla v pařížských dílnách.
2: Kurátorka Helena Zápalková ukazuje na berlu, která je tady ve vysoké vitríně. Čteme, že je to berla arcibiskupa Rudolfa Jana, kardinála Habsburského Lotrinského. A my jdeme k další vitríně.
1: My tady stojíme před obrovským souborem liturgických nádob, který je bohatě zdoben filigránem, což je vlastně takový ten tenunký, stáčený, stříbrný drátek, který se jemně sestavuje do rostlinných motivů, které jsou dále zdobeny drahými kameny nebo smalty. Ten filigrán je aplikovaný na pozlaceném stříbře.
2: S Helenou Zápalkovou se zastavujeme i u jednoho z vystavených ornátů. Neobvyklý je totiž kožešinovou pelerínou.
1: Nazývá se Almuce, jde o jednu z tradičních insignií kanovnické hodnosti.
2: Tato má takovou barvu došedá. Odhadněte, z kterého zvířátka to je.
1: Těžko říct, z čeho je ten hlavní kus, ale měli jsme tady pána, který se trošičku orientuje. Říkal, že ty ocásky by mohly být z kun.
2: Pozornost turistů v Olomouci přitahuje i s kryptou sousedící arcidiecézní muzeum, potvrzuje mluvčí Tomáš Kasal.
3: Jeho největším exponátem je například zlatý kočár biskupa Trojera. Ve sbírkách má i expozici vzácných monstrancí, včetně nejcennější, zvané Zlaté slunce Moravy, zdobené více než 14 diamanty a 18 velkými smaragdy.
2: Výstava šlechtictví a kněžství je v kryptě olomoucké katedrály otevřená o prázdninách každý den mimo pondělí. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Ve Skoronicích u Kyjova se tento týden děti učili malovat typické moravské lidové motivy. Za vzor jim posloužily slovácké ornamenty na šátcích, mašlích, kloboucích nebo lemování oken. Podle lektorek je potřeba vztah k folklóru předávat dalším generacím. Na letní školu folklórního malování přijelo 39 dětí.
1: Vezmu bílou barvu a nanáším to na plátno. Na mašle, na to družený. Snažím se, aby ta modrá barva, kdyby splývala s těma bílýma mašlama.
2: Na plátně pod rukama 16-leté Kláry právě vzniká ozdoba pro krále.
1: Je to jak kdyby malý chlapec, který sedí na tom koni. Já vlastně zezadu na hlavu. Tady má uprostřed jedno kolečko plných mašlí, uprostřed je růže bílá, ještě na vrchu jsou ozdoby.
2: Děti kreslí detaily z kordulek nebo jubky. Většinou se objevují motivy květu růže, poměnky, chrpy nebo porůvek a listů. Eliška Plachá pomáhá na letní škole folklorního malování už od prvních ročníků.
3: A tak to potom ještě si tady dodělej, aby bylo vidět, že je to mašla. Takovou tu osmičku té mašle, víš? Takže hlavně se tady používají akrylové barvy. Štětce používáme spíš hlavně jako ty plochý a pak samozřejmě ty takový maličký na ty různý detaily. Ale hlavně tady ty děcka jsou velice šikovní, takže když jim trochu poradíme, tak oni to zvládnou levu za ní. Já teda jako velice ráda tady pomáhám. Ono je hlavně vidět, že ty děcka to baví.
2: Děti většinou potřebují poradit, jak mají vzory umístit v prostoru nebo jak správně položit štětec, dodává lektorka Lenka Jurečková.
4: Děti nejraději začínají ornamenty, které jsou tady jasně dané a předepsané, takže zkouší předkreslovat výšivky a snažíme se držet vlastně toho motivu, aby byl přesný. Jinak dál ten ornament se samozřejmě rozvíjet může a záleží na každém.
2: Obrazy pořadatelé ve Skronicích vystaví 6. září. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
1: Speciální půlhodina zaměřená na atraktivní téma.
2: Umělá inteligence mění filmový průmysl, ohrožuje kreativitu nebo otevírá nové hranice. Už dávno není jen sci-fi námětem, ale běžným nástrojem tvorby. Umělá inteligence zvládá psát scénáře, oživovat neexistující herce i krajinu. Kde leží hranice využití AI ve filmu?
1: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
0: Dnes od 15 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
3: Je 16:30. Monika Chmelová připravila krátké zprávy.
4: Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví koncem července Čínu. Upozornil na to server aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renáta Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatelé. Okamura už dříve řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. V turecké Ankaře se

0: potíže. Náchylné jsou hlavně malé děti. Po návštěvě přírodního koupaliště byste se měli osprchovat a v případě potíží vyhledat lékaře. A úřad vlády dnes a zítra zpřístupní jinak uzavřené prostory. Už dnes můžete navštívit Hrzánský palác na Pražských Hradčanech. Součástí prohlídky jsou reprezentační sály, pracovna premiéra nebo terasa s výhledem na historické centrum Prahy. Letošní novinkou je navíc znovu otevřený ateliér malíře Jana Slavíčka. Zítra pak bude otevřený vládní Lichtenštejnský palác na Kampě. Sport. Fotbalisté Maroka jsou prvními čtvrtfinalisty světového šampionátu. Nad Kanadou zvítězili 3-0 díky dvěma brankám Unaiho a jednom gólu Rahimiho. Ve čtvrtfinále si Maroko zahraje proti Francii, která porazila Paraguay 1-0. O výhře rozhodl z penalty Kylian Mbappé.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Chodci na D5 u Stříbra a překážka na D1 za Ostrovačicemi. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně velmi opatrně za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 104 máme hlášený pohyb lidí na vozovce. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpozorněte za odbočkou na Ostrovačice. Na kilometru 172,5 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou silničářů. Na D1 z Brna do Prahy čekejte podobnou překážku také za Velkým Beranovem. Na kilometru 115 zastavila dodávka také kvůli poruše. Na místo před chvílí silničáři dovezli šipku, takže je to dobře vidět v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až zataženo, občasný déště nebo přehánky, ojediněle taky bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupně, na jihu Moravy až 26, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Sardou.
3: Tak jako každý rok vysílá radiožurnál z filmového festivalu v Karlových Varech z mobilního studia na Sadové kolonádě. Své hosty tam vítá i moderátor Jan Pokorný. Na herečku Hanu Wagnerovou si ale musel trochu počkat, protože dostat se na filmovém festivalu z bodu A do bodu B někdy trvá trochu déle, než by člověk čekal.
4: Vzhledem tomu, že žijeme v moderní době, v době sociálních sítí, tak my si můžeme tady Hanu Wagnerovou zprostředkovat pomocí jejího instagramového profilu. Když se na něj podíváme, tak vzhledem tomu, že Mezinárodní filmový festival tady v Karlových Varech začal včera, Červený koberec, slavnostní uvádění, tak i společenské magazíny píší. Módní ikona festivalu jednoznačně Hana Wagnerová. Herečka na Červeném koberci v Karlových Varech doslova vyrazila dech v nepřehlednutelné robě šité na míru od talentovaného návrháře Borise Krále. Tady by nás určitě zajímalo, co by Hana Wagnerová na to řekla, jak by nám tu robu popsala. Možná k tomu dojde, pokud dojde i Hana Wagnerová. Po výrazných barvách minulých ročníků tentokrát vsadila na jemnost a sofistikovanost. Na červený koberec vynesla světlé síťované šaty, které dokonale podtrhly její siluetu. Celkový dojem doladila k naprosté dokonalosti pomocí sladěných luxusních šperků a rafinovaného zlatostříbrného psaníčka. Výsledkem je naprosto éterická, elegantní kombinace, která na Mezinárodním karlovarském festivalu vyniká. Milí diváci, vy, kteří vidíte, k příjezdu nejde ještě Hana Wagnerová? Ne. Tak můžeme pokračovat, můžeme číst ty komentáře, ne? Nejkrásnější, píše Světluska Avon. Naďa Andrušíková, překrásná. Hana Wagnerová v plné kráse. Jsem tady trávil půl hodiny, že jsem četl z vašeho Instagramu.
5: To je perfektní, já se omlouvám.
4: Ne, to se neomlouvíte, to se stane, že nejste první herečka, která tady uvízla v zácpě.
5: Opravdu.
4: Opravdu.
5: A pan řidič byl perfektní, ten řezal zatáčky, vám říkám.
4: Řezal zatáčky?
5: Myslím, že přijde o řidiča. To zdravím, myslím.
4: Ano, proto se vám říká femme fatale, že?
5: Že ničím lidem životy, myslíte?
4: No to ne, že přicházejí kvůli vám řidiči, tady místní limuzín o řidičské průkazy. Ale já tady koukám na ty šaty z toho zahájení, fakt ano. Vám to sluší, ty jsou dobré.
5: Děkuju, to jste hodné.
4: A všichni vás tady vychvalují zase se na titulních stránkách společenských časopisů.
5: Juhu.
4: Jak vám to tam seklo. Tak... Co vy tady ve Varech? Máte tady ten film, že Bojovník?
5: Máme tady Bojovníka v pondělí, vlastně ve 22.30, myslím, takže je to takhle jako pozdě a je to první uvedení, takže jsme strašně šťastní.

0: Bojovníka hraje slovenský herec
1: Milan Ondrík, který je fenomenální, má vlastně teďka za sebou jako neuvěřitelný úspěchy, hrál, že jo, v tom Otci Terezy Novotový, kdy pozbíral ceny po celém světě, a tady hraje zápasníka MMA a fakt třeba ten Milan prostě podle mě rok trénoval a stal se z něho zápasník MMA, to já to vůbec jako nechápu.
2: On když byl hostem Radiožurnálu, tak říkal, že se přitom setkal i s tím Carlosem Vémolou.
1: No, ten tam taky hraje.
2: Ten tam taky hraje. A to bylo ještě před tou kauzou, ale ne? Se to točilo.
1: No, myslím, že byl na svobodě, takže...
2: Jo, tak... No. Že filmaři za ním nemuseli tam, kde je nesvoboda. Co tam hraje Hana Wagnerová?
1: No, já tam hraju jeho takovou jako...
2: Čí, Vémolovu?
1: No, to je právě... Ne, Milana Ondríka hraju jeho vlastně... No, jak to jako říct, no, není to jeho úplně partnerka, ale jsou takový jako ztracený duše, který se najdou v určitý moment svého života a je to hezký, takový hezký příběh.
2: Je to až dojemný příběh, byste řekla?
1: Je to určitě dojemný, je to fakt hezký.
2: To mi řekněte, jak může být dojemný příběh z prostředí MMA?
1: No vidíte, to může, to jsou...
2: Jasně, vy zahrajete všechno, ale...
1: Já prosím vás, já bych chtěla tady jako říct, že já nehraju z zápasnici MMA a já fandím, jakoby. To myslím, že jde poznat, že to by nebylo dobrý. Ale v tom MMA jsou jako obrovský emoce, to jsou vlastně, to je jako... To jsou strašně velký příběhy, to jsou jako lidi, kteří opravdu bojují doslova jako na krev jdou. A teď,
2: no právě.
1: No a ono to je, jako je to jak drsný, ale je to vlastně, jsou tam samozřejmě prohry, je tam jako spoustu bolesti, ale je tam hlavně ten jeho osobní příběh toho Milana a ten je jako vlastně daleko důležitější než jenom to.
2: Ale je tam taky, jak říkal Churchill, ale v jiné souvislosti je tam krev, pot a slzy.
1: Je.
2: Ale ty oni nebrečí, ne, ti zápasníci MMA.
1: No nevím, jako je to vlastně podle mě taková představa, jako když se třeba říká, že něco jako třeba o hercích panují nějaký kliše, tak já si myslím, že tohle není pravda, no. Že jako, že i zápasníci MMA brečej a že to je správně. Že to, jako, že to nemusí být člověk jenom jako ostrej, že ta křehkost je vlastně někdy strašně silná.
2: Děkuju za nabídku dalšího tématu. Jaká kliše panují o hercích?
1: Tak třeba, že strašně pijou.
2: Ne.
1: Že strašně pijou. Já třeba ne. Já jsem vyřízená i bez toho. Tak to vůbec nechápu. A no, tohle pak že vlastně, no, tohle myslím, že je takový nejčastější, že jsou jako, že jsou takový jako bohemský typy, který chodí na plac opilí a to jako asi se jednou za čas někomu stane, ale jinak to není pravda vůbec.
2: No samozřejmě, že.
1: Ne, ale opravdu to není.
2: No, jasně.
1: Nevěří vůbec.
2: Ne, já vám věřím, protože kdyby sem přišel nějaký herec a je velmi známky požití alkoholu, tak my, protože dodržujeme kodex Českého rozhlasu, média veřejné služby, tak bychom ho nesměli pustit živému vysílání.
1: Aha.
2: A teď na mě koukáte jako, že jsem... herec a piju.
1: Já bych jako chtěla vidět jako... Takže se to tak nikdy nestalo, že by jako přišel ve barech.
2: To víte, že ne. Tak, nikdy.
1: Tak jsem ráda, že jsme si to ujasnili, že jsme se shodli na tom, že to je teda kliše.
2: Přesně, je to kliše všech klišů.
1: Dobře, kliší.
2: Tady se točí Lajna?
1: Tady se točí za varama Lajna. Se vlastně roztáčí se podle mě
2: musíme
1: zítra.
2: Musíme se zeptat, víte, co je to Lajna? Ano,
1: tak my roztáčíme Lajnu podle mě zítra je první natáčecí den, který, ale já tam nejsem, tam je Jirka.
2: Langmajer,
1: samozřejmě ikona. A vlastně já mám první natáčecí den až ve středu, ale točíme fakt tady za varama třeba 10 minut na stadionu zimním. Takže já tady vlastně z červeného koberce oblíknu
2: kostým.
1: V té robě oblíknu kostým Denisky, která řekněme má jiný vkus.
2: Chtěl bych vidět Denisku v téhle rubě, v které jste byla včera na červeném koberci.
1: To by bylo málo na Denisku, to by byla úplně znuděná. Jako.
2: Jo, vůbec by to na sebe nevzala.
1: Ne, to jako to potřebuje tygry a myslím jako motiv tygru, jak se tomu říká, potisk.
2: Pak je ještě jedno kliše. Herci říkají, že kostým dělá roli. Mm-hmm. Platí to nebo je to kliše?
1: Platí to.
2: Fakt?
1: Platí to. A tak víte co, to podle mě, kdybyste si jako zkusili, že byste si prostě oblíkli úplně do něčeho jiného, co je, to je jedno z hereckých cvičení, že si vlastně jako vám řeknou, že se máte oblíknout úplně jinak, než na to, co jste zvyklej a začnete se jako chovat jinak opravdu.
2: Začnete se chovat podle toho kostýmu?
1: Trošku jo, trošku vám to jako něco hodí, jako no. Teď jako, myslím si, že kdybyste teďka tady seděl ve smokingu, tak možná budete úplně jako jinak jako narovnanej a ne? Aha. Aha, tak vy mě vyvádíte úplně z míry tady. Ale úplně to berete moje jistoty tady.
2: No, protože vy mluvíte o hercích, ne? O moderátorech.
1: No tak a kdybyste měl na sobě...
2: Ale moderátor se hrbí pořád, před každým.
1: Ne, to jsem vůbec nechtěla říct, že se hrbíte, ale...
2: Ale hrbím, protože jsem starý.
1: Ale jste mladý, jste perfektní.
2: Jo, takže vy ještě lžete do rádia. No, na to jsme se tady těšili.
1: Na to jste čekali tady.
2: Tak, přesně. Až si nám sem přijde populární herečka zalhat. Ale ne, vy znáte dobře tu hereckou teorii, protože přestože už máte lecos natočeno, tak chodíte pořád na ty workshopy.
1: Chodím, no, chodím.
2: Pardon, nejste tam nejstarší?
1: jo, jsem, no. Nebo takhle, abych to uvedla na pravou míru, třeba v Itálii, když chodím, tak jsem tam opravdu nejstarší, protože tam panuje podle mě podobný k tomu přístup, jak třeba v Čechách. Jakože když už máte vystudovanou školu a máte něco za sebou, tak už prostě na workshopy nechodíte, protože to už jako je jako něco, co je pod váma úplně. Ale třeba v Americe to tak není. V Americe chodí prostě herci úplně jako... všech úrovní, všech věků. Teď jsem zrovna třeba byla právě, a byla jsem na workshopu, byla tam paní, který třeba bylo 60, byla absolutně perfektní, jako opravdu. A prostě chodí
2: nehrbila
1: na
2: se.
1: Vůbec se nehrbila, nepila alkohol. No prostě úplně bořila kliše. Ale třeba v té Itálii je pravda, že tam jako jsem nejstarší. A normálně jim kecám o věku, protože vlastně je to jako hrozný, tam chodí opravdu třeba 18-letý a 20-letý děcka. A tak se vždycky jako přijdeme a teď si musíte představit, jako že bonjourno, jako, a teď oni jako se ptají opravdu na ten věk, což se v Americe teda taky neptají, a teď oni říkají jako 19, 22, a já úplně, ježišmarja, tak jako pak říkám třeba 33, a oni, ježiš, vypadáš mladší, a já, no.
2: Madonna mia.
1: Je to dobrý, jako no.
2: No tak no. Jste si 2 roky ubrala, bože.
1: Vy jste hodnej. No. Jste vypadáte mladě, vůbec se nehrbíte. A
2: tak a vy nelžete a nepijete. No. Co vás vlastně přivedlo do takových zemí, jako je Amerika, tedy Spojené státy a Itálie? To je taky cesta za herectvím?
1: Jo, je to cesta za herectvím.
2: A nebo už jste taková světoobčanka, protože jste...
1: Jo, mě hodně, jako já jsem vlastně tam jela poprvé do té Ameriky asi v roce 2015. Jela jsem tam právě tehdy na workshop, tak nějak náhodou, že jsem prostě cítila asi trošku vlastně možná i vyhoření, chtěla jsem zkusit něco nového a zjistila jsem, že mě to hrozně prospívá v tom si jako otevřít obzory, že znám ty svoje 3 ulice, bavím se stejnýma lidma a že najednou jsem měla pocit, jak kdybych ani nevěděla, co jsem záč, jako co jsou moje názory, co jsou názory ostatních, které já jenom přebírám. A bylo to teda o tom herectví, ale bylo to opravdu o nějakým jako až dospění, bych řekla, no. Jako, že jsem díky tomu ten člověk, který jako jsem, no, dneska.
2: Zvykala jste si dlouho na to, že vás tam nikdo nepozná?
1: To bylo skvělý úplně.
2: Fakt?
1: No, protože ono vás to taky jako hodí do vody a najednou nemůžete počítat, jak to říct, jako to, co máte vystavený, prostě už neplatí, jako. Ale najednou zjistíte, jak se k vám ty lidi chovají, když vás vůbec neznají, jak vy na to reagujete, jestli vás to štve nebo neštve, musíte zabrat, aby vlastně jste zase něco dokázal. Zároveň je k tomu třeba perfektní to, že já, nevím, třeba mě baví tancování, ale netancuju moc dobře, jako jo. A když jdu v Čechách na hodinu tance, tak jako vidím, jak ty lidi udělají pekš a dělají haha, blbý, hana, haha. A tam, jako, tam nikoho nezajímám, takže to je hrozně svobodný. Je to hrozně dobrý. Jako
2: no. Ve Stardance jste nebyla?
1: Ne. A je to dobře pro všechny.
2: Fakt?
1: Ne, já opravdu ráda tančím. Myslím si, že netančím nějak jako perfektně, ale ráda tančím. Ale co je zajímavý, já mám takový styl.
2: Já vás pozoruju s odpuštěním. Vy nezavřete ruce, když mluvíte.
1: No. Já takový, tak to je můj styl.
2: To jste Itálie, ne?
1: No, asi jo. Nebo si to měla vždycky a tam to konečně jako zapadlo. Že,
2: jasně.
1: Že to jako, a já vlastně, když tančím, tak mi většinou překáží ten druhý člověk u toho. Jako. Takže...
2: Si tam dejte tyč místo něj.
1: Takže do toho Stardance jedině jako...
2: Styčí.
1: No, to by mohla být volná disciplína třeba.
2: Vás už nebaví točit v Česku?
1: Baví, strašně baví. Mě baví, no jasně.
2: Protože tenkrát, když jste tady měla ten film, ke kterému jste napsala scénář, ano, který vzbudil pozornost, ne, tak pak tuším, že celý rok nepřišla žádná nabídka.
1: Celý rok nepřišla žádná nabídka, no. A to ono se občas jako děje. Je to jako, nevím, vlastně jestli to je kombinace toho, že třeba to některý lidi štve, anebo si naopak lidi myslí, že třeba té práce máte hodně. Myslím si, že to říkalo víc herců, že třeba když vyhráli Český lva, tak najednou jako je to takový jako pocit, že třeba a ten se nezastaví, jako, nebo ten by mohl mít velký nároky a najednou jako oni třeba rok jsou jako vůbec nevědí, co se sebou. Jako. Je to zvláštní, no. Ale, no, no.
2: Ale od toho existuje na světě profese, které se říká agentka nebo agent, kteří už jsou hojně rozmnoženi i po České republice.
1: Je to pravda.
2: Zejména u mladších herců, tedy u vás. A
1: 33. No.
2: Kristovale.
1: Ano.
2: Nemáte narozeniny dneska?
1: Ne, za dlouho, 33 a za dlouho další.
2: Si myslíte, každý přestupný rok. Každý sudý přestupný rok. Ne, počkejte, ty agenti.
1: No.
2: To znamená, že to je člověk, který za vás dělá věci, které vy dělat nechcete?
1: No vlastně jo, ale což třeba o to, že podepisuje smlouvy, anebo třeba to, co je pro mě nejvíc jako stresující, že dává dohromady rozvrh jako těch věcí. To je, pro mě to je strašně stresující, protože my třeba, a to je teda taky jako neuvěřitelný, to máme v České republice, jinde to moc nefunguje, že máme tu možnost dělat víc věcí naraz, že třeba jako herci hrajou divadlo a do toho točej, zkoušej a ten agent třeba vlastně najednou, když točíte třeba dva projekty naraz a teď ty produkce chtějí točit ve stejný den, tak vám třeba volají a říkají, no to nejde, my potřebujeme, protože jinak a já vždycky z toho mám strašný stres a ten agent to jako odlifruje a prostě vlastně řekne, to se vůbec nestarej, já ti jenom zavolám výsledek. Tak to je jako skvělý.
2: Takže agenti, to je něco jako WhatsAppová skupina, která si žije svým životem, tak, no, aby vás hvězdy jako chránila, abyste se mohli koncentrovat.
1: No vlastně jo, protože on je pak jako jinak, opravdu těch věcí je hrozně moc, jo, najednou, jako se učíte texty, nějak pracujete na té roli, dáváte dohromady všechny právě, abyste nepřišli pozdě do rádia a takovýhle věci. Víte, kolik jsem dostala zpráv, že to je opravdu jako, v kolik to začíná a že tam mám být 15 minut do, jako dřív a stejně to nevyšlo, jo. Tak,
2: a to jste dostala od nás nebo od agentů?
1: No i od agentů, no. Takže oni se opravdu jako
2: snaží. A oni, oni mají napíchnutý váš mobil? Oni sledují váš pohyb?
1: Ne, ale máme společný sdílený kalendář.
2: Jo, jasně, takže no, oni vidí, aha, tady už jo. Měla sedět. Už
1: No, takže takhle to. Takže tohle dělají a to je jako super. Ale zároveň třeba v tom zahraničí to funguje tak, že ta jejich hlavní náplň, nebo jedna z hlavních, je, že mám opravdu schánějí práci. A v Čechách to takhle jakoby zatím není. Je to spíš jako o tom, že se třeba o vás někým baví, to jako možná jo, ale není to tak, že vám jako aktivně schánějí castingy a v tom zahraničí jo.
2: To znamená, že on je, nebo ona je finančně zainteresovaná takzvaně na tom, aby vám sehnal co nejvíc práce,
1: ano, protože z toho má procenta. No.
2: Fakt? To je dobré. A proč to v Čechách není zatím tak rozšířené?
1: Jako myslíte to hledání práce? To jako, nevím, no.
2: Je to vlastně malý trh?
1: Myslím si, že to je tím a že vlastně jako spoustu těch režisérů vás vlastně přímo zná, nebo i těch castingových režisérů, což jsou vlastně ty, co jako pak vás volají na casting, tak vás jako zná a ty castingy nejsou kolikrát takhle jako veřejný. Zatímco třeba v tom zahraničí oni jako vypíšou casting a řeknou, že hledají holku kolem 33 let,
2: která nepije
1: a která prostě třeba mluví s akcentem východoevropským a vlastně najednou všechny ty herečky v tom jakoby ranku, tak ty jejich agenti to jako zjistí, že tenhle ten casting je, submitnou tam jako jejich showreel, což je vlastně jako všechny hezký
2: pardon,
1: scény.
2: Pardon, submitnou tam. Já vím, že jste byla v Americe, ale
1: no, já vím, jakoby wow, teď jsi mi
2: jako
1: úplně
2: podpis?
1: Ne, že tam, že ježiš, to se, no.
2: No máme čas.
1: To je normálně webová stránka, kde je takhle ten casting a oni ho tam uploadnou tu.
2: To jste si pomohla.
1: Tak já nevím. Nepomůžete mi někdo?
3: Vložej!
2: To je publikum.
1: No, jo? Jste skvělý.
2: To je publikum.
1: Wow, tak to jsem se podruhý teď ztrapnila. No.
2: Ne, vůbec. Naopak. A ten showreel?
1: Showreel. To je
2: Jestli chcete, já už toho nechám.
1: Ne. To je vlastně třeba do 3 minut máte vybraný svoje nejlepší scény, které jsou za sebou, aby ten právě třeba ten režisér nebo ten castingový režisér se podíval, jako, jak umíte hrát, jaký role jste hrál, jaký máte vlastně jako herecký rozsah. A tohle oni tam tak jako, jak to bylo to slovo?
2: Vloží.
1: Vložej. A ten castingový režisér to projde a když se do toho hodíte, tak vám vlastně nabídne teprve udělat casting.
2: A já bych do toho s dovolením uploadnul jednu otázku.
1: No, vy jste výborný.
2: Bejbal jsem. No. Aby mohla znít, jestli v té době rozvinutých informačních a komunikačních technologií jim stačí teď už, když třeba tu etídu, kterou potřebujete, abyste prošla tím konkurzem, natočíte doma na mobil.
1: Jo, to vlastně
2: většinou... Takhle snadné to je?
1: Je to, no, ono to jako je snadný a je to... Je to výhoda, je to i nevýhoda. Je to výhoda, je to proto, že můžete být jako vlastně kdekoliv. To znamená, že když přijde ten casting a přijde třeba z Itálie nebo přijde z New Yorku, tak já si můžu doma to nahrát, poprosit někoho, kdo umí anglicky, kdo mě s tím pomůže, nahraju si to na mobil a pošlu to. Ale zároveň to vlastně funguje tak, že nám přijde třeba jenom jedna scéna. Máme jako pětistránkovou scénu, máme k ní takový jako obecný popis jako a vy si to v hlavě musíte nějak vymyslet a udělat to a třeba se netrefíte úplně jako v té interpretaci té role. A kdybyste byl jako v té místnosti, tak vám vlastně ten režisér řekne, no to ne, ona vlastně je daleko víc jemná, nebo naopak je daleko víc extrovertní a chtěl bych tam vidět, šlo by to víc jako komicky zahrát a dávám šanci na to, abyste v tu chvíli ukázal, jestli to dokážete změnit, jestli vlastně na to máte představivost, jestli máte ten talent tý okamžitý změny a když se takhle netrefíte, tak oni se velmi často na to prostě podívají a řeknou, ta se na to nehodí. Pokud vás neznají právě, pokud už nejste nějaký jako velmi známý herec třeba v Americe a znají jeho rozsah, tak řeknou, ježiš, tak on to zrovna jako nechytnul, pojďme mu dát druhou šanci, ale když ne, tak rovnou vypadáváte ven z toho kola.
2: A v té Itálii točíte nějaký seriál, nebo jste
1: točila? Teďka budu točit seriál.
2: Ale jak ne, že byste nežila předtím, ale teď jste vyloženě ožila.
1: No, já mám z toho radost, opravdu mám z toho.
2: A jsou italské seriály jiné než české seriály?
1: Tak jsou, jako některý jsou geniální a některý jsou strašně špatný, takže já myslím tak,
2: pak jak, je to podobné.
1: No, je to jako jak v každý zemi, jako máte tam prostě velkou kvalitu a máte tam věci, které nejsou dobrý, ale pro mě už jenom to, že točím v tom cizím jazyce, který jsem se začala učit před pár lety, je jako ohromný vítězství, takže já fakt z toho mám jako neuvěřitelnou radost. No.
2: To znamená, že tam hrajete v italštině italku bez akcentu?
1: Ne, to ne, já, normálně... jako já i, jak jsem říkala, ten tanec, jako... To mě baví hodně, nejsem v tom podle mě tak úplně super, tak třeba na akcenty jsem opravdu špatná. No, to jako, já mám dokonce jako vlastně akcent koučku, paní, která mě pomáhá s tím akcentem a my jsme třeba strávili jako 20 minut nad tím, že na začátku, kdy mě jako vysvětlovala rozdíl, jo, ne, to bylo na nějaký reklamě, to já jsem dělala nějakou reklamu a oni přišli a říkali jako, dobrý den, chtěli byste, aby jsme vám říkali Hana or Hana? A já úplně. Ale to bylo to samý. A oni úplně, ne, to je hrozně výrazně jiný. A já úplně. A zjistila jsem, že opravdu na to ten organicky ten sluch jako nemám. Jako, že jsou lidi, kteří to jako hrozně hezky chytají a já mezi ně nepatřím. Takže já budu muset hrát cizinky.
2: A jak vám tedy tam říkali? Hana nebo
1: or
2: Hana?
1: Hana.
2: Hana.
1: Yes. Yeah, tak teď už to slyším, ale trvalo to 5 let.
2: A v tom italském seriálu tedy hrajete?
1: Hraju taky cizinku.
2: Taky cizinku?
1: No.
2: Přímo odkud?
1: Říkají východní Evropa, ale vlastně říkali, že to tam možná jako budou i specifikovat, že z Čech.
2: Mm-hmm. A je to pozitivní postava?
1: Je taková vtipná dost. No.
2: Jo,
1: tak to mám jako radost, no, protože předtím jsem hrála mafiánku. No.
2: Běloruskou. Fakt.
1: No. Tak teď hraju vlastně takovou, jako je tam... Ach jo, no, je tam takový háček, že ona by měla zpívat právě, jo, a to teda taky není dobrý, no, ale...
2: A tancovat nemusí?
1: No, tancovala bych radši, jako, zpívat to je...
2: A nehrála jste někde na kytaru a nespívala v
1: něčem? No, jo, no.
2: Já vím v čem.
1: v novém filmu vlastně Dana Pánka po večerce a já jsem mu říkala, že neumím moc zpívat a on mi to nevěřil a pak byl podle mě smutnej, no.
2: Takže no. Po večerce pak se rýsuje ještě další nějaký projekt?
1: No tak Lajna a teď mám vlastně dva seriály, budu točit v té Itálii. Jeden takový větší, jeden menší. A potom uvidíme, potom scháníme peníze na náš film s Tomášem Vinským, na druhej.
2: Který si budete sama psát scénář?
1: Ten už je napsaný, ten scénář.
2: A je to váš?
1: No.
2: Je, to máme z vás radost a těšíme se,
1: já se taky
2: zejména
1: těším
2: na ten italský seriál, sice ten ho tady neuvidíme, ale možná se nějak k nám dostane.
1: Přesně tak.
2: Hana Wagnerová byla hostem Radiožurnálu. Díky
1: děkuju
2: za to,
1: vám
2: Hana
1: za pozvání a za trpělivost.
2: Ne, pardon, ne. Ne Hana, ale Hana.
3: Slyšeli jste reprízu rozhovoru Jana Pokorného s herečkou Hanou Wagnerovou přímo z Karlových Varů ze Sadové kolonády, kde najdete i letos náš Airstream. A za 5 minut, spíš už 4 minuty, bude 5, začne ranní víkendový Radiožurnál se Štěpánem Pokorným, tak přeji příjemný poslech i nadále a pohodovou neděli. Od mikrofonu se loučí Adam Carda.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Elitní tenis se přesouvá do Londýna.
1: Na travnatých kurtech tam začíná nejstarší turnaj světa.
0: Wimbledon na Radiožurnálu.
1: Díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi o nic důležitého nepřijdete.
0: Živé vstupy ze zápasů s českou účastí a pozápasové rozhovory přímo z areálu All England Clubu.
1: Wimbledon na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Z Venezuely se vrací záchranářský USAR tým, který tam pomáhal po zemětřesení. Česko si dnes připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa a bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle bouřky, teploty většinou do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Do Česka se dnes vrací záchranářský USAR tým, který pomáhal ve Venezuele po ničivých zemětřeseních. V Praze ráno přistane první část skupiny s 57 záchranáři a jejich 8 psy. Zbytek týmu s materiálem dorazí popoledni. Čeští záchranáři od minulé neděle pomáhali v zemi s prohledáváním sutin a hledáním přeživších. Otřesy mají už 3000 obětí. Dnes je den věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V roce 863 přišli na Velkou Moravu z byzantské Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany se stavili nové písmo Laholici. To umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů, vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
4: Právě pro jejich přínos evropské kulturní a duchovní jednotě byly také Konstantin Cyril a Metoděj prohlášení za kulturní spolupatrony Evropy.
3: Odkaz obou bratrů připomínají i Cyrilometodějské slavnosti, které jsou celý víkend třeba ve Velehradě. Dnes je zakončí národní pouť a slavnostní mše před bazilikou. V německém Erfurtu končí stranický sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Úřady očekávají velké protidemonstrace. Jen v sobotu na místě podle policie protestovalo asi 30 tisíc lidí, většinou pokojně. AfD je momentálně nejsilnější opoziční stranou v německém spolkovém sněmu. Civilní tajná služba ji loni označila jako extremistickou. Na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu dnes začíná měsíční omezení. Mezi Kolínem a Přeloučí dělníci zbrousí nebo úplně vymění koleje. Práce potrvají do konce července. Osobní vlaky České dráhy zrušily, říká mluvčí Vanda Rajnochová.
5: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
3: Rekonstrukce historické bitvy vojsk u Chlumu dnes odpoledne zakončí třídenní program vzpomínkových akcí ke 160. výročí prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové. Do ukázky se zapojí 650 členů historických jednotek, jezdci na koních, děla i desítky povozů. Organizátoři na místě očekávají tisíce diváků. Dopravu budou zajišťovat kyvadlové autobusy. Pro běžnou dopravu je obec Chlum od rána uzavřená, doplňuje ředitel projektu König Grec 1866. Radek Balcárek.
6: Jako každé jubilejní výročí se snažíme připomenout celý průběh bitvy, nejenom její část nebo nějakou historickou postavu. Pro návštěvníky osobními vozy jsou připraveny plochy a vzhledem k tomu, jak nárazově ty vozidla můžou přijíždět, tak jsme letos ustoupili od placeného parkování a parkování bude zdarma.
3: Sport. Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Francouzi vyhráli nad Paraguají 1-0 a Maroko porazilo Kanadu 3-0. I přes prohru a vypadnutí si kanadský trenér Jesse Marsh myslí, že byl jeho tým lepší než Maročané.
7: Úplně jsme kontrolovali Maroko, které je sedmým nejlepším národním týmem světa. Na hřišti byl jen jeden tým. Nedokázali jsme to ale přetavit v gól. I na startu druhé půle jsme byli aktivnější, ale skórovali oni. A góly mění zápasy. Mohli jít do většího bloku a my museli víc tlačit. Celkově jsme v tom zápase ale byli lepší.
3: Třem českým tenistům se včera povedlo postoupit do osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka zdolal Španěla Munara ve 4 setech, Linda Nosková porazila Rumunku Kersteovou ve 3 sadách a Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou taky ve 3 sadách.
0: Z
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 za Vyškovem a omezení na D8 za Roudnicí. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna pozor na překážku za Vyškovem. Za nájezdem z exitu Vyškov západ na kilometru 225,5 stojí porouchané osobní auto. Blokuje tam odstavný pruh a už je označené šipkou. Ve směru z Brna do Prahy na D1 podobná situace i za odbočkou na Ostrovačice. Na kilometru 172,5 stojí šipka po porouchaném vozidle v odstavném pruhu. Kužely stojí na čáře, některá vozidla tam vybočují mírně doleva. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za odbočkou do Roudnice nad Labem. Na 21. kilometru je ve vozovce velký výtluk, místo už je označené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty na severu a severovýchodě Čech 19, jinde 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobré ráno vám přejeme, 6 minut po 5. hodině. V Broumovském výběžku se pohybuje dvojce vlků s telemetrickými obojky. Výzkumníci jim dali pracovní jména Dita a Ernest. No a měsíc teď budou zkoumat jejich chování. A po stopách vlků se vydáme v úvodu ranního víkendového radiožurnálu už za chvilku. Začínáme s kapelou Lucie. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
8: Víkendový radiožurnál
1: a Štěpán Pokorný.

0: V Broumovském výběžku začalo odborné sledování pohybu dvou vlků s telemetrickými obojky. Experti z brněnské Mendelovy univerzity obchází místa, kde šelmy strávili delší čas a dohledávají tam zbytky jejich kořisti. Výsledkem měsíčního průzkumu bude podrobný přehled o tom, co všechno a také jak často vlci v oblasti loví.
1: Šonov na Náchodsku jsme na dohled od značky státní hranice s Polskem. Právě v téhle oblasti se pohybují vlci, které ochranáři nedávno vybavili telemetrickými obojky. Odchytili je sice nezávisle na sobě na dvou místech. Ernest a Dita, jak je ochránci přírody pracovně pojmenovali, se ale pohybují spolu a možná dokonce tvoří pár.
2: Aurinko, tady pojď.
1: Na vytipovaná místa nás doprovází fenka Aurora, kříženec huskyho a australského ovčáka.
3: Bez nám pomůže případně dohledat nějaké zbytky kořisti, které by my jsme si vůbec nemuseli třeba všimnout.
1: Vysvětluje Šárka Frýbová a s Miroslavem Kutalem domlouvají nejlepší cestu poměrně složitým terénem.
4: Potok bude takhle, jestli nejítelný, když tady dolů.
3: Jo.
1: Jsme asi kilometr od posledního domu, v uválené trávě nacházíme zbytky uloveného srnčete.
3: Přední nohu a kousek kůže. Teď si to nafotíme.
1: Data se zapisují do online formuláře a po chvíli pokračujeme dál. Na dalších dvou lokalitách ale vlci pravděpodobně jen odpočívali a proto přejíždíme do Polska.
3: Teďka půjdeme tady, tam byl ten samec a zdržoval se tam několik hodin.
1: I tam vlci hodovali na louce, v jednom případě se žrali další srnče, o několik stovek metrů dál nacházíme díky fence Auroře části dospělého zvířete.
3: Super, ty jsi šikulka nežrat. Tady zbytek nějaký kosti. Ten větší zhluk je ještě tam o kus dál.
1: Kromě několika málo kostí tady vlci nechali ještě část vnitřností. Pravděpodobně jde o jelení nebo srnčí. Jistotu výzkumníci získají z následných rozborů odebraných vzorků. Po asi 5 hodinách první výprava po stopách vlků na Broumovsku končí. V oblasti se výzkumníci budou pohybovat do konce července. Z Broumovského výběžku Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: tebe.
1: Kam si v létě zajít v Brně do kina, tak odpověď na tuto otázku zdánlivě jednoduchou je složitější, než by se mohlo zdát. No a my to probereme v 5.20 v ranním víkendovém radiožurnálu. Teď počasí s Václavou Marešovou.
2: Počasí.
3: Hezké ráno, vstáváte do rána s velkou oblačností a místy taky s přehánkami. Přes den bude obloha dál zatažená, čekejte taky oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Ojedinělé se můžou objevit i bouřky. No a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku oblačnosti a s ní i srážek ubude. A přidám dnešní teploty, nejchladněji bude na severu a severovýchodě Čech. Tam vám teploměr ukáže kolem 19. Jinde ale naměříte od 21 do 25 stupňů a nejteplej bude tradičně na jižní Moravě až 27. Na horách pak většinou kolem 13. Tak hezké nedělní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Fanoušci filmů na velkém plátně mají v Brně hodně omezené možnosti, kam zajít do kina. Kromě multiplexu má totiž druhé největší město v Česku jen dva další větší kinosály. Ty teď o prázdninách, navíc kvůli opravám, budou střídavě zavřené. A už třetím rokem nefunguje ani další sál v kině Skala.
1: Na film do kina Art se přišli podívat Daniel s Artiomem.
2: Kin je tu obecně málo a to mě i docela frustruje. Když výjimečně nenajdu něco v Artu, tak nejdu do kina.
3: Čím víc takových možností, tím jako lépe.
1: Vstupenky je teď do kina Art lepší kupovat s předstihem. Otevřený je totiž jen malý sál pro 32 lidí. O pár míst víc má kino Cit v galerii turistického informačního centra, které obě kina provozuje. Velký sál tady v Cihlářské ulici je zavřený kvůli rekonstrukci. Dovnitř se jdeme podívat s vedoucím kina Milanem Šimánkem.
4: Musíme vrátit sedačky na místo. Musíme je všechny vyčistit, technici ještě pak ten zvuk musí nastavit. Pokud by to všechno šlo dobře, tak už bychom 13. mohli otevřít.
1: Tedy asi dva týdny předtím, než městská část Žabovřesky začne opravovat kino Lucerna, upřesňuje mluvčí radnice Petra Kačírková.
5: Dojde k celkové opravě topného systému a 1.9. se Lucerna opět spouští.
1: Kromě sedmisálového multiplexu v obchodním centru Špalíček už žádné další velké kinosály Brno na svém území nenabízí. Univerzitní kino Skala, které provozuje Masarykova univerzita, je zavřené už 3 roky kvůli špatné statice. Vlastník domu, město Brno, plánuje práce na zajištění statiky za desítky milionů zahájit na podzim, vysvětluje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
6: Odhady opravdu jsou, že by mohlo trvat od 1 do 2 let.
1: Na promítání si ale lidé ještě počkají. Kino bude potřeba zrekonstruovat, to vyjde na stovky milionů. Pořád ale není jasné, kdo rekonstrukci zaplatí.
6: Budeme jednat obě strany, kdo by byl hlavním investorem.
1: Od uzavření sálu kino Skala promítalo provizorně na schodech před kinem. Teď v létě se provoz přesunul na letní scénu. Od nového akademického roku se kvůli opravám už ani na schody kino nevrátí. Sálů bylo v Brně málo i v době, kdy Skala fungovala v plném režimu, řekl už dříve filmový kritik a teoretik Jaromír Blažejovský.
7: Diváci mají menší výběr než třeba v Hodoníně nebo v Havířově. Tady takovéto sály, které opravdu nabídnou veškerý repertoár, chybí.
1: Útěchou můžou být Brňanům zmíněná letní kina. Po celém městě jich najdou necelou 40. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: 5 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Ukrajina při útoku na Petrohrad zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu. Uvedly to ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova je poškozený ropný terminál. Moskva uvedla, že útok nenechá bez odpovědi. Ukrajinské drony útočily taky na přístav asi 170 kilometrů severozápadně od Petrohradu u Finského zálivu. Nakládá se tam ropa, obilí, uhlí a zkapalněný zemní plyn. Velké obchody můžou mít dnes i zítra otevřeno. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na svátek Cyrila a Metoděje ani na den upálení mistra Jana Husa nevztahuje. Přesto někteří provozovatelé dali svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem otevírací dobu ověřit. Restaurátoři dokončili opravu delfínovy kašny v Olomouci, zpevnili poškozená místa, odstranili grafity z kovových prvků a ošetřili schodiště kolem nádrže. Kašna je u kostela neposkvrněného početí Panny Marie, pochází z první poloviny 18. století, napájela ji historická studie.

0: pobočkou na Ostrovačice. Na kilometru 172,5 stojí šipka po porouchaném vozidle a opět v odstavném pruhu. A na dálnici D5 máme hlášené omezení u Berouna mezi sjezdy na centrum a Beroun západ mezi 19. a 21. kilometrem a budou silničáři provádět údržbu zeleně kolem vozovky. Čekejte je v levých pruzích v obou směrech a projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Aktuální teploty se pohybují většinou od 12 do 17 stupňů, nejtepleji je ve středních a západních Čechách. Třeba Praha Klementinum teď udává přes 18 stupňů, stejně jako Plzeň nebo Karlovy Vary. A nejchladnější bylo dnešní ráno v těch tradičních lokalitách, jako je Horská Kvilda. Tam naměřili 6 stupňů. Oblačná obloha pak bude i dnes přes den, jak mě doplní meteorolog Marian Sandev.
3: Během dnešního dne bude oblačno a zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle se později odpoledne mohou vyskytnout i slabší bouřky.
2: A dnešní teploty budou rozdílné v Čechách a na Moravě, zatímco na jihu Moravy můžete naměřit až 27 stupňů, jinde to bude míň, většinou do 25. Nejchladněji pak bude na severu a severovýchodě Čech, kde vám teploměr ukáže kolem 19 stupňů. A s chladnějším a deštivým počasím počítejte taky, jestli se vypravíte na hory, protože tam dnes naměříte jen do 13. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Štěpán Pokorný.
4: 5 hodin 33,5 minuty a teď Kokoman s Kájou Leskovcem. Hezký poslech.
1: Radiožurnál.

Jak zní Grónsko? Od metalu s inuitským hrdelním zpěvem až po sbory, které spojují celé komunity. Na grónskou hudební scénu se zaměříme ve vysílání ranního radiožurnálu už za chvilku.

0: grónská kapela Sumé v 70. letech minulého století jako vůbec první rockový band na světě zpívala v grónštině. Její politicky nabité folk-rockové texty tehdy odstartovaly kulturní revoluci a položily základy pro grónskou samosprávu a nezávislost. Tradice aktivistické hudby je v Grónsku živá dosud.
1: Čtveřici členů kapely Sound of the Damned potkávám v jedné ze základních škol v hlavním městě Nuku. V neděli se tu sešli k pravidelné zkoušce.
2: Jsme metalová kapela. Hrajeme metal už od roku 2017. Od velmi mladého věku. Já hraju na kytaru.
1: Říká frontman kapely Sebastian, dlouhovlasý mladý muž s tradičním inuitským tetováním na obličeji. Texty kapele píše Penny, která zároveň i zpívá.
3: Už jsme hráli na Faerských ostrovech, v Dánsku i v Kanadě.
1: Čtveřice nyní pracuje na novém albu, ve kterém se prý ještě víc než na dosavadních deskách objeví tradiční inuitské prvky, jako je třeba hrdelní zpěv neboli katajak. Ten mi trochu připomíná typický metalový hlasový projev. Sebastian ale hned ukazuje rozdíl.
2: Tohle je growling.
1: A hrdelní zpěv? Od metalu a hrdelního zpěvu mířím za dalším hudebním zážitkem. V jedné z hal starého průmyslového areálu na okraji Nuku dnes vystupuje zdejší pěvecký soubor Inguilik.
4: Music is a huge part of like Greenlandic culture and life.
5: Hudba je zásadní součástí grónské kultury a života. Myslím, že v každé osadě, v každé vesnici, kde žijí lidé, je nějaký sbor, protože hudba je příjemný a snadný způsob, jak být pohromadě. A my v Grónsku milujeme být spolu.
1: Vysvětluje mi před začátkem vystoupení Laura Lennart Jensen z organizace Arctic Sounds. Jak vypadal koncert a které grónské celebrity jsem v Nuku potkala, to si poslechněte po 9. v zápisníku zahraničních zpravodajů. Z Nuku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Přehánky, místy bouřky a teploty do 25 stupňů, tak takové počasí nás čeká dnes v neděli. Teď je nad naším územím velká oblačnost a ta sebou přinesla i dešťové srážky. Teď prší hlavně na Pardubicku, na Vysočině, no a taky na východě Moravy. A s deštěm počítejte i přes den. Předpověď totiž slibuje přehánky a místy i slabší bouřky. Teploty na severu a severovýchodě Čech, kde vám teploměr ukáže jen kolem 19 stupňů, budou nejnižší z celé republiky. Jinde pak naměříme většinou od 21 do 25 a nejtepleji bude na jižní Moravě, a to do 27 stupňů. A druhý svátek, tedy 6. červenec, bude taky deštivý. I zítra čekáme přehánky a teploty podobné jako dnes. Tak hezké ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Def Leppard na Radiožurnálu. Ve Skanzenu v Zubrnicích na Ústecku se včera návštěvníci vrátili do času, kdy ke hraní stačila jen fantazie a pár kamarádů. Tematický den s názvem Jak se dříve hrálo nabídl tradiční dětské hry našich babiček a prababiček.
1: Co tě tady nejvíc zatím dneska baví?
2: Tak mě tady baví asi nejvíc hra špalíček. Na stodolu se přidělá kousek klacíku a provázek a houpe se to, aby se to zpětným rázem dostalo a srazil se ten špalíček, co je na zemi.
1: Popisujeme Jakub, syn organizátora Martina Kočího, se kterým si celý areál dvoru u domu Zloubí procházím.
3: Máme tady chůzy na chůda, různý hody na terš, ať už šipkama z peříček nebo střelba prakem.
1: Tady zrovna se hází podkovou.
3: Cílem hry je snažit se trefit ten kolík, ať už třeba za jeden bod, aby cinknul. Tak, jak jsme slyšeli teďko, ano. A nebo i úplně ideálně, aby ta podkova objala ten kolík. A tamhle si děti hráli, že lítali jako čarodějnice na koštěti.
1: To bylo. To tady k tomu vidíme ten slalom.
3: To vidíme z toho proutí vyrobený slalom.
1: Další, co si návštěvníci mohli vyzkoušet, je třeba tlučení hrnce.
3: Princip hry je, že si stoupneme k tomu hrnci, uděláme jedním směrem třeba 5 kroků, tam se zastavíme, tam nám kamarád zaváže oči, dá nám do ruky takovýhle proutek, jednou, dvakrát nás zamotá a těch 5 kroků, který jsme udělali od hrnce, si musí ten člověk pamatovat a udělat je zpátky. Až si myslí, že je u hrnce, tak má 3 údery a musí se snažit bouchnout do toho hrnce, aby to znělo.
1: Zkouším, tedy na poprvé nevyšlo, na podruhé také ne a ani na potřetí.
3: Takže tohle je u nás oblíbená hra, hlavně pro ty, co se dívají.
1: Podobných tematických dnů je během prázdnin ve Skanzenu hned několik. Zaměřují se třeba na to, jak se dříve pralo prádlo nebo škýpalo dříví. Ze Zubrnic na Ústecku Kateřina Kučerová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
1: Silná bouřka přerušila oslavy výročí americké nezávislosti ve Washingtonu a posunula i projev Donalda Trumpa. Národní pouť a slavnostní mše zakončí letošní Dny lidí dobré vůle ve Velehradě. Tenisté Lehačka, Bousková a Nosková se probojovali do osmifinále Wimbledonu a bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle bouřky a teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Hlavní oslavu 250. výročí americké nezávislosti ve Washingtonu zkomplikovala silná bouřka. Organizátoři museli evakuovat tisíce návštěvníků, i když část z nich odmítala odejít. Kvůli počasí se posunul i večerní projev Donalda Trumpa a ohňostroj, který usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
3: Good evening, America. If you think that was easy, it wasn't.
4: Donald Trump v projevu k národu vzkázal Američanům, že mají nejlepší zemi na světě a že Amerika na tom nikdy nebyla lépe než teď. Předvedl jednu z prvních amerických vlajek, která měla podle počtu zakládajících států pouze 13 hvězd a varoval před nebezpečím komunismu. Podle jeho slov sledovalo na místě proslov 150 tisíc lidí. Z Washingtonu je na Ciglerová Radiožurnál.
1: A víc podrobností chystáme v ranním Radiožurnálu po půl sedmé. Slovenské referendum o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních policejních složek je neplatné. Hlasovat přišlo jen 16% oprávněných voličů. To je druhý nejnižší počet v historii. Aby byl výsledek platný, musela by účast dosáhnout aspoň 50%. To se stalo jen u hlasování o vstupu do Evropské unie v roce 2003. Na Velehradě dnes končí Dny lidí dobré vůle. Zakončí je národní pouť a slavnostní mše před bazilikou. Součástí pouti bude tradiční průvod v krojích.
5: Vrcholem pouti je koncelebrovaná mše svatá sloužená na nádvoří před Velehradskou bazilikou. Hlavním celebrantem je arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl, kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul. Slavnostní mše začne v 10 hodin a 30 minut. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může představovat zdravotní riziko. Upozorňují na to hygienici. Seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Lidé ale můžou i sami poznat, že voda není v pořádku, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
6: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
1: Kontaminovaná voda může způsobit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Problémy můžou mít hlavně malé děti, seniori a pacienti s chronickým onemocněním.
0: Sport. Fotbalisti Maroka a Francie jsou prvními čtvrtfinalisty mistrovství světa. V další fázi turnaje na sebe týmy narazí. Maroko vyhrálo nad Kanadou 3-0 a Francie porazila Paraguay 1-0. Poprvé v éře samostatného Česka si zahraje osmifinále Wimbledonu 5 českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovou, Lehečka zdolal Španěla Munara a Nosková porazila Rumunku Kirsteovou. Linda Nosková tak české tenisové úspěchy vyzdvihuje.
7: Krásný, samozřejmě já sleduju holky a i chlapy, jak jsou na tom. Jsem jako strašně ráda, že se nám takovýhle výsledky povedou a já myslím, že si to možná ne všichni vždycky váží, že z takové malé země se tolik nás probojovalo do takové špičky a že to stále potvrzujeme.
0: Karolína Muchová a Barbora Krejčíková si dnes v osmifinále Wimbledonu zahrají proti sobě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Vyškovém a nehoda u Paceřic na Liberecku. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna zvyšte pozornost za Vyškovem. Za nájezdu z exitu Vyškov západ na kilometru 225,5 stojí porouchané osobní auto. Je označené šipkou, kolem se ale pohybují lidé. Na D1 se také pracuje mezi Brnem a Rousínovem v okolí sjezdu na Slavkov u Brna. Mezi kilometry 208 a 214 se kvůli stavbě dopravního značení projíždí v každém směru pouze jedním pruhem. Je teď to ale bez výraznějšího zdržení. A na silnici 35 z Turnova do Liberce překáží nehoda u odbočky na Paceřice. Na 39. kilometru je u ní uzavřený pravý pruh a dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty na severu a severovýchodě Čech 19, jinde 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno, 5:30 po 6. hodině pokračuje vysílání radiožurnálu. Studenti z Batohy, brigádníci i zkušení festivaloví návštěvníci. V Karlových Varech teď hledají stovky lidí levné místo na spaní. Jednou z možností je nocleh v tělocvičně základní školy. Jak to tam vypadá, uslyšíte za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu. Pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Na filmový festival do Karlových Varů přijede podle pořadatelů letos ještě víc návštěvníků než v loni. Najít volné a cenově dostupné ubytování proto není snadné. Vedle hotelů, penzionů nebo stanového městečka se po loňské rekonstrukci znovu otevřel také festivalový hostel v základní škole Dukelských hrdinů. Nabízí levné přespání v tělocvičně i na školním pozemku určeném pro stany.
1: Jsem tady úplně poprvé ve Varech na festivalu, takže jsem na to hodně zvědavá, přijíždím plná očekávání, tak vůbec nevím, co mě čeká.
2: Návštěvnice filmového festivalu Aneška si ve školní třídě pokládá na zem karimatku a spacák. Jste zvyklá na podobné ubytování?
1: Jo, z různých cestování a ze skautských akcí, takže v pohodě.
2: Na co se nejvíce těšíte na festivalu?
1: Na filmy, že mě něco překvapí.
2: S Aneškou přijela i její kamarádka Iveta. Proč jste si vybrali zrovna hostel Dukla?
3: Že je blízko v centru a nestojí moc peněz.
2: Návštěvnice festivalu Jaroslava má tady asi nejlepší vybavení na fukovací matraci. Jste zvyklá na takovéto ubytování?
4: Ani ne. Já bych řekla, že je to vlastně moje premiéra. Kamarádky tady jsou pokaždé, ale u ní to nebylo vlastně možný. Takže jsme loni nebyli, to jsme byli ve Starovém městečku. Ve Staru byla mě teda konkrétně zima. Byla jsem úplně napalená. A asi i ty umývárny jakoby jsou lepší tady.
2: Provoz hostelu má na starosti Stanislav Douša.
5: Jsou tu dvě tělocvičny, velká a malá. Tam vzadu teda je jedna dámská pánská sprcha.
2: Lidé tu spí na karimatkách?
5: Karimatky, vlastní spacák. Jak ve třídách, tak v tělocvičnách. Máme to 10 minut hotel Termál, takže ty lidi to mají blíž než ze stanovního městečka.
2: Vidíme tady už na zemi některé karimatky se spacáky. Jak se rozhoduje, kdo kde bude spát?
5: Buď bereme objednávky telefonicky, anebo dostáváme maily, na základě toho děláme rezervace. Kapacita celková hostelu je 400 míst, plus máme zahradu pro 50 stanů a parkoviště 22 vozidel.
2: A kde se tu dá spát ve stanech?
5: Pokud se podíváme tady z okna, tak vidíte, že vlastně v současné době to slouží jako parkoviště, 22 aut a zeleň až dozadu vlastně k tomu hřišti je pro stany.
2: Další možnosti levného ubytování nabízí hostel v městské knihovně v blízkosti hotelu Termál nebo stanové městečko ve volnočasovém areálu Rolava. Z Karlových Varů Václav Malý, Radiožurnál.

0: 6 hodin a 15 minut. Jsou tu krátké zprávy.
1: Množství vody v půdě na Hané a na Jižní Moravě je kriticky nízké, informoval o tom projekt Intersucho. Nasycení půdy zlepšily deště, které Českem prošly na začátku týdne. Na Moravě ale bylo srážek méně a některým oblastem se úplně vyhnuly. Málo vody je hlavně v půdě do hloubky 1 metru, kde mají většinu kořenového systému luční rostliny. Sucho se proto nejvíc projeví u trav a bylin. V turecké Ankaře se chystají další demonstrace proti summitu NATO. Přípravy provázejí přísná bezpečnostní opatření. Některé hlavní silnice a obchody budou uzavřené. Chystají se rozsáhlé policejní kontroly i zákazy protestů. Nařízení vyvolala ostrou kritiku obyvatel města i opozice. Dvoudenní sjezd světových lídrů v turecké metropoli začíná v úterý.
2: Počasí.
3: Neděle bude mít k představě o slunečném letním dni opravdu daleko. Obloha bude dál zatažená, čekejte oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Ojediněle se můžou dneska objevit i bouřky. Večer hlavně na Moravě a ve Slezsku, pak bude oblačnosti a s ní i srážek ubývat. Nejchladněji dnes bude tedy na severu a severovýchodě Čech, kde vám teploměr ukáže kolem 19 stupňů. Jinde naměříte od 21 do 25 a nejtepleji bude na Jižní Moravě až 27. Když se vypraví na hory, tam vám teploměr ukáže kolem 13 stupňů. No a taky zítřek bude deštivý, i zítra čekáme přehánky, srážek pak začne ubývat až od středy. Druhou polovinu příštího týdne pak bude většinou polojasno a nejvyšší denní teploty pak od čtvrtka kolem 25 stupňů. Příští víkend už ale bude opět slunečný a teploty v sobotu a v neděli zamíří až ke 30. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Českému sportu se v posledních dnech daří. Například čeští volejbalisté poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nikoli, který získal bronz na předloňském evropském šampionátu a loni byl čtvrtý na mistrovství světa, získal zlato v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 nad Polskem. No a i v tenisu je to velice dobré, pokud jste tedy sportovními fanoušky, tak o tom samozřejmě víte. Poprvé od rozdělení Československa si zahraje osmi finále Wimbledonu pět českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál taky Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka.
1: Vždycky, když jsme třeba už na baráku, tak už se snažím trošku vypnout, třeba si pustit nějaký film, ale tady samozřejmě nějak samozřejmě o sobě všichni víme a fandíme si, řekl bych.
2: Jiří Lehečka přiznává, že se mezi svými zápasy snaží hlavně relaxovat. Televizi kvůli tenisu tedy nezapíná, ale když už by se na ní podíval, má velkou šanci, že tam uvidí některého z krajanů. V tomto případě krajanek, protože sám sebe ani v přímém přenosu sledovat nemůže.
1: Spíš chci vyzvihnout ty holky, že opravdu tady na tom Wimbledonu všechny české holky hrajou skvěle. Myslím si, že vlastně všem, co tady hrajou, tak bych řekl, že i ten herní styl jim docela sedí na té trávě. Co jsem viděl, pár výměn, že Bára Krejčíková hrála proti Andrejevě, Kája Muchová, pár míčů jsem viděl z jejího předešlého zápasu, tak prostě postupují zaslouženě, no, takže já jim přeju, aby došli co nejdál.
2: Zmíněné Karolína Muchová a Barbora Krejčíková obě dál vzhledem k losu nemohou, narazí na sebe, ale ostatní tu šanci mají a už teď se radují z vyrovnání historického rekordu. Jen loni na US Open byl počet stejný, jinak nikdy předtím v samostatné české éře pět českých tenistů v osmifinále Grand Slamové dvouhry nebylo.
3: To je krásný, samozřejmě já sleduju holky a i chlapy, jak jsou na tom. Jsem jako strašně ráda, že se nám takovýhle výsledky povedou a já myslím, že si to možná ne všichni vždycky váží, že z takové malé země se tolik nás probojovalo do takové špičky a že to stále potvrzujeme. Takže jsem ráda, že i pro nás tenisty je to do té země viditelný.
4: Tak je to super, tak holky a Jirka hrajou všichni strašně dobře. Asi nám ta tráva sedí, máme ji rádi. To super, že máme tolik Čechů, kteří postupují dál a budeme se snažit, aby to tak pokračovalo.
2: Říkají Linda Nosková a Marie Bousková, které se také probojovaly do osmifinále. Nosková, Bousková a také Lehečka se v něm představí v pondělí. Nosková a Lehečka přitom narazí na grandslamové šampiony, Američanku Kýsovou a Němce Zvereva. Bousková se utká s Belgičankou Mertensovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: festivalový host Jana Pokorného.
1: Možná uslyšíte i legendární hodiny bijou na věži, že na tom a tak dále a tak dále. Ano, na letošní Karlovarský festival se vrací nezaměnitelná poetika divadla Sklep. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Tereza Kučerová přijedou představit digitálně restaurovanou tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrací ve slavnostní obnovené premiéře a výše zmíněná čtveřice bude našimi hosty.
0: Festivalový host Jana Pokorného.
2: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
0: Ptejte se i vy na webu radiožurnál.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I během Karlovarského festivalu.

0: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Šest hodin a 30 minut. Tereza Tomášková má zprávy.
2: Do Česka se dnes vrací záchranářský USAR tým, který pomáhal ve Venezuele po ničivých zemětřeseních. V Praze asi za hodinu přistane první část skupiny s 57 záchranáři a jejich 8 psy. Zbytek týmu s materiálem dorazí popoledni. Čeští záchranáři od minulé neděle pomáhali v zemi s prohledáváním sutin a hledáním přeživších. Otřesy mají už 3000 obětí. Předseda sněmovny Tomio Okamura pojede koncem července do Číny. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatelé. Okamura už dřív řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. Lidem se dnes na státní svátek otevře Hrzánský palác na Pražských Hradčanech. Návštěvníci si prohlédnou reprezentační sály, pracovnu premiéra nebo terasu s výhledem na historické centrum Prahy. Letošní novinkou je znovu otevřený ateliér malíře Jana Slavíčka. Zítra pak lidé můžou navštívit Lichtenštejnský palác na Kampě. Sport. Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Maroko porazilo Kanadu 3-0, Francie Paraguay 1-0. O vítězství Francouzů rozhodl Kylian Mbappé z penalty. Dorovnal tak nejlepšího střelce aktuálního šampionátu Argentince Lionela Messiho. Oba dali 7 gólů. Ve čtvrtfinále bude hrát právě Maroko s Francií.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Vyškovem a nehoda ve sjezdu z Kbelské ulice na Novopockou v Praze. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna pozor na překážku za Vyškovem. Za nájezdem

0: 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Slunce dnes vyšlo nad obzor 3 minuty před 5 hodinou ráno a zapadne 11 minut po 9 večer. Do té doby nás čeká den se zataženou oblohou, na většině území déšť nebo přehánky a ojediněle se můžou objevit i bouřky. Večer hlavně na Moravě a ve Slezsku, pak oblačnosti ubude. No a přidám dnešní nejvyšší teploty, nejchladněji bude na severu a severovýchodě Čech, tam vám teploměr ukáže jen do 19, jinde naměříte do 25 stupňů a nejtepleji bude na jižní Moravě až 27. Jinak tisíce lidí dnes míří na tradiční dny lidí dobré vůle do Velehradu na jihovýchodě Moravy a tam se ještě dopoledne může objevit přehánka, ale odpoledne už může být i polojasno a teploty tam do 22 stupňů. No a ještě přidám krátký pohled na meteorologickou mapu. Teď jsou teploty většinou od 12 do 18 stupňů a aktuálně prší na jihu Olomouckého kraje a taky na jižní Moravě. Další přehánky teď směřují z Německa na Ústecko a taky do okolí Karlových Varů. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje ještě pan Pokorný.
2: Americký příběh se začal před 250 lety psát ve Filadelfii. Jak si připomínají Američané významné výročí své země právě tam, tak to se dozvíte taky z vysílání ranního víkendového radiožurnálu. Už za chvíli 6.34, pěkné ráno vám přejeme.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Michal Hruza, Klára Vytisková ve vysílání ranního víkendového radiožurnálu. Máme 6.37. Spojené státy, tak jak je známe dneska, vznikly před čtvrt tisíciletím ve Filadelfii. Právě tam podepsali deklaraci nezávislosti. O 11 let později tam vznikla i americká ústava. Právě Filadelfie taky byla dlouho hlavním městem. Jak město oslavy prožívalo a co vlastně Američané říkají na to, kam se

0: jejich zem za tu dobu posunula, to zjišťovala zpravodajka radiožurnálu přímo ve Filadelfii.
1: Amerika slaví 250 let od svého vzniku, jenže slaví ve chvíli, kdy je sama se sebou rozhádaná možná víc než kdy od občanské války. Já jsem v davu tady ve Filadelfii a ptám se lidí, co vlastně dneska Američani slaví.
2: Jednotu. Stali jsme se tak rozdělení, že už neexistuje střed.
1: Říká Jennifer, která pochází z Filadelfie.
2: Protože Donald Trump tak strašně rozděluje naše zemi a už je u moci 10 let. Hrozně jsme se vzdálili od toho, co nás dělá skvělými. Proč se máme tak rádi a jak je naše země opravdu úžasná.
1: Tisíce lidí v červeno, modrobílé, děti na ramenou, dojaté zpívání hymny, jenže pod povrchem probublává i jiná Amerika. Země s historicky nepopulárním prezidentem, s ostrými spory o soudy, o imigraci, o to, kdo smí co říkat, i o to, kdo vlastně je Američanem.
3: We've lost the ability to talk to each other. Yeah. It's either you try to talk and have a conversation. It's like it's
4: ztratili jsme schopnost spolu mluvit, buď si se mnou nebo proti mně. A to je špatně.
1: Říká Bill, volič Donalda Trumpa, který přijel do Filadelfie s přítelkyní Rachel.
3: When we founded this country 250 years ago,
4: když jsme tuhle zemi před 250 lety založili, bylo to kvůli svobodě, osvobození od koruny a lepšímu životu. A zatím já pořád stojím a za to chci bojovat.
3: I still stand for that and I want to fight for that.
1: Oslavy Dne nezávislosti také ve Filadelfii pozorovali Češka Klára z Prahy a její dva synové Vítek a Dominik. A ty měli pro Českou republiku zvláštní vzkaz.
5: Líbí se mi, jak jsou Američani hrdí na sebe a na svůj národ a jak to jako žijou. Myslím, že by to Čechům taky prospělo.
1: Když se Benjamina Franklina právě tady ve Filadelfii ptali, co za vládu to vlastně vytvořili, tak řekl, republiku, pokud si ji dokážete udržet. Přesně 250 let poté si Amerika připomíná první část té věty a vášnivě se hádá o tu druhou. Z Filadelfie Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Fotbalové mistrovství světa poznalo první čtvrtfinalisty, které týmy to jsou, to shrneme po zprávách. Teď ještě do Karlových Varů a na filmovém festivalu měl světovou premiéru nový český film Čika Čeka. Snímek o coming outu a českých stereotypech spojil herce Jana Cinu a Pavlu Tomicovou. V Karlových Varech se uchází o křišťálový globus v hlavní soutěži.
1: Nikdy jsem to tady nezažil, že bychom takhle dlouho tleskali.
2: Já myslím si, že by to měl vidět každý.
3: Protože to téma je silný, ale ta forma samotná to ke mně jako nedopravila.
4: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
5: Ovdovělá poštěčka Zdena se snaží splnit přání své umírající mamince. A tak její syn Lukáš uspořádá vystoupení před publikem seniorů jako drag queen. Série dalších událostí pak matku zblíží se synem.
4: Mami, já jsem gay. Nepracuju v žádné bance. Neživím se jako drag queen.
6: Jako co?
5: Film Čika Čeka festival uvádí v hlavní soutěži. Mimo jiné kvůli jeho morálnímu poselství, říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.
7: Ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými.
5: Do českých kin půjde film v srpnu. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Dobré ráno vám přejeme.
8: Svátek Cyrila a Metoděje si dnes připomínají lidé na mnoha místech v Česku. Hlavní akce jsou ve Velehradě, kde je dnes národní pouť a slavnostní mše před bazilikou. Tradiční pouť pořádají třeba i v kapli na Radhošti v Beskydech nebo ve Slovanském Hradišti v Mikulčicích, které patří k nejvýznamnějším centrům někdejší Velké Moravy. Slovenské referendum o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních policejních složek je neplatné. Hlasovat přišlo jen 16% oprávněných voličů. Aby byl výsledek závazný, musela by účast dosáhnout aspoň 50%. Víc od naší bratislavské zpravodajky uslyšíte ve zprávách v 7.
9: Počasí.
10: Jestli máte druhý červencový týden dovolenou a těšili jste se na slunečné počasí s teplotami kolem 30, tak to si budete muset počkat na druhou polovinu týdne. Nejchladnějším dnem totiž bude hned zítřek, kdy naměříme na severu Čech do 18 stupňů, jinde do 23. A čekáme taky přehánky. Deštivé bude ještě i úterý, i když teploty už mírně stoupnou, na severu do 19 stupňů, jinde do 26. Ale od středy už ubude oblačnosti a přeháněk a postupně se bude nebe vyjasňovat. A taky teploty půjdou nahoru. Příští víkend tak opět zamíří až ke 30 stupňům. A tropické noci nečekáme. Většinou naměříme přes noc od 12 do 17 stupňů. Tak hezkou neděli.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Who knows, Mark Ambor na Radiožurnálu. Prvním držitelem žlutého trikotu na té 13. Tour de France se stal dánský cyklista Jonas Vingegaard, který se svým týmem ovládl v Barceloně úvodní časovku družstev. Nejslavnější cyklistický závod světa pokračuje dnes popolední a určitě o tom uslyšíte taky ve vysílání odpoledního víkendového Radiožurnálu. O čem jste mohli poslouchat před pár hodinami, tak to byly zápasy fotbalového mistrovství světa. Hráči Maroka a Francie jsou ve čtvrtfinále šampionátu mezi 8 nejlepších týmů. Prošli Maročané díky výhře 3-0 nad Kanadou a Francouzi díky vítězství nad Paraguají 1-0. Více teď osmifinálové souboje rozebereme s Františkem Kunou ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Začněme Francouzi, tedy šampiony z roku 2018 a finalisty z roku 2022. Výhra jedna nad Paraguají, která vyřadila Německo, není úplně přesvědčivá.
1: Je to tak, Francie se trápila v prvním poločase, dokonce nevystřelila ani na branku, i přesto byli Francouzi aktivnější, nicméně jim počínání na hřiště hodně komplikovala tvrdá hra Paraguajců na hraně pravidel, kterou rozhodčí Tantašev z Uzbekistánu povolil. Zapískat prvně nechtěl ani penaltu pro Francii, k tomu došlo až po konzultaci u videa. Následně 7. gólem na turnaji oslavil postup do čtvrtfinále Kylian Mbappé. Mimochodem tím vyrovnal v počtu vstřelených branek na tomto šampionátu Argentince Lionela Messiho.
0: Francie si ve čtvrtfinále zahraje proti Maroku. Říkali jsme, že porazilo 3-0 Kanadu, i když javorové listy po utkání říkali, že byly lepším týmem.
1: Kanada byla aktivnějším týmem rozhodně tedy v prvním poločase, ale gól nedala a tak rozhodl dvěma brankami Maročan Unai a následně výhru pečetil Rahimi. Navzdory vypadnutí a prohře si kanadský trenér Jesse Marsh myslí, že byl jeho tým lepší než ten marocký.
2: Úplně jsme kontrolovali Maroko, které je 7. nejlepším národním týmem světa. Na hřišti byl jen jeden tým. Nedokázali jsme to ale přetavit v gól. I na startu druhé půle jsme byli aktivnější, ale skórovali oni. A góly mění zápasy. Mohli jít do většího bloku a my museli víc tlačit. Celkově jsme v tom zápase ale byli lepší.
0: Františku, postupují tedy Francie a Maroko, kdo se k ním může přidat?
1: Jsou to dva týmy, ten program už je teď, řekněme, takový trochu rozvláčnější, protože se hrají jen dva zápasy během jednoho hracího dne a tak dnes ve 22 hodin našeho času odstartuje zápas Brazílie-Norsko a 2 hodiny po půlnoci to je start začátku dalšího utkání. Velmi atraktivního domácí Mexičané nastoupí proti Anglii a obě utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
0: O fotbale jsme si povídali v ranním víkendovém Radiožurnálu s Františkem Kunou ze sportovní redakce. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: 6 hodin 53 minuty, za pár sekund chystáme zprávy na 7. Zůstaňte s námi i dál.

0: víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
1: Speciální půlhodina zaměřená na atraktivní téma.
2: Umělá inteligence mění filmový průmysl, ohrožuje kreativitu nebo otevírá nové hranice. Už dávno není jen sci-fi námětem, ale běžným nástrojem tvorby. Umělá inteligence zvládá psát scénáře, oživovat neexistující herce i krajinu. Kde leží hranice využití AI ve filmu?
1: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
0: Dnes od 15 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Poslance čekají do letní pauzy ještě dva jednací týdny. Koalice chce prosadit třeba EET. Do Česka se dnes ráno vrací záchranářský USAR tým, který pomáhal ve Venezuele po zemětřesení. Fotbalisté Francie vyhráli nad Paraguají a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. A bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle bouřky, teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení EET. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
3: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
4: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
3: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
4: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
5: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
4: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Do Česka se dnes ráno vrací záchranářský USAR tým, který pomáhal ve Venezuele po ničivých zemětřeseních. V první skupině je 57 záchranářů a jejich 8 psů. Zbytek týmu s materiálem dorazí popoledni. Čeští záchranáři od minulé neděle pomáhali v zemi s prohledáváním sutin a hledáním přeživších. Otřesy mají už 3000 obětí. Slovenské referendum o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních policejních složek je neplatné. Hlasovat přišlo jen 16% oprávněných voličů. Aby byl výsledek závazný, musela by účast dosáhnout aspoň 50%.
6: Referendum iniciovala opoziční strana Demokraté, už předem ale i kvůli začátku letních prázdnin připouštěla nízkou účast. Voliči rozhodovali o zrušení doživotní renty pro část nejvyšších představitelů země, kterou zavedla současná vládní koalice. Podmínky pro tento benefit zatím splňuje pouze premiér Robert Fico. Druhá otázka se týkala obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury, které vláda zrušila v roce 2024. Většina hlasujících se vyslovila jak pro zrušení renty, tak pro obnovení obou institucí. Kvůli nízké účasti se ale žádná z navrhovaných změn neuskuteční. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně začali na Náchodsku v českopolském příhraničí s pátráním po kořisti vlků. Využívají data z telematických obojků, se kterými se v lokalitě pohybují dvě šelmy. Díky získaným datům odborníci určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí, říká ochranář Miroslav Kutal.
7: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i ve větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
8: Sport. Fotbalisté Francie porazili Paraguay 1-0 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa, ve kterém narazí na Maroko. To vyhrálo nad Kanadou 3-0. Francouzi čelili tvrdé hře Paraguaye na hraně pravidel, pokračuje francouzský útočník Bradley Barcola.
9: Nikdy jsem nehrál takový zápas s tolika údery, takovými utajenými útoky ze zadu. Takže ano, bylo to komplikované, ale vyhráli jsme a toho se držíme.
8: V osmifinále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii 5 českých tenistů. Dnes na sebe narazí Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. V osmifinále jsou také Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Marie Bousková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D5 před Berounem a komplikace ve Kbelské ulici v Praze. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy nebezpečná situace za sjezdem na Zdice. Na 27. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Překážky na vozovce hlásíte i na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Za Roudnicí nad Labem je ve zúžení rozházené dopravní značení.
11: V levém jízdním pruhu ve zúžení jsou rozházený kužely, tam hrozně moc rozházené.
10: Na D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Domašov. Na kilometru 167 stojí vozidlo v odstavném pruhu, na místě už je policie, pohybují se tam větší množství lidí. V Praze se tvoří kolona ve Kbelské ulici ve směru do Hloubětína. Ve sjezdu na Novopatskou havarovala dvě osobní auta. Je to zřejmě velmi obtížně, pokud vůbec průjezdné. Kolona od sjezdu na Letňany a Prosek. Nehoda zřejmě komplikuje průjezd i v opačném směru. Kolona se tvoří v Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty na severu a severovýchodě Čech 19, jinde 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno, Česko se v 7 hodin a 6 minut probouzí do neděle 5. července. Léto začalo, je čas dovolených, někde u vody nebo rovnou u moře. Někteří z vás si ale pár dní dovolené vybírají proto, aby mohli strávit nějaký ten čas v Karlových Varech na festivalu. No a protože je teď díky svátku prodloužený víkend, vlastně o tolik dní volna přijít nemusíte. No a my jsme tam samozřejmě taky přímo na Sadové kolonádě a dnes do našeho Airstreamu radiožurnálu se posadí dopoledne hned čtyři hosté. Tomáš Hanák, David Vávra, Milan Steindler a Tereza Kučerová, herci nejen divadla Sklep, ale taky hlavní postavy filmu Kopitem sem, Kopitem tam. Proč to zmiňujeme, tak to se dozvíte už po 10. hodině. Všechno s těmito herci probere moderátor Jan Pokorný. A určitě se u nášeho Airstreamu můžete zastavit taky vy, pokud máte cestu do Varu, anebo pokud se tam nacházíte právě teď. Ranní víkendový radiožurnál pokračuje s kapelou Lumineers. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
11: a Štěpán Pokorný.

0: Krakonoš a básník, tak se jmenuje plynulé pokračování pohádky Krakonošovo tajemství z roku 2022. Novou vánoční pohádku bude vysílat Česká televize. Všechny záběry z Krakonošovy chaloupky se natáčely v Kořenově na Jablonecku. A my jsme byli u toho.
1: Tady jo?
2: Ano, chtěl to.
1: Vidíš pašeráka? Teprve. Můžeš potom aj urobit jako nějaký, jak bys si hledal.
2: Tak, připravme se prosím. Kusočka, tichučko všade.
3: No tady jsme začínali před 4 lety, tady byl první natáčecí den, jestli se nepletu. A vracíme se sem a vlastně tady zakončujeme natáčení v exteriérech, takže to je svým způsobem symbolický. A ta chaloupka je krásná, to místo je naprosto kouzelný, malebný, takže no, si s tou nostalgií možná dá se říct.
4: Vzpomíná představitel Krakonoše David Švehlík. Režii předchozího i tohoto dílu má na starost slovenský režisér Peter Bebiak. Styl výrazně nemění.
5: Má to všetko to, čo ta rozprávka má mať. To znamená, že to je taký žánrový mix a je to vlastně trošku jiný príbeh. Už to nie je ako keby iba príbeh Krakonoša, ale skôr je to ako keby tých ľudí, ktorí žijú v tom mestečku a v tom podhorí.
4: Pohádka z roku 2022 Krakonošovo tajemství zaznamenala divácký úspěch. Scénáristka Barbara Johnsonová si dala s dalším pokračováním na čas.
6: Já jsem si říkala, že se do toho pustím jenom v případě, že dostanu nějaký jako zajímavý nápad. Trvalo mi to několik let. Myslím si, že druhý díl by neměl být horší než ten první. Měl by být alespoň stejně dobrý a v ideálním případě třeba i trošku lepší, takže dá člověku samozřejmě i víc práce.
4: Pohádce Krakonoš a básník se opět objeví několik krkonošských pověstí.
6: I tady bylo potřeba najít nějaká zajímavá fakta, která se zakomponují do příběhu. Třeba v prvním díle to byly Valašské knihy a v tomhle díle je to například kromě jiného arzeniková pec, jedová pec, která skutečně v Krkonoších existovala.
4: Pohádku bude Česká televize vysílat na vánoční svátky. Kdy přesně se dozvíme na podzim? Z Kořenova Johana Tománková, Radiožurnál.

0: A Radiožurnál není jen ve Varech, ale taky na festivalu Beats for Love, kam s námi půjdete v 7.20. Je 7:45. A před námi jsou krátké zprávy.
1: Na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu začíná měsíční omezení. Mezi Kolínem a Přeloučí dělníci zbrousí nebo úplně vymění koleje. Práce potrvají do konce července. Osobní vlaky České dráhy zrušily, nahradí je autobusy. Dálkové spoje budou úsekem projíždět, můžou ale nabírat zpoždění. V Paříži se tento víkend znovu otevřela 3 koupaliště na řece Seině, u Eiffelovy věže, další nedaleko katedrály Notre Dame a 3. u Národní knihovny. V provozu budou do konce srpna. S odvoláním na pařížskou radnici o tom informuje agentura DPA. Říční koupaliště se po nákladné modernizaci čistíren odpadních vod poprvé otevřela loni. Během sezóny se v nich vykoupalo na 100 000 lidí.
2: Počasí.
3: Přeháňky, místy bouřky a teploty do 25 stupňů, na severu Čech jen do 19. Tak takové počasí nás čeká dnes v neděli. Teď je nad naším územím velká oblačnost a ta sebou přinesla i dešťové přeháňky. Teď prší hlavně na Olomoucku a taky jihovýchodě Moravy. A ty dešťové přeháňky můžou alespoň částečně zmírnit sucho, hlavně na střední Moravě. Podle webu Intersucho je totiž nedostatek vody v půdě, hlavně na jižní Moravě a ve velké části Olomouckého kraje kritický. Nejhůř na tom právě jih Moravy, kde je míra nasycení půdy pod 10%, a to na značné části území. Nejhorší je situace na Znojemsku, Břeclavsku a taky Brněnsku. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Otec Vilém, neboli Padre Guilherme z Portugalska, pravidelně slouží mše a taky hraje house a techno na elektronických festivalech. Přesně takhle to udělal i v Ostravě. V pátek vedl bohoslužbu v tamním kostele a v sobotu roztančil publikum festivalu Beats for Love.
1: Přichází oblečený v košili s kolárkem, na hlavu se dává sluchátka, spíná ruce a začíná hrát. God bless you and let's dance.
2: Člověk jako já chce tančit, ale taky přemýšlet o životě a hledat vztah k Bohu. Být DJem a knězem je pro mě součástí cesty životem.
1: Na otce Viléma z Lisabonu dorazili i lidé v převlecích, za jeptišky, za mnichy a potkávám i Ježíše a jeho družinu. Ve skutečnosti je to parta pravidelných návštěvníků Beats for Love z Ostravy.
3: Loni jsme byli třeba Piráti, no ale letos se naskytl právě DJ Padre a tak jsme zvolili tento outfit. A tak chceme zapadnout a být jeho ovečky.
1: Padre Guilherme tvrdí, že je bývalý rocker, teď prohlubuje své DJské schopnosti. Z české produkce zná jen jedinou píseň.
4: Jožin z Bajin.
1: Na hlavním pódiu se kromě lisabonského kněze vystřídali ty největší hvězdy elektronické hudby, včetně v Evropě velmi vzácného DJe a producenta Kelvina Harrise.
5: Jezdí k nám stále více lidí ze zahraničí, z jiných měst. Festival má pořád skvělou atmosféru, která se stupňuje a zlepšuje, takže za mě velká spokojenost.
1: Hned po doznění posledních beatů začínají v industriálním areálu Dolních Vítkovic přípravy na další obří festival Colors of Ostrava za 10 dní. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
1: Speciální půlhodina zaměřená na atraktivní téma.
2: Umělá inteligence mění filmový průmysl, ohrožuje kreativitu nebo otevírá nové hranice. Už dávno není jen sci-fi námětem, ale běžným nástrojem tvorby. Umělá inteligence zvládá psát scénáře, oživovat neexistující herce i krajinu. Kde leží hranice využití AI ve filmu?
1: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
0: Dnes od 15 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Potlesk ve stoje i zcela zaplněný velký sál karlovarského hotelu Thermal. Tak vypadalo promítání filmu Absolvent, před kterým měl úvod sám oscarový herec Dustin Hoffman. Jak to přesně vypadalo, uslyšíte před 7:45. Teď je 7:30. A zprávy má Tereza Tomášková.
1: Velkým ohňostrojem skončili ve Washingtonu oslavy 250. výročí americké nezávislosti. Předtím je zkomplikovala silná bouřka, kvůli které organizátoři celý areál evakuovali. Prezident Donald Trump tak vystoupil s několika hodinovým zpožděním. Zazněla americká hymna a oslavy uzavřela velkolepá show s ohňostrojem a hudebním doprovodem. Trvala 40 minut. Použito bylo přes 850 tisíc kusů pyrotechniky. Ohňostroj tak usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Velké obchody můžou mít dnes i zítra otevřeno. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na svátek Cyrila a Metoděje i na den upálení mistra Jana Husa nevztahuje. Přesto někteří provozovatelé dali svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem otevírací dobu ověřit. Restaurátoři dokončili opravu delfínovy kašny v Olomouci, zpevnili poškozená místa, odstranili grafity z kovových prvků a ošetřili schodiště kolem nádrže. Kašna je u kostela neposkvrněného početí Panny Marie, pochází z první poloviny 18. století. Napájela ji historická studna, ta je teď ale vyschlá kvůli nízké hladině spodních vod. Sport. Fotbalisté Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Nad Paraguají vyhráli 1-0 díky úspěšné penaltě Kyliana Mbappého. Mezi osmi nejlepšími týmy turnaje se Francouzi utkají s Marokem, které porazilo Kanadu 3-0. Čeští volejbalisté poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nekoli získal zlato v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 na sety nad Polskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 v nájezdu od Divišova a nehoda v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nebezpečná situace u Šternova. V nájezdu na dálnici na 42. kilometru se pohybuje chodec. Jde směrem od exitu od dálnice k silnici 111. Na dálnici D1 se také pracuje mezi Brnem a Rousínovem v okolí sjezdu na Slavkov u Brna. Mezi kilometry 208 a 214 se kvůli stavbě dopravního značení projíždí v každém směru pouze jedním pruhem. A v Praze trvají komplikace ve Kbelské ulici. Ve sjezdu na Novopatskou směrem od Letňan havarovala dvě osobní auta. Je to obtížně průjezdné, provoz zpomaluje už

0: přes den od 21 do 25 stupňů, no a nejtepleji bude dnes na jižní Moravě až 27. Dnes čekáme zataženou oblohu a ve většině území déšť nebo přehánky. Ojediněle se můžou objevit i bouřky. Večer hlavně na Moravě a ve Slezsku s ní ale srážek ubyde. No a s přehánkami počítejte ještě i v pondělí a taky v úterý a nejvyšší teploty budou dál kolem 20. Od středy se pak ještě vyjasní, jak mě doplní meteorolog Marian Sandev.
1: Počasí s velkou oblačností a občasnými srážkami nás bude doprovázet až do středy, kde během dne začnou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat.
0: Čtvrtek a pátek pak už bude obloha polojasná a nejvyšší denní teploty většinou kolem 25. No a slunečné počasí s teplotami kolem 30, tak to se k nám opět vrátí příští víkend. A teď už pokračuje ještě pán Pokorný.
2: 7.34 až přes americkou půlnoc se protáhly tamní oslavy 250 let nezávislosti a my se do Spojených států vydáme hned, jak dospívá Miroslav Žbirka. Hezký poslech.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: dojem.
1: Extrémní počasí narušilo americké oslavy 250. výročí vyhlášení nezávislosti na východě země. Vedra až 40 stupňů Celsia vystřídali silné bouřky. Kvůli nim úřady v řadě měst posouvaly slavnostní noční ohňostroje a nařizovaly evakuaci. Ve Washingtonu to pozdrželo i projev prezidenta Donalda Trumpa a také ve městě, kde Američané nezávislost vyhlásili, museli měnit program. A právě

0: Ve Filadelfii je zvláštní zpravodaj radiožurnálu Jan Kaliba. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Jak vypadaly letošní velkolepé oslavy Dne nezávislosti ve městě, kde tento dokument vznikl?
1: No, řekl bych, že jinak než ve Washingtonu, kde prezident Trump mluvil o nebezpečí komunismu a zároveň tam městem během Dne nezávislosti pochodovali běloští nacionalisté z patriotické fronty. Tady proti tomu to byla vlastně selanka, když odmyslíme tedy to vedro, kvůli kterému tu stále platí stav ohrožení a také bouřky, které se tu rovněž prohnaly a i tady odložili ohňostroj až na půlnoc poté, co se lidé museli z některých venkovních prostor evakuovat. Ale jinak tu vedle sebe přes den slavili jak Američané, co považují Trumpovu éru za zlatý věk, jak on sám říká, s těmi, kdo se naopak obávají, že Trumpovi Spojené státy jdou cestou autoritářství a nevídané korupce. Třeba ve frontě na prohlídku Síně nezávislosti se zpívaly vlastenecké písničky. This land is your land, this land is my land, from California to New York Island. No a taky se tu dalo kromě lidí v historických kostýmech Benjamina Franklina a dalších otců zakladatelů potkat i lidi ve fotbalovém v úvozovkách kostýmu Kyliana Mbappého a dalších hráčů.
0: V rámci těch oslav se ve Filadelfii hrálo taky osmifinálové utkání fotbalového mistrovství světa, postoupili do něj, připomínáme, týmy Paraguaje a Francie. To se stihlo odehrát podle plánu?
1: Ty bouřky přišly až potom, dá se říct, ve všech smyslech toho slova upoceném vítězství Francie 1-0, takže ano, Američané připravili i před tímto zápasem mistrovství světa krátkou show ke Dni nezávislosti a utkání se odehrálo podle plánu, i když od 5 hodin odpoledne to bylo opravdu v nebezpečných podmínkách, začínalo se na otevřeném stadionu bez umělého chlazení skoro v 38 stupních Celsia s většinou hřiště i hlediště na přímém slunci, to se pak měnilo až postupně díky stínu západní tribuny. A podle dat se tak tohle utkání zařadilo co do teploty k nejextrémnějším v dějinách světových šampionátů vůbec a na tom letošním v tomto ohledu v uvozovkách vede studie klimatologů z organizace World Weather Attribution. Ta ukazuje, že bez spalování uhlí, ropy a plynu, tedy člověkem způsobené změny klimatu, by takto intenzivní a rozsáhlá vlna veder, jako teď zažívá východ Spojených států, prakticky nebyla možná.
0: Zvláštní zpravodaj radiožurnálu Jan Kaliba. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: patří k hercům, kteří nikdy nemuseli být typickými hollywoodskými krasavci, aby se stali legendami. Oscarový herec Dustin Hoffman zaujal kritiky a diváky už v 60. letech filmem Absolvent. Ten včera osobně uvedl i na Karlovarském filmovém festivalu.
1: Plný velký sál karlovarského hotelu Thermal přivítal herce Dustina Hoffmana dlouhým potleskem ve stoje. 88letý herec také popsal, jak debutové filmové roli přišel.
2: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
1: Ve snímku Absolvent z roku 1967 stvárnil mladíka, který se bouří proti konvencím a hledá své místo ve světě dospělých.
2: Když je nám něco přes 20, tak vlastně nevíme, kdo jsme. Díváme se do zrcadla a v tom zrcadle vidíme někoho, koho bychom vidět chtěli. Já myslím, že celá léta hledáme sami sebe a já bych řekl, že já se hledám pořád.
1: Dustin Hoffman pak opět za dlouhého aplauzu diváků zasedl do červené sedačky, aby se na film Absolvent podíval společně s návštěvníky. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Máme pro vás krátké zprávy.
3: Na Velehradě dnes končí Dny lidí dobré vůle. Na závěr bude národní pouť a slavnostní mše před bazilikou. Součástí pouti je i tradiční průvod v krojích. Zamíříme tam v 8 s naší reportérkou. V německém Erfurtu končí stranický sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Úřady očekávají velké protidemonstrace. Jen v sobotu na místě podle policie protestovalo asi 30 000 lidí, většinou pokojně. AfD je momentálně nejsilnější opoziční stranou v německém spolkovém sněmu. Civilní tajná služba ji loni označila jako extremistickou.
4: Počasí.
5: Přehánky místy bouřky a teploty do 25 stupňů, tak takové počasí nás čeká dnes v neděli. Teď je nad naším územím velká oblačnost, ta sebou přinesla i dešťové přehánky. Teď právě prší na východě Moravy, na Zlínsku a taky v severní části Středočeského kraje. No a s deštěm počítejte i přes den, předpověď totiž dál slibuje přehánky a místy i slabší bouřky. Teploty na severu a severovýchodě Čech, kde vám teploměr ukáže jen 19 stupňů, budou nejnižší z celé republiky, jinde naměříme většinou do 25 a nejtepleji bude na jižní Moravě, a to až 27 stupňů. No a druhý svátek, tedy 6. červenec, bude taky deštivý. I zítra čekáme přehánky a teploty na severu Čech jen do 19, jinde do 23. A noční teploty v těchto dnech klesají i ke 13 stupňům. Tak hezké nedělní ráno.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Je začátek léta, teploty v těchto dnech kolem 20 stupňů a většina vody v přírodních nádržích, rybnících a jezerech je tak ke koupání ještě vhodná. To se ale může během léta změnit, a to nejen v závislosti na počasí. Jak poznat, že je voda bezpečná? To si teď řekneme s Veronikou Šlajzovou z domácí redakce. Dobrý den.
1: Krásné ráno.
0: Co by nás tedy mělo upozornit na to, že bychom se ve vodě radši neměli vykoupat?
1: Koupání bychom si měli rozmyslet, pokud je voda hodně zakalená nebo je na ní zelený povlak. V takovém případě jsou totiž ve vodě nejspíš přemnožené synice. Koupat bychom se ve vodě neměli taky, pokud zapáchá nebo v ní žije hodně živočichů, hlavně vodních ptáků. Ti totiž můžou přenášet cerkáriovou dermatitidu. To je nepříjemná svědivá vyrážka, která se zpočátku projevuje červenými flíčky, kterých si většinou lidé můžou všimnout už krátce po koupání.
0: Takže bychom se měli koupat spíš na těch místech, kde vodu kontroluje hygiena.
1: Určitě je to bezpečnější. Přehled těchto míst najdete na webových stránkách krajských hygienických stanic. Většinu přírodních koupališť hygienici kontrolují jednou za dva týdny, některá jednou měsíčně, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Ten systém je na základě takových smajlíků. Modrý smajlík znamená vodu vhodnou ke koupání, ten nejlepší stupeň, následuje zelený smajlík, který je také vlastně úplně bez problému, jenomže je voda třeba trochu zakalená.
1: Naopak červený mračící se smajlík znamená, že voda už není vhodná ke koupání. A ještě dodám, že podle aktuálních informací hygienických stanic je většina přírodních koupališť v pořádku a vhodná ke koupání.
0: Veronika Šlajzová z domácí redakce ve studiu ranního víkendového radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Máme za 8 minut, 8 hodin, chystáme další aktuální zprávy, určitě si na ně počkejte. No a pokud už jste někde na cestách, pokud už jste za volantem a vidíte nějaké komplikace, o kterých jste neslyšeli v zelené vlně, tak určitě dejte vědět ostatním řidičům na číslo 800 553 553.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: me back.
1: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 8 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Do Česka se z Venezuely vrátila první část záchranářského USAR týmu. Silná bouřka přerušila oslavy výročí americké nezávislosti ve Washingtonu a odsunula i projev Donalda Trumpa. Do osmifinále Wimbledonu prošli tenisté Bousková, Nosková a Lehečka. V Praze ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína popojíždí kolona kvůli nehodě ve sjezdu do Novopatské. A bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojedinělé bouřky, teploty většinou do 25 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Do Česka se vrátil záchranářský USAR tým, který pomáhal ve Venezuele po ničivých zemětřeseních. V první skupině, která před chvílí přistála v pražských Kbelích, je 57 záchranářů s 8 psy. Zbytek týmu s materiálem dorazí popoledni. Čeští záchranáři od minulé neděle pomáhali v zemi s prohledáváním sutin a hledáním přeživších. Hlavní oslavu 250. výročí americké nezávislosti ve Washingtonu zkomplikovala silná bouřka. Organizátoři museli evakuovat tisíce návštěvníků, i když část z nich odmítala odejít. Kvůli počasí se posunul i večerní projev Donalda Trumpa i ohňostroj, který usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
5: Good evening, America. If you think that was easy, it wasn't.
6: Donald Trump v projevu k národu vzkázal Američanům, že mají nejlepší zemi na světě a že Amerika na tom nikdy nebyla lépe než teď. Předvedli jednu z prvních amerických vlajek, která měla podle počtu zakládajících států pouze 13 hvězd a varoval před nebezpečím komunismu. Podle jeho slov sledovalo na místě proslov 150 tisíc lidí. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Na Velehradě dnes skončí Dny lidí dobré vůle. Na závěr bude národní pouť a slavnostní mše před bazilikou. Součástí pouti je i tradiční průvod v krojích.
7: Vrcholem pouti je koncelebrovaná mše svatá sloužená na nádvoří před Velehradskou bazilikou. Hlavním celebrantem je arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl, kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul. Slavnostní mše začne v 10 hodin a 30 minut. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Začíná rekonstrukce pražského divadla na Vinohradech. Má trvat 3 roky. Dělníci už z hlediště odmontovali sedačky. Oprava fasády, vnitřní výzdoby nebo elektroinstalace začne v září.
8: Takhle to vypadá v divadle, kdy zmizí sedadla z celého přízemí.
9: My jsme se Zuzanou Paulusovou, dlouholetou divadelní dramaturgyní, historičkou, v současnosti mluvčí divadla na Vinohradech, přišli až na Forbínu. Vidíme před sebou takovou díru.
8: Z celkového počtu 620 sedaček, které divadlo na Vinohradech mělo, jich vlastně podstatná část byla demontována, najdou své místo v Radiopaláci, našem novém působiště, kde budeme od podzimu působit.
9: Do Radiopaláce už se přestěhovaly i herecké šatny. Rekonstrukce budovy divadla na Vinohradech z roku 1907 naplno začne v září. Hlavní město za ně zaplatí 1,66 miliardy korun. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Francie porazili v osmifinále mistrovství světa Paraguay 1-0. Jediným gólem rozhodl v 70. minutě z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé. Ve čtvrtfinále čeká Francouze Maroko, které vyhrálo nad Kanadou 3-0. Poprvé v éře samostatného Česka si zahraje osmifinále Wimbledonu 5 českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Ten porazil Španěla Munara 3-1 na sety. Lehečka mohl zápas dohrát už ve třetím setu, ale o náskok přišel a v koncovce byl podle něj soupeř aktivnější.
11: Tam si myslím, že zaslouženě ten set vyhrál on, protože v té koncovce byl prostě odvážnější, byl lepší. Musím říct, že pro mě bylo důležité, že jsem se jako zase dostal zpátky do svý herní takový pohody, hlavně ke konci toho čtvrtého setu, a že jsem potom se malinko i trošku sklidnil na tom returnu, zahrál pár slušných míčů a potom už naštěstí dopodával ten zápas do konce.
4: Zelená vlna. známe lepší cestu.
0: Omezení na D8 mezi Budyní a Novou Vsí a na D1 v okolí Holubic. Na dálnici D8 v delším úseku mezi sjezdy na Budyni a Mělník zhruba mezi 35. a 18. kilometrem pracují silničáři. Omezení se týká obou směrů, tedy jak na Prahu, tak na Ústí. Čekejte pomalejší provoz, zdržení nabírají hlavně řidiči nákladních souprav. D1 na trase z Vyškova do Brna a omezení mezi Rousínovem a Rohlenkou, přesněji mezi 214. a 208. kilometrem, také v obou směrech se projíždí pouze jedním pruhem. Na kamerách sledujeme spíše plynulý provoz, zatím bez sebekratšího zdržení. Na D55 směrem z Přerova do Hodonína zbystřete kousek za sjezdem na Staré Město. Na 47. kilometru narazilo osobní auto do svodidel, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. A v Praze ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína ve sjezdu do Novopatské odklízejí následky po srážce dvou osobních aut. Nesouvislá fronta se sune už od sjezdu z Cínovecké, kratší i z druhé strany od Černého mostu v Novopatské. Delší zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty na severu a severovýchodě Čech 19, jinde 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobré ráno s radiožurnálem v 8 hodin 6 minut. Máte rádi skládačky, bizarní skrýše, rebusy a hádanky? Můžete si vyzkoušet svou trpělivost a nápaditost. V Bílovci na Novojičínsku je totiž otevřená výstava hlavolamů a chystá se tam i stále muzeum kuriozit. My vás tam vezmeme za chvilku v úvodu této vysílací hodiny ranního víkendového radiožurnálu. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
4: Víkendový radiožurnál
1: a Štěpán Pokorný.

0: Bílovec na Novojičínsku se stane centrem českých i světových hlavolamů. V tamním muzeu už jsou připravené prostory pro unikátní stálou expozici věnovanou kuriozitám a hlavolamům, které jinde neuvidíte. Otevře se příští rok. Už teď můžete navštívit dočasnou výstavu a třeba si i vyzkoušet, jestli všechny nástrahy a hádanky zvládnete.
1: Tady mám hlavolam, jsou to čtverce a vznikají různě čtverce o různě velikém obsahu.
2: Tady si to můžou zájem si vyzkoušet. Tady
1: si to návštěvníci můžou vyzkoušet.
2: Vy vidíte, že si to zkouší.
1: Vidíme, že si to zkouší.
2: Dušan Lederer má doma tisíce hlavolamů a ke každému něco ví. Umí i tak trochu kouzlit, když dostane bez pomoci rukou kuličku z malé nádoby.
1: Je to na základě fyziky.
2: A vyskočil.
1: Vyskočil sám.
2: Právě jeho poklady jsou teď v Bílovci vystavené i ručně vyrobené z Česka anebo až z daleké Asie.
1: Tady zase to jsou ty mizející hlavolamy, kde něco vyndáte a složíte ten sám obrazec. Tady je ukázka ježku v kleci skleněného a nejmenšího ježka, kterého mám ve sbírce.
2: No ten je hodně malý.
1: Je plně funkční.
2: Jsou tady i bizarní varianty Rubikovy kostky, záhadné skříňky, anebo opravdu velké kusy, třeba podivný diamant. Dušan Lederer je rád, že se z výstavy stane později stálá expozice.
1: A snažíme se jich vystavit co nejvíc. Jsme schopni tady umístit až 6000 hlavolamů.
2: I když jich nakonec bude trochu míň, hlavolamy budou mít trvalé sídlo, až skončí jiná výstava, potvrdil Petr Haverland, ředitel kulturního centra Bílovec.
3: Máme vlastně prostory připravené, nové podlahy, dveře, kamerový systém, doděláme přes zimu takzvanou dětskou hernu v prostorách zámku, které ještě nebyly opraveny, a na jaře 2027 slavnostně otevřeme muzeum hlavolamů.
2: Už teď si ale každý může vyzkoušet představivost a trpělivost. Výstava hlavolamů potrvá do 20. září. Z Bílovce Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Taky poslanci mají letní prázdniny. Ještě než pauza v jednání sněmovny začne, chce ale koalice prosadit několik svých priorit. Jaké to jsou, povíme v 8.20. Radiožurnál je 8:45. Jsou tu krátké zprávy.
1: Množství vody v půdě na Hané a na jižní Moravě je kriticky nízké, informoval o tom projekt Intersucho. Nasycení půdy zlepšily deště, které Českem prošly na začátku týdne. Na Moravě ale bylo srážek méně a některým oblastem se úplně vyhnuly. Málo vody je hlavně v půdě do hloubky 1 metru, kde mají většinu kořenového systému luční rostliny. Sucho se proto nejvíc projeví u trav a bylin. V turecké Ankaře se chystají další demonstrace proti summitu NATO. Přípravy akce provázejí přísná bezpečnostní opatření. Některé hlavní silnice a obchody budou zavřené. Chystají se rozsáhlé policejní kontroly i zákazy protestů. Nařízení vyvolala ostrou kritiku obyvatel města i opozice. Dvoudenní sjezd světových lídrů v turecké metropoli začíná v úterý.
2: Počasí.
3: Slunce dnes vyšlo nad obzor 3 minuty před 5 ráno a zapadne 11 minut po 9 večer. Do té doby nás čeká den se zataženou oblohou, na většině území déšť nebo přehánky a ojediněle se můžou objevit i bouřky. Večer hlavně na Moravě a ve Slezsku, taky oblačnosti a s ní srážek ubude. A přidám dnešní teploty, nejchladněji bude na severu a severovýchodě Čech. Tam vám teploměr ukáže kolem 19. Jinde naměříte od 21 do 25 stupňů a nejtepleji bude na jižní Moravě, a to až 27. Tisíce lidí taky míří na tradiční dny lidí dobré vůle do Velehradu na jihovýchodě Moravy. Dopoledne tam ještě může zapršet, čekáme slabší přehánky, ale odpoledne už může být i polojasno a teploty ve Velehradě kolem 22 stupňů. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Niall Horan na Radiožurnálu a za půl minutky bude 8.20, mimořádné schůze i večerní jednání. Ani na začátku července ještě nemá poslanecká sněmovna pauzu. Koalice plánuje před poslaneckými prázdninami prosadit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Probereme to v ranním víkendovém vysílání s naším parlamentním zpravodajem Vojtěchem Tomáškem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak budou ty příští týdny ve sněmovně vypadat?
1: Čeká nás hned několik mimořádných schůzí, tak třeba v tom nadcházejícím týdnu jsou svolané hned tři, navíc bude pokračovat i ta řádná. Ono se to zdá být složité, ale vyplývá z toho jasná věc. Koalice chce, jak říká předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá, dohnat zpoždění z těch minulých měsíců.
2: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce. Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
1: Mimořádná schůze je tak svolaná třeba právě k tomu EET, které si zmiňoval v úvodu. To je zákon, který zatím stále sice čeká teprve na druhé čtení. Koalice ale plánuje do té letní pauzy stihnout ještě i další kolo, tedy i závěrečné schválení. Ostatně znovu zavedení elektronické evidence tržeb sice opozice kritizuje, ale zatím ho neobstruovala. Jinak to ovšem může být s další vládní prioritou, se stavebním zákonem.
0: No a k tomu by se poslanci měli vrátit kdy?
1: Ten už je v závěrečném kole, jednací řád tak umožňuje jeho projednávání pouze ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin, i na něj tedy příští týden patrně znovu řada dojde. Naposledy novelu stavebního zákona poslanci otevřeli v pátek, to vystupovali poslanci s přednostními právy. Opozice se obává destrukce stavebního řízení, koalice si naopak od těch změn slibuje jeho zrychlení. Předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová ta dlouhá opoziční vystoupení u některých zákonů vysvětluje tím, že velké změny koalice předkládá mimo klasický legislativní proces poslaneckými návrhy a není tak nutné třeba připomínkové řízení.
3: Vidíme, že hnutí ANO porušuje zvyklosti, co platili klidně desítky let. Oni jsou ti, co nabourali nějaké základní fungování i základní slušnost v politice a nyní by rádi obviňovali všechny kolem, tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze.
1: Koaliční politici tu kritiku odmítají, předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj.
0: A jak dlouho tedy sněmovna ještě bude před letní pauzou jednat?
1: Zatím je to jednání plánované ještě na následující dva týdny, tedy zhruba do 15. nebo 17. července. Zajímavé je i to, že se tak sejdou hned čtyři plenární týdny za sebou. To není úplně obvyklé, ne, že by se v jiných týdnech než plenárních nic nedělo, to třeba zasedají výbory, ale ta dlouhá série obvyklá není. Teď se tak stává, že výbory se scházejí třeba i ve dnech, kdy jedná celé plénum.
0: Parlamentní zpravodaj Radiožurnálu Vojtěch Tomášek v nedělním hraním vysílání. Díky a naslyšenou.
1: Hezkou neděli, naslyšenou.
0: Ranní víkendový Radiožurnál samozřejmě pokračuje, máme 8 hodin 22 a půl minuty. Z Pražských Vinohrad budeme vysílat ještě do 9 hodin a pak už se znovu připojíme, stejně jako jsme to udělali včera, stejně jako to uděláme v dalších dnech, na Sadovou kolonádu do Karlových Varů, kde máme náš stříbrný Airstream.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: 8 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Do Česka se dnes ráno vrátil USAR tým, který pomáhal s prohledáváním sutin po zemětřesení ve Venezuele. Na palubě armádního Airbusu bylo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Další část výpravy s materiálem má přiletět popoledni. V záchranném týmu bylo celkem 70 lidí, hlavně hasiči a kinologové. Předseda sněmovny Tomio Okamura pojede koncem července do Číny. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatelé. Okamura už dřív řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. Lidem se dnes na státní svátek otevře Hrzánský palác na Pražských Hradčanech. Návštěvníci si prohlédnou reprezentační sály, pracovnu premiéra nebo terasu s výhledem na historické centrum Prahy. Letošní novinkou je znovu otevřený ateliér malíře Jana Slavíčka. Zítra pak lidé můžou navštívit Lichtenštejnský palác na Kampě.
3: Sport.
2: Fotbalisté Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa po výhře nad Paraguají 1-0. Francouzi nastoupí proti Maroku, které vyřadilo Kanadu po vítězství 3-0. V dalším osmifinále dnes nastoupí ve 22 hodin Brazílie proti Norsku a 2 hodiny po půlnoci bude hrát domácí Mexiko s Anglií.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D1 u Holubic, rozjezd kolon v Praze Vekbalské. Na dálnici D1 na jihu Moravy v omezení mezi Rousínovem a Rohlenkou se stále projíždí plynule bez zdržení. Připomeneme, že v obou směrech zhruba mezi 214. a 208. kilometrem je průjezdný pouze jeden pruh. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce čekejte zatím jen kratší zdržení kvůli omezení mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. V obou směrech naberete okolo 5 minut. Navíc. Na 38. z Jihlavy do Havlíčkova Brodu na úrovni Antonínova dolu pracují na opravách vozovky a provoz tam ke Vadlově řídí semafory. Z obou stran se popojíždí také jen krátce do 5 minut. A lepší zpráva z Prahy ze Kbelské ulice směrem z Letňan do Hloubětína ve sjezdu do Novopatské už se podařilo odklidit následky po střetu dvou osobních aut. Kolona z Cínovecké se dává do pohybu, stejně tak ta v Novopatské směrem z Černého mostu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Aktuální teploty se pohybují většinou od 11 do 18 stupňů. Nejtepleji je ve středních a západních Čechách. Třeba Praha Klementinum teď udává přes 19 stupňů. České Budějovice, Český Krumlov, tam je 18. No a třeba na Zlínsku, v Bystřici pod Hostýnem nebo ve Vizovicích, tak tam teď mají 16 stupňů. Nejchladnější bylo dnešní ráno v tradičních lokalitách, jako je Horská Kvilda. Tam naměřili 6 stupňů. No a právě

0: Počítejte taky při výletu do hor, tam naměříte většinou kolem 13 stupňů. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Štěpán Pokorný.
1: Po 9. hodině odvysíláme zápisník zahraničních zpravodajů. Ještě předtím ale nabídneme zápisník filmový, a to přímo z Karlových Varů a tamního festivalu. Teď máme chvilku po 8:30, no a za pár minut probereme i poslední zápasy na mistrovství světa fotbalistů.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách. Nezvá.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Francie a Maroko, země, které jako první postoupili do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa, dění na šampionátu teď probereme na Radiožurnálu s Romanem Hubníkem, čtyřnásobným mistrem České ligy. Dobré ráno vám přeju.
2: Hezké dobré ráno.
1: Francie postoupila díky výhře nad Paraguají 1-0. Po zápase se hodně mluvilo o tvrdé hře Jihoameričanů. Paraguajci dohráli bez jakéhokoliv karetního trestu. Jaký je ten váš názor na časté zákroky na hraně a vlastně i třeba výkon sudího Tantaševa?
2: No, musím říct, že včera mě výkon sudího velice zklamal. Protože bez jediné žluté karty odehrát takovýhle zápas, kdy tam byly takový zákroky a provokace. Myslím si, že ten rozhodčí vůbec nezvládl a měl si nastavit takovou tu laťku hned od začátku, ale Paraguay to trošku potom zneužila a za mě to byl zápas, který se mi vůbec nelíbil z jejich strany. To byla provokace za provokací a různý postrkávání a kupání a to bylo, musím říct, opravdu velký zklamání.
1: No a jediný a vítězný gol Francouzů dal Kylian Mbappé z penalty, vyrovnal Argentince.

0: Lionela Messiho v počtu gólů na turnaji, no a rozhodčímu se vlastně ani nějak nechtělo, když to řeknu lidově, písknout tu penaltu pro Francii, pak musel zasáhnout až VAR, takže ono to hodně poškodilo ten zápas.
1: No, tak určitě, protože Francie vyhrála 1-0 z penalty, myslím si, že penalta 100%, ale jak jsem říkal, ten rozhodčí to vůbec nezvládl. Francie to měla velice těžký, protože Paraguay hrála nepříjemně, agresivně, podrážděně a myslím si, že toto je pro Francii velký vítězství.
0: Kylian Mbappé a Lionel Messi oba mají 7 branek. Tak koho v tomto mini souboji favorizujete?
1: Tak toto bude souboj teda. Já si myslím, že to bude Kylian Mbappé. Ten si myslím, že je v velké pohodě. Myslím si, že i Francie, i když včera ten výkon nebyl úplně přesvědčivý, ale i takový vítězství se počítá. A já si myslím, že teďka začnou ty zápasy, kdy to bude otevřený a pro oko diváka to bude daleko, daleko hezčí než ten včerejšek.
0: Prvním čtvrtfinalistou se stali Maročané, kteří porazili Kanadu 3-0. Můžeme se tedy těšit na souboj Francie-Maroko. Co se od něj, od toho souboje dá ve čtvrtfinále čekat?
1: No, Kanada mě překvapila v prvním poločase, protože ti hráli opravdu dobře. Maroko, ti jsme vystřelili na bránu po 30 minutách, oni hráli spíš zezadu, ale pak dali gola ze standardky a to si myslím, že jim velice pomohlo. Kanada to musela otevřít a Maroko skvěle odehráli ty breakové situace a pak dali na 2-3-0, takže myslím si, že bude to veliký zápas pro Francii.
0: No a má se obávat Francie Maroka, protože asi Maroko umí hrát více fotbalově, když si pomůžu tímto výrazem.
1: Určitě, já si myslím, že budou muset daleko víc se soustředit na tu defenzivu, protože při ztrátě balónu Maroko je opravdu silné. Oni ve třech, ve čtyřech, v pěti útočili a když jsem kolikrát viděl Francie, tam byla třeba někdy ve dvou, ve třech, tak teďka ta zbytková obrana musí být opravdu při ztrátě balonu hodně zodpovědná.
0: Tak uvidíme, jak to všechno dopadne, samozřejmě to budeme sledovat ve vysílání Radiožurnálu a taky samozřejmě i s našimi experty. Jedním z nich je Roman Hubník, kterého jsme teď přivítali v ranním vysílání. Moc díky a pěknou neděli.
1: Děkuji taky, na samou.

0: Zpěvák Jaros Ramazzotti v ranním víkendovém radiožurnálu. Jste s námi ve 8:45. Pěkné ráno.
1: Extrémní horko a silné bouřky ve Spojených státech narušily oslavy nezávislosti. Po celé zemi se konaly koncerty, průvody, rekonstrukce historických událostí a ohňostroje. Třeba ve Washingtonu, Bostonu nebo Filadelfii museli tisíce účastníků oslav evakuovat. Víc chystáme do zpráv 9. Na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu začalo měsíční omezení. Mezi Kolínem a Přeloučí dělníci zbrousí nebo úplně vymění koleje. Práce potrvají do konce července. Osobní vlaky České dráhy zrušily. Nahradí je autobusy. Dálkové spoje budou úsekem projíždět, můžou ale nabírat zpoždění.
2: Počasí.
3: Neděle bude mít k představě o slunečném letním dni hodně daleko. Obloha bude dál zatažená, čekejte taky oblačno. Na většině území déšť nebo přehánky a ojediněle se můžou objevit i bouřky. Večer hlavně na Moravě a ve Slezsku oblačnosti ubude. Nejchladněji bude dnes na severu a severovýchodě Čech, kde vám teploměr ukáže jen kolem 19 stupňů. Jinde naměříte do 25 a nejtepleji bude na jižní Moravě kolem 27 stupňů. Na horách pak většinou kolem 13. No a nejchladnějším dnem příštího týdne bude hned zítřek, kdy naměříme na severu Čech do 18, jinde do 23 stupňů. A taky zítra čekáme přehánky. Deštivé bude ještě taky úterý, ale teploty už mírně stoupnou. Na severu do 19, jinde do 26 stupňů. No a od středy oblačnosti ubude a postupně bude ubývat i přeháněk. Příští víkend pak bude slunečno, kolem 30 stupňů naměříme. A tropické teploty nečekáme ani v noci. Většinou od 12 do 17 stupňů. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Katarína Knechtová, je s vámi Radiožurnál. Několik desítek lidí napálil podvodník v Karlových Varech. Všem slíbil ubytování v jednom apartmá v průběhu filmového festivalu, ovšem v den příjezdu postupně zrušil rezervace. Zájemci o ubytování zaplatili přes booking.com, takže peníze dostanou zpátky, ale někteří už další nocleh nesehnali a tak se zase z Karlových Varů vrátili domů. Jedna z podvedených žen dokonce spočítala, že se takhle nechalo napálit 200 lidí. Podvodník zřejmě vydělal na tom, že podle zájmu postupně zvyšoval cenu a apartmán pronajal tomu, kdo byl ochotný zaplatit nejvíc.
1: Na skupinovém chatě psali ženský, že sedějí na dálnici, jde jich 8,
2: pak nějaký 4, že jsou na cestě tam, že jim to zrušili cestou. Nám to zrušili vlastně ráno. No a ještě jsem potkala ty, co stali před tím ubytováním. Tím to zrušili u dveří.
3: Michaela přijela ze Slaného a Lucie přijela z Loun.
2: My si myslíme, že oni to prostě prodají, když jim někdo dá za to tu raketu, co chtějí a zaplatí jim to, tak oni začnou ty levnější rušit.
3: Takže takhle šponuje cenu.
2: A zkusí to, to je jako úlet, jo.
4: Ubytování se jmenuje Excellent Apartments Karlovy Vary, adresa je Kolmá 40 a ubytování si tam objednala i Sandra. Detaily vysvětlila na Instagramu.
5: Tak nás podvedli. Byl tam krásný apartmánek za 2500, říkala jsem si, pojedem celá rodina, bude to prima, je to v centru, mají přes 1200 dobrých hodnocení. Hned se mi ozvali, děkovali, poslali informace, působilo to velice profesionálně. Dnes v den odjezdu mi přišla podivná SMS-ka z divného čísla, divně napsaná, že nám pobyt ruší.
4: Sandra se o svoje zkušenosti podělila i na facebookové skupině filmového festivalu.
5: Někdo říkal, že to počítal, že je nás minimálně 200, komu přeprodali jeden apartmán.
3: Na adrese Kolmá 40 v kopci, kousek nad Karlovarským Vřídlem, je pusto, na dveřích je na A4 napsáno mimořádná situace, Excellent Apartment Karlovy Vary. A majitel se tady omlouvá, že nikomu nemůže vyhovět, že má nějaké technické problémy.
4: Provozovatel Fakreddin Mirzojev.
3: Hodnocení na booking.com 8,9, tu je napsáno a tak tam hned zatelefonuju.
6: Dobrý den, u telefonu Veronika, vaše virtuální asistentka.
4: Abych vám mohla... Po 20 minutách čekání se ozval opravdový lidský hlas.
7: Excellent Apartments, ano, já o tom případu vím. Majitel toho ubytování nám tvrdí, že kvůli nějakému vážnému technickému problému nemůže nikoho ubytovat a zároveň, že je hospitalizovaný v nemocnici a nemůže to teda ani řešit. No, to je to, co nám tvrdí, jo? Myslím, že i tvrdí na internetu a všude.
3: Já jsem teď shodou okolností novinář z Českého rozhlasu, proto mě to i zajímá.
7: Jasně. Pokud jste novinář, tak já bohužel s váma nemůžu dál komunikovat. Ale já... Musíte obrátit na naše tiskové oddělení.
4: Posílám e-mail s dotazem, jak takové situace řeší a jestli rozvážou spolupráci s podvodníkem a na odpověď čekám. Dobrá zpráva je, že lidé dostávají peníze zpátky. To potvrzuje i Lucie s Michaelou. Filmový festival ale pro ně i tak končí. Ubytování navíc dnů nesehnali.
1: Měli jsme tady být vlastně od pátku do pondělí, jenomže všechno je tady plný, takže jsme sehnali jenom od pátku do soboty a dneska jdeme domů.
2: Ale aspoň něco, no.
3: Takže už jste neskoušeli to... ubytovat se někde za městem.
2: Boží dár byl, že jsme zjet z božáku.
3: Ale berete to s humorem.
1: No, nic jiného nám nezbývá.
4: Lucie s Michaelou na filmový festival nezanevřeli. Chystají se příští rok, ale to si prý objednají hotel. Riskovat apartmán už nebudou. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Je 9 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
1: Do Česka se vrátila hlavní část týmu, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele. Extrémní horko a bouřky komplikovaly ve Spojených státech oslavy výročí nezávislosti. Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jsou kolony před omezením u Komorovic. A bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle bouřky, teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Česka se dnes ráno vrátila většina USAR týmu, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele s prohledáváním sutin. Na palubě armádního letadla bylo 57 záchranářů a 8 služebních psů. A na letišti v pražských Belích je teď náš reportér Jakub Vik.
3: Armádní Airbus dosedl sem na přistávací dráhu ve Kbelích krátce po 7 hodině ráno. Záchranáře i jejich psy tady přivítali jejich kolegové a vedení hasičů. Členové USAR týmu mluvili hlavně o velké únavě, nejen kvůli náročné práci při prohledávání sutin, ale i kvůli obtížným klimatickým podmínkám ve Venezuele, kde kromě vysokých teplot panuje taky vysoká vlhkost. Kromě odpočinku teď taky musí vyléčit několik lehčích poranění, například po sklouznutí do sutin, jde hlavně o lehké řezné rány nebo oděrky. No a lehká zranění se nevyhla ani záchranářským psům. Dnes později ještě přiletí druhé nákladní letadlo, které veze veškeré zázemí, jako jsou stany nebo kuchyně. Z letiště ve Kbelích Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Spojené státy oslavily 250. výročí své nezávislosti. Po celé zemi se konaly koncerty, průvody, rekonstrukce historických událostí a ohňostroje. Oslavy ale narušilo extrémní horko a bouřky. Z oslav ve Washingtonu, Bostonu nebo Filadelfii museli tisíce lidí evakuovat.
4: Vojáci účastníkům oslav na washingtonském bulváru National Mall oznamovali, že se musí kvůli bouři evakuovat. Lidé se měli schovat v nedalekých budovách ministerstev a muzeí. Zrušily se i přelety stíhaček a 40-minutový ohňostroj, kterému předcházel projev prezidenta, se osunul na pozdní večer. Trump v projevu protkaném svou politikou mimo jiné vyzdvihoval americké veterány. Záchranáři ošetřili přes 50 lidí kvůli problémům s vedrem. I koncert pro jednotu ve Filadelfii pokračoval po bouřce. Nad New Yorkem prolétaly stíhačky zanechávající za sebou trikoloru kvůli počasí dříve. Do modré, bílé a červené rozsvítil starosta Zohran Mamdani i Empire State Building. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Nový český film Čika Čeka měl svou světovou premiéru na Karlovarském filmovém festivalu. Snímek o coming outu a českých stereotypech spojil herce Jana Cinu a Pavlu Tomicovou. V Karlových Varech se uchází o křišťálový globus v hlavní soutěži.
5: Nikdy jsem to tady nezažil, že bychom takhle dlouho tleskali.
6: Já myslím si, že by to měl vidět každý.
7: Protože to téma je silný, ale ta forma samotná to ke mně jako nedopravila.
8: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
9: Ovdovělá poštěčka Zdena se snaží splnit přání své umírající mamince. A tak její syn Lukáš uspořádá vystoupení před publikem seniorů jako drag queen. Série dalších událostí pak matku zblíží se synem.
10: Já jsem gay. Nepracuju v žádném bance. Neživím se jako drag queen.
11: Jako co?
9: Film Čika Čeka festival uvádí v hlavní soutěži. Mimo jiné kvůli jeho morálnímu poselství, říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.
12: Ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými.
9: Do českých kin půjde film v srpnu. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
13: Sport. Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Francouzi vyhráli nad Paraguají 1-0 a Maroko porazilo Kanadu 3-0. Navzdory vypadnutí a prohře si kanadský trenér Jesse March myslí, že byl jeho tým lepší než ten marocký.
14: Úplně jsme kontrolovali Maroko, které je sedmým nejlepším národním týmem světa. Na hřišti byl jen jeden tým. Nedokázali jsme to ale přetavit v gól. I na startu druhé půle jsme byli aktivnější, ale skórovali oni. A góly mění zápasy. Mohli jít do většího bloku a my museli víc tlačit. Celkově jsme v tom zápase ale byli lepší.
13: Dohromady 5 českých tenistů postoupilo do osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka zdolal Španěla Munara ve 4 setech. Linda Nosková porazila Rumunku Kirsteovou ve 3 sadách a Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou také ve 3 setech. Dnes odpoledne proti sobě budou hrát v osmifinále Barbora Krejčíková a Karolina Muchová.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
0: Na D1 omezení za Brnem i za Rousínovem. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy začalo nové krátkodobé omezení. Před Popůvkami na kilometru 186,5 uzavřeli silničáři pravý pruh. Zatím se jede plynule. Míříte-li D1 z Vyškova do Brna, čekejte kratší zdržení za Rousínovem. Zpomaluje se okolo 215. kilometru. Příčinou je omezení mezi 214. a 208. Týká se i opačného směru, tedy z Brna na Vyškov, tam se ale jede plynule. Na silnici 34 na trase z Pelhřimova do Humpolce trvá kratší zdržení kvůli omezení mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. V obou směrech naberete okolo 5 minut. A na 38 na trase z Jihlavy do Havlíčkova Brodu na úrovni Antonínova dolu, tam stále pracují na opravách vozovky a provoz je řízený kyvadlově pomocí semaforů. Z obou stran se popojíždí také jen velmi krátce, do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, teploty na severu 19 stupňů, jinde 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, tolik zprávy. A teď už začíná zápisník zahraničních zpravodajů. Dnes ho vysíláme z Karlových Varů a slovo má Jan Pokorný.

0: Dobré dopoledne, 9 hodin a téměř 7 minut. Jsme-li v Karlových Varech, tak musíme říct, že kameraman Robert Richardson, držitel 3 Oscarů a 7 dalších Oscarových nominací, dnes tady na festivalu v Karlových Varech převezme křišťálový globus. I tomu se budeme věnovat, ale tradiční znělka názve k zápisníku zahraničních zpravodajů. Takže v městečku kovbojů, koňských rančů na jihu Floridy vznikl knižní bazar. Místo, kde se knihy nekupují, ale vyměňují. O tom budeme mluvit ve vysílání Radiožurnálu už za chvíli.
1: Zápisník zahraničních zpravodajů.
2: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Radiožurnál teď udělá radost všem, kteří mají rádi zápisník zahraničních zpravodajů, protože vás zavedeme do městečka Jihozápadní ranče, Southwest Ranches, to je na jihu Floridy a jezdí se tam na koních, chodí v kovbojských kloboucích a jako oficiální motto mají chráníme náš venkovský způsob života. Možná by tam člověk na první pohled nečekal knihovnu, přesto tam jedna místní žena založila knižní bazár výměnou stanici knih, kam každý může knihu přinést a jinou si odnést. Navštívila ji i naše americká zpravodajka Jana Ciglerová.
1: Jihozápadní ranče, Southwest Ranches, nejsou úplně místo, kde byste čekali knižní burzu, ale přesto právě tady mezi stájemi a jezdeckými trasami se dneska sešli lidé s krabicemi plných knih. Jmenuje se to Bookswap, založila to provozovatelka farmářských trhů Audrey a zve sem lidi, aby si přišli vyměnit knížky, které už přečetli, za nějaké nové, které ještě neznají.
2: Přinesla jsem si hromadu knížek a 5-6 bych si tady ráda vyměnila.
1: Mladá žena Jenny je jednou z těch, které si sem našli cestu. Někteří byli totiž skeptičtí, jestli se výměna knih na kovbojských rančích může uchytit. Sem lidé přece jezdí na koních a ne pro romány. Jenže se ukázalo, že to je přesně naopak. Právě proto, že tady není knihkupectví ani pořádná knihovna, tak ten book swap, ten výměný bazar, zaplnil díru, o které ani nikdo nevěděl, že existuje.
2: Přinesete knížku, dáváme přednost těm novým, dáte ji k dispozici a vezmete si za to jinou, která se vám bude líbit.
1: Burzu před lety založila 60-letá Audrey. Důvod byl prozaický. Její dcery jsou knihomolky a police nestačily. A ani rozpočet.
2: Moje dcery strašně rády čtou, jenže knížky jsou drahé a dcery si je mezi sebou měnily pořád. Vedu tady tyto farmářské trhy a napadlo mě vzít sem knížky, které už dcery přečetly a nabídnout je k výměně.
1: Kdo by si myslel, že kovbojové a kovbojky nečtou, hodně by se mýlil. Audrey říká, že se jí tu sortiment vymění co 20 minut. A co se nejvíc čte?
2: Je to nový styl, říká se mu romantazy, kombinace romantiky a fantazy. Je to teď nejoblíbenější žánr. Nejvyhledávanější spisovatelka je Sarah J. Maasová a Rebecca Yarosová. Její série se jmenuje Čtvrté křídlo. Ty už všechny mám, ale přinesla jsem Colleen Hoover. Ta je taky hodně oblíbená. Hodně oblíbená je teď Služebná. Ta už se tady dneska otočila několikrát.
1: O krizi čtení prý nemůže být řeč. Zvláštní kategorii podle Audrey tvoří děti. Dala mi i pár zaručených typů na knihy, které jsou u dětí tak oblíbené, že jí vždycky ze stánku zmizí za pár minut.
2: Chodí sem hodně dětí. Nejvíc se tu točí Magic Tree House Amelia Bedelia.
1: Původně chtěla Audrey vyprázdnit police a možná ušetřit nějaké peníze. Místo toho založila místo, kde se potkávají sousedé. A to je v městečku bez náměstí a bez kavárny. Docela vzácnost. Z Jihozápadních rančů Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál Zápisník zahraničních zpravodajů. My se ještě jednou vrátíme na jih Floridy k reportáži o bazaru knih za Janou Ciklerovou. Jano, vítám vás v Zápisníku zahraničních zpravodajů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak taková knižní výměna vlastně funguje? Co tam člověk najde a kolik to stojí?
1: Funguje na takovém jednoduchém principu, který si umíte představit. Přinesete knihu, odnesete si knihu, nepotřebujete žádnou registraci, žádné průkazky, ani žádné pokuty za pozdní vrácení a hlavně žádné peníze. Principem je, že ta kniha musí být aktuální. Chtějí organizátoři zabránit tomu, aby lidé nechodili se starými nebo nějakými neatraktivními knihami, které lidi moc nezajímají. A kromě toho, že to funguje, tak je to taky takový hezký komunitní moment. Lidé se tam dají do řeči. Baví se o tom, co přečetli, co je dobré. Je to prostě další ze způsobů, jak se potkávat, když ty velké ranče to těm místním moc neumožňují.
0: Knihovna na kovbojském ranči. Neříkali místní, že je to předem odsouzené k zániku?
1: Přesně tohle, Honzo, si mysleli skoro všichni, protože Southwest Ranches to je takové městečko, které nemá ani klasické centrum. To jsou prostě fakt ranče, koně, ohrady, lidi, kteří se tam přistěhovali právě proto, aby měli klid, aby měli co nejméně civilizace. Když se tady objevila výměnná knihovna, spousta sousedů nad tím kroutila hlavou a říkali, kdo to asi tak bude číst. Když sem lidi jezdí na koních, ne pro romány. No, ukázalo se, že to je přesně naopak. Právě proto, že tady není žádné knihkupectví, žádná knihovna, tak ten výměnný bazar zaplnil takovou díru, o které vlastně nikdo předtím nevěděl, že existuje, a stalo se z něj místo, kde se ti sousedé potkávají, což je městečko bez náměstí a bez kavárny docela vzácnost.
0: A proč to majitelka vůbec založila? Co ji k tomu vedlo?
1: Já jsem s Audrey udělala rozhovor, ona říkala, že to vlastně původně neměla v plánu, ale že její dcery hodně četly a že to začalo být neúnosné jak pro její peněženku, tak pro poličky doma, takže se rozhodla, že to zkusí, že zkusí pár knížek nabídnout, a stalo se něco nečekaného. Lidi si ty knížky nejen brali, ale začali vlastně nosit i ty svoje, a tak Audrey říká, že vlastně největší radost ani nemá z těch knih jako takových, ale z toho, že se prostě lidé u ní staví a dají do řeči.
0: A co se tam asi tak nejvíc čte? Sahají kovbojové spíš po westernech, teď nechci říkat přímo májovkách, Vinetuovi a podobných, nebo vás ta nabídka překvapila?
1: No, westerny byste čekali, ale ty teda rozhodně nevedou. Nejrychlejší mizí dvě věci. Ta kombinace mě pobavila. U dětí je to jednoznačně Amélia Bedelia. To je taková klasická série o hospodyni, která bere všechno doslova. Oni prostě třeba, když jí řeknou, aby utřela prach, tak ona ho utře a vrátí zpátky. A u dospělých kralují dvě autorky, Colleen Hooverová a Rebecca Jarisová. To jsou spisovatelky, které píší žánr, který se jmenuje romantasy. Je to kombinace románu a fantasy, a tyhle knížky se tam otočí co 20-30 minut několikrát denně.
0: Dobře, omlouvám se za osobnější otázku. Zdali pak jste si tam vyměnila nějakou knihu i vy. Co jste přinesla a co jste si eventuálně odnesla?
1: Vyměnila, přijet jako reportérka na knižní výměnu a nic nevyměnit, to by byl skoro faul, že jo, ale přinesla jsem si knihu, která se jmenuje, když to řeknu velmi diplomaticky, Prostě už dodělej tu zatracenou práci. To je knížka, kterou jsem si pořídila kdysi jako zbraň proti prokrastinaci, ale teď v Českém rozhlase mám tolik práce, že na prokrastinaci ani nemám čas, takže jsem si řekla, že už ji nepotřebuju a že ji pustím do světa, a výměnou za to jsem si odnesla Faktomluvu od Hanse Roslinka.
0: Jako kniha mluvila ve vysílání Zápisníku zahraničních zpravodajů naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Jano, díky, hezký den.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.

0: Dnes se ostrov Kypsala v Lotyšské Rize stává prestižní adresou. Před stolety ho ale pokrývaly dřevěné domy lidí, často přístavních dělníků. Právě v té době na ostrově žil taky Janis Lipke, pracovník v docích, příležitostný pašerák a záchrance desítek životů. Lipke během druhé světové války ukrýval u sebe doma židy, kterým pomohl utéct nejen z ryšského geta. Dnes tuhle historii připomíná neobvyklý památník, postavený vedle Lipkeho rodinného domu. Natáčela v něm zpravodajka Kateřina Havlíková.
1: Janis Lipke pomohl Sofii Šternové a její dceři Haně. To byly polské židovky, které ale žily v Berlíně. Odtamtud je sem, do Rigy, poslali transportem.
2: Vypráví jeden z příběhů přeživších, ředitelka památníku Janise Lipkeho, Lolita Thompsone.
1: V getu Sofia potkala židovského lékaře Zelika Šmuljana, který se do ní zamiloval a rozhodl se jí pomoct. Vyhledal proto Lipkeho. Víme, že Hana začala při útěku plakat. Janis měl v kapse jablko. To jí podal a německý jí řekl, že tam, kam jdou, je spousta takových jablíček.
2: Sofia a Hana válku přežili. Židovský lékárník Zelik Šmuljan ne. Mimochodem, ta jabloň, ze které Janis dal Haně jablko, tu dodnes roste. Jen na sousední zahradě. Kdo ale vlastně byl Janis Lipke?
1: Jeho skutečné jméno bylo Janis, ale Janis je tu každý druhý muž, takže si říkal Janis. Po válce pracoval jako dělník v přístavu, v docích. Byl zapletený do pašeráctví, tehdy totiž platili vysoké daně na luxusní zboží, jako byly čaj, káva, hedvábí. Takže takové věci vynášel, což bylo zakázané. Jednou ho chytili, ale určitě to neudělal jedinkrát.
2: Směje se Lolita Thompsone, že Janis Lipke byl vlastně kriminálník. Janis se na začátku 20. let oženil s Johannou Novickou, ráznou a vynalézavou ženou, která se mu za druhé světové války během záchrany židů stala nedocenitelným komplicem.
1: Ona například věděla, že se Němci bojí špíny a nemocí. Takže, když jim přišli prohledat dům, podvázala si čelist a tvrdila, že má horečku. Nebo chrchlala, jako kdyby měla tuberkulózu. Často předstírala, že není moc bystrá, že je prostá venkovská žena.
2: Právě vyprávění Johany je doslova středobodem památníku a muzea v něm. Uprostřed budovy je totiž jáma, široká 3x3 metry. A na jejím dně běží černobílý záznam Johanina vyprávění.
1: Památník Janise Lipkeho není rekonstrukce. Je to originální budova postavená v zahradě rodiny Lipkových. Tedy v těch místech, kde Lipkovi za druhé světové války ukrývali židy. Bylo to tajné místo a tak i muzeum je svým způsobem skryté. Takže už od příchodu budíme v návštěvnících nejistotu.
2: Popisuje Lolita Thompsone s tím, že většina návštěvníků se uvnitř vlastně stále cítí tak trochu ztraceně. Jednoduchá rada proto zní, hledej zahradu, hledej denní světlo. To dovnitř proniká prosklenou stěnou na opačné straně budovy, tam, kde výstava končí. Žádná jiná okna v prostorách muzea nejsou, jako nebyla ani v té jámě před více než 80 lety. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o

0: Tady v Karlových Varech, odkud vysíláme, se kdysi natáčel film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Hosté budou k tomuto filmu vázáni po 10. hodině. Je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Většina českého USAR týmu je z Venezuely zpátky doma. Přiletěli ráno armádním Airbusem. Zbytek výpravy s technickým vybavením má dorazit popoledni. Ve Venezuele český tým po zemětřesení prohledal asi 40 budov. Podle velitele vyprostil i 5 mrtvých. Práci komplikovaly teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost vzduchu. V záchranném týmu bylo celkem 70 lidí, hlavně hasiči a kynologové. Ukrajina při útoku na Petrohrad zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu, uvedly to ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova je poškozený ropný terminál. Moskva uvedla, že útok nenechá bez odpovědi. Ukrajinské drony včera útočily taky na přístav asi 170 kilometrů severozápadně od Petrohradu u Finského zálivu. Nakládá se tam ropa, obilí, uhlí a zkapalněný zemní plyn. V Paříži se tento víkend znovu otevřela 3 koupaliště na řece Seině, u Eiffelovy věže, další nedaleko katedrály Notre Dame a třetí u Národní knihovny. V provozu budou do konce srpna. S odvoláním na pařížskou radnici o tom informuje agentura DPA. Říční koupaliště se po nákladné modernizaci čistíren odpadních vod poprvé otevřela loni. Během sezóny se v nich vykoupalo nad 100 000 lidí. Sport. Fotbalisté Maroka a Francie budou hrát proti sobě čtvrtfinále mistrovství světa. Maroko vyhrálo nad Kanadou 3-0 a Francie porazila Paraguay 1-0. Mladí čeští volejbalisté poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Získali zlato v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 na sety nad Polskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení za chodce rady, také za Rousínovem. Jedete-li D1 z Prahy do Brna, počítejte se zdržením za sjezdem na chodce rady. Brzdí se na 31,5 kilometru a zhruba 15 minut se pokračuje k omezení v okolí sjezdu na Sázavu. Mezi 32,5 a 34 kilometrem je kvůli údržbě vozovky provoz vedený pouze pravým pruhem. D1 ještě jednou, teď přesun na jih Moravy, směrem z Vyškova do Brna housne doprava za Rousínovem. Fronta z 215. kilometru popojíždí čtvrt hodiny do omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Přesněji mezi kilometry 214 a 208 průjezdný pouze jeden pruh. Na D8 připomeneme omezení v delším úseku mezi sjezdy na Budyni a Mělník. Zhruba mezi 35. a 18. kilometrem, týká se obou směrů, tedy jak na Prahu, tak na Ústí. Čekejte pomalejší provoz, o výraznější zdržení se ale nejedná. A v Praze Vekbelské výrazné omezení provozu. V první etapě se jezdí pásem na Hloubětín obousměrně. Pás na Letňany právě rekonstruují. Rychlost je snížená na 60 km v hodině, aktuálně ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty na severu a severovýchodě Čech 19, jinde 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A vracíme se do Karlových Varů. Pokračuje zápisník zahraničních zpravodajů s Janem Pokorným.
0: Dobré dopoledne, jak zní Grónsko? Od metalu s inuitským hrdelním zpěvem až po sbory, které spojují celé komunity. Na grónskou hudební scénu se zaměříme ve vysílání už za chvíli.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů. Každý obyvatel Grónska velmi dobře zná kapelu Sumé, která v 70. letech minulého století jako vůbec první rockový band zpívala v grónštině. Její politicky nabité folkrockové texty tehdy odstartovaly kulturní revoluci a položily základy pro grónskou samosprávu a nezávislost. Tradice aktivistické hudby je v Grónsku živá dosud. Navíc se v ní mísí inuitské tradice a moderní vlivy. S grónskými hudebníky natáčela přímo na místě Zdeňka Trachtová.
1: Čtveřici členů kapely Sound of the Damned potkávám v jedné ze základních škol v hlavním městě Nuku. V neděli se tu sešli k pravidelné zkoušce.
2: Jsme metalová kapela. Hrajeme metal už od roku 2017. Od velmi mladého věku. Já hraju na kytaru.
1: Říká frontman kapely Sebastian, dlouhovlasý mladý muž s tradičním inuitským tetováním na obličeji. Texty kapele píše Penny, která zároveň i zpívá.
3: Už jsme hráli na Faerských ostrovech v Dánsku i v Kanadě.
1: Čtveřice nyní pracuje na novém albu, ve kterém se prý ještě víc než na dosavadních deskách objeví tradiční inuitské prvky, jako je třeba hrdelní zpěv neboli katajak. Ten mi trochu připomíná typický metalový hlasový projev. Sebastian ale hned ukazuje rozdíl.
2: Tohle je growling.
1: A hrdelní zpěv? Od metalu a hrdelního zpěvu mířím za dalším hudebním zážitkem. V jedné z hal starého průmyslového areálu na okraji Nuku dnes vystupuje zdejší pěvecký soubor Inguilik.
4: Hudba je zásadní součástí grónské kultury a života. Myslím, že v každé osadě, v každé vesnici, kde žijí lidé, je nějaký sbor. Protože hudba je příjemný a snadný způsob, jak být pohromadě. A my v Grónsku milujeme být spolu.
1: Vysvětluje mi před začátkem vystoupení Laura Lennart Jensen z organizace Arctic Sounds.
4: Zpíváme písně z různých koutů světa, většinou v grónštině.

0: Mě ale taky v angličtině. Prostě hudbu, která nás baví.
1: And it's just the music that we like to sing and that makes us happy.
2: A vnuku úplně čirou náhodou potkávám ještě jednu místní celebritu. Je to zpěvák a herec Angongwa Clarkson. Poznávám ho, protože jsem po cestě v letadle sem do Nuku sledovala grónský horor, ve kterém si zahrál hlavní roli. Za sebou má ale i řadu dalších snímků.
3: Můj první byl krátký film s názvem Eskimácký víkend v roce 2002. Stal se z něj tady docela kultovní snímek. Vystupuje v něm i naše kapela Chili Friday.
2: Tahle rocková kapela už od roku 2000 vydala 7 alb. V Evropě je ale Angongwa asi nejvíce známý z úspěšného dánského seriálu Bergen. V poslední sérii totiž stvárnil roli grónského premiéra. Z Nuku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál a Aleš Gutte. To si necháme ale až po 10. hodině, protože jedněmi z hostů Radiožurnálu budou David Vávra a Milan Steindler, herci z divadla Sklep. V jednom domku na severu Německa má ateliér starší dáma. Na jejich obrazech je často vidět most, který stojí přímo za domem. Most vede přes průliv, spojuje poloostrov s pevninou, je krásný, jenže starý. Postavili ho ještě před válkou, před tou první světovou a bude se bourat. Stejně jako ten domek, v němž žije dáma. V ateliéru ji navštívil náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín.
1: Ta starší dáma se jmenuje Ruth Marie Taitkeová a v zatáčce u mostu Meiningenbrücke na severu Německa žije asi 30 let. Její muž prý představu vystěhování špatně snášel. Ona, jak říká, to brala od začátku spíš realisticky. Most je na spadnutí, musí přijít nový. A k němu i nová cesta. Taky se její pohled změnil, když ovdověl.
2: Nikdy mě nerušilo, že jsme tady tak na samotě. Mám ráda zdejší léta. To je tady víc živo. Taky jsem měla děti, příbuzné a velký okruh přátel, ale teď... Teď tady zůstávám čím dál víc sama.
1: Teď ale není ani zima, ani lidu prázdno. V létě k malebnému mostu zabloudí dost turistů. V galerii paní Ruth mohou vybírat. Most je nejoblíbenější námět, ale jsou tady taky plachetnice, borovicové háje v písečných dunách nebo třeba majestátní jeřáby. Ti se občerstvují každý rok v laguně pod mostem. Všechno námořní motivy, ale paní Ruth rozděluje obrazy poměrně jasně do dvou skupin.
2: Do převratu v roce 1989 jsme dodávali hlavně realistické obrazy a po něm vzrostla poptávka po takových víc stylizovaných malbách s pozměněnými tvary a barvami. Taky začali přijíždět lidé ze starých spolkových zemí, ze západu, kteří už byli obeznámeni s podobnými výtvarnými postupy a efekty. Mohli si dovolit zaplatit a tehdy to byli nejlepší zákazníci.
1: Paní Ruth ale nedá dopustit ani na místní klientelu. Krajinky, lodičky, zdejší lidé se nikdy neobrátili zády k realismu. Rybář, který věší řemeslo na hřebík, bude chtít vždycky zachytit svou loďku tak, jak si ji pamatuje, říká paní Ruth. Přesto ale vidí, že poptávka klesá. Už není zvykem darovat obraz k jubileu a mění se i celková situace v regionu.
2: Pro ty, kteří tady pracují a žijí, to jde od 10 k 5. Nemůžu se ani zlobit na mladé, že odcházejí. Do práce se musí dojíždět daleko a školy, obchody, prostě všechno, co potřebujete ke každodennímu životu a co dřív bývalo v obci, je pryč. Nedej bože, abyste byli staří a potřebovali lékaře. Teď už nejsou obce, zbyly jenom apartmány.
1: Paní Ruth může zůstat v domku po správcích mostu do konce roku, možná o něco déle, jestli se stavba protáhne. Už ji čeká malý byt ve Stralsundu a že jí zůstanou obrazy s mostem, ji nijak netrápí. Možná naopak, podnikavý vnuk je prý odveze do Berlína. Tam by o věci, které už nejsou, mohl být zájem. Ze severu Německa Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Pařížská chladící síť má víc než 1000 kilometrů potrubí. Francouzská metropole využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry přírodní klimatizace chladí různé budovy, ať už to jsou nemocnice, kanceláře, muzea a dokonce také proslulou pařížskou operu. Jak taková přírodní klimatizace z pařížské chladící sítě vlastně funguje, tak to nám v zápisníku zahraničních zpravodajů řekne reportér a zpravodaj Martin Balucha.
1: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže, na dohled Eiffelova věž, nedaleko Velkého paláce a Invalidovny. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
2: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
1: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
3: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Seině a chladícím zařízením.
1: Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Seina.
4: Řeka Seina se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
1: Popisuje Clémence Penánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňová vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Seina, na které systém chlazení do značné míry stojí.
5: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují. Musíme ale navýšit naše kapacity výroby a přesně to taky děláme.
1: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Le Halle a postupně se přidávaly další projekty.
4: O pár let později se lidé začali ptát, jestli by bylo možné chladit i muzeum Louvre. Začátkem 90. let pařížská radnice rozhodla o rozšíření této chladicí sítě.
1: Upřesňuje Clémence Penánová ze společnosti, která spravuje tuhle chladicí síť. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire chce v tomto trendu pokračovat a připojit chladicí síti ještě dvakrát víc zákazníků.
6: Je pro nás strategické rozvíjet tuhle chladicí síť, která má dvě hlavní přednosti. Spotřebovává podstatně méně elektřiny a nevypouští teplo ven k sousedovi jako běžné klimatizace.
1: Pařížský starosta Emmanuel Grégoire upřesnil, že k chladící síti už je připojená první škola a v plánu je připojit desítky dalších, stejně tak jako nemocnice, domovy důchodců nebo univerzity. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 10 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
3: Na Velehradě začne slavnostní poutní mše svatá na závěr dnu lidí dobré vůle. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. Tenisté Bousková, Nosková i Lehečka prošli do osmifinále Wimbledonu. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolona před omezením u sjezdu na Sázavu. A bude oblačno i zataženo, občas déšť, ojediněle bouřky, teploty většinou do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Za půl hodiny začne na Velehradě slavnostní poutní mše svatá. Druhým dnem tam pokračují dny lidí dobré vůle. Na místo míří naše reportérka Michála Kočendová.
4: Dostat se dnes na Velehrad je velmi obtížné skrz spoustu uzavírek a objížděk, které tady kvůli dnům lidí dobré vůle vznikly. Nejjednodušeji se tak lidé na oslavy dostanou například ze Starého města u Uherského Hradiště autobusovou kyvadlovou dopravou. Dnešní slavnostní mši ve Velehradě bude celebrovat pražský římskokatolický arcibiskup Stanislav Přibyl. Kázání pronese brněnský biskup Pavel Konzbul. Tradičně přijeli taky lidé v krojích z celé České republiky. Ještě dnes si také můžou lidé ve Velehradské kapli výjimečně prohlédnout lebku svatého Lukáše nebo se zapojit do přepisování Bible. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Vláda plánuje do začátku sněmovních prázdnin v dolní komoře prosadit ještě několik svých priorit. V následujících dvou týdnech chce schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb anebo novelu stavebního zákona. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé koalice dohání zpoždění, které nabrala kvůli opozičním obstrukcím v prvním pololetí. Šéfka klubu opozičních pirátů Olga Richtrová dlouhé diskuze vysvětluje tím, že koalice porušuje zvyklosti.
5: Vidíme, že hnutí ANO porušuje zvyklosti, co platili klidně desítky let. Oni jsou ti, co nabourali nějaké základní fungování i základní slušnost v politice a nyní by rádi obviňovali všechny kolem.
3: Opozice kritizuje třeba předkládání zákonů formou poslaneckých návrhů, kde nemusí být připomínkové řízení. Koaliční politici kritiku odmítají, považují to za legitimní nástroj. Festival Smetanova Litomyšl dnes skončí, uzavře ho koncert s názvem Italská filmová noc. Na zámeckém nádvoří vystoupí symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera. Program nabídne orchestrální hudbu z filmů Kmotr, Pošťáka nebo Sladký život. Stejně jako loni je koncert spojený s beneficí. Výtěžek podpoří seniory v Pardubickém kraji, říká ředitelka výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové Monika Grancha.
6: Máme už vytipované asi 6 neziskovek, jsou to většinou charity nebo farní charity, anebo i hospic Bílá Holubice v Litomyšli, nebo v Poličce, nebo v Dolním Újezdě. Takže veškerý výtěžek, který vybereme díky České televizi a díky Českému rozhlasu, půjde na pomoc těmhle těm konkrétním organizacím.
3: Koncert od 20 hodin odvysílá v přímém přenosu Český rozhlas Vltava.
7: Sport. Fotbalisté Francie vyřadili po výhře 1-0 Paraguay a na mistrovství světa si zahrají čtvrtfinále. Rozhodl z penalty Mbappé a stejně jako Argentinec Messi má 7 gólů na turnaji. Francie bude hrát proti Maroku, které porazilo Kanadu 3-0. Tenisté Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka prošli do osmifinále Wimbledonu. Nejdramatičtější koncovku zažila Linda Nosková, která v rozhodujícím setu duelu s Rumunkou Kirsteovou nevyužila několik matchbolů a tak musela hrát 10-bodový tiebreak. Sama už to zvládla v poháru Billie Jean Kingové ve Švýcarsku, i tak ale říká.
8: Tak strašný to je, jako se nerada dostávám do těchto pozic. Nejradši bych to už měla všechny zápasy 6-2, 6-2, ale tyhle momenty jsou asi to, co rozhoduje, hlavně na těchto Grand Slamech. A i proto asi sebevědomí je to dobrý, já sice teďka jsem úplně jako mrtvá, takže nevím, jestli mám sebevědomí díky tomu nějaký extra, ale tyhle zápasy jsou prostě strašně důležitý i pro člověka a pro vývoj hry.
1: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 kolony v Posázaví i v úseku mezi Rousínovem a Rohlenkou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady narůstá zdržení. Z 30. a 5. kilometru se jede 20 minut k omezení u odbočky na Sázavu. Mezi 32. a 5. a 34. kilometrem zabrali silničáři levý pruh. D1 z Vyškova do Brna a kolona už kousek za Rousínovem. Z 215. kilometru se posouvá zhruba 20 minut k omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Přesněji mezi kilometry 214 a 208 průjezdný pouze jeden pruh. A toto omezení platí i v druhém směru, tedy od Brna. Kratší fronta už se tak začíná tvořit i na trase z Brna do Vyškova. Zpomalíte na 207. a 5. kilometru. Na silnici 34 na trase z Pelhřimova do Humpolce trvá kratší zdržení kvůli omezení mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. V obou směrech ztratíte teď aktuálně něco okolo 5 až 10 minut. A na silnici 16 z Řevničova do Mělníka zpozorněte na začátku obchvatu Slaného. Kousek za sjezdem na Sedmičku blokuje jízdní pruh nepojízdné vozidlo. Ve slabším provozu se jede Kyvadlově, ale bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno, je zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, teploty většinou do 25 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje speciální vysílání z Mezinárodního filmového festivalu z Karlových Varů a slovo má Jan Pokorný a jeho hosté.
10: Dobrý den, znovu vás zdravíme ze Sadové kolonády v Karlových Varech na Mezinárodním filmovém festivalu. Dobrý den taky našim hostům, které bych tímto poprosil, jestli by se laskavě nemohli vymanit ze sevření faninek a fanoušků a nepřišli sem za účelem, kvůli kterému jsou zváni. Říká David Vávra, pojďte, máte jít sem. Přichází David Vávra, Milan Steindler, pan režisér Brabec, kameraman tohoto filmu, Tereza Kučerová a Tomáš Hanák.
11: Oni mě sem natáhli, takže já jsem tady nedobrovolně, ale rád.
10: Pojďte nedobrovolně, ale rád, tak to je ta nejlepší vstupenka pro to, abyste tady byl.
11: A můžu vám něco ukázat na začátek?
10: Moment.
12: Tam to ukáž.
13: Tam to ukáž.
11: Já se hned otočím.
10: Otočte se k lidem, ano, to jste ještě neviděli.
13: Tak jo.
10: Pan kameraman Brabec nám to tedy ukázal. Všichni to viděli.
12: Ještě se mám se šoupnout.
10: Ano, ano, Tereza Kučerová se šoupne, se dá.
11: Ne, máme krásně. Já mám dokonce nejlepší místo.
10: Ano, myslíš, na to,
14: raz,
10: že jsme vás nezvali, tak
14: jste... Můžeme.
11: Já se vetřu.
10: Přátelé, začíná další z rozhovorů radiožurnálu, který nepotřebuje moderátora. Pánové, máte slovo.
13: Já jsem chtěl... Prosím vás, než mě skočíte do řeči, tak já bych rád řekl, že já vždycky, když mě slyším, když mluví takhle, já jsem byl lidí jako najednou.
12: Milane, ne, tak já se chtěla říct, že to je negativní. Je to prosím vás negativní, ta zkouška.
13: Kdyby bylo možný, aspoň ale na chvilku, aspoň jednou,
11: určitě se budete bavit tím filmem.
13: Že by každý řekl svoje jméno a pak řekl, že mluví, protože já když to takhle poslouchám, tak nikdy nevím, kdo mluví, když je tam víc jak dva lidi.
11: To je jako v televizi.
13: Ano.
11: No, ne, to je jako, když je tam Babiš.
13: Co? Když je tam Babiš. To, zapomeň. Největší trest je...
11: No tak to řek.
13: Největší trest je zapomnění, tak dost, jo.
11: No, tak právě.
13: No.
15: Já jsem jenom chtěl říct, že vůbec nechápu, proč měl Tomáš Hanák větší potlesk než já. To je snad nějaký hrdina dívčích snů, nebo co?
14: On to Milan nechce chápat prostě. Víš, Milane,
13: mluví Tomáš Hanák.
14: Mají mě radši, no a pojďme dál.
11: No po tom filmu uvidíte, kdo bude mít větší teda, jo.
12: Tak se to Milane naučíš chápat.
15: Nemám rád ty dvojsmyslné vtipy, ale když je dobrý, proč ho nepoužít?
10: Jako třeba ten s tím velbloudem, že?
15: Ano.
13: Ten já neznám.
11: Řekni s velbloudem.
10: David ho říká, ne?
11: Davide, řekni,
10: že jedno, jestli ten velbloud má jeden hrb nebo dva?
13: To je jako moudrost takzvaná Gregarie našeho přítele Františka Váši a zní takto. Je jedno, jestli je velbloud jedno nebo dvouhrbý, ale jaký je to člověk?
10: Tomáš Hanák.
14: Od velblouda k jelenovi. Přijde takhle jelen na bungee jumping, kouká takhle na to a pak říká, prej tady skáčete na laně.
12: Tak schválně. Takže, kdo to pochopil?
10: Všichni, celá sadová kolonáda, no, to znamená když... stovky divaček a diváků, kteří si přišli poslechnout, která se tady v Karlových Varech v roce 1988 natáčel snímek Věry Chytilové, kopitem sem, kopitem tam.
13: Než... 87 začal.
10: 87 začal, promiňte, děkuji za korekci Davidu Vávrovi.
12: Natáčel jsem ho já, oni jenom hráli.
10: Ano, natáčel ho pan kameraman Brabec, oni jenom hráli. Režírovala Věra Chytilová. Terezu Kučerová, co maminka říkala o tom filmu doma?
16: Já si to teda... takhle, vím, že tam byly předtáčky, ta zima, ty běžky, nebudu prozrazovat, ale poprvé, myslím, že se máma, když se vrátila a poprvé řekla, tak to bylo docela dobrý, jako, že to bylo fajn. Ale
17: a já mám něco jiného.
16: Já mám něco jiného.
17: Brabec. Maminka říkala, že dělat filmy...
10: Její maminka.
17: Její maminka.
15: Ona byla maminka náš
17: všech. Naše maminka.
13: Na konci natáčení byla naše univerzální maminka.
17: Ano. No moje mocné teda.
16: Ale moje hlavně.
17: Věra vždycky říkala, dělat film to je jako vstoupit do pekla. Měla pravdu.
15: A já jsem viděl, jak paní Věra jednou tady pana kameramana mlátila pěstma do zad.
17: Nejednou, a to neviděl Milan. Ale jinak jsme měli schodu a já jsem zase viděl, jak Tomáš měl vstupovat opilej do dveří v ateliéru a když to bylo po 37., tak řekla, že to je docela dobrý.
16: Ne, počkej,
14: jen drobnost, byl to Milan Steindler.
16: Byl to Milan.
17: To nevadí.
14: Byli to oni dva. Které diváci nemají moc rádi, ale...
15: možná jsem to byl já, možná to byl Tomáš, ale v každém případě mi říkala, to si pamatuju, pořád jsme to točili znova a znova, ona říkala, napřed vidíš, potom reaguješ. A z toho jsem si vzal příklad pro moji další režijní práci.
13: A proč máš brejle, Milane?
15: Abych tě lépe viděla, ty.
16: Můžu ještě k tady té scéně něco říct, protože já jsem u toho byla tam za dveřma, měla jsem je otevírat a šlo o to, že tady ty dva měli hrát opilí.
17: Ano.
16: A to jim vůbec nešlo.
17: Ano, to jim nešlo, takže to bylo po 37. A aspoň, Milane, vidíš, proč nejsi tak oblíbený jako no. Tady jsi kolega, protože já jsem si tě splet.
15: No, to je mě si každej plete, jo.
10: Když no, ale že s Tomášem Hanákem.
15: Tak říkali, když viděli Bartošku, tak říkali, hele, Bartoška. A když viděli mě, tak říkali, hele, to je ten herec.
14: Já jsem byl za Krampola jednou už.
13: Jak? No. Já jsem častokrát za Tomáše Hanáka a naopak. A umím docela zručně jeho podpis, takže už jsem rozdal mnoho Hanáků, zatímco Tomáš častokrát podepisuje šumné stopy a šumná města.
14: Pane Vávro, my máme tak moc rádi ty vaše pořady o architektuře, tak jim říkám, no dělám, co můžu, je to taková moje láska, vím kulové v kostce, ale proč ne?
15: Tak no jako to... mě říkali, můžete se nám podepsat, a já jsem říkal, no jasně, je, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
14: Jinak moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Festivalový host Jana Pokorného.

0: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme ze Sadové kolonády v Karlových Varech a jako médium veřejné služby se samozřejmě snažíme vytvořit co nejlepší podmínky pro naše hosty, takže jsme tady vytvořili i dětský koutek. Dobrý den, milé děti.
1: Ano, to jsou naše děti.
0: To jsou děti vás všech, téměř.
2: Protože tady nemám já, tak je tady ještě volno.
1: Geronto koutek ještě pro nás.
3: Ale trošku se víc skrčte, oni ty se vám asi nevidějí. Musíte se lehnout.
1: Vysílat dál,
2: můžu já mít technickou poznámku k těm podpisům? Přerušila mě nějaká francouzská. Tak,
0: jako to byla zaz.
2: No, to mi jedno. To je už na konci abecedy, já jsem mnohem víc před ní. Takže já vím, jak je to s těma podpisama. Tomášův podpis jsou 4 Milanovi a 6 Davidův.
1: Aha.
2: Jo, takhle se to vyměňuje. To je přepočet.
1: Jsem rád, že jsem se umístil docela slušně.
2: U mě je to ještě horší, protože já se musím podepisovat Jaroslav, protože jinak jsem FA, jo. Takže já to mám ještě komplikovanější. Tím Francouzům zdravím a mám ho rád.
0: Tak říká kameraman Jaroslav Brabec, abychom se zase identifikovali po hlase pro vás, kteří nás nesledujete živě tady na Sadové kolonádě nebo pomocí moderních technologií, jako je například internet. Tamhle nad vámi, pane kameramane, je kamera, vidíte ji. Můžete si ji sundat, dát si jít na rameno.
1: Seznamte se, pane
0: kameramane. Ne, nešajte na to.
1: Zamávejte a řekněte, pozdravujte doma mámu.
2: A ta je nepohyblivá, jo?
0: To je statická, téměř
2: ta,
0: až
2: ano. Já bych ji udělal třeba tak, jakože... Dělej,
3: na křivo ji udělej.
4: Jardo, na té jsme se tě vzali jako navíc, tak mluvíš furt teda. Už si sedí
0: pravda.
4: A chvilku mlč, kameramani většinou mlče, jo? Ty se projevujou obrazem a nikoli slovem.
2: To jsem chtěl slyšet, no.
4: No, dobrý.
0: Jak se na první dobrou změnili Karlovy Vary od roku 87, kdy se tady natáčelo, Davide?
4: Tak první dobrá...
0: Může být i špatná.
4: Já nevím. Já jsem šel tady asi 100 metrů, tak jako to toho těžko hodnotit.
0: Aha, Milane?
1: Je tady hrozně lidí.
0: Terezo?
3: Velmi se změnili všechno. A hlavně teda teď doufám, že tady není tolik Rusů.
4: Správná poznámka, to podepisuji.
1: A já jsem jednou měl štěstí, shodou okolností jsem byl, to bylo koncem normalizace, v Karlových Varech mezi svátky, mezi Vánocemi a Silvestrem. A to bylo všechno zavřeno, všechny lázeňské domy a tady nebyla ani noha. A člověk procházel sám a bylo to opravdu výjimečné. A potom nastalo to období, kdy naši východní přátelé z Ruska to začali tady obsazovat. A vím, že jsme na rádiu Limonádový Joe s Jirkou Macháčkem, který byl v roli starosty Karlových Varů, dělali rozhovor a já jsem mu říkal, co říkáte na tu situaci, kdy stále více movitých občanů z Ruské federace tady zakupuje. A on odpověděl, já myslím, že ten problém není nějak výrazný.
0: Tak vítáme tady na dálku i Jiřího Macháčka, také jednu z občasných opor divadla Sklep. Jak dlouho tam byl vlastně? Já jsem vás nechal...
4: Já nevím, 10 let?
1: No.
4: On s náma teda
3: to
4: nejdřív...
3: To asi ne. Já vím, že odešel 2000, ne?
4: On s náma nejdřív musel hrát 10 let fotbal, aby se dostal před do Sklepa, se člověk může přiženit, přivdat, nebo s náma hrát fotbal, no. To je...
1: Ano.
0: Aha.
3: To není pravda.
0: Terezo, vy jste nehrála fotbal?
3: Ne, já jsem nehrála fotbal.
2: Jsem hrál fotbal a zlomil jsem si ruku.
1: Je čas začít, Terezo. Je nejvyšší čas začít hrát fotbal.
0: Ale Tereza se tam ani nepřiženila vlastně. V podstatě.
3: Ne, my jsme se tam vsunuli z baletní jednotky Křeč a já už ani nevím, jak se to stalo nějakým vystoupením, postupným vystupováním.
0: Jaká to byla symbioza baletní jednotka Křeč a divadlo Sklep svého času?
3: No tak to nebyla jenom Křeč a Sklep, to byla celá pražská pětka a tak se to nějak...
4: Tak se zeptáme diváku, jestli znají ty další soubory. Tak kdo tam byl ještě?
1: Tak víme Křeč, Sklep.
3: Cože?
4: Výborně. A to bylo co? Jaký druh umění? Pantomima. Výborně, ano. A ještě, je tam jeden takový zvláštní trumf. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, kolotoč. Výtvarné divadlo Kolotoč.
2: Ty ma to děláš, to se ho nauč doma a pak ho předváděj.
3: Du, du, du, du.
4: Že půjdeš za tu kameru.
0: A to byl řetízkový kolotoč.
5: A to jsme cvičili včera asi 2 hodiny, jo. On to tady du.
3: Kolotoč je
2: No, a musíš to opakovat.
4: To byl jiný kolotoč.
3: Jo, aha, to je pravda.
2: No ale když ho předvádíš, tak ho musíš opakovat.
5: Ale ono to tak jako postupně prorůstalo prostě. Mm. To se nedá říct, ono už dřív to tak jako prorůstalo, až to prorostlo a sklep je teď vlastně nejaktivnější z toho celého souručenství.
1: Reklamu, udělej PR.
0: Napovídá Tomáš Hanák Milanu Steindlerovi.
5: Já vůbec neslyším ho. Já si pod touhle jeho poznámkou dělám ale výraznou
0: máte,
5: červenou vnovku.
0: Milane, máte udělat PR, říkal pan Hanák.
5: PR, ano. Já dělám PR, já dělám, co můžu. Abych použil jeho slova, Tomáše, teď já proto dělám všechno. Já večer chodím spát a ráno vstávám.
2: Já tady technická poznámka. Zdravím Jaroslava Boučka, produkční.
5: Pan producent Jaroslav Bouček.
2: Klonklaj Bouček.
4: Ahoj.
0: Tady je pro vás, ano, pane Boučku, ahoj, připravené křeslo, aniž bychom tušili, že přijdete.
2: Já jsem tady taky nečekal, neboj.
5: No, tak to producent také mého filmu Vrať se do hrobu.
0: Takže abiturientský večírek se nám utěšeně rozrůstá. I o Jaroslav Boučka, dobrý den.
6: Dobrý den, hezký den ve Varech.
2: Řekni nějaký vtip, to se musí. Dělej.
4: Jedině.
6: Jak mě Věra škrtila po tom natáčení?
2: Můžeš.
0: Někoho tloukla dozad, to už jsme slyšeli, a vás škrtila.
6: Škrtila, říkala, jak ty jsi mě zničil film. Tak to bylo nějak, Davide, ty jste to
4: natáčení. No ne, ta historka byla takto, asi, jestli to můžu říct. Jako. Věra s náma chtěla natočit psychologický film. A já byl o ním pokusným králíkem a týden jsem chodil v noci natáčet a přes den jsem chodil do práce. A Věra umístila kameru asi 10 cm od mého obličeje.
2: Já jsem ji umístil.
4: Nebo, Jarda ji správně. Jarda na pokyn Věry ji umístil.
2: Ne, na moji invenci.
4: Nebo na tvoji invenci.
0: Jenom pro posluchače věřím, že do debaty se vměšuje nepozvaný kameraman Jaroslav Brabec.
2: Úplně na začátku.
4: A ano, to tímto začalo.
0: Pokračuje David Vávra.
4: A stále běžel ten film a Věra říkala, nevěřím, přidej, špatně a tak. A zjistila, že ten psychologický film s námi nenatočí. Takže se to změnilo v to, že s náma začala točit ty, protože mimo kameru to bylo zábavnější.
2: To bylo psychologický.
4: No ano, na nás. A začala vlastně to, co říkáme kolem ty hlášky, jak tady jste zazněli, jako z divadla Sklep. A pak už to bylo tak, že ráno přišla a ptala se, tak co tam dneska dáme? A já říkám, no Tomáš, tady jak dneska bude flambovat, tak ty policajti, co ho přijdou,
2: to
4: zatknou.
2: Neříkej!
4: Já jsem realista teď, jo.
0: Do debaty už se poněkolikáte. Říkám jí, Věro. Nepozvaný kameramán.
4: Dobře, ano. Tak já nevím, jestli mám prostor teď. Teda.
2: Ne, nemáš.
4: Už jsem ho měl dost dlouho.
0: Prostor má stále David Vávra.
4: Ticho, já budu pokračovat.
3: Prozradím to.
4: Já jsem jí říkal, Věro, co kdyby ten policajt, jak uvidí toho Tomáše, jak tam flambuje, že se mu rozsvítilo, ať mu takhle začne hořet čepice. A ona, co to je za blbost, jako. A já tak jsem odešel, hrálo se a ona po hodině přišla a ptala se, jak to bylo s tím ohněm a s tím policajtem. A říkala, no ne, ten policajt, jako, že se mu jako rozjasnilo, takže mu ji zahoří ta čepice. A ona, jak do pocem? Tomu policajtovi bude hořet čepice. A Jarda říká, ne, ale Věro, neblázni, to není nějaký herec. To je tady pochůzkář, z který jsem přišel a nemá rezervní čepice, tomu nemůže hořet čepice. A ona mu říká, jak do, ty mi vědomě kurvíš film.
0: Slyšeli jsme doslovný citát režisérky Věry Kytilové.
7: Ta byla ještě vtipná, ta historka skončila tak, že nehořela čepice, ale říkala, Jardo, bude hořet jenom rukáv, jako nebo něco, že jo, jsem říkal, dobrý. Ale když hořela v 5 ráno celá francouzská restaurace, že jo, a jako já jsem teda řekl po 16 hodinách šílený šichty, že dost teda, tak pak mě teprve škrtila, ty jsi mě Jardo zničil film, jako takže, ale tak to bylo taková docela vtipná. A naštěstí teda ředitel Pupu, golfista, protože já jsem tady nejstarší golfista už ve Varech, takže byl můj kamarád, takže mi to stálo ten koberec nové jenom 15 tisíc, dneska by stálo tak asi 1,5 milionu, takže to byla ještě taková dobrá doba na ty finance docela.
4: Ale já, ona... já chci jenom do toho, pardon, že se teda nechci chodit do řeči.
0: Než mi posloucháte toho show Davida Vávry.
4: Že tedy těch 15 tisíc byla daleko větší teda částka, než my jsme dostali jako hlavní herce na ten film. To si nestěžuju, to jenom říkám realitu.
8: Ale to já jsem chtěl říct, když vidím Jardu Boučka, tak si vybavím samozřejmě ten moment, jak jsem bojoval svůj vnitřní boj, jestli teda zůstat věrný Vorlovi a hrát v tom Kouři hlavní roli, nebo vyslyšet vábení tady Věry Chytilové. A ten vnitřní boj jsem vedl v jedné restauraci na sídlišti Pankrác 2, ohavná, ale zaplať pámbu za to, pivo tam bylo. A pak se objevil Jarda Bouček, nevím, jak mě tam našel a doufám, že je to tak. A takhle mi přistála na tom ulepeném stole smlouva. A tam byla částka...
3: Kolik?
8: 12 tisíc korun za celý film. A to bylo tolik, že jsem ojíněný podepsal a díky tomu zde můžu sedět jako představitel hlavní role. Ale ta částka je neuvěřitelná.
5: Já jsem ještě chtěl říct k té francouzské restauraci. Milan
0: Steinler se ujímá slova.
5: Oni nám tam, my jsme tam měli pít ferneta a oni tam lili nějakou kolu do těch skleniček a my jsme asi, když to jelo po pátý, tak jsme říkali, helejte, my už to nevím, ať nám dají normální panáky. A paní Věra začala zase křičet, ona si nechtěla nic nechat zničit, jo, tak říkala, přineste mi ferneta, já si nenechám zničit film a herce nějakejma, tedy mi asi rozumíte, že?
0: Rozumíme naprosto, Milanu Steindlerovi, Tereze Kučerové, Tomáši Hanákovi, panu Brabcovi, Davidu Vávrovi, Jaroslavu Boučkovi. Možná je dobře, že to nemoderuje kolega Libor Bouček, který bude u tohoto mikrofonu zítra touto dobou. Za chvíli uslyšíte zprávy, ostatně kvůli tomu naši hosté sem do vysílání Radiožurnálu také přišli, aby nebyli odtrženi od reality a věděli, co je nového.
9: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Je 10:30, vysíláme zprávy.
10: Většina českého USAR týmu je z Venezuely zpátky doma. Přiletěli do Prahy ráno armádním Airbusem. Zbytek výpravy s technickým vybavením má dorazit popoledni. Ve Venezuele český tým po zemětřesení prohledal asi 40 budov. Podle velitele vyprostil i 5 mrtvých. Práci komplikovaly teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost vzduchu. Slovenská státní volební komise potvrdila, že včerejší celostátní referendum je neplatné. Hlasovalo v něm totiž jen mírně přes 16% voličů. Ti rozhodovali o zrušení doživotní renty pro některé politiky a obnovení elitních policejních složek. Většina hlasujících návrhy podpořila. Aby byl ale výsledek platný, musela by účast přesáhnout 50%. Na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu začalo měsíční omezení. Mezi Kolínem a Přeloučí dělníci zbrousí a nebo úplně vymění koleje. Práce potrvají do konce července. Osobní vlaky České dráhy zrušily. Nahradí je autobusy. Dálkové spoje budou úsekem projíždět, můžou ale nabírat zpoždění. Na Karlovarském filmovém festivalu má dnes premiéru slovenský snímek Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Otevírá téma nechtěných sterilizací romských žen. Film režiséra Ivana Ostrochovského se uchází v hlavní soutěži o křišťálový globus.
9: Sport.
10: Čeští volejbalisté do 22 let vyhráli mistrovství Evropy. Ve finále porazili Polsko 3-1. Úspěšná generace tak vylepšila dva roky starý bronz z nižší kategorie. Před rokem byl tým trenéra Michala Nekoli čtvrtý na mistrovství světa.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 zdržení v Posázaví, také v okolí Holubic. D1 z Prahy do Brna, kolona za sjezdem na chodce rady z 31. kilometru. K omezení u odbočky na Sázavu je na 20 minut. D1 Vyškov Brno, zdržení od Rousínova z kilometru 216. K omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou na bezmála půl hodiny. Od Brna se brzdí také na úrovni Rohlenky na 207. Fronta se sune čtvrt hodiny. D5 z Prahy do Plzně, omezení u Králova dvoru mezi 19.5. a 21. kilometrem. Zabrali silničáři levý pruh. Kolona od sjezdu na Beroun centrum z 18. popojíždí do 10 minut. V Praze v Černokostelecké směrem z Uhříněvsi do centra čekejte komplikace na úrovni Europarku. Na místě jsou filmaři, dnes dopoledne tam natáčejí. Průjezd křižovatkou Černokostelecká průmyslová je tak značně omezený. Provoz na místě usměrňují, ale podle aktuálních informací policie už by omezení nemělo dlouho trvat. Vegbelské plynulý provoz, připomeneme, že se projíždí pouze pásem dolů na Hloubětín, a to obou směrně. Provoz je omezený také v Novopatské ve směru z Černého mostu. Před sjezdem na Satalice se jede pouze pravým pruhem, za ekoduktem pak levým. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude oblačno, je zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty většinou kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje speciální vysílání z Mezinárodního filmového festivalu z Karlových Varů. Slovo má znovu Jan Pokorný a jeho hosté.
0: Posloucháte radiožurnál ze Sadové kolonády na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech na jeho 60. ročníku, jehož ozdobou bude digitálně zrestaurovaná verze snímku Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. O tom jsme si původně chtěli s našimi hosty povídat. Tady sestava se nám během zpráv trochu zredukovala, opustili nás Jaroslav Bouček a pan kameraman Brabec, zamířili do hotelu Termál, kde právě v 10 hodin bude... Děkuji Tomáši Hanákovi za další opravu. V 11 hodin tam bude slavnostně uvedena premiéra tohoto zrestaurovaného snímku, který se začal natáčet i tady v Karlových Varech v roce 1978. Máte...
4: 87, teda to je dobře. Den. Jo. 87 v zimě, jako.
3: Jo, to je možný, jo.
8: Ano. Během chvilky dojde k výměně moderátora, tak vydržte už chvilku.
0: Díky těmto chtěným přeřekům se nám debata utěšeně rozbíhá, ale úplně jiný.

0: ven.
1: Ale ne, nešlo to nešlo ven.
0: Aha, tak já nevím.
2: Kdo jiný by to měl
0: někdy vědět? V březnu 89 jsme byli tady ve Varech na premiéře, mám pocit.
1: V Praze. Jo, jo.
0: První byla ve Varech, tady v březnu, protože jsme se vrátili celý zmrzlý do Prahy.
3: Možná protože v Karlových Varech byla větší veselou historkou.
1: Z natáčení.
2: Ne, tak jako dobrat se toho, kdy a kde byla premiéra, ne, není důležitý, vůbec odvěcí.
4: Samozřejmě, hlavně po 38 letech je to úplně zásadní. Ale...
1: ono došlo k restaurování filmu, ale méně k restaurování nás.
4: Ano, a našich pamětí.
0: My se musíme zrestaurovat sami.
2: Protože ty restaurace už nejsou, co bývaly.
4: Zakouřené čtyřky.
3: Já jsem se v restauracích restauroval velmi dlouho, takže jsem naložen a dnes dokonce dobře naložen.
4: No, takže ať už to bylo kdykoliv, ta premiéra.
2: Hlavně, že to bylo.
4: Jo, hlavně, že to bylo.
3: Shodneme se na tom, že jednou byla premiéra.
4: Kapituloval a vlastně to šlo, nejdřív v mém případě přišli Bonnie a Clyde, což byl film na svou dobu velmi odvážný, pak jsme točili Pražskou pětku, kde třeba postava tam Kulturträgera byla na Steinlera, který se zlije u zvadlých rudých karafiátů a pak přišlo samozřejmě Kopito, takže to opravdu bylo krok za krokem, kdy jsme zjišťovali, co všechno vlastně už může projít. Jo, opravdu to byl konec těch 80. let, jo, který jakoby předznamenal to, co přišlo potom v 90. letech Radio Limonádovýho a další věci kolem sklepa.
0: Můžu k tomu něco říct, co říká David Vávra?
4: Ne.
0: O tomhle roce?
4: Ne.
0: Roce 89.
2: To říkal Tomáš Hanák.
0: No, ale Tomáš, já na něj navazuju.
2: Aha.
0: A jenom chci říct, Davide, že ty jsi krásně o tom roku řekl, že to byl těhotný rok. Mhm.
2: Pojďte mu zatleskat, protože to je opravdu
0: rozumíte tomu.
2: Přirozený, ano. Spontánní, nevynucený potlesk pro těhotný rok.
1: Těhotný svobodou, jako.
0: No, samozřejmě.
1: Kdy už se mohlo všechno. To jsme si zakřičeli i smrt komunismu a nezatkli nás, no.
2: No tak paráda, díky tomu jste tady, protože 38 let byste dostali na tvrdo tenkrát, bez sporu.
1: No, v 50. letech sekiru asi.
2: Zákeřná otázka, jiné nemám. Co by ten snímek podle vás mohl říct dnešnímu divákovi, když už se vracíme do historie a toho kontextu dobového? Mezi hosty se rozhostilo moudré mlčení, mozkové
4: záby. Někteří usnuli.
0: Já myslím, že to uvidíme dneska. Potom,
4: no, kdo si troufne?
2: Pan režisér Steindler.
3: Co k tomu řeknu?
2: No.
3: No, já si myslím, že mladá generace si může vzít příklad z toho, že jejich otcové a dědečkové žili minimálně stejně nevázaně jako mnozí dnes, ale z této nevázanosti plyne jisté nebezpečí, tak jako tehdy i dnes.
1: Ježišmarja. Milane, když už Milan jednou je, tak má říkat to, co má.
3: Já za to nemůžu, že jsem moudrej.
2: Milane, neměl jste to připravené do termálu? Nevystřílel jste?
3: Já jsem si to zkoušel právě.
0: To má připravený pořád.
2: Ale tak funguje to, no, podle reakce. Podle
3: to
2: je taková
3: moje floskule, prostě, jako abych ukázal trošku, že jsem chytrej.
2: Má ještě někdo připravenou nějakou floskuli pro tu slavnostní premiéru, do které od této chvíli zbývá 21 minut?
1: No, já bych k tomu jenom řekl, že bychom měli vzpomenout Pavla Škapíka, který to vlastně napsal
2: scénáristu
1: a který mu se v noci zdálo, že Věra ten film přijala a druhý den ho poslal. Takže je tam vlastně něco takového zvláštně zázračného a magického a nebej toho snu, tak tady dneska nesedíme.
3: A pak, že já jsem tak, nějaký splněný jako moudrý.
1: No.
4: Jestli má co dát, to je ještě současné generaci nebo žijícím.
1: Já bych řekl Tomáši vzít.
4: Jo, dát a vzít. Ale já nevím, ono je to třeba, já to sleduju samozřejmě u jiných filmů, na které se dívám, jsou to třeba poválečné, výjimečné filmy a v reakcích na to vidím v recenzích třeba jako Ježišmarja a co na tomhle bylo objevného. Jo, kdy to jsme viděli už tolikrát. Ano, od té doby už jste to viděli tolikrát, protože lecos bylo třeba rozmělněno, nebo nevím, ty lidi v

0: Uvahu ten kontext té doby, že to opravdu je film z roku 88 a co jsme si nejen mohli dovolit teda a jak Věra Chytilová vlastně tam implantovala prostřednictvím šmíráků ze sklepa věci opravdu závažný ten konec, kdy teda mimochodem tady na kolonádě dítě se zraní maličko a je to, dítě to jen trochu krve.
1: Přece nebudeš brečet kvůli kapce krve.
0: Jo, a to je opravdu dobrý. Ten konec je extrémně silný a ten je silný samozřejmě do teďka, ale k tomu se sluší říct, že v dnešní době už by neprošel Věře způsob, jak to dítě přinutila, aby se rozplakalo. Jo? Protože maminko, to nemůžete to dítě přinutit, aby kdybyste jí třeba tu ručičku takhle stiskla a trochu jí udělala bolest. Já potřebuji, aby to dítě brátělo.
1: Během celého natáčení se žádnému zvířeti ani člověku nic zlého nestalo.
0: Jo, to je v titulka.
2: Já jenom tady chci říct,
0: nezemřelo žádné dítě.
2: Že my jsme měli šťastné dětství a všechno je úplně v pořádku. A tady tyhle vyprávěnky a historky z natáčení, Bůh ví, jestli jsou pravda.
0: Ty myslíš, že je to snůška polopravd a lží?
1: Já bych je jenom vyvolal teď Milana, on dlouho nemluvil, aby...
0: To je dobře.
1: Mluví David, teda vyvolává Milana, aby se vám bylo jasno. A Milane, ty jsi měl jednu scénku, že jsi nedokázal zavřít šuplík. Vzpomínáš si na to?
3: No ano, to si velmi dobře vzpomínám,
2: nebo otevřít,
3: samozřejmě.
2: Ne? Otevřít spíš.
1: Byl to
3: otevřít šuplík.
2: Otevřít.
1: Ano.
3: No, ona mi paní Věra říkala, hele, sem přijdeš takhle, jo, a tadyhle odevřeš ten šuplík. Ono to jde trochu těžko, ale musíš se snažit. Já jsem šel a v záběru, a rval jsem ten šuplík, to nešlo, tak jsem se o ten stůl opřel nohou a urval jsem celou přední desku toho psacího stolu, zřítil jsem se a pak se zjistilo, že paní Věra ten šuplík nechala zatlouct a byla zvědavá, jak budu reagovat a odměnila mě režijním pokynem, jak to hraješ, debile. A já jsem říkal, ale teď se dělám, co můžu. A ona říkala, vypad si mi ze záběru.
0: A na to navážeme plynule.
2: To vypad Jardovi ze záběru.
0: Patřil k populárním ostravským bavičům a hercům. Na naše přání byl obsazen do jedné z rolí.
1: A to naše přání bylo takové, že jsme si vzpomněli na říkánku kamaráda. Snědla kobra bobra na den bez masí, že byl kobr dobr, pochutnala si a tím se Josef Kobr dostal
0: do
1: natáčení.
0: Do filmu. Ale říkám tu historku proto, protože byl zaskočen. On čekal, že bude bavit vtipy tam, které měl pro Baníky, Ostrava a tohleto, ale Věra po něm chtěla výraz herecký a pohyb. A to tam nebyl doma. Takže to dopadlo tak, že třeba Tomáš Jan Pokorný je kameramanem, já jsem kobrem, který se ale nepohybuje tak, jak si Věra představuje. Tady je ten stůl, Tereza Kučerová...
1: Já to vím, jak to bylo.
0: Ale Tereza Kučerová teď bude představovat svoji maminku Věru Chytilovou. Já jsem kobr a ty si klekneš na podlahu a mimo záběr... Já jsem kobr, a takhle jsem posunován, zakotníky držím herce kobra, teda Věra Chytilová, a posunuje, který vůbec neříká.
1: Přijděte
0: si to.
1: Ale já na konci...
4: Tomáš Hanák mi teď vypadl ze záběru, ale vypadl ze záběru mikrofonu, ale nevadí.
1: A současně jsme přetekli do basketbalu, ale to je jedno.
4: Vy nestihnete tu premiéru, ale mně je to jedno.
1: Ale já jenom chci říct, že pod tím stolem ani ta Věra už nevěděla orientaci. Čela s tím Josefem Kobrem pohybovala jinak, než ten Jarda to držel v tom záběru.
2: A Úpad nakonec? Neúpad.
4: Hrál tam taky Jiří Bartouška.
1: Ano.
0: Ano, Bartoušek.
1: Jak Tomáš, no to je Tomášova scéna.
0: Ano, ne, to není. Spletl jsem jeho jméno opakovaně. Nevím, co jsem předtím všechno vypil. Dobře, pojďme dál.
4: To se stane, pane Burdo.
3: Já nevím, už je závěr.
1: Nevadí, pane Nárožný.
3: Já mám připravený slova na závěr.
4: Slovo má Milan Steindler a jeho obligátní slovo na závěr.
3: Už? Já teda za sebe a možná i za ostatní, ale oni určitě něco řeknou, jo, protože zase ještě po mně.
4: Protože... Nemusejí.
3: Ale nemusejí, ale budou chtít, to je jasný. Ale já jsem se chtěl rozloučit slovy Bolka Polívky, který na festivalu v Moskvě byl také s filmem Věry Chytilové, ne, a sice ne. Kalamita.
2: Jo,
3: ano,
2: teď jo.
3: Ano. A ona ale šla na projekci našeho filmu, takže nebyla s ním na projekci jeho filmu, kde hrál on. A on přišel k mikrofonu a před tím velkým sálem řekl: Dobrý den, já jsem režisérka Věra Chytilová a přeju vám hluboký kulturní zážitek.
2: To je pravda.
4: Má někdo něco lepšího na závěr?
0: Ne.
4: Ne?
0: Není tomu tak.
4: Já oceňuju vaši fenomenální místy, tedy fenomenální paměť, že si vzpomínáte na to všechno, co jste zažili.
0: Zapomeňme na to, co
4: ne,
0: jsme...
4: Ne, na to se nedá zapomenout. Ten film se stal takzvaně nezapomenutelným, včetně té populární scénky, která začíná jednou slabikou ho.
5: Di ny bijou na věži, vždyť na tom hovno záleží a chlapci pijou. Pijou, chlas, chlas, na držku je mast, pojď do mě, ať je po mně, pij vír, posílíš mír. Hej, srdci svou lásku zaklobouk.
2: Ček.
4: Tereza Kučerová, Milan Steindler, David Vávra, Tomáš Hanák.
0: Děkujeme.
4: Mějte se hezky. Díky.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Elitní tenis se přesouvá do Londýna.
1: Na travnatých kurtech tam začíná nejstarší turnaj světa.
0: Wimbledon na Radiožurnálu.
1: Díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi o nic důležitého nepřijdete.
0: Živé vstupy ze zápasů s českou účastí a pozápasové rozhovory přímo z areálu All England Clubu.
1: Wimbledon na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
0: I o prázdninách.

Posloucháte dopolední radiožurnál. Vysíláme z 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu tady v Karlových Varech na Sadové kolonádě. Obrat audiovizuálního průmyslu v Česku se v roce 2025 meziročně zvýšil o 14,5% na 11 miliard 300 milionů korun. K růstu přispěly vyšší filmové pobídky. Tahle čísla dnes uvedla Asociace producentů audiovizí, která sdružuje 177 nezávislých producentských společností, což je asi tak 90% trhu. My se různým filmovým tématům věnujeme ve vysílání tady z Karlových Varů průběžně, a to i včetně odpoledního radiožurnálu. Včera jsme probírali true crime, tedy jedno z témat, které hýbe filmem. Dnes se budeme bavit o umělé inteligenci jako nástroji filmařů, protože umělá inteligence, ať chceme nebo nechceme, mění filmový průmysl. Zdali pak ohrožuje kreativitu nebo otevírá nové hranice, už dávno vlastně není jenom nějakým science fiction námětem, ale běžným nástrojem tvorby. I o tom se budeme bavit s našimi hosty tady v našem mobilním studiu, kterému říkáme Airstream, na Sadové kolonádě v Karlových Varech dnes po 15. hodině. Bude tady s námi Gedeon Drapák, za Český rozhlas Anna Vošalíková a také muzikant a herec, aktér dokumentu Nevadí, AI to vymyslí, Jiří Burian. Tady je radiožurnál, za 3,5 minuty nové zprávy, bude 11 hodin.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál, čekáte na aktuální informace z domova, ze světa, ze sportu a také o počasí. Za chvíli jsou tady. 11 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
1: Dnes i zítra jsou státní svátky, obchody ale zůstanou otevřené. Extrémní počasí narušilo americké oslavy nezávislosti. Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále na mistrovství světa. Na dálnici D1 před omezením u Holubic popojíždí kolony od Vyškova a taky od Brna. A počasí bude oblačno a zataženo, občas déšť, ojediněle bouřky, teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Obchody můžou dnes a zítra zůstat otevřené. Zákon o prodejní době se na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Je ale pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohly otvírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
3: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
1: Oslavy 250 let americké nezávislosti se protáhly přes tamní půlnoc. Pořadatelé na mnoha místech na východě země museli evakuovat návštěvníky a odkládat ohňostroje kvůli silným bouřkám, které vystřídaly extrémní horka. Jedním ze středobodů oslav bylo město, kde Američané nezávislost vyhlásili.
4: Ve Filadelfii vedle sebe zpívali a slavili 250 let nezávislosti jak Američané, kteří s Trumpem prožívají zlatý věk, tak jeho kritici, kteří se obávají autoritářského směřování země a stydí se za zahraniční politiku. Řada Američanů také spojila návštěvu Filadelfie se zápasem osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Paraguají a Francií. Michael kvůli tomu přijel z Kalifornie a před utkáním viděl na stadionu krátkou show ke dni nezávislosti. Zápas začal skoro ve 38 stupních Celsia s většinou hřiště i hlediště na přímém slunci a stal se v tomto ohledu jedním z nejextrémnějších v dějinách světových šampionátů. Z Filadelfie Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: V německém Erfurtu končí stranický sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Tamní úřady očekávají velké protidemonstrace. Jen včera na místě podle policie protestovalo asi 30 tisíc lidí, většinou pokojně. AfD je nejsilnější opoziční stranou v německém spolkovém sněmu. Civilní tajná služba ji loni označila jako extremistickou.
5: Sport. Fotbalisté Francie a Maroka postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Francouzi porazili Paraguay 1-0, Maročané vyhráli nad Kanadou 3-0. Navzdory tomu, že v bezbrankové první půli byla Kanada herně i střelecky aktivnější, pokračuje trenér Maroka Mohamed Ouahbi.
6: Nezměnili jsme naši identitu, naše principy. Bylo to velmi intenzivní a navíc nás hodně presovali, takže jsme přes některá místa na hřišti nemohli hrát. Nějaké fotbalisty jsme přesunuli na jiné pozice, což si myslím, že fungovalo. Ukázali jsme, že máme odolný tým.
5: Cyklisty čeká na Tour de France druhá, skoro 170 kilometrů dlouhá etapa. Peloton zůstává ve Španělsku. Po úvodní týmové časovce vede Jonas Vingegaard. Na obhájce vítězství Tadeje Pogačara má náskok 12 sekund. V závodě nepokračuje Francouz Bertet po otřesu mozku z první etapy. Ti nejlepší by měli být v cíli na olympijském stadionu v Barceloně kolem 17:30.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 u Brna také v Posázaví. Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Brna už se brzdí před Rousínovem na 215. kilometru. Hodně přes 40 minut zabere trasa do omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Platí v obou směrech. Zdržení tak naberete i na cestě z Brna. Zastavíte za nájezdem od Svitav na kilometru 203,5. Zdržení přibližně 20-minutové. Pokud po D1 vyrážíte z Brna směr Praha s 10-minutovou frontou, počítejte v okolí Kývalky. Na 182. kilometru silničáři uzavřeli levý pruh. A D1 do Třetice, teď oblast Posázaví. Před sjezdem na Sázavu se sunou kolony v obou směrech. Od Prahy zastavíte za odbočkou na Chocerady okolo 29. kilometru. Od Brna na 37. Zdržení v obou případech okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, je zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky, večer ubývání oblačnosti a částečně i bouřek. Teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19 stupňů, jinde 21 až 25, na jihu Moravy teplej kolem 27 stupňů, na horách 13, na Šumavě naměříme kolem 17 a foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr, večer částečně zeslábne. Tolik zprávy. Pokračuje speciální vysílání z Mezinárodního filmového festivalu z Karlových Varů a slovo má Jan Pokorný.
0: Přejeme pěkné dopoledne v 11 hodin 5,5 minuty. Spojeným státům americkým bylo včera 250 let. Tradiční oslavy Dne nezávislosti byly po celé zemi, komplikovalo je ale extrémní počasí a problémy způsobily i tradičně četné ohňostroje. Víc o tom za chvíli.
2: Víkendový radiožurnál
8: a Jan Pokorný.

0: Ohňostroje, grilování, rekonstrukce historických událostí a taky alegorické průvody. Tak obvykle Američani slaví svůj den nezávislosti. Ten letošní byl výjimečný. Od vyhlášení nezávislosti a vzniku Spojených států totiž uběhlo přesně čtvrt milénia, 250 let. Velkolepé oslavy, které dost narušily extrémní vedra a taky bouřky, sledoval i Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dominiku, jak vypadaly oslavy v hlavním městě, ve Washingtonu?
1: Tam se uspořádala přímo administrativa Donalda Trumpa. Nejdřív se na bulváru National Mall podle reportáže média ZTO prezentovaly firmy a ministerstva spojené s prezidentem Trumpem a jeho spojenci jako prezidentova sociální síť True Social, TikTok nebo vesmírný dopravce SpaceX. Byla tam obrovská maketa vítězného oblouku, který chce Trump ve Washingtonu postavit. Účast tam aspoň podle média ZTO nebyla vůbec valná. Později tam dorazili tisíce lidí, ale kvůli blížící se bouřce museli znovu vyklidit prostor. Zrušil se taky plánovaný přelet stíhaček. Trump pak přednesl projev se zpožděním.
2: Po 2,5 stoletích americká republika stále stojí, vzpřímená a silná a navzájem se milujeme, to se dnes ukázalo. Naše kultura je výjimečná a náš osud píše Bůh.
1: Prezident taky znovu varoval před údajnou hrozbou komunismu, agitoval taky za přijetí kontroverzního návrhu zákona Save America, který má zabránit údajným volebním podvodům, ale podle kritiků by mnoho Američanů připravil o možnost volit.
0: No a potom přišel na řadu velkolepý ohňostroj, je to tak?
1: Ano, až tedy před půlnocí 40-minutový ohňostroj se množstvím odpálené pyrotechniky pokusil o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, ale nebylo vše jenom růžové. Předtím hlavním městem pochodovali v bílých kuklách maskovaní pravicoví extrémisté, přívrženci běložské nadřazenosti ze skupiny Patriot Front. Připomenu, že v hlavním městě je nejvíce obyvatel černochů. Demonstrovali ale i odpůrci Trumpa, no a během oslav taky záchranáři ošetřovali přes 50 lidí kvůli problémům s vedrem.
0: Komplikovalo to počasí oslavy i na dalších místech?
1: Ano, zejména právě na severovýchodě země, velký koncert pro jednotu ve Filadelfii i oslavy v Bostonu se taky museli kvůli bouřím přerušit. Kvůli extrémně vysokým teplotám se po celé zemi rušily nebo odkládaly ohňostroje a jiné akce, včetně průvodu ve Filadelfii. V New Yorku stíhačky kvůli bouři nad městem přelétly naopak dříve. I v největším americkém městě byl velký ohňostroj, na Brooklynském mostě po něm pak museli hasiči likvidovat několik požárů a pyrotechnika působila potíže i v Chicagu, kde výbuch rachejtle zasáhl přistávající letadlo z Atlanty, ale přistálo bez potíží.
0: Tolik Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Posloucháte Radiožurnál. Česká republika byla jednou z 20 zemí, které vyslaly své záchranné týmy do Venezuely po ničivých zemětřeseních. Dnes brzy ráno se čeští záchranáři vrátili do Prahy. My jsme byli u toho s mikrofonem. Reportáž přineseme za chvíli.

0: Do Česka se dnes ráno vrátil USAR tým, který pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. V okolí města La Guaira od minulého víkendu prohledali kolem 40 budov. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
1: Je 7 hodin a 10 minut ráno. Po mnohahodinovém přímém letu dosedá na letištní plochu ve Kbelích armádní Airbus. Vystupuje z něj 57 unavených záchranářů a 8 psů. Odbavovací hale je vítá a děkuje za práci náměstek generálního ředitele hasičů Petr Ošlejšek a předává medaile, které tým včetně psů dostal od venezuelské prezidentky.
2: Prokázali jste, že český USAR tým patří mezi ty nejlepší USAR týmy na světě. Udělali jste úžasné jméno vašemu hasičskému záchrannému sboru, ze kterého pocházíte.
1: Záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
3: Nejvíce jsme pracovali na dvou objektech, kde jsme byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí, nepřetržitě.
1: Živé lidi ale už bohužel Češi pod troskami nenašli. Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovali opakované otřesy a taky počasí, vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu.
3: To intenzivně dokládá jedno číslo a to znamená, že jsme měli z našich členů 12 zraněných. Lehká zranění, jeden pes byl ošetřený a 5 místních.
4: Teresko, tak pozdrav hezky. Tak je hodná.
1: Náročné prostředí bylo i pro psy, kteří jsou speciálně vycvičení pro vyhledávání lidí, jak popisuje velitel kynologů Petr Klega.
5: Tereska už je zasloužilý pejsek, svým způsobem už těsně před důchodem. Co podmínek se týče, tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky. Pro ní třeba obyčejná procházka někde v parku může být velmi důležitá a tam to bohužel z bezpečnostního hlediska nešlo.
1: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako jsou stany, sprchy, kuchyně a hlavně technika k vyprošťování, jako jsou různé pily nebo hydraulické nářadí, agregáty a drony. Díky tomu je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, přicházejí další zprávy před summitem Severoatlantické aliance v Ankaře, zejména o tom, jak to bude s českou delegací. Tak tedy předseda vlády, minister zahraničí a minister obrany odletí na summit Severoatlantické aliance krátce před prezidentem Petrem Pavlem, což potvrdil úřad vlády. Program výše zmíněných zahrnuje obě hlavní akce summitu, o prezidentu Petru Pavlovi se nezmiňuje.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně?
2: Jedna otázka?
1: Jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál. V Rudém moři se nedaleko jemenských břehů dostala pod palbu neznámých ozbrojenců nákladní loď, informuje o tom britská vojenská námořní služba. Další zprávy už za okamžik.
1: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení nadějí na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
2: Oslavte s námi jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Letos od 3. do 11. července. Filmy, setkání s tvůrci, besedy i atraktivní prostor Kviv TV Park. Je nespočet důvodů být u toho. Pořadatelem festivalu je Film Service Festival Karlovy Vary.
0: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Vládní koalice chce do začátku letní pauzy ve sněmovně prosadit ještě několik svých priorit. V příštích 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb anebo novelu stavebního zákona. Zvolává kvůli tomu i mimořádné schůze. Poslanci se do lavic vrátí v úterý, kdy budou projednávat právě EET. V turecké Ankaře se chystají další demonstrace proti summitu Severoatlantické aliance. Jeho přípravy doprovází přísná bezpečnostní opatření, například uzavření několika hlavních silnic a obchodů, rozsáhlé policejní kontroly anebo zákazy protestů. Dvoudenní sjezd 32 světových lídrů v turecké metropoli začne v úterý. Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště byste si měli dát pozor na kvalitu vody. Podle hygieniků totiž hrozí zdravotní problémy. Pobyt v kontaminované vodě může způsobit třeba kožní vyrážky, zánět spojivek anebo střevní potíže. Náchylné jsou hlavně malé děti. Dnes a zítra můžete v Praze navštívit budovy úřadu vlády. Dnes konkrétně Hrzánský palác na Hradčanech, zítra pak Lichtenštejnský palác na Kampě. Návštěvníci si můžou v Hrzánském paláci prohlédnout třeba reprezentační sály, pracovnu premiéra anebo terasu s výhledem na historické centrum Prahy.
4: Sport.
3: Jednička draftu NHL kanadský hokejista Gavin McKenna podepsal 3letou smlouvu s Torontem. Pro 18-letého útočníka je to nováčkovský kontrakt na více než $1 milion na sezónu. Na osobních bonusech si pak může vydělat dalších $3,5 milionu. Minulou sezónu odehrál McKenna v univerzitní lize. Na mistrovství světa juniorů získal s Kanadou bronz.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 v okolí sjezdu na Sázavu dnes celý den pracují silničáři. V obou směrech omezili provoz. Jedete-li z Prahy, zastavíte kousek za odbočkou na chodce Rady na 29. kilometru.
6: Už je to dost přes 30 minut.
5: Od Brna zpomalíte za sjezdem na Divišov na 37. Tam zdržení 20 minut. D1 ucpaná v obou směrech i před omezením mezi Holubicemi a Rohlenkou. Od Vyškova se popojíždí z úrovně Rousínova z kilometru 215. až 40 minut. Od Brna se zpomaluje za nájezdem z centra na 203. Odtud do omezení je to na půl hodiny. Na D10 z Turnova do Prahy se tvoří fronta na úrovni Brandýsa. Na 10. kilometru ztratíte pár minut. Po pojížděním do omezení na 8.5. Tam pracují na opravách mostu a jede se pouze jedním pruhem. A na severu Prahy se chvílemi zpomaluje v Cínovecké za sjezdem na Čakovice. Je to kvůli výraznému omezení ve Kbelské. To už se pak jede v celku plynule. Od Černého mostu se také jen občasně plní Novopatská před Kbelskou, v ní také omezený provoz. Nejprve se projíždí pravým, poté levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno i zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky, teploty na severu a severovýchodě Čech 19, jinde 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje vysílání z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a slovo má opět Jan Pokorný.
0: Dobrý den, je 11:30, 3,5 minuty, děkujeme za slovo a děkujeme, že posloucháte Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Taneční show mužů převlečených za ženy v domově pro seniory. To je zápletka nového filmu režiséra Šimona Holého, který soutěží v hlavní sekci Karlovarského filmového festivalu. Včera měl světovou premiéru a my jsme byli u toho, což vám dokážeme už za pár minut.

0: Radiožurnál v těchto dnech vysílá z 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech film o přiznání k sexuální orientaci, životě na české vesnici a s tím spojenými stereotypy. Tak to je český snímek Čika Čeka, tedy Česká holka, který měl světovou premiéru tady na Karlovarském filmovém festivalu. V hotelu Termál ho uvedli i herci v hlavních rolích Jan Cina a Pavla Tomicová.
1: A co ta Helenka?
2: Co kdybych přišel za babi?

0: Ovdovělá poštěčka Zdena z vesnice se snaží splnit přání své umírající mamince. A tak její syn Lukáš, který jinak žije v Paříži, uspořádá vystoupení před publikem českých seniorů jako drag queen. Série dalších událostí pak matku zblíží se synem.
1: Já jsem gay. Nepracuji v žádné bance. Živím se jako drag queen.
2: Jako co?
0: Režisér Šimon Holý řekl, že jednou z inspirací byla jeho vlastní matka, která ve filmu i hraje.
3: Rodina je třeba taky moje máma, která tady je, který tímhletím řekl za úplně všechno, že i hrála a že inspirovala tenhle film.
0: Premiéra byla vyprodaná už v den začátku festivalu, tak jak se vám film líbil?
4: Velmi se mi líbil, velmi.
5: Dlouho jsme tleskali, nikdy jsem to tady nezažil takhle při premiéře, že bychom takhle dlouho tleskali, takže to bylo taky spontánní a hezký.
6: Myslím si, že to bylo natočené tak, že i lidi, kteří s tím tématem nemají nic společného, tak to bylo za mě úplně v pohodě a myslím si, že by to měl vidět každý.
7: Dobře, to téma je silný, jasně, ale ta forma samotná vlastně to ke mně jako nedopravila asi tou nejlepší cestou.
8: Herecké výkony se mi líbily moc, hlavně Pavla Tomicová a Janci, na mě to přišlo, že to je fakt matka se synem, jakože to bylo úplně autentický, fakt jsem tomu věřila.
0: Ve snímku zazní i některé známé skladby Heleny Vondráčkové. Když jste mluvil o té Heleně Vondráčkové, jak těžké bylo získat práva k těm skladbám, které tam vlastně zazní v tom filmu?
3: Vlastně docela náročný, to je majstrštyk Alžběty Janáčkové producentky, trvalo to rok, ale jsem rád, že jsme našli společnou řeč, přesně jako v tom filmu mají k sobě ty hlavní postavy najít společnou řeč.
0: Film Čika Čeka v Karlových Varech soutěží o křišťálový globus v hlavní sekci. V českých kinech bude od srpna. Herci v hlavních rolích Jancina a Pavla Tomicová budou hosty Radiožurnálu zítra odpoledne. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál. Mažu stopy.

0: Tenisový Wimbledon zažije další český duel. Tentokrát v osmifinále ženské dvouhry mezi Karolínou Muchovou a Barborou Krejčíkovou. Pozveme vás tam za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Řekli jsme před chvílí, že vás pozveme na tenisový Wimbledon, už tam téměř jsme. Rozhoduje se tam totiž o prvních čtvrtfinalistech dvouher a české barvy už mají jedno místo zaručené. Odpoledne se totiž proti sobě postaví na kurt krajanky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová.
1: Já to vím, já jsem mi teď potkala v šatně a říkala jsem si, jestli to mám jako říct nebo ne. Na schvál. Protože mi gratulovala.
2: Karolína Muchová nechtěla být škodolibá, takže nepokazila Barboře Krejčíkové její rituál. A sice zajímat se o jméno soupeřky až v den utkání.
1: Takže jsem mi to neřekla, protože vím, že má tady tenhle rituál. Když nevím, jak to dělá, protože mi přijde, že je to vždycky úplně všude.
2: Vyprávěla Karolína Muchová před zápasem proti předloňské vítězce Wimbledonu, kterou pochopitelně velmi dobře zná, přestože spolu hráli naposledy před 6 lety ještě v době covidu a tehdy šlo o exhibiční duel.
1: Občas spolu trénujeme s párou i v Praze. Je to prostě šikovná hráčka, která to hrozně vidí a čte dobře tu hru. Dobře umisťuje balony na trávě, hraje skvěle, přece jenom to je, proč to tady vyhrála. Těžký kolo další. Victory against a country woman. Tak jako radši bych tam neměla Češku a radši vždycky ty holky povzbuzuju, aby se jim dařilo, ale prostě je nás tady hodně, na druhou stranu je super, že je nás tady hodně.
2: A své o tom ví také Barbora Krejčíková, kterou čeká druhé utkání proti české hráčce za sebou. Obecně se v takových duelech snaží chovat jako obvykle a pokaždé věří, že to, co se stane na kurtu, tam i zůstane.
3: Samozřejmě nevím, jak to vnímají holky, ale já, když jsme na tom kurtě, tak ať si dělá, kdo chce, co chce. Prostě tam jdeme a tam jdeme prostě vyhrát. Jsme prostě rivalky. Prostě chceme obě dvě vyhrát a myslím si, že jako prostě úplně normální to, že použijeme jakoby úplně všechny zbraně, jako který můžeme, tak aby jsme vyhráli. Prostě to tenis.
2: Vzájemný duel Barbory Krejčíkové a Karolíny Muchové na kurtu číslo 2 může tak trochu připomínat atmosféru roku 2019. Tehdy se právě Karolína Muchová utkala o postup do čtvrtfinále na stejném místě s Karolínou Plíškovou. Obě odehrály fantastický zápas, ale také hodně dlouhý a Karolíně Muchové pak chyběly síly do dalšího duelu.
1: To tělo v těch 2.19 už vím, že jsem s tou Kájou měla obvázanou nohu, že už jsem měla natažený aduktory a to teda můžu zaklepat, že nemám, i když jsem se dvakrát už natáhla tady. Asi jsem na tom fyzicky líp, ale...
2: Věří teď Karolína Muchová, že je lépe připravená a v to samé doufá i Barbora Krejčíková, v jinak problematické sezóně, pokud jde o nemoci a zranění.
3: Samozřejmě, jako byla bych ráda, že kdyby to tak šlo dál a kdybych postupovala dál tím pavoukem. To se uvidí, spíš jsem prostě ráda, že jsem tady, že jsem zdravá. Hlavně to, že jsem zdravá, je jako super.
2: Takže i v tomto na tom mohou být hráčky podobně, ale nejen proto je těžké typovat, říká klubová spoluhráčka Karolíny Muchové z prvního ČLTK Nikola Bartuňková, která Barboře Krejčíkové podlehla ve 3. kole.
4: Tak jako vždycky je to 50-50 u těch holek, každá jak se vyspí, jak se člověk cítí ten den a Kája má trošku podobnou hru jako já, takže zase je zkušenější než já. Bára zase má taky dobrou hru na tu trávu. Je to zajímavý zápas, no, jako já sama nevím, jako koho bych typovala, no, takže nevím, komu bych to ani přála, tak jako Kája z mýho klubu, takže asi spíš Kája, ale kdybych vyhrála Bára, tak zase mě porazila, tak by to zase pro mě bylo dobrý, no.
2: Nechá se překvapit Nikola Bartuňková z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: A o jakých tématech se po 12. hodině bude mluvit, to ví moderátor Tomáš Pancíř. Dobrý den, Tomáši.
1: Dobrý den. Začneme suchem. Odborníci z projektu Intersucho varují, že nedostatek vody v půdě na Jižní Moravě a na Hané je už kritický a situace se blíží takzvanému bodu vadnutí. O příčinách i následcích a také o situaci v dalších částech republiky a výhledu do dalších týdnů budu mluvit s klimatologem z Ústavu pro výzkum globální změny Pavlem Zahradničkem. Vrátíme se také ke sjezdu německé AfD. Jeho výsledky i pozici této strany v současném Německu rozeberu s odborníkem na Německo politologem Lukášem Novotným. A v Iránu pokračuje poslední rozloučení s nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chamenejím. Zúčastnit se ho má až 20 milionů lidí. Dnes v rámci smutečního obřadu poprvé zazněly cílené výzvy ke smrti amerického prezidenta. Jestli to může mít vliv na americko-iránské vyjednávání a proč se posledního rozloučení s Chamenejím neúčastní jeho nástupce, na to se zeptám zahraničně politického analytika Milana Slezáka.
0: U mikrofonu byl a bude Tomáš Pancíř.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 12 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
3: Dnes si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Tisíce lidí přijeli na národní pouť na Velehrad. Do Česka se vrátil tým, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele. Tenistky Krejčíková a Muchová se utkají o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Na dálnici D1 před omezením u Rohlenky popojíždí z obou stran dlouhé kolony a bude zataženo až oblačno, občas déšť, ojediněle bouřky, teploty většinou do 25 stupňů. Je neděle 5. července, hezké poledne vám přeje Kateřina Sousidisová.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
3: Česko si státním svátkem připomíná příchod kněžích Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V roce 863 k nám přišli na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti, kultury a vytvořili vlastní písmo. Tyto události tradičně oslavují Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Tam právě končí poutní mše svatá a na místě naše reportérka Michaela Kočendová.
4: Na Velehradském náměstí před bazilikou právě přes 20 tisíc lidí poslouchá poslední slova slavnostní mše, kterou koncelebruje pražský římskokatolický arcibiskup Stanislav Přibyl společně s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem. Aby byla mše dobře slyšet, náměstí je ozvučené hned několika reproduktory. V tuto chvíli ale lidé z náměstí odcházejí nebo ve velkém vytahují deštníky, protože se tady hodně rozpršelo. Během dneška si je také k vidění v královské kapli Velehradské baziliky lepka svatého Lukáše, která sem připutovala ze svatovíckého pokladu v Praze jako symbol letošního ročníku věnovaného zdravotníkům. Z Velehradu Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Tradiční cyrilometodějská pouť začne v 15:30 odpoledne taky v Mikulčicích na Horonínsku. Mši povede olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Mikulčické hradiště patřilo k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy. Do Prahy se dnes vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
5: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
6: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí, nepřetržitě.
5: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
7: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
5: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Vládní koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik zákonů, které pokládá za své priority. V následujících 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení EET. Zvolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
8: Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce.
9: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
8: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
9: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
10: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
9: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Na železničním koridoru mezi Prahou a Pardubicemi musí cestující ode dneška počítat s komplikacemi. Začala oprava trati. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje můžou nabírat zpoždění. Regionální vlaky budou nahrazené autobusy, dodává mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová.
11: souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Neznámí ozbrojenci zaútočili na nákladní loď v Rudém moři. O palbě informuje na sociální síti X britská vojenská námořní služba. Loď vyslala nouzový signál asi 55 kilometrů od jemenských břehů. Úřady incident vyšetřují. Spojené státy oslavily 250. výročí své nezávislosti. Po celé zemi se konaly koncerty, průvody, rekonstrukce historických událostí a taky ohňostroje. Oslavy narušilo extrémní horko i bouřky. Z oslav ve Washingtonu, Bostonu a nebo Filadelfii se tisíce lidí museli dokonce evakuovat.
12: Vojáci účastníkům oslav na washingtonském bulváru National Mall oznamovali, že se musí kvůli bouři evakuovat. Lidé se měli schovat v nedalekých budovách ministerstev a muzeí. Zrušily se i přelety stíhaček a 40-minutový ohňostroj, kterému předcházel projev prezidenta, se osunul na pozdní večer. Trump v projevu protkaném svou politikou mimo jiné vyzdvihoval americké veterány. Záchranáři ošetřili přes 50 lidí kvůli problémům s vedrem. I koncert pro jednotu ve Filadelfii pokračoval po bouřce. Nad New Yorkem prolétaly stíhačky zanechávající za sebou trikoloru kvůli počasí dříve. Do modré, bílé a červené rozsvítil starosta Zohran Mamdány i Empire State Building. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Mezinárodní festival Karlovy Vary ve zvláštní sekci představil zrestaurovaný film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Temná groteska o dekadentních přátelích se na plátna vrátila skoro po 40 letech. Uvedení na festivalu sledovala reportérka Lucie Pávová.
13: Že se film vrací právě v Karlových Varech, není náhoda, snímek se natáčel právě tady. Producent Jaroslav Bouček popisoval, že třeba scény z Grand Hotelu Pub, které vyžadovaly oheň, byly divoké.
14: Po 16 hodinách natáčení, kdy hořela celá francouzská restaurace, tak jsem byl nucen natáčení ukončit a ona mě začala škrtit a říkala: Jardo, zničil se mi celý film.
13: To Bouček narážel na režisérku filmu Věru Chytilovou. Herce divadla Sklep, jako jsou Tomáš Hanák nebo Milan Steindler, diváci ve velkém sále hotelu Thermal přivítali štědrým potleskem. Film se ještě právě teď promítá. Návštěvníci festivalu ho ale můžou vidět ještě příští sobotu. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
1: Sport.
15: Fotbalisté Maroka a Francie proti sobě budou hrát čtvrtfinále mistrovství světa. Maroko vyřadilo Kanadu po výhře 3-0, Francie porazila Paraguay 1-0. Ve 22 hodin začne osmifinále Brazílie-Norsko, ve 2 hodiny po půlnoci pak Mexiko-Anglie. Tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková se odpoledne utkají o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. O vzájemném utkání dvou Češek mluví Karolína Muchová.
16: Tak jako radši bych tam neměla Češku a radši vždycky ty holky povzbuzuju, aby se jim dařilo, ale prostě je nás tady hodně, na druhou stranu je super, že je nás tady hodně, že jsme obě dvě ve čtvrtém kole a prostě to beru, jak to je.
15: V osmifinále jsou také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Cyklisté pojedou na Tour de France druhou etapu znovu s cílem v Barceloně. Čeká je 170 kilometrů. Po týmové časovce vede Dan Vingegaard, druhý je o 8 sekund Ital Gana, další 4 sekundy ztrácí obhájce prvenství Slovenec Pogačar.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: D1 ucpaná v okolí Brna. Směr z Prahy do Vyškova a první potíže na průtahu Brnem. Kolona se sune 15 minut od sjezdu na Mikulov z kilometru 194 až do omezení. Dál na trase se brzdí za nájezdem od Svitav na 203. a Pultem. Půl hodiny se jede až k omezení. Na úroveň Holubic omezení platí i pro opačný směr od Vyškova kolona před sjezdem na Rousínov, a to z kilometru 215 na více než 40 minut. D1 a výjezd z Brna směr Praha. Mezi Kývalkou a Ostrovačicemi ztratíte půl hodiny. Na 78. a Pultem kilometru je kvůli pracím silničářů uzavřený levý pruh. A D1 v Posázaví směr Praha, za Divišovem kolona na 40 minut z 38. na 34. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno i zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty na severu a severovýchodě Čech 19 stupňů, jinde 21 až 25, na jihu Moravy kolem 27 stupňů, na horách většinou kolem 15. A foukat má dnes slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Večer částečně zeslábne. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, také dnes s Tomášem Pancířem.
2: Jižní Morava a část Olomouckého kraje hlásí kritický nedostatek vody. Jak zadržet vodu v přírodě? Je nárůst preferencí německé AfD rizikem pro Německo? A stává se pohřeb iránského duchovního vůdce Chameneiho centrem protiamerických a protiizraelských nálad? Nedostatek vody v půdě na Jižní Moravě a ve velké části Olomouckého kraje je už kritický. Na sociální síti X to uvedli odborníci z projektu Intersucho. Na Hané a ve značné části Jižní Moravy podle nich kleslo nasycení půdy vodou pod 10% a blíží se takzvanému bodu vadnutí. Ve vysílání vítám Pavla Zahradnička, klimatologa z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Czech Globe. Dobrý den.
18: Dobrý den.
2: V té aktuální informaci projektu Intersucho je tedy varování, že se v některých oblastech blíží bod vadnutí. Ten je na kolika procentech a co vlastně znamená? Znamená to, že po jeho překročení vadnou všechny rostliny, které v té oblasti jsou?
18: Ty rostliny už pak ztrácejí schopnost vlastně čerpat vodu z půdy, začínají tedy opravdu vadnout. Momentálně ta situace je taková, že zhruba na 9% území republiky pozorujeme tady tu sníženou kapacitu pod 10% vláhy. Horší situace je do 40 cm v půdě, trošku mírně lepší je v těch horizontu 40 až 100 cm, ale tam jsou se rostliny, které mají delší kořeny, takže to samozřejmě pro ně potom podstatně těžší.
2: Liší se ty dopady na různé druhy rostlin?
18: Liší se samozřejmě právě podle toho, jaké mají hluboké kořeny, jestli jsou to kořeny rostliny, které vlastně koření v té mělké vrstvě nebo naopak v té hlubší, ale to je spíš otázka pro agronomii, než přímo pro mě, pro klimatologa.
2: Rozumím tomu. Proč je ta situace nejhorší v současné době právě na Jižní Moravě a na Hané?
18: Je to nedostatek srážek. I ten minulý týden, co vlastně přišly srážky, tak většinou se objevily v Čechách, tam jsme zaznamenali úhrny kolem 20 až 50 milimetrů, naopak na Moravě jsme zaznamenali úhrny většinou třeba i do 5 nebo 10 milimetrů, v tom lepším případě do 20 milimetrů, což po té dlouhé epizodě sucha, my si vlastně musíme říct, že my tady to sucho už máme přetrvávat od roku 2025, prohloubilo se nějakou zimní sezónou, kdy napadlo o 40% méně sněhové pokrývky, než je obvykle, což je pro samozřejmě naši přírodu dosti kritické. Potom přišlo i celkem suché jaro a do toho přišly potom tady ty horké vlny, které výrazně vysušují tu půdu, takže i to, co spadlo v bouřkách, tak vlastně se rychle vysušilo. A po horké vlně ta bouřková situace, která přišla, tak vlastně byla v těch Čechách na té Moravě. Proto je ten stav na té Moravě takhle špatný oproti tomu zbytku republiky.
2: Ve zbytku republiky, tedy po těch intenzivních deštích z tohoto týdne, je situace výrazně lepší?
18: Je výrazně lepší, to určitě, hlavně v té vrstvě do 40 cm, ale když se podíváme na mapky od 40 do 100 cm, tak ta situace je vlastně špatná v celé republice. A je to právě dáno tím dlouhodobým suchem. Ty krátké bouřky vlastně dokáží vždycky osvěžit tu půdu v tom nejsvrchnějším horizontu, ale na to, abyste vlastně doplnili ty hlubší vrstvy, potřebujete dlouhodobější déšť, i několik týdnů po sobě, opakující se větší deště, což se nám vůbec nestalo. Takže my v těch hlubších vrstvách máme problém v celé republice. To se nám nezměnilo. A i ten výhled vlastně do dalších 10 dnů se v tomhle vůbec jako kdyby nemění, ta situace se bude horšit právě proto, že další srážky nečekáme, bude se postupně oteplovat a nám se to sucho i v té povrchové vrstvě velice rychle vrátí vlastně do celého rozsahu České republiky. Takže ty bouřky nám pomohly krátkodobě, pomohly v Čechách, ale nepomáhá nám s tím dlouhodobým suchem a nepomáhá nám i do dalších týdnů.
2: To znamená, že ten výhled do dalších týdnů je spíše pesimistický?
18: Zatím to tak vypadá, pokud ty předpovědi se nezmění, tak na další 10 dnů můžeme počítat s tím, že to sucho se nám zase rozvine prakticky na celém území republiky i tam, kde je teď situace po bouřkách dobrá.
2: Vy jste už mluvil o tom, že ta aktuální situace je výsledkem dlouhodobější situace, že vlastně sucho zaznamenáváme od konce loňského roku. Jaké dopady to už do téhle chvíle má na českou přírodu?
18: My se bavíme s našimi zemědělci, nebo oni nám dávají zpětnou vazbu v rámci dotazníku Intersucho, jestli nám ty mapičky vychází správně nebo u nich to pozorují jinak, ale zároveň nám tam i píší, jaké odhadují ztráty výnosu. Jsou to zemědělci, znají své pole nejlépe a ty většinou odhadují ztrátu výnosu mezi 10 až 40% oproti tomu standardnímu stavu nebo tomu meziročnímu stavu, a to prakticky na většině území republiky. My s tímhle máme celkem zkušenosti třeba z roku 2018, kdy bylo dlouhodobé sucho už někdy od dubna a trvalo vlastně až někdy do podzimu a opravdu tam ty ztráty výnosu byly někde kolem 40%. Podobná situace, velice podobná, byla v roce 2011 a 2012, kdy trvalo sucho od nějakého září 2011 do května 2012. A ty výnosy v té době byly nejhorší za poslední 60 let v těch okresech, kterých se to týkalo, což byla zrovna ten konkrétně také Morava. Takže hlavní dopad je právě na výnosy plodin. Další, co je velký dopad, je výrazně nám zvyšuje se riziko požárů v daném regionu. Jižní Morava a Střední Morava je na nejvyšším stupni. Kor do toho vlastně dneska ještě začíná foukat, takže ten vítr to ještě jako kdyby zvyšuje to riziko. Takže i na ty přírodní požáry je to určitě velký riziko. A další věc, která se to projevuje už dlouhodobě, tady pozorujeme hydrologické sucho, tedy snížené stavy třeba povrchových toků.
2: Česko bývá označované za střechu Evropy. Už v prvouce na základních školách se děti učí, že od nás vlastně všechna voda odtéká. Co z toho vyplývá? Co by se mělo dělat, aby v Česku i v takových letech, jaký je třeba ten letošní, zůstávalo víc vody?
18: Lepší management s vodou. Obecně to platí, protože extrém, které doprovází Českou republiku, není jenom sucho, ale jsou to i povodně, tedy druhá strana mince. A obě dvě to jsou spojité nádoby a na obě dvě potřebujete mít dobrý management s tou vodou. V době povodní to umě zachytit, aby se to nerozlilo do krajiny v takové dimenzi, a naopak sucho, aby se tu vodu mohli používat právě třeba pro závlahy, aby zemědělci měli bez čím zavlažovat. Ono je hezké mít závlahové systémy, pokud nemáte ty dostatečné vodní kapacity, které by vám to mohly zavlažovat. Takže rozhodně management s vodou, lepší zadržování vody v krajině. Zas to neznamená to, že musíme zadržet všechnu vodu v té krajině, aby nikam neodtékala. Musí to být prostě chytrý management, tedy i nějaké vodní nádrže, i nějaké přírodně blízké opatření. Takže obecně mít šanci vlastně si tu vodu co nejlépe řídit.
2: A tím, kdo by v tom měl dělat nejvíc, jsou politici?
18: V tomhle asi smyslu by to měli být politici na rozhodnutí, dělat ty rozhodnutí, ale mít podklady i od vědecké komunity, protože ne všechny opatření mohou vést ke zlepšení stavu. My jsme například počítali pro povodí Podyjí, kdyby jsme zadrželi o 40% více vody v půdě, tak jsme si to vyřešili zemědělské sucho, ale výrazně jsme si prohloubili hydrologické sucho, protože by nedotekla žádná voda do Dyje, do povrchových toků. Takže ono, ne všechny opatření jsou skvělé, ale musíte to být propočítat. Takže my ty většinou ty vědecké výstupy máme, nebo se dají opravdu skrz projekty vlastně zařídit, aby tyhle výstupy byly, a pak už je na politických rozhodnutí, jestli jsou pro ně rentabilní nebo nerentabilní.
2: Říká klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd CzechGloob Pavel Zahradníček. Díky za rozhovor, naslyšenou.
18: Také děkuju, nastanou.
2: V čele Alternativy pro Německo zůstávají Alice Weidlová a Tino Chrupala. Weidlová v reakci na zvolení prohlásila: uzavřeme hranice, deportujeme zločince, nemají v Německu co dělat. Sjezd strany, která čelí kritice mimo jiné za údajně přílišnou vstřícnost vůči ruským zájmům, včera provázely protesty. Podle policie šlo zhruba o 30 tisíc odpůrců strany, pořadatelé mluví až o 50 tisících. AfD v loni v předčasných parlamentních volbách získala 20,8% hlasů. V současných průzkumech má výrazně větší podporu. My jsme ve spojení s politologem z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Lukášem Novotným. Dobrý den.
19: Dobrý den.
2: V čele strany tedy zůstávají Alice Weidlová a Tino Chrupala. Jak se profilují? Jaké mají postoje?
19: Alice Weidl je ve vedení té strany od roku 2015, takže je to opravdu už stálice, v podstatě má velmi silnou, stabilní pozici. Tino Chrupala, ten i teď tu podporu měl trošku slabší, protože poukazoval na to, že v některých svazech bují trochu klientelismu, ale musím říct, že opravdu ta pozice jako jejich je velmi silná. No a profilují se na těch klasických tématech AfD, to je především migrace, bezpečnost, já bych řekl, že určité vlastně rozsívání strachu. Oni si tak trochu vlastně připravují tu německou společnost na to, aby třeba jednou skutečně vstoupili do některé, buď to ze zemských vlád, nebo třeba i do spolkové vlády tím, že do té společnosti posílají jako takové velmi ostré šípy různé dezinformace a snaží se tedy o velmi silný společenský konflikt a rozpolcenost.
2: Civilní tajná služba v loni AFD označila za prokazatelně pravicově extremistickou, jenže soud nařídil, aby tajná služba toto označení do definitivního soudního verdiktu nepoužívala. Jak se to projevuje?
19: Je to velmi složité vlastně teď to, v jaké pozici je kontrarozvědka, protože na straně jedné tady máme stranu, která má velmi otevřeně xenofobní výroky, včetně toho, že někteří její představitelé, jako Björn Höcke, který je přímo z Durynska, kde se teď konal i ten sjezd, tak vlastně se pouští do takových témat, jako je zpochybňování holokaustu. To etnické pojetí národa, vlastně, které má AFD, je takové, že prostě by nejradši jako opravdu vyšoupli skoro všechny cizince a další věci. Je to velmi vysoce protiústavní, to je prostě jedna věc. Na straně druhé pak ale vidíte na východě Německa, že ta strana je v některých spolkových zemích na 40+% podpory. Mluvím teď zejména o těch dvou pomlčkových spolkových zemích, Sasko-Anhaltsko a Mecklenbursko-Přední Pomořansko, kde se budou konat i tento rok ještě volby, kde opravdu je možné, že AFD prostě získá třeba i většinu. Takže je to velmi složitá situace. My jsme zažili něco trochu podobného i s českou SPD, kdy taky vlastně bylo zřejmé na základě naší kontrarozvědky, že jde o stranu extremistickou, a pak vlastně to sama kontrarozvědka musela trochu korigovat. Tady je to do značné míry podobné.
2: Emoce vyvolával i termín a dějiště konání sjezdu AFD. Připomenu, že ve Výmaru, který je nedaleko Erfurtu, se právě před 100 lety konal říšský sjezd nacistické NSDAP. Jak to načasování a dějiště AFD vysvětluje?
19: No, to načasování AFD považuje za náhodu. Víte, já nevím. Já samozřejmě, pokud máte v tom systému takovouhle politickou stranu, tak se vám tak trochu vlastně ta paralela s tou historickou událostí nabízí, ale chci skutečně jako věřit tomu, že to byla náhoda, ale co je zřejmé je, že AFD moc dobře ví, že ve spolkové zemi Durynsko je taky velmi silná. Obecně na východě země je ta strana vlastně jako již v podstatě středovou stranou, pokud jí volí 40% plus voličů, tak to není žádná strana, kdyby se jí představitelé tam báli někde chodit po ulicích, to v žádném případě ne, oni jsou už velmi silně prorostlí do společnosti. A bude zajímavé pozorovat prostě, jestli tam bude jako dál posilovat, řekněme, to extremističtější křídlo, anebo naopak zase ta strana třeba i s tím, jak se někde v některé spolkové zemi třeba dostane k moci, tak se umravní v těch názorech. Já zatím tak, jak pozoruju ty stranické jejich dny, nebo ty stranické sjezdy jejich, tak spíš vidím, že se ta strana minimálně prostě v rétorice i v takových nějakých těch estetických výjevech, v plakátech a podobně spíš dál posouvá směrem tedy k vyšší míře radikalismu.
2: Jaký má koaliční potenciál AFD? Protože vy jste mluvil o podpoře v některých spolkových zemích přes 40%, když se podíváme na celoněmecká čísla, na celoněmecké průzkumy, tak tam je kolem 26 až 29% AFD. Jaký má koaliční potenciál? S kým by případně hypoteticky mohla vytvořit nějakou vládu?
19: Tady budu velmi stručný, a to proto, že ta situace v německém stranickém spektru je velmi přehledná. Nikdo s tou stranou nechce mít nic společného. Týká se to spolkové úrovně, týká se to i těch spolkových zemí na západě. Co se týče spolkových zemí na východě, vím, že třeba v Sasku tam byly nějaké náznaky, třeba, že by CDU s ní z AFD snad mohla do jisté koalice vstoupit, ale i tohle to se ukázalo jako něco, co prostě jako není na tomhletom vlastně vůbec žádná shoda. Takže opravdu pozorem jakýsi firewall, který se vytváří, jako když se bavíme o AFD v německé politice.
2: U nás v souvislosti s AFD mluví také o Benešových dekretech, nebo v souvislosti s debatou o Benešových dekretech se mluví o AFD. Jaký je postoj AFD k Benešovým dekretům?
19: No, je vlastně, zapadá to do toho širšího kontextu pohledu na německý národ. Konec konců Björn Höcke, ten durinský představitel AFD, i teď na tom sjezdu řekl, že chce uzdravit Němce. Uzdravit Němce znamená zbavit je vlastně jakoby všech těch cizinců, migrantů, a že by chtěl vlastně jako, aby i Německo se vrátilo do nějaké své jakoby jako větší historické pozice. Dokonce v jednom z billboardů jsem viděl odkaz na pruskou helmu. což je přeci odkaz na to, že by si vlastně jakoby Německo mělo vzít zpátky ty své bývalé východní země, ať už se to týká ve Slezsku. Můžeme jako samozřejmě se domnívat, jestli se to týká i vlastně toho území bývalých Sudet, ale když to zkrátím, tak samozřejmě jako Benešovy dekrety spadají do toho kontextu většího Německa, takže jako AfD, kdyby přišlo na lámání chleba, tak jsem pevně přesvědčen o tom, že prostě bude velmi tvrdě vyžadovat jejich zrušení.
2: O sjezdu německé AfD jsme mluvili s politologem z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Lukášem Novotným. Díky, naslyšenou.
19: Děkuji moc, naslyšenou.
2: V Tehránu pokračuje druhým dnem pohřeb iránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Podle agentury AP se dnes v tehránské velké mešitě Musalla shromáždilo ještě víc lidí než v sobotu. Na pietním obřadu také poprvé zazněla od řečníků výzva ke smrti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Přítomně byli někteří přeživší členové Chameneího rodiny, stejně jako iránský prezident, předseda parlamentu a velitel iránských revolučních gard. Naopak chyběl nový nejvyšší duchovní vůdce Iránu, Chameneího syn Mojdhaba. Ten se podle všeho skrývá od doby, co byl podle dostupných informací zraněn při stejném izraelsko-americkém útoku, který 28. února zabil jeho otce. Izrael pohrozil, že jeho také zabije. Víc dodáme se zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Dobrý den.
20: Dobrý den.
2: Probíhá zatím při smutečním obřadu nebo při loučení s Alím Chameneím všechno bez problému a odpovídá účast tomu, co se očekávalo?
20: Na obě otázky mohu odpovědět stručně, ano. A pokud jde o ten klid, ten samozřejmě zajišťuje i velká přítomnost příslušníků bezpečnostních sil.
2: Alí Chameneí zemřel na konci února. Vzhledem k válce se samozřejmě nemohlo konat rozloučení s ním hned poté. Proč se ale koná právě teď? Hraje nebo nehraje v tom roli třeba i to, že Spojené státy právě včera oslavili čtvrt tisíciletí své nezávislosti?
20: No, nevyloučil bych to, byl by to jakýsi projev vzdoru vůči Američanům. Na druhou stranu je zřejmé, že iránské vedení čekalo s pohřbem Alího Chameneího na dobu, kdy už nebude hrozit americký úder. Ostatně Iránci se ujišťovali o tom, že Američané či Izraelci na ně v době toho, těch smutečných průvodů nezaútočí a ku podivu se dostali, dočkali jasné odpovědi, Donald Trump řekl, že ne.
2: Agentury informují o tom, že při pietním obřadu dnes zazněla poprvé výzva ke smrti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Může tohle nebo třeba i další průběh pohřbu narušit mírová jednání mezi Íránem a Spojenými státy?
20: To si nemyslím, ono těch překážek v rozhovorech je hodně a daleko vážnější. Nicméně rozhodně bych nepodceňoval to, co na těch smutečných shromážděních zaznělo, či ještě zazní. A také to, že se na těch shromážděních objevovaly ve velkém počtu rudé prapory. To je totiž symbol. Ten symbolizuje nevinně prolitou krev mučedníků a na těch praporech ještě k tomu se objevil nápis volající právě po pomstě za Alího Chameneího.
2: Už jsem říkal, že na pietním obřadu chybí nebo chyběl nový nejvyšší duchovní vůdce Iránu Chameneího syn. Co víme o jeho stavu?
20: Mnoho toho nevíme, ale právě ta jeho absence, na rozdíl od tří dalších synů Alího Chameneího na těch smutečných shromážděních, svědčí o tom, že je opravdu ve vážném stavu, tak jak to tvrdí Izraelci nebo Američané, a přiživuje to ty spekulace, podle nichž ve skutečnosti řídí jménem Chameneího mladšího Irán někdo úplně jiný a má ho vlastně jenom takovou zaloutku, kterou využívá, protože on sám se na tom řízení státu nějak podpisovat nemůže.
2: I s předchůdcem Alího Chameneího, bývalým nejvyšším iránským duchovním vůdcem Ajatoláhem Chomejným, se loučili miliony lidí. Bylo to v roce 1989. Tehdy rozhodně neproběhlo všechno hladce, to je hodně eufemistická formulace. Poučili se z toho úřady a bezpečnostní složky?
20: To stoprocentně, ale na druhou stranu se také Iránci, kteří protestovali proti iránskému režimu na začátku tohoto roku, poučili o tom, že bezpečnostní složky jsou velice tvrdé, že neváhají a dokáží do davu neozbrojených demonstrantů střílet z kulometů. A myslím si, že ten, kdo by chtěl býval těch shromáždění využít jako vítané záminky k nějakým protirežimním akcím, si to velmi rozmyslel, protože právě tady ta čerstvá lekce z toho tvrdého potlačování protestů, přičem zahynuli jistě 10 000 lidí.
2: Jak bude poslední rozloučení s Alím Chameneím pokračovat?
20: No, je rozplánováno na několik dnů. Rakev s jeho ostatky bude putovat do posvátného iránského města Kom, pak ještě do dvou posvátných šítských měst Iráku a pak se znovu vrátí do Iránu, aby tam spočinul v dalším posvátném městě Mašhadu. No a myslím, pokud si to dobře vybavuji, že celá ta akce skončí ve středu.
2: Mělo by to tak být, my to samozřejmě dál budeme sledovat. Mezinárodně politický analytik Milan Slezák byl naším hostem. Díky, hezké odpoledne, naslyšenou.
20: Taky děkuji, hezký den přeji.
2: A to už je spolední publicistické části hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
4: Posloucháte Radiožurnál, je půl jedné. A zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
21: Většina českého USAR týmu je z Venezuely zpátky doma. Přiletěli ráno armádním Airbusem, zbytek výpravy s technickým vybavením má dorazit popoledni. Ve Venezuele český tým po zemětřesení prohledal asi 40 budov. Podle velitele vyprostil i 5 mrtvých. Práci komplikovaly teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost vzduchu. Ukrajina při útoku na Petrohrad zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu. Uvedly to ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova je poškozený ropný terminál. Moskva uvedla, že útok nenechá bez odpovědi. Ukrajinské drony útočily také na přístav asi 170 kilometrů severozápadně od Petrohradu u Finského zálivu. Nakládá se tam ropa, obilí, uhlí a zkapalněný zemní plyn. V Paříži se tento týden znovu otevřela 3 koupaliště na řece Seině. U Eiffelovy věže, další nedaleko katedrály Notre Dame a třetí u Národní knihovny. V provozu budou do konce srpna. S odvoláním na pařížskou radnici o tom informuje agentura DPA. Říční koupaliště se po nákladné modernizaci čistíren odpadních vod poprvé otevřela loni. Během sezóny se v nich vykoupalo na 100 000 lidí. Sport. Dnes se pojede velká cena Velké Británie Formule 1. Vedoucí Ital Kimi Antonelli může oslavit 6. vítězství v sezóně. 19-letý jezdec Mercedesu zatím na okruhu v Silverstoneu je neporažený. Vyhrál sprint i kvalifikaci na hlavní závod. Ten začne ve 4 odpoledne.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: A D1 stále ucpaná v okolí Brna i v Posázaví. Na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy čekejte 2 dlouhá zdržení. Nejprve na výjezdu z jihomoravské metropole kolona od Kývalky ze stého 82. kilometru popojíždí přes 20 minut k omezení u Ostrovačic. Na stém 78. a pultem uzavřeli silničáři levý pruh. Na D1 o velký kus dál směr Praha v Posázaví budete brzdit za sjezdem na Divišov na 38. kilometru. Cesta k omezení před odbočkou na Sázavu na kilometr 34,5. Tam se nedá projet pravým pruhem. Zabere přes 40 minut. Osobním autem můžete sjíždět exitem 41 a pokračovat na Divišov, Třemošnici a Ostředek. A D1 zůstává hodně zaplněná i kvůli omezení mezi Rohlenkou a Holubicemi. Platí v obou směrech. Od Brna čekejte zdržení v koloně za sjezdem na Svitavy z kilometru 203. Jedete-li od Vyškova, zastavíte před Rousínovem na 217. A silnice 34 na trase ze Ždírce do Poličky. Za Krounou se srazila 2 osobní auta, projede taky Vadlově, ale bez dalšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
22: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Bude oblačno i zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky. Teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19, jinde 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy naměříme kolem 27. Tolik zprávy. A pokračuje sváteční Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
23: Dobré odpoledne, ve zprávách jste slyšeli, že v Paříži tento týden znovu otevřeli 3 koupaliště na řece Seině a tak se docela hodí říct, co se v Paříži stalo před 80 lety. Na vodní přehlídce tam totiž poprvé představili bikiny, tedy dvoudílné plavky. Byl to samozřejmě tehdy velký skandál. Dnes už nic podobného řešit nemusíme.
22: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
22: I o prázdninách.

Kam v létě zajít v Brně do kina je docela složité. Kromě velkého multikina bude po většinu léta fungovat vždy jen jeden velký sál na celé město. A tak nás zajímá, proč mají v Brně vlastně tak málo kin. Za chvíli se to dozvíte v další reportáži víkendového radiožurnálu.

Kdo má rád klasická kina nebo biografie v Brně, zase nemá moc na výběr. Kromě Multiplexu má totiž druhé největší město v Česku jen dva další větší kinosály. Ty teď o prázdninách navíc kvůli opravám budou střídavě zavřené a třetím rokem zůstává zavřený i další sál v kině Skala.

0: Na film do kina Art se přišli podívat Daniel s Artiomem.
1: Kin je tu obecně málo a to mě i docela frustruje. Když výjimečně nenajdu něco v Artu, tak nejdu do kina.
2: Čím víc takových možností, tím jako lépe.
0: Vstupenky je teď do kina Art lepší kupovat s předstihem. Otevřený je totiž jen malý sál pro 32 lidí. O pár míst víc má kino Cit v galerii turistického informačního centra, které obě kina provozuje. Velký sál tady v Cihlářské ulici je zavřený kvůli rekonstrukci. Dovnitř se jdeme podívat s vedoucím kina Milanem Šimánkem.
3: Musíme vrátit sedačky na místo. Musíme je všechny vyčistit, technici ještě pak ten zvuk musí nastavit. Pokud by to všechno šlo dobře, tak už bychom 13. mohli otevřít.
0: Tedy asi 2 týdny předtím, než městská část Žabovřesky začne opravovat kino Lucerna, upřesňuje mluvčí radnice Petra Kačírková.
4: Dojde k celkové opravě topného systému a 1.9. se Lucerna opět spouští.
0: Kromě 7sálového multiplexu v obchodním centru Špalíček už žádné další velké kinosály Brno na svém území nenabízí. Univerzitní kino Skala, které provozuje Masarykova univerzita, je zavřené už 3 roky kvůli špatné statice. Vlastník domu, město Brno, plánuje práce na zajištění statiky za desítky milionů zahájit na podzim, vysvětluje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
5: Odhady opravdu jsou, že by mohlo trvat od 1 do 2 let.
0: Na promítání si ale lidé ještě počkají. Kino bude potřeba zrekonstruovat, to vyjde na stovky milionů. Pořád ale není jasné, kdo rekonstrukci zaplatí.
5: Budeme jednat obě strany, kdo by byl hlavním investorem.
0: Od uzavření sálu kino Skala promítalo provizorně na schodech před kinem. Teď v létě se provoz přesunul na letní scénu. Od nového akademického roku se kvůli opravám už ani na schody kino nevrátí. Sálů bylo v Brně málo i v době, kdy Skala fungovala v plném režimu, řekl už dříve filmový kritik a teoretik Jaromír Blažejovský.
6: Diváci mají menší výběr než třeba v Hodoníně nebo v Havířově. Tady takovéto sály, které opravdu nabídnou veškerý repertoár, chybí.
0: Útěchou můžou být Brňanům zmíněná letní kina. Po celém městě jich najdou necelou 40. Šimon Franz, Radiožurnál.
7: Rád bych si koupil cukrovou.

0: zažíváš?
1: Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku druhý den pokračují dny lidí dobré vůle. Na slavnostní poutní mši přijali tisíce lidí. Za chvíli se na místo podíváme i s naší reportérkou. Poslouchejte dál naše vysílání, tedy víkendový radiožurnál.

0: Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku pokračují Dny lidí dobré vůle. Věřící si připomínají příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V roce 863 přišli na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti, kultury a vytvořili vlastní písmo. Ve Velehradě je v tuto chvíli i reporterka Michála Kočendová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tady ve Velehradě v 12:30 popolední začal na pódiu vedle kaple Cyrilka už tradiční program písničky pro tatíčka Stojana, což byl bývalý olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan, a tímto koncertem se mu vzdává hold. Tomuto programu předcházela slavnostní mše, která sem každoročně láká tisíce věřících. Letos ji koncelebrovali pražský římskokatolický arcibiskup Stanislav Přibyl společně s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem. Závěr vše poznamenal silný déšť, po kterém ale v tuto chvíli není ani památky. I tak ale lidé pomalu využívají autobusovou kyvadlovou dopravu. Ta je odveze přes Tupesy a Zlechov do Uherského Hradiště nebo Starého Města u Uherského Hradiště zpátky k jejich domovům.
0: No možná nebudou pospíchat, když to tak poslouchám, tak opravdu ta muzika vyloženě vyzývá všechny k tanci. Michailo, je připravený ještě nějaký další program? Teď je teprve 12:51, takže vše asi zřejmě je v plném proudu.
1: Já už jsem zmiňovala ten koncert, poblíž kterého teď stojím a který potrvá až do 5:00 odpoledne, a naváže na něj u hlavního vstupu do poutního areálu zakončení s cymbálovou muzikou Velehrad. Mezitím se ale návštěvníci můžou ještě v Královské kapli Velehradské baziliky podívat na lepku svatého Lukáše, která je běžně součástí svatovítského pokladu. Organizátoři ji na letošní ročník přivezli, protože ten je věnovaný všem zdravotníkům a právě tento evangelista svatý Lukáš je jejich patronem. Zmíním ještě výtěžek ze včerejšího benefičního koncertu Lidí dobré vůle. Na dobročinné účely se během něj vybralo 730 000 korun. Peníze pomůžou projektu Sanitka naděje i nadačnímu fondu Audiváre, který podporuje děti z vícečetných rodin.
0: Ve Velehradě vše sleduje reporterka Michaela Kočendová. Přeji vám samozřejmě klidné odpoledne a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
1: Speciální půlhodina zaměřená na atraktivní téma.
2: Umělá inteligence mění filmový průmysl, ohrožuje kreativitu nebo otevírá nové hranice. Už dávno není jen sci-fi námětem, ale běžným nástrojem tvorby. Umělá inteligence zvládá psát scénáře, oživovat neexistující herce i krajinu. Kde leží hranice využití AI ve filmu?
1: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
0: Dnes od 15 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: za chvíli si poslechneme další aktuální zprávy. Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
1: Mezi Kolínem a Přeloučí začala oprava železničního koridoru z Prahy na Moravu. Slovenské referendum o rentě pro politiky je neplatné, přišlo málo lidí. Tenistky Krejčíková a Muchová se utkají ve Wimbledonu o postup do čtvrtfinále. Na D1 z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona za sjezdem na Divišov z 38. kilometru. A bude oblačno, je zataženo, občas déšť, ojediněle bouřky, teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu dnes začala téměř měsíční omezení. Mezi Kolínem a Přeloučí dělníci zbrousí a nebo úplně vymění koleje. Práce potrvají do konce července. Osobní vlaky České dráhy zrušily, říká jejich mluvčí Vanda Rajnochová.
3: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
1: Slovensko má za sebou další neplatné celostátní referendum. Hlasovat o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních policejních složek přišlo asi 16% oprávněných voličů. To je druhý nejnižší počet v historii. Aby byl výsledek platný, musela by účast dosáhnout alespoň 50%. To se stalo jen u hlasování o vstupu do EU v roce 2003.
4: Referendum iniciovala opoziční strana Demokraté, už předem ale i kvůli začátku letních prázdnin připouštěla nízkou účast. Voliči rozhodovali o zrušení doživotní renty pro část nejvyšších představitelů země, kterou zavedla současná vládní koalice. Podmínky pro tento benefit zatím splňuje pouze premiér Robert Fico. Druhá otázka se týkala obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury, které vláda zrušila v roce 2024. Většina hlasujících se vyslovila jak pro zrušení renty, tak pro obnovení obou institucí. Kvůli nízké účasti se ale žádná z navrhovaných změn neuskuteční. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Česko si dnes připomíná příchod Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo, hlaholici a položili základy nového jazyka. Pokračuje slavista a jazykovědec František Čajka.
5: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů.
1: Restaurátoři dokončili opravu Delfínovy kašny v Sokolské ulici v Olomouci. Oprava stála 48 tisíc korun.
6: Autorem památky z první poloviny 18. století je barokní sochař Filip Sattler. Kašna je u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a napájela ji historická studna v bezprostředním okolí. V současné době je ale mimo provoz kvůli dlouhodobě nízké hladině podzemní vody. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
7: Sport. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová budou ve Wimbledonu bojovat o postup do čtvrtfinále ženské dvouhry. Krejčíková hraje už podruhé za sebou proti Krajance a přiznává, že se takové zápasy snaží brát jako ty ostatní. Dění na kurtu by podle ní nemělo mít vliv na vztahy a život mimo dvorec.
8: Já když to vezmu jakoby ze svého pohledu, samozřejmě nevím, jak to vnímají holky, ale já, když jsme na tom kurtě, tak ať si dělá, kdo chce, co chce. Prostě tam jdeme a tam jdeme prostě vyhrát. Jsme prostě rivalky a prostě chceme obě dvě vyhrát a myslím si, že jako prostě úplně normální to, že použijeme jakoby úplně všechny zbraně, jako který můžeme, tak, aby jsme vyhráli. Prostě je to tenis.
7: Lindu Noskovou, Marii Bouskovou a Jiřího Lehečku čekají osmifinálové zápasy Wimbledonu zítra. Na mistrovství světa ve fotbale se budou hrát další dvě osmifinále. Ve 22 hodin začne zápas Brazílie-Norsko, ve 2 hodiny po půlnoci pak Mexiko-Anglie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 dlouhá zdržení u Kývalky i za Divišovem. Na D1 z Brna do Prahy trvají dvě komplikace a s tím spojená výrazná zdržení. Nejprve mezi Kývalkou a Ostrovačicemi, přesněji mezi kilometry 182 a 178,5. Tam v levém pruhu pracují silničáři, v koloně strávíte okolo 20 minut. O značný kus dál směr Praha, teď už v Posázaví, se brzdí za sjezdem na Divišov na 38. kilometru a bezmála 50 minut Vánoce po pojíždí k omezení před odbočkou na Sázavu na kilometr 34,5. Až do dnešních večerních hodin se tam kvůli pracím silničářů nedá projet pravým pruhem. Chcete-li se koloně vyhnout, sjeďte exitem 41 a pokračujte na Divišov, Třemošnici a Ostředek. A D1 zůstává hodně plná i kvůli omezení mezi Rohlenkou a Holubicemi. Stále platí v obou směrech. Od Brna čekejte zdržení v koloně za sjezdem na Svitavy přibližně z kilometru 203. Jedete-li od Vyškova, zastavíte před Rousínovem na 217. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, je zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19, jinde většinou 21 až 25 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Pokračuje sváteční Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
10: Dobré odpoledne. Francouzské národní dráhy zavádí speciální zónu bez dětí v business třídě, aby zajistili, jak tvrdí, maximální pohodlí. Případ v zemi vyvolal pobouření. Francouzská psychoterapeutka Goldmanová ale zákaz označila za pochopitelný. Podle ní je totiž přímým důsledkem příliš benevolentního východného stylu. Podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
2: Víkendový Radiožurnál a Zuzana Burešová.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Francouzi před 250 lety pomohli Američanům k vyhlášení nezávislosti na anglickém království a teď tohle kulaté výročí taky společně oslavili. Fotbalisté Francie porazili v osmifinále světového šampionátu Paraguay 1-0 právě na den americké nezávislosti. A dokonce ve městě, kde deklarace vznikla. Ve Filadelfii tento průsečík národního svátku s mistrovstvím světa zaznamenal taky náš zvláštní zpravodaj na turnaji. From the Redwood Forest.
3: Američané a turisti v centru Filadelfie čekají v tento výjimečný den několika hodinovou frontu na speciální prohlídku síně nezávislosti a aby jim to v úmorném vedru rychleji utíkalo, zřízenci zdejšího národního parku jim k tomu zpívají tradiční vlastenecké písničky a drnkají. We've declared independence, guys. Kolega hráčky na ukulele přinesl velkoformátovou kopii deklarace americké nezávislosti a připomíná, že sice byla přijata 4. července 1776, ale skutečně podepsána až o měsíc později 2. srpna. Všichni se shodnou, že by si tím pádem Američané zasloužili další den pracovního volna. Je to místy bizarní podívaná, postávají tu lidé převlečení za Benjamina Franklina a v dalších kostýmech z doby otců zakladatelů a mezi nimi se procházejí lidé v paraguajských, amerických i francouzských fotbalových dresech. Nejčastěji samozřejmě potkávám Kyliana Mbappého. Ovšem ze všech takhle oblečených, které oslovím, se vyklubou Američané podporující francouzskou reprezentaci.
4: Traveled all the way from California to Philadelphia. For me, I think I just wanted to go to the game because I like soccer, I like football.
5: Přijel jsem až z Kalifornie. Chtěl jsem jít na ten dnešní zápas, protože mám rád fotbal a hraje se v pravý čas. V den 250. výročí. Ve Filadelfii jsem poprvé a lepší místo dneska těžko hledat. Tady podepsali deklaraci nezávislosti, debatovali tu o ní. Ale jako fanoušek jsem přijel fandit a bude to pěkná podívaná. Mbappé, Olise, Doué jsou vážně dobří, takže dobré načasování.
4: Mbappé, Olise, Doué, all those guys are really good, so just good timing, I think.
3: Říká mi Michael, ostatně tahle americko-francouzská aliance není nová. Spoluautor deklarace Franklin, který ve Filadelfii zemřel a na jehož hrob tu lidé pokládají drobné mince, napomohl k vítězství amerického boje za nezávislost na anglické koruně tím, že domluvil spojenectví právě s Francií. Těžiště oslav 4. července se pak přesouvá sem na stadion obvyklému nástupu týmů, předchází krátký ceremoniál a až tady taky potkávám skutečné Francouze.
6: We know they're gonna win. We just...
3: Horko je ukrutné, 37 stupňů ve stínu a fanoušci Francie i po upocené výhře 1-0 srší sebevědomím, jejich tým prý míří k titulu světových šampionů a jediná otázka prý zní, kolik cestou nastřílí gólů. Proti Paraguaji zvládl jenom jeden z penalty a tak si tahle partička tentokrát možná víc než fotbal užila 250. americké narozeniny.
6: The Independence Day, yeah, it's like very much fun here.
7: Happy birthday, America!
3: Z Filadelfie, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Italská filmová noc dnes večer uzavře 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Druhé zámecké nádvoří rozezní slavné melodie z legendárních filmů v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera. Zazní orchestrální hudba z filmu Komotr, Pošťák nebo Sladký život. A přímo na místě je a taky bude naše reportérka Naďa Kubínková. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, krásné odpoledne z Litomyšle. Já už jsem v tuto chvíli na Litomyšlském zámku. Počasí je tady velmi podobné tomu, které bylo, když festival před 3 týdny začínal. Poprchává, ale rozhodně to není nic dramatického. To samotné velké finále určitě není jenom o tom dnešním večerním koncertu, ale Litomyšl vlastně žije hudbou. Už teď v 15 hodin například uslyšíme v Klášterních zahradách kapelu Bocemuny společně s hercem Vladimírem Javorským. V piaristickém kostele pak zazní tradiční děkovná mše s hudbou Karla Marie Webra, kterou bude celebrovat Tomáš Halík, a pak už od 20 hodin velké finále a symfonický orchestr Českého rozhlasu, který zahraje slavné melodie z filmu Kmotr, Pošťák nebo Sladký život, ale uslyšíme i hudbu z filmu Tenkrát na západě.
0: Letos měl festival taky jednu nevšední novinku, takže jak se snažil být trošku víc udržitelný?
1: Tak letošním hlavním tématem festivalu byla natura, tedy příroda, takže se pořadatelé snažili být udržitelný a minimalizovat tu takzvanou ekologickou stopu. Letos nově i tím, že začali účinkujícím dávat místo řezaných květin trvalky, které si buď mohli odvést domů, anebo je mohli nechat v Litomyšli, kde z nich měl vzniknout v zámecké ulici speciální záhon. Já když jsem se dneska ptala ředitele Michala Metka, tak reakce byly od všech účinkujících nadšené, přijímali to velmi pozitivně, trošku ale vlastně vzali pořadatelům vítr z plachet, protože si ty trvalky většina z nich odvezla domů, kde si je zasadila na vlastním záhoně. Ty záhony ale nakonec v Litomyšli budou jako poděkování, to určitě pořadatelé ještě nějak vymyslí.
0: Benefiční finálový večer bude stejně jako loni samozřejmě spojený s výborem Dobré vůle nadací Olgy Havlové, takže co to přesně znamená?
1: Jednoduše řečeno, že můžete podpořit dobrou věc, a to je nejen nákupem vstupenky. Loni se díky přenosu České televize podařilo vybrat 400 tisíc korun. Letos nadace Olgy Havlové chce pomoct seniorům. Cílovou skupinou jsou pak lidé, kteří žijí přímo tady v regionu v Pardubickém kraji. Organizátoři doufají, že letos to bude i vyšší částka a že dosáhnou na ten 1 milion korun. A já už jen doplním, že velké finále, závěrečný koncert začíná ve 20 hodin. V přímém přenosu si ho můžete poslechnout na ČT Art a taky na Českém rozhlase Vltava.
0: Takže to byla pozvánka naší reportérky Nadě Kubínkové. Moc děkuji a krásný večer i odpoledne samozřejmě.
1: Hezký den.

0: Prázdninová autoškola Radiožurnálu, tak to je náš letní projekt, ve kterém vysvětlujeme různé situace za volantem, ve kterých řidiči tápou. Třeba jak postupovat při dopravní nehodě, nebo jak správně vytvořit záchranářskou uličku. No a teď se podíváme na to, jak je to s předjížděním zprava. Dopravních policistů se ptal vedoucí zelené vlny Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Většina řidičů už to někdy zažila. Jedete po víceproudé silnici či dálnici, v levém nebo prostředním pruhu jede někdo pomalej a pravý pruh je volný. V tu chvíli napadne spousty řidičů stejná věc. Můžu ho vlastně předjet zprava? A jak to podle pravidel opravdu je, to vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Tady si musím zase položit tu otázku, jsem v obci nebo mimo obec. V případě, že jsem v obci, tam se ta jízda v pravém jízdním pruhu nepovažuje za předjíždění, pokud ten pravý pruh je rychlejší. Nicméně mimo obec, tam je samozřejmě problém, protože zásada pro předjíždění je, že se předjíždí vlevo a tudíž vpravo nemůžu předjíždět.
2: Evidujete to jako častý dopravní přestupek?
3: My při dohledu třeba na dálnicích, tak samozřejmě v případě, že se s tím setkáme, s tímto přestupkem, řidiče zastavíme, tak mu uložíme pokutu právě za špatné předjíždění. Nicméně úplně stejný přestupek, dá se říct, je to, že řidič jede v levém jízdním pruhu, aniž by v tom pravém nebo středním někdo byl. Protože na komunikaci mimo obec se prostě jezdí v pravém jízdním pruhu.
2: Takže na tříproudé dálnici, pokud jede auto v prostředním pruhu, já musím z pravého až do levého a zase zpět?
3: Vypadá to zvláštně, ale ano, je to tak.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může být rizikové, detaily ve zprávách. Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení EET nebo novelu stavebního zákona. Právě její projednávání kritizuje opozice. Vadí, že vznikla formou poslaneckého návrhu, kde nemusí být připomínkové řízení. Koaliční politici ale kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů považují za legitimní nástroj. Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může představovat zdravotní riziko. Upozorňují na to hygienici. Ti seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Kontaminovaná voda může způsobit kožní vyrážky, zánět spojivek anebo taky střevní potíže. Před 30 lety se ve Skotsku narodila ovce Dolly, první úspěšný klon savce. Jméno získala podle slavné americké country zpěvačky Dolly Parton. Narození ovce bylo pro vědce ze skotského Edinburghu přelomovým úspěchem. Mimo jiné si od něj slibovali, že pomůže při léčbě nemocí. Zároveň ale rozpoutal debatu o etice klonování. Rekonstrukce historického střetu vojsk na bojišti u obce Chlum dnes odpoledne zakončí třídenní program vzpomínkových akcí ke stému 60. výročí prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové. Do ukázky se od 15 hodin zapojí 650 členů historických jednotek, jezdci na koních, děla i desítky provozů. Organizátoři na místě očekávají tisíce diváků. Dopravu proto zajišťují kyvadlové autobusy. Sport. Cyklistická Tour de France pokračuje druhou etapou. Závodníky čeká necelých 170 kilometrů s cílem znovu v Barceloně. Ve vedení je po úvodní týmové časovce Dan Vingegaard. Obhájce prvního místa z minulého roku, Slovinec Pogačar, ztrácí 12 sekund.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A D1 stále plná v okolí Brna u Kývalky, navíc nehoda. Na D1 z Prahy do Brna čekejte pomalejší provoz za velkým meziříčím. Pár minut navíc naberete z kilometru 151. Příčinou je omezení před sjezdem na osovou býtýšku na kilometru 153,5. Jede se tam dvěma zúženými pruhy. Dál na trase do Brna přibrzdíte na úrovni Kývalky na stém 82. kilometru. 10 minut se budete sunout k nehodě na kilometr 183,5. Levý pruh tam blokuje kolize dvou osobních vozidel. Přímo v Brně kratší nesouvislá fronta od sjezdu na Mikulov ze stého 94. kilometru do omezení u exitu 196 Bratislava. A to zdaleka není vše. Dlouhé až půlhodinové zdržení naberete za Brnem směrem na Vyškov. Od nájezdu z centra z kilometru 203 se nesouvisle popojíždí přes omezení mezi Rohlenkou a Holubicemi. Toto omezení platí i pro opačný směr se zdržením, tak počítejte i ve směru z Vyškova. Kolona začíná u sjezdu na Rousínov na 216. kilometru, ztratíte v ní přes půl hodiny. A D1 směrem z Brna do Prahy, kolona za sjezdem na Divišov z 39. kilometru, sune se téměř 50 minut až k omezení před odbočku na Sázavu na 34. a půl tý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, je zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněla taky bouřky, teploty nejčastěji kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: A přidám ještě jednu zprávu z našeho zpravodajského serveru iRozhlas. Český alpinista uvázl v rakouských Korutanech pod balvanem. Záchranáři museli použít kladkostroj, aby 300-kilogramový kámen mohli nadzvednout. Čech byl pak přepraven vrtulníkem do nemocnice.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Ani odpor, ani útlocit, ale riziko infekce. Tak to je důvod, proč je dnes kanibalismus přísné tabu. Komunity, které ho dřív praktikovali, spěly k zániku. Když lidojedství včas zakázali, přežili. Vyplývá to ze studie, která vyšla v odborném časopise Americké akademie věd. Autory jsou polský psycholog Michal Myšiak z Univerzity ve Wroclawi a evoluční biolog Petr Tureček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. A právě jeho vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč jste tedy zkoumali právě tabu kanibalismu?
1: Ono to vlastně vychází z dlouhodobého odborného zájmu toho Michala Myšáka, který se vlastně zabývá tím, kde nějaký lidský morální normy se potkávají s normama ohledně jídla. Jo, on třeba v rámci svého doktorátu zkoumá, jaký pocity prostě v lidech vyvolává plýtvání jídlem, a my jsme někde prostě spolu seděli a on říkal, tady je prostě obrovská nekonzistence, že když člověk třeba zabije zvíře a pak ho nesní, tak je to vnímaný jako mnohem horší, než kdyby ho sněd. Zatímco když třeba ve válce zabije člověka, a on to jako částečně myslel jako vtip, jo, ale když ve válce zabije člověka a pak ho, a ještě kdyby ho pak sněd, tak je to horší a ne lepší morálně, jo. A tohle to je prostě nějaká nekonzistence a já jsem mu říkal, no to je jasný, to je kvůli těm infekcím, ne, který se prostě můžou šířit prostě z člověka na člověka, tím jedením a tak, a tak prostě pak jsme zjistili, že to ještě nikdo pořádně nemodeloval, tak jsme to namodelovali a vyšlo nám přesně vlastně tohle, co byl takový ten můj první instinktivní náhled, no.
0: Vy jste tedy to namodelovali, tak si to trošku rozebereme, udělali jste tedy matematický model, jo. Co přesně si po tím máme představit?
1: No, dalo by se říct, že to je vlastně jedna obrovská nerovnice, kde se dá říct, jestli se danému člověku v tu chvíli nějaký rozhodnutí, co jíst nebo nejíst, víc vyplatí nebo víc nevyplatí. Jo? A jednotlivý komponenty té nerovnice jsou, dalo by se říct, pocházejí z nějakých menších rovnic, proti kterým by, dalo by se říct, jako nikdo nic nemítal. Jo? Že se dá říct, jo, předpokládáme tohle, tohle, tohle, tohle, a když to prostě postavíme dohromady jako takový jako hrad kustiček lega, tak tadyhle nám vychází úplně jednoznačně, kdy jo a kdy ne. A to kdy ne, to je právě to nesmírně důležitý, že čím víc jako kanibaly požírajících kanibaly zvážíme, tak tím vlastně nebezpečnější je jíst toho posledního v tomhletom řetězci. Jo? A vlastně ty náklady na boj s těma infekcema, který hypoteticky tenhle ten kanibal NT-ho řádu může obsahovat, tak tyhle ty náklady jsou vlastně rozhodující pro to rozhodnutí, kdy se na to vykašlat a kdy vlastně zvážit konzumaci toho člověka.
0: Jak si ale vysvětlujete, že kanibalismus se v dějinách opakoval?
1: No, to my tam vlastně v tom článku diskutujeme. Ono, být člověkem znamená, že nám ten kanibalismus projde spíš, než kdyby jsme byli zvířata, protože používáme oheň a oheň velkou část nějakých těch patogenů dokáže zlikvidovat. No? To znamená, ve chvíli, kdy byl nějaký hlad, nějaká nouze nebo něco podobného, tak je najednou mnohem představitelnější, že se nám díl vyplatí tuhle tu praktiku provozovat. Jo? To znamená, za určitých podmínek, a my o tom máme archeologické záznamy, prostě všechny možný, prostě nacházíme lidský kosti rozbitý tím způsobem, jako se rozbíjí zvířecí kosti, aby se z nich extrahoval morek. Nacházíme v podstatě otisky nebo stopy zubů na lidských kostech a takovýhle věci, ale jsou to vlastně takový jako izolovaný a vždycky nějakým typem jako příbuzen,

0: nepříbuzenství jako biologického, ale jsou to jako podobný typy nálezů, třeba z podobné doby, z podobného místa, tak tímhle tím jsou ty podobné úkazy spojený. Jo? Takže se dá prostě počítat s tím, že někde se to objeví, lidi to začnou praktikovat, chvíli se jim to vyplácí a najednou prostě v té komunitě se začnou díky tomu šířit některé nemoci nebo některá jakoby významná nemoc a oni si řeknou, aha, pozor, to se děje těm, co jedli tady posledně fandu, tak se na to vykašlete, je to zakázaný a pak to zase úplně vlastně se propadne do toho stavu tabu, který je ale jako tím základním nebo tím defaultním v naší společnosti. Hmm.
1: Takhle vlastně vymřel i ten kmen v Papui Nový Gvineji.
0: Jo, Chore. Jo, to je jako z moderní historie jedinej takhle jako zaznamenaný opravdu kmen, který vymřel díky kanibalismu a oni měli obrovskou smůlu, že ta nemoc kuru je prionová, způsobují jí prostě špatně poskládaný bílkoviny, které se normálně ale v našich tělech nacházejí ve správně poskládaném stavu a ta nemoc má dlouhatánskou inkubační dobu. Jo? To znamená, oni třeba snědli nějakého svého příbuzného, tam to bylo součást pohřebních rituálů, nejedlo se celé to tělo, ale jedli se jako kusy a třeba kusy mozku a tak a prostě ta inkubační doba, kdy se znova projevily ty příznaky u těch, kteří jedli toho mrtvého, tak byla tak vzdálená tomu aktu, že to nedokázali nebo nenapojili to včas na to, OK, to se děje lidem, kteří jedli svoje příbuzný a prostě to vedlo k úplnému zhroucení tady té populace. No.
1: Není tohle téma pro každého, probrali jsme ho částečně, samozřejmě příště můžeme mluvit, proč je u zvířat kanibalismus poměrně vzácný. Můžeme připomenout i to, co se stalo, když havaroval urugvajský rugbyový tým, kde ti lidé, aby se vůbec zachránili, tak museli vlastně podstoupit to, že snědli tedy své vlastně kamarády. No. Ale teď už nemáme tolik času samozřejmě se tomu věnovat, takže to rozjedeme v dalším pořadu na Radiožurnálu. V každém případě vám děkuji, tolik tedy evoluční biolog Petr Tureček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas a naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naschle.

Slavný americký spisovatel a velký sportovní nadšenec Ernest Hemingway kdysi prohlásil, baseball jsou nejrychlejší šachy na světě. A my o nich budeme mluvit za chvíli, protože právě dnes startuje pražský baseballový týden.

0: Začíná 45. pražský baseballový týden, mezinárodně uznávaný turnaj hostí v Praze 8 týmů a ty nejsilnější budou hrát v areálu pražských Eagles v Krči. Na místě už je reportér Krištof Kousal, kterého zdravím, dobré odpoledne.
1: Hezký den z Eagles Parku.
0: Na které týmy se fanoušci můžou přijet podívat?
1: No, ta nabídka je špičková, představí se tady úřadující mistři Evropy, Nizozemci, už večer proti týmu z Tchajvanu, což je taky silný tým, druhá země světového žebříčku, a poslední zprávy mluví o tom, že Nizozemsko bere tenhle turnaj hodně vážně, přivezlo sem prakticky reprezentační A tým, žádná juniorská skupina nebo něco podobného, zkrátka nabušení evropští šampioni. U Tchajvanu se něco podobného asi úplně neočekává, ale pořád je to baseballově nesmírně vyspělá země. No a ve skupině tady v pražské Krči se už za necelých 10 minut utká Česko s Nizozemskem na zahajovacím zápase. Bude to repríza loňského finále, ve kterém Němci zvítězili velmi těsně 2-1. Bude to taky jediný odpolední zápas Čechů v základní skupině. Zbylé dva se budou hrát ve večerním čase od 19 hodin. Zítra se tým trenéra Pavla Chadima utká s Nizozemskem a v úterý s Tchajvanem. Ve středu je pak čeká zápas o umístění podle toho, jak dopadnou ve skupině.
0: Tak doufám, že tam bude i bohatá divácká kulisa, hodně fanoušků. Pražský baseballový týden je sportovní, ale samozřejmě taky kulturní akcí. Jaký doprovodný program je pro diváky připravený?
1: Když se budu držet ještě toho baseballového doprovodného programu, tak mimo hlavní soutěž jsou tady připravená exibiční utkání. Jedno z nich se právě hraje, představili se v něm české reprezentantky proti místním mladíkům z Eagles. No a zajímavá exibice tady bude zítra odpoledne. Před večerním zápasem Čechů půjde o blind baseball, zúčastní se ho i naši reprezentanti a vyzkouší si tak, jaké by to asi bylo hrát se zrakovým omezením. Návštěvníci také po celou dobu konání turnaje můžou zajít do fanzóny, baseball si vyzkoušet v různých tréninkových formách. No a co se týče té kultury, tak dnes od 17 hodin tady zahraje kapela Pole, hudba tady bude hrát odpoledne prakticky každý den a místní nabídka potěží třeba i milovníky dobrého jídla a výběrové kávy. Ale teď už baseball, zápas Česko-Německo živě na radiožurnálu Sport.
0: Pozvali jsme vás na pražský baseballový týden, kde vše sleduje reportér Krištof Kousal. Díky za to a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Neber to osobně, já proti tomu nic nemám, jenom to, že jsi ženská. Ty já v prvním oddělení prostě nechci.
2: Já si na tady tohle fakt nikdy nezvyknu.
3: Prostě musíš nějak vytěsnit, anebo to můžeš zabalit.
4: Takže jde o únos.
2: Nebo vraždu.
5: Vy jste kdo?
6: Všechno to do sebe nějak moc hezky zapadá.
7: Ale já přece nejsem žádný vrah.
2: Prezřeli jsou všichni.
8: Místo zločinu Ostrava. Zítra večer na ČT 1 a v iVysílání.
9: Radioservis představuje
8: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
10: Radiožurnál je s vámi ve 14 hodin. A taky Kateřina Causidisová se zprávami.
11: Do Česka se vrátil tým, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele. Hasiči v Portugalsku bojují s velkým lesním požárem. Tenistky Krejčíková a Muchová proti sobě budou hrát o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Na dálnici D1 před omezením u Rohlenky jsou dlouhé kolony v obou směrech. A bude oblačno i zataženo, občas taky déšť, ojediněle i bouřky, teploty většinou do 25 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Do Prahy se dnes ráno vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
12: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
13: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí, nepřetržitě.
12: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kinologů Petr Klega.
14: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikde ani pořádně vyventilovat psychicky.
12: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Radiožurnál.
11: U velkého lesního požáru v Portugalsku zasahuje 1200 hasičů. Informuje o tom portugalská televize RTP. Požár spálil plochu asi 13 000 hektarů v okrese Viseu asi 60 kilometrů jihovýchodně od Porta. Tamní úřady předpokládají, že se oheň podaří dostat pod kontrolu ještě během dneška. U požáru pomáhají taky hasičské letouny ze Španělska a Itálie i 118 španělských hasičů. Portugalsko zasáhla vedra s teplotami kolem 40 stupňů. Lesní požáry hoří taky v jiných částech země a v sousedním Španělsku. Světovou premiéru na festivalu v Karlových Varech má dnes film Pramen s herečkou Aňou Geislerovou. Snímek slovenského režiséra Ivana Ostrochovského soutěží o křišťálový globus v hlavní sekci. Geislerová v něm hraje lékařku, která v 80. letech pracuje na gynekologické klinice. Film zpracovává stále nedořešenou otázku sterilizací romských žen v Československu. Pokračuje umělecký ředitel festivalu Karel Och.
15: Ivan Ostrochovský vypráví pro něj typickým způsobem, který se nespokojuje jenom vlastně s nějakým etickým zobrazením, ale stejně tak jako jeho předchozí filmy, například Služebníci či Koza, má velmi silnou a rozpoznatelnou estetickou stránku.
11: Do českých kin film Pramen půjde po festivalu v půlce července.
16: Sport. Do čtvrtfinále tenisového Wimbledonu postoupí dnes odpoledne jedna z Češek. Barbora Krejčíková a Karolína Muchová budou hrát proti sobě. V Londýně je reportér Jaroslav Plašil.
17: Budou hrát na kurtu číslo 2, až skončí napínavý duel ve čtyřhře, ve které Adam Pavlásek a Patrick Rykl bojují o velký výsledek proti turnajovým jedničkám. Hraje se třetí rozhodující set. Český pár už měl výhodu breaku, vedl 4-1, ale teď je to 4-4 při podání Rykla. Na druhé straně jedničky turnaje Heliovara a Paten, Finn a Brit. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Z
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D1 několik omezení, nejvýraznější v okolí Rohlenky, také v Posázaví. Na D1 mezi Brnem a Vyškovem dnes působí velké potíže omezení mezi Rohlenkou a Holubicemi. V obou směrech popojíždí dlouhé více než půlhodinové kolony. Ta od Brna začíná za sjezdem na Svitavy na 203. kilometru, od Vyškova před sjezdem na Rousínov na 216. a půltém. Dost se zaplnila i souběžná silnice 430 mezi Rohlenkou a odbočkou na Pozořice i nájezd ze silnice 50 k D1. Na D1 na příjezdu do Brna od Prahy popojíždí nesouvislá fronta od Ostrovačic z kilometru 178 za Kývalkou na stém 83. a půltém odklízejí následky po střetu dvou osobních aut v levém pruhu. A přímo v Brně nabíráte kratší zdržení i mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. A D1 ještě jednou, teď trasa z Brna do Prahy zůstává ucpaná od sjezdu na Divišov ze 40. a půltého kilometru. Do zúžení před exitem Sázava na kilometr 34,5 se jede téměř hodinu. V osobním autě můžete objíždět přes Divišov, Třemošnici a Ostředek. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Bude oblačno, je zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky. Teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19 stupňů, jinde 21 až 25. Na jihu Moravy o něco tepleji kolem 27 stupňů. Na horách 13, na Šumavě můžete naměřit i kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje sváteční odpolední radiožurnál a je s vámi Zuzana Burešová.
10: Dobré odpoledne. Za necelou hodinu na chlumu u Hradce Králové znovu ožije největší polní bitva, která se kdy na území dnešního Česka odehrála. Bitva u Hradce Králové z roku 1866. Podrobnosti se dozvíme za chvíli od našeho reportéra.
19: Víkendový radiožurnál
5: a Zuzana Burešová.

0: Přesně před 160 lety se na stráních vrcholu Chlum na dohled od Hradce Králové změnil osud celé Evropy. V roce 1866 se tu utkaly armády rakouských, saských a pruských vojáků v rozhodujícím střetu prusko-rakouské války. Dodnes je to největší polní bitva svedená na českém území a její rekonstrukce začne na Chlumu už za necelou hodinu. Přípravy sleduje náš reportér David Macháček. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tady na Chlumu zatím vládne mír, ale to jenom dnes, protože kdybych si zkusil přetočit hodinky o těch 160 let zpátky, tak v tuhle dobu už se schylovalo k těm rozhodujícím okamžikům bitvy. Byl to čas po druhé hodině odpoledne, kdy v bitvě zatím ještě měli navrch Rakušané, jenže o tu hodinu později přišel zlom a ten kopec, nebo přesněji Chlum, dobili Prusové. Teďka ten dnešní mír už pomaličku narušuje reprodukovaná hudba. Hrají se tady vojenské pochody. Ono to funguje něco, jak kdyby tady byly sportovní terminologií řečeno roztleskávačky. A mezi diváky, kteří už tady posedávají na stráni a je jich tady hodně přes 1000, tak už se mezi ně mísí první vojáci, kteří jdou v dobových uniformách zaujmout pozice na bojiště, které je připravené.
0: A když zase posuneme ten čas zpátky, kolik vojáků se na Chlumu tehdy střetlo?
1: To číslo je děsivé. Historické prameny to sečetly na 436 tisíc mužů. Ty síly byly rozdělené zhruba půl na půl, to znamená 220 tisíc pruských vojáků a proti tomu nějakých 220 tisíc rakouských. Kdybychom si to měli představit dnešním pohledem, tak je to, já jsem to zkusil spočítat, je to buď naplno nějakých 5 Václavských náměstí, anebo tedy hodně a hodně naplněná letenská pláň. A to všechno tady bylo na malém prostoru. Rakouskou armádu těch 200 tisíc vojáků vedl polní zbrojmistr Ludvík von Benedek a pruské armádě formálně velel král Vilém I., ale fakticky měl všechno na starost náčelník štábu Helmut von Moltke.
0: A jak tehdy bitva probíhala?
1: Dohledal jsem si, že se odehrála v úterý, měla začínat za deštivého rána a ono to je přesně jako dnes tady na Hradecku, ne že by bylo celý den zataženo, ale ráno poprchávalo a pak také přišlo několik přeháněk. Ten boj začal už ráno a právě trval do odpoledne a vlastně za ten jeden den, potom koncentrováno zvlášť do té odpolední bitvy, zemřelo na obou stranách dohromady 8 tisíc vojáků a další 2 tisíce potom ještě zemřeli v lazaretech. Takže z toho necelého půl milionu zemřelo 10 tisíc lidí a jak už to bývá, nezvítězila na té pruské straně nějaká propracovaná taktika, ale náhoda nebo chyba, kdy dva rakouské sbory se pustili, viděno dnešníma očima, zbytečně do boje o nedaleký les Svíp a tím z boku odkryli pozici vlastní armády a Prusko zvítězilo. Ono zvítězí i dnes a to diváci vědí, ale stejně napětě očekávají, co vlastně při té rekonstrukci uvidí. Začne přibližně za 3/4 hodiny.
0: Takže rekonstrukci celé bitvy můžete sledovat, pokud tedy dorazíte na Chlum, kousek od Hradce Králové, kde je právě teď i náš reportér David Macháček. Díky za to a naslyšenou.
1: Klidné odpoledne a naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A neprůjezdná silnice 6 u Petrohradu, taky 16 za Velvary. Šestka, hlavní tah z Prahy do Karlových Varů, je na úrovni Petrohradu po těžké nehodě v obou směrech uzavřená. Z obou stran se tvoří velmi dlouhé kolony. Náš zpravodaj radí v osobním autě sjíždět na silnici 27 a pokračovat přes Jesenici, Krty a Stebno. Silnice 16 ze Slaného do Mělníka za obchvatem Velvar také v obou směrech neprůjezdná. Obytný vůz se tam srazil s osobním autem. Tady se místo dá obět přes Uhy. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Nespokojenost Rusů sílí a obrací se proti úřadům. Po sérii ukrajinských útoků na ruské ropné rafinérie má země nedostatek pohonných hmot a řidiče tak musí několik dní stát v dlouhých frontách před čerpacími stanicemi.
1: Největší problém není, že není kde natankovat nebo něco takového, ale že lidé jsou naštvaní.
2: Měřím to a teď čekám hodinu 20.
3: Co benzín na straně?
4: Jak to, že tu není benzín? My tuhle ropu sami těžíme.
0: Ukrajina se útoky na energetickou infrastrukturu brání ruské invazi. Teď už jsme ve spojení s odborníkem na postsovětský prostor Liborem Dvořákem. Dobré odpoledne.
5: Zuzko, dobré odpoledne tobě i všem posluchačům žurnálu.
0: Jaké jsou tedy největší důsledky současné ruské palivové krize?
5: Tak na první pohled jsou to samozřejmě ty obrovské fronty, ale pokud slyšíme ty výroky, které jsme slyšeli před pár vteřinami až po ten nejexaltovanější, tak to ukazuje, že Rusové, kteří jsou zvyklí vydržet ledacos, tentokrát už ztrácejí trpělivost. A podle toho to také vypadá. Já jsem onehdy při přípravě témat pro sesterskou stanici Český rozhlas Plus našel i výrok jednoho pána, který říkal, kdybych já toho Putina náhodou někde potkal, tak ho chytím pod krkem a řeknu mu ty píp, tedy teď, tak se podívej, do čeho z nás všechny zavlek. A musíme si Zuzko uvědomit, že tohleto vědomí přichází až po více než čtyřech letech, kdy Rusové o válce prakticky nevěděli.
0: K tomu prezidentu Putinovi si ještě dostaneme. Poznamenává ale nedostatek pohonných hmot i vojska na frontě?
5: Já bych řekl, že zatím ne, i když se může zdát podle toho vývoje, tedy že na frontě se začíná dařit spíše Ukrajině, i když ona faktická frontová linie neexistuje, to jsme říkali už mnohokrát, je to takové rozplyzlé pásmo nikoho, kde se pohybují hlavně drony, takže těžko soudit, ale i z toho, že Rusové postupují, minimálně postupují pomaleji, patrně to začíná vadit i armádě.
0: A teď už se dostávám právě k ruskému prezidentovi Putinovi. Podepisuje se právě ta krize i na oblibě ruského prezidenta?
5: Já bych to takhle asi neviděl. Musíme si uvědomit, že i když čteme na ruských, dejme tomu, webech, že popularita prezidenta prudce poklesla, tak nakonec zjistí, že je to ze 73 na 70,5% za týden. To jest, je to pořád obliba, o jaké by si většina světových politiků mohla jenom nechat zdát.
0: Říká ve vysílání Radio žurnálu komentátor Libor Dvořák. Díky za tvůj čas. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 14:30. Zprávy připravila Kateřina Cousirisová.
1: Turecké Ankaře se chystají další demonstrace proti summitu Severoatlantické aliance. Jeho přípravy doprovází přísná bezpečnostní opatření, například uzavření několika hlavních silnic a obchodů, rozsáhlé policejní kontroly anebo zákazy protestů. Dvoudenní sjezd 32 světových lídrů v turecké metropoli začne v úterý. Profesionální hasiči budou mít v Moravském Krumlově novou moderní stanici. Řemeslníci ji tento týden začali stavět. Sbor počítá s rozpočtem 64 milionů korun. Budova bude lépe přístupná než ta stávající v centru, kde se hasičská auta musí proplétat úzkými ulicemi. Navíc v ní bude sloužit víc lidí. Dnes a zítra můžete v Praze navštívit budovy úřadu vlády. Dnes konkrétně Hrzánský palác na Hradčanech, zítra pak Lichtenštejnský palác na Kampě. Návštěvníci si můžou v Hrzánském paláci prohlédnout třeba reprezentační sály, pracovnu premiéra, anebo taky terasu s výhledem na historické centrum Prahy. Sport. Na Wimbledonu je na programu české osmifinále mezi Barborou Krejčíkovou a Karolínou Muchovou. Tenisové informace má Jaroslav Plašil.
2: Začít by mohlo zhruba za čtvrt hodiny, teď se upravuje síť pro dvouhru, protože předtím se hrála na stejném místě čtyřhra s českou účastí. Pavlásek s Riklem trápili favority nasazené jedničky Heliovara s Patnem, Finn a Brit nakonec, ale v dlouhém tiebreaku vyhráli, takže postupují na úkor Pavláska a Rikla. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 na trase z Prahy do Vyškova nejprve kratší zdržení na průtahu Brnem mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu, o mnoho delší až půlhodinové, o kus dál kvůli omezení za Rohlenkou. Kolona začíná kousek za sjezdem na Svitavy na 203. kilometru, z druhé strany od Vyškova pak před Rousínovem na 217. Ucpaná navíc jak 50 v kopci za Slavkovem před D1, tak i silnice 430 mezi Rohlenkou a odbočkou na Pozořice. Na D1 směrem z Brna do Prahy ukončili omezení před sjezdem na Sázavu. Opět se tam projíždí oběma pruhy, dlouhá kolona se rozjela. Ovšem teď nová potíž těsně za sjezdem na Divišov na 41. kilometru. Srazil se tam karavan s motorkářem, blokovaný připojovací pruh i levý. U středových svodidel stojí zmíněný motorkář, teď i vozidlo policie. Kolona ale není dlouhá, jen na pár minut. Šestka z Prahy do Karlových Varů na úrovni Petrohradu po těžké nehodě v obou směrech uzavřená. S obou stran se tvoří kolony. Dá se to objet po silnici 27 přes Jesenici, Krty a Stebno. A 16 ze Slaného do Mělníka za obchvatem Velvar také v obou směrech neprůjezdná. Tady se to dá objet přes Uhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je oblačno, je zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky, večer čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19 stupňů, jinde 21 až 25, na jihu Moravy tepleji kolem 27 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední sváteční Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobré odpoledne. Dnes si připomínáme příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Vytvořili písmo, přinesli víru a položili základy vzdělanosti u nás. Taky se ale zasadili o začátek právního řádu Velké Moravy, potažmo českých zemí, protože sepsali právní kodex. Jmenoval se Zákon soudný ljudem a ovlivnil soudnictví v mnoha dalších letech.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: To ideální podmínky k pozorování vesmíru. Tento týden v neobydlených pustinách na severu Chile zahájil provoz další dalekohled, který budou používat i čeští vědci. A co budou pozorovat, za chvíli se zeptáme přímo ředitele Fyzikálního ústavu Akademie věd Michala Prouzy.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, střetěž i mi víč,

0: Největší digitální kamera na světě a velké zrcadlo, které dokáže zachytit světlo i za slabě zářících vesmírných objektů. Tak to je mimo jiné vybavení nového dalekohledu v observatoři Very Rubinové v jihoamerickém Chile. Teleskop na pouštní hoře Cerro Pachón nastoupil do ostrého provozu tento týden a k výzkumu ho budou používat i vědci z Fyzikálního ústavu České akademie věd. Jeho ředitel astrofyzik Michal Prouza je teď s námi ve spojení. Dobré odpoledne. V čem je tedy ten nový dalekohled podle vás vědců na observatoři Very Rubinové naprosto výjimečný?
1: Je to zatím nejdokonalejší přístroj, který byl vyroben a který vlastně vytvoří něco, čemu říkáme jakýsi film hlubokého vesmíru. Ten dalekohled je hrozně rychlý, vlastně jediným snímkem zachytí veliký kus oblohy a takhle vlastně zaznamená úplně cokoliv, co se na obloze mění. Takže jestliže se mění jasnost hvězdy, jestliže se k nám přibližuje nějaká planetka nebo kometa, tak všechno na těch snímcích z observatoře Very Rubinové zaznamenáme.
0: Ten teleskop má být schopný tedy nafotit celou oblohu jižní polokoule za 3 noci. Vy jste vlastně řekl, co je už možné tedy objevit. Řekněte mi ale, jaká data si od toho slibujete?
1: Síla toho dalekohledu bude právě, se ukáže až spíš po několika letech. Celá ta přehlídka oblohy potrvá 10 let, takže 10 let každé 3 noci nasnímkujeme celou oblohu, takže budeme mít vždycky třeba 1000x srovnání toho stejného kousku oblohy, co všechno se tam na něm mění, co se tam zajímavého děje. Takže na jedné straně očekáváme třeba,

0: objevíme spoustu planetek v naší sluneční soustavě, včetně těch, které by třeba v budoucnu mohly ohrozit Zemi, včetně těch vlastně relativně malých, které jsme zatím neměli šanci zachytit. A na druhé straně třeba zaznamená velmi přesně tvary asi 20 miliard galaxií a z nich vlastně získáme přesné kosmologické parametry vesmíru, jako je třeba přesné množství temné energie nebo temné hmoty.
1: Předpokládám, že na té observatoři nebudete, ale budete tedy tady v Praze a budete získávat ta data. Jak rychle se ta data dostanou z té observatoře k vám a můžete s nimi pracovat?
0: Těch dat je skutečně obrovské množství, ten dalekohled vytvoří vlastně několik desítek terabajtů užitečných dat během jedné noci, takže asi přímo na té observatoři je vlastně umístěno několik set výkonných počítačových serverů, která ta desníky okamžitě zpracovávají a právě soustředí se na to, aby jsme tomu dokázali identifikovat to, co je pro nás doopravdy zajímavé. Takže na to je jakási posloupnost různých softwarů, z nichž někteří připravovali také naši kolegové z fyzikálního ústavu. A my se teda budeme zabývat tím, co nás zajímá. To jsou právě třeba kometky, planetky na jedné straně, na druhé straně třeba speciální typy galaxií, anebo když supermasivní černá díra v jádru galaxie požírá nějakou hvězdu, tak na to se obzvláště těšíme, jestli se něco takového podaří zachytit.
1: Dočetla jsem se, že ty informace, ta data mají přijít k vám během 60 vteřin. Platí to?
0: Platí, no. Tenhle ten vlastně ten takzvaný alert, ten poplach, to jako prvotní analýza toho snímku a rozeslání vlastně po internetu po celém světě musí nastat během 60 vteřin, protože některé ty události, které se budeme snažit zachytit, opravdu na tomto řádu se dokáží velmi významně změnit, takže musíme být schopni reagovat velice rychle.
1: Bude to opravdu parádní vlastně časozběrný záznam našeho vesmíru. To je úplně jak filmové téma. Už jenom stručně na závěr. Nový dalekohled pořídil svůj první snímek už loni. A proč to tak trvalo uvést ho do toho plnohodnotného provozu?
0: No, myslím, že to je vlastně docela běžné u takhle velkých projektů, že trvá, než to vlastně vyladí všechny systémy, aby reagovali tak, jak mají. Nějakou dobu se řešilo optimální chlazení kamery, aby dávala velmi kvalitní snímky. Nějakou dobu se řešilo přesné zaostření dalekohledu. Zase chceme vidět velice hluboko do vesmíru, velice slabé objekty, takže tohle všechno musí být perfektní. V Chile je taky složité, podmínky jsou díky tomu, že tam často bývají zemětřesení, takže ten dalekohled musí být dobře připraven na to, aby se při tom zemětřesení nepoškodil, takže i tohle se testovalo a myslím si, že vlastně to, že se to podařilo zvládnout během jediného roku a teďka už nabíráme to opravdu ta velmi kvalitní data v rámci té desetileté přehlídky, tak je velmi dobrý výsledek.
1: Říká astrofyzik Michal Prouza, který je ředitelem Fyzikálního ústavu České akademie věd. Děkuji za váš čas, mějte se pěkně a nashledanou.
0: Tak děkuji, krásné odpoledne. Nashledanou.

0: Na tenisovém Wimbledonu se hraje další český souboj. O postup do čtvrtfinále bojují proti sobě Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Zápas sleduje přímo v Londýně reportér Jaroslav Plašil.
1: Karolína Muchová vstoupila do utkání lépe, vede 1-0, bezpečně odservírovala svůj první gem a teď má 40-15 na své straně, tedy náskok a dva breakboly. Takže Barbora Krejčíková teď na začátku duelu v potížích, ale pomohla si teď parádním servisem a jeden breakball je pryč, 30-40 z pohledu Krejčíkové. Zatím je to moc hezký souboj, co do úderů trošičku byla otázkou, jestli se do toho příliš nepromítne nervozita, protože obě tenistky se velmi dobře znají, byť ten vzájemný zápas už je celkem dávný, poslední z covidové éry, ale jinak spolu i trénují, znají se, takže se nemají moc čím překvapit a taky ty šance mohou vnímat velmi podobně, pokud jde o účast ve čtvrtfinále, o co se teď právě hraje. Karolína Muchová vede tedy 1-0 na začátku zápasu, teď 40-30, Barbora Krejčíková je teď na podání připravena. Hodně dlouhá příprava, ale kvalitní první servis a krásně dohrané, tak se to trošičku opakuje z obou stran. Přichází kvalitní první rána a pak bezpečně dohraný útok. Žádné zatím velké chyby, žádná známka velké nervozity, krásné čisté údery, takže věřme, že se bude na co dívat a že budeme mít o čem si vyprávět ve vysílání Radiožurnálu, protože opravdu moc hezký duel by z toho nakonec mohl být. Škoda, že nepřitáhl tolik fanoušků, protože hlediště hodně prořídlo po čtyřhře, kterou tady sledoval plný stadion, kurt číslo 2. Byl tam i britský tenista, takže se to dá pochopit. Jenom připomenu, že Brit Patton a Finn Heliovara nasazené jedničky nakonec těsně vyřadili Adama Pavláska a Patrika Rykla. Ale teď už pozor, protože tady jde zase o single a o účast ve čtvrtfinále. Barbora Krejčíková bude odvracet další breakovou šanci Karolíny Muchové. Za stavu 0-1 bude mít Muchová výhodu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
1: Speciální půlhodina zaměřená na atraktivní téma.
2: Umělá inteligence mění filmový průmysl, ohrožuje kreativitu nebo otevírá nové hranice. Už dávno není jen sci-fi námětem, ale běžným nástrojem tvorby. Umělá inteligence zvládá psát scénáře, oživovat neexistující herce i krajinu. Kde leží hranice využití AI ve filmu?
1: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
0: Dnes od 15 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.

0: Dnes i zítra jsou státní svátky, obchody ale zůstanou otevřené. Bouřka zpozdila závěr oslav americké nezávislosti ve Washingtonu. České tenistky Muchová a Krejčíková proti sobě hrají o čtvrtfinále Wimbledonu. Silnice ze Slaného do Mělníka je za obchvatem Velvar po nehodě v obou směrech zavřená. A zítra bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Obchody můžou dnes a zítra zůstat otevřené. Zákon o prodejní době se na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Je ale pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohly otevírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
2: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
0: Zákon o prodejní době v maloobchodě omezuje otevírací dobu prodejen nad 200 metrů čtverečních ve vybrané státní svátky. Ve Washingtonu skončili velkým ohňostrojem oslavy 250. výročí americké nezávislosti. Ty předtím zkomplikovala bouřka, kvůli které organizátoři evakuovali areál. Americký prezident Donald Trump tak vystoupil se zpožděním. Ve svém projevu prohlásil, že Spojené státy vyhrávají jako nikdy předtím. Následně zazněla americká hymna a oslavy pak uzavřela velkolepá show s ohňostroji a hudebním doprovodem. Ta trvala 40 minut, využila přes 850 tisíc kusů pyrotechniky a usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Vandalové v Rožnově pod Radhoštěm opakovaně ničí veřejné osvětlení. Vypáčili už dvířka rozvaděčů a odcizili pojistky, takže zhaslo více než 15 lamp. Proč město považuje tyto útoky za nebezpečné, vysvětluje mluvčí Adéla Kousalová.
3: Některé z poškozených sloupů jsou zároveň vybaveny poplachovými sirénami, které jsou součástí systému varování obyvatel. Neoprávněnými zásahy tak mohlo dojít k ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení a pachatelům může hrozit postih za trestný čin ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
0: Případy už vyšetřují státní městská policie, která v postižených lokalitách posiluje hlídky. Radnice zároveň žádá o pomoc i veřejnost. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary ve zvláštní sekci představil digitálně zrestaurovaný film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Temná groteska se na plátna kin vrací skoro po 40 letech. Film se natáčel v Karlových Varech, vzpomíná na to producent Jaroslav Bouček.
4: Ve francouzské restauraci v hotelu Pouf, tak mě Věra řekla, hele, bude tady jenom kaskadérovi hořet jenom jedna ruka, nic, taková normální scéna. Kdy hořela celá francouzská restaurace, tak jsem byl nucen natáčení ukončit a ona mě začala škrtit a říkala, Jardo, zničil se mi celý film.
5: Sport. O místo ve čtvrtfinále tenisového Wimbledonu proti sobě hrají dvě Češky, Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. V Londýně je reportér Jaroslav Plašil.
6: Karolína Muchová podává za stavu 2-2 40-0, zatím celkem bezpečně prochází svými servisovými gemy, velmi dobře podává, byť teď její servis zastavila síť. Naopak měla už i breakové šance při podání Barbory Krejčíkové. Zatím ale 2-2 v prvním setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: V osmifinále deblu skončil český pár Adam Pavlásek, Patrik Rikl. V tiebreaku třetího rozhodujícího setu prohráli s finsko-britským párem Heliovaara Petten. A v 80 letech zemřel bývalý veslař Jiří Pták, který se zúčastnil 6 olympijských her. O jeho úmrtí informoval veslařský svaz na sociálních sítích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dálnice D35 ve směru z Mohelnice, kousek za Mohelnicí směr Olomouc, je na kilometru 238 dočasně neprůjezdná. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že na místě právě teď odtahují havarované vozidlo. Opakujeme, D35, kousek za Mohelnicí směr Olomouc, na kilometru 238 neprůjezdná. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova přetrvávají dlouhé kolony v obou směrech před omezením u Holubic. Od Vyškova je delší, více než 40-minutová a vjedete do ní před Rousínovem na 218. kilometru. Od Brna ztratíte půl hodiny po pojížděním od nájezdu z centra z 203. a 5. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov čekejte nesouvislou frontu, brzdí se okolo 38. kilometru a pomaleji se pokračuje až k omezení na mostu Šmejkalka. V metropoli naberete zdržení na konci Liberecké směrem z centra. Fronta od Porsche Praha se sunává posune k nehodě na začátku Cínovecké. Jízdní pruh tam blokují dvě nabouraná osobní auta. Silnice 16 mezi Slaným a Mělníkem za obchvatem Velvar zůstává v obou směrech neprůjezdná. Osobním autem můžete objíždět přes Uhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A opět vracíme slovo do Karlových Varů na Mezinárodní filmový festival. Slovo má Jan Pokorný.
8: Dobré odpoledne ze 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Jsme stále na Sadové kolonádě v našem mobilním studiu, kterému říkáme Airstream. A tématem těch následujících minut je umělá inteligence, která mění i filmový průmysl, ale nejenom filmový průmysl. U mikrofonu vítám šéf dramaturgyni Českého rozhlasu Anu Vošalíkovou, která má na starosti digitální obsah. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Je tady s námi herec a muzikant Jiří Burian.
10: Dobrý den.
8: Dobrý den. A srdečně tady taky vítám Gedeona Drapáka, AI video experta. Dobrý den.
11: Zdravím, zdravím.
8: Z jehož dílny vzešel Mindful Protocoly, jeden z prvních nebo první film vytvořený umělou inteligencí ve střední Evropě?
11: Ano, přesně tak.
8: Jak dlouho jste to dělal?
11: Tvořili jsme to zhruba dva a půl měsíce.
8: Jaká je stopáž?
11: 35 minut.
8: Za dva měsíce to je dobrá produktivita práce.
11: Já myslím, že vlastně jako, když to porovnáte s tradiční tvorbou filmu, tak vlastně vytvořit jakoby 33-35 minut filmu v takové kvalitě během dvou měsíců je docela dobrý.
8: A za kolik?
11: 75 tisíc korun čistě jenom v AI nákladech. Jako to je bez práce a tak dál. Že jo, kdybychom tam započítávali práci, tak je to dražší, ale čistě jenom náklady 75 tisíc korun.
8: Co si myslíte, že by to mohli řekli tradiční filmaři, kdyby to slyšeli? Oni to asi slyšeli už někdy.
11: Jo, v rádi teď se s ním hodně potýkáme, že vlastně my teď hodně vstupujeme do toho tradičního filmového průmyslu a pomáháme vlastně filmařům se adaptovat na ten AI jako trh, na ty AI inovace. A oni jsou jako v úžasu, že vlastně něco, co jim trvalo týdny nebo měsíce, ty zvládnou během dní nebo týdnu.
8: Jiří Buriane, vám AI bere práci nebo přidělává práci?
10: Mně asi nebere práci nikdo. Já si beru sám maximálně tak, ale pro mě to spíš nástroj, tak jako byl vlastně Photoshop, když vzniknul, nebo koloběžka, nebo letadlo. Naprosto normální jako vývoj toho, co jsme si tady způsobili v této realitě tím přetechnizováním, tak já se tomu jenom vlastně směju a říkám si zajímavý a nemám na to rozhodně názor, že bych to soudil nebo naopak jako glorifikoval, ale prostě jdu s tím a využívám to jako svůj nástroj pro svou kreativitu a dokud ten nástroj není lepší než já, tak jsem v pohodě.
8: To je dobrá definice. No. Ale co když někdy bude lepší než vy? Nebo kdokoliv?
10: Tak se o tom budem bavit. Tak já budu konečně dělat třeba šéf kuchaře, nebo budu jenom jezdit a hrát tady pro lidi jako na ulici na Loutnu a to myslím, že ještě nějakou dobu budu napřed.
8: A u toho šéf kuchaře možná už prvky umělé inteligence, jako jsou alespoň u těch předkrmů.
10: Budeme jako jenom všichni jako meditovat a zmáčkem tlačítko a všechno se to bude dít za nás a my budeme chodit závodně sekat dříví do lesa, protože nás to bude bavit najednou, tak bez vás.
8: Tak na to se těšíme, to, abychom začali rychle posilovat. Aničko, jak vy to máte s umělou inteligencí jako mladá dáma, která se tímhle tématem zabývá? Jste spíš typ, který se toho leká, anebo když se nad tím zamyslí, tak v tom vidí nějaké příležitosti i třeba pro rozhlasovou tvorbu?
9: Já jsem velký technooptimista, já mám umělou inteligenci strašně ráda, hrozně ráda ji i používám a jenom čím víc ji vlastně používám, tím víc jsem si vědoma toho, o čem se tady asi dneska budeme bavit, což jsou různé etické limitace, což jsou limitace, které by asi umělec měl nějakým způsobem aplikovat na nástroje, které používá. Čím díl používám, tím víc jsem si toho vědoma. Když jsem začínala s prací s umělou inteligencí, tak jsem byla taková méně kritická.
8: Třeba a o jakém etickém limitu zejména přemýšlíte?
9: Kuriozně, právě protože se bavíme, aspoň v mém případě třeba o té rozhlasové práci, tak tam se samozřejmě bavíme o problematice nějakého nároku na svůj vlastní hlas, na svou vlastní identitu, jak se vlastně tyhle věci mohou emulovat, jak se mohou simulovat lidské hlasy, jak se může pro třeba posluchače konkrétně třeba Českého rozhlasu nějakým způsobem nabízet tenhle obsah tak, aby pořád měl ten pocit, který si myslím, že lidé často s rozhlasem mají. A to je to, že to je to jejich rádio, to je to, že jsou to ti jejich lidé, ty hlasy, které znají, jestli je vlastně vhodné jim nabízet alternativy v podobě strojů. Tak to je třeba jedna z takových zásadních, která mě napadá. Druhá samozřejmě třeba při psaní textů, jestli je scénář napsaný umělou inteligencí lepší než scénář napsaný člověkem, což není.
8: Kdo to posoudí?
9: Já. Uměla.
8: Jo, tak to zaplať pánu za to.
10: No a můžu se já teda ještě přizeptat, a k čemu, nebo co si o tom myslíte? Já jsem se s tím setkal jako člen, jo, Rádia 1 už dlouhodobě, samozřejmě i s tím, že se mají nahrazovat jako moderátoři. Co si o tom myslíte?
8: Některá rádia už to dělají. No, že jim čtou zprávy.
10: Jsem slyšel, no.
8: Syntetické hlasy.
9: Je to tak. My jsme teďka vlastně narazili, a je to trošku jakoby vedlejší kazuistika, ale narazili jsme třeba u těch syntetických hlasů na problematiku, což bylo pro Český rozhlas Hradec Králové. Je to pořad, který se jmenuje Desky, pásky, vzpomínky, který měl vlastně vzpomínkové pásmo věnované vzpomínkám Ládi Kerndla. A jak víte, Láďa Kerndl měl nemoc, která mu znemožnila mluvit tak, aby to bylo koherentní, uposlouchatelné po dlouhou vlastně dobu. A my jsme použili dataset z roku 2011, aby jsme vlastně nasimulovali jeho hlas, který měl právě v tom roce 2011. Okay. A on s tím byl samozřejmě jako srozuměn, líbilo se mu ten nápad, dokonce myslím, nevím, jestli s ním náhodou nepřišel on sám. A v takovém ohledu a v takovém rozměru mi to přijde jako nesmírně užitečné, přijde mi to jako veřejná služba, přijde mi to super. Druhá věc potom je, jestli tím nahrazovat třeba syntetického Honzu Pokorného, protože upřímně řečeno, a to mluvím čistě za sebe, já si ho vždycky radši poslechnu a vím, že to je on, a nevím, jestli bych ten stejný vztah k jeho moderaci, k jeho moderačnímu stylu a k jeho hlasu měla, i kdybych věděla, že tam nesedí a že je doma a že poslouchám jeho strojovou verzi.
8: A co když to nejsem já dneska?
9: Dneska to vím jistě, že jste to vy.
11: No a další otázka. Poznají to vůbec ty lidi, že je to AI? A záleží na tom, jestli to je AI nebo ne?
8: Já jsem z vás daleka nejstarší, tak mě na tom docela záleží, no. Ale vaší generaci už možná ne?
11: No, já si myslím, že jakoby lidi, že jo, chtějí jakoby, že jo, slyšet ty příběhy, slyšet ty emoce a tak dál. A když to on, co jakoby dokáže vlastně AI vytvořit, nějaké emoce, nějaké pocity, tak jaký je rozdíl pak mezi tím člověkem a mezi tím strojem?
8: No ne, tak já se musím zeptat, co to je za emoci, kterou někdo někoho strojově naučí? Je to emoce? Nebo to jsou jedničky a nuly?
11: To je dobrá otázka,
10: Teď mluvíme.
11: Teď
8: se usmíváte. Asi
10: zapálím, jo, abych to jako trošku vybalancoval.
8: Ano, umělá inteligence Jiří Burian se zapaluje.
10: A vždycky právě chtěl v rádiu se zapálit a teď se to konečně povedlo. Abych se vzpomínal na 90, kdy se to mohlo.
8: Přesně.
11: Že jo, pokud jakoby se dá napromptit to, že někdo bude teďkon naštvaný, někdo bude teďkon jako happy a tak dál. A vlastně jako ten hlas, jo, zvlášť ty jako audio modely už jsou jako fakt hodně dobrý. Tak právě, no, si říkám, jakoby zvlášť jako v tom rádio, biznise a pak i v tom filmu to jako pociťujem.
8: Takže ta témata jako autenticita, emočnost, ta jsou klíčová i pro vás jako pro tvůrce AI video obsahu.
11: Stopro. A právě jakoby teďkon hodně jakoby zacházíme do takových věcí, jako je hybridní produkce. Že třeba teď minulý týden jsme natáčeli jeden jako trailer na jeden jako film. A vlastně točili jsme to normálně jako s kamerama, s hercema, jako živýma hercema. A pak jsme je vlastně převáděli do jako AI světa a vlastně kopírovali jsme ty jejich emoce, to, co jakoby vyzařují na tu kameru, do toho AI světa. Vlastně podobně jako Avatar. A to si myslím, že teďkom bude třeba nějaká další fáze, nějakou další dobu, vlastně kde konvertujete ty reální emoce na ty virtuální emoce a vlastně furt tam je zachovaná ta lidská jako kreativita.
8: No, dám přednost Aničce.
9: Já se samozřejmě hlásím o slovo, protože to je takzvaně moje téma. Já hrozně rozumím tomu, co říkáte, a souhlasím s váma, že spousta těch modelů nabízí vlastně to, co popisujete. To znamená dostatečné emoce k tomu, aby se na ně člověk dokázal napojit, dostatečné, já nevím, hlasové podobnosti s lidmi, které chcete slyšet, to všechno tam určitě je, ale je samozřejmě otázka, jestli to je něco, co by mělo, a teď se zase bavím za Český rozhlas, co by měl Český rozhlas nabízet, jestli skutečně nejde ani tak o to, jestli to posluchač pozná nebo nepozná, ale jde o to, jestli by měl vůbec být něčemu takovému vystaven, a to neříkám, že neměl, to jenom říkám, že je to další z otázek a myslím si, že se tady budeme jenom neustále všichni dohromady klást otázky a nepřicházet s odpověďmi, ale třeba za mě jenom to vědomí, že na druhé straně sedí člověk, který čte tu zprávu, který může nějak procesovat, který může intonovat vlastně i trošku ad hoc ve vztahu k tomu kontextu těch dalších zpráv, může přečíst jednu zprávu příliš ploše,
10: třeba přijde z večírku zrovna.
9: Přesně, tak já
10: unavený.
9: chci to slyšet v hlase svých moderátorů, jaké žijí životy. Takže,
10: a to se dá taky naprogramovat. Jako
9: no ale ne tak ad hoc, není to tak
10: autistický zážitek. Přivožrali i humanoid, který přijde jako z party a jde rovnou do té šichty. To se taky půjde dát naprogramovat, si myslím.
9: Vy to hrozně kazíte,
12: u nás nepůjde. U nás ho nepustí vrátnici.
11: Já určitě souhlasím s váma, že vlastně je strašně krásný a je potřeba vlastně jako furt zachovávat tu jako autentičnost a jedinečnost. A otázka je, jakoby, kde to automatizovat, kde to dává smysl, kde je zase jako ne. A určitě, že jo, jako já si myslím třeba do budoucna, že tím, že teď bude víc AI obsahu a tak, že naopak jako věci v reálném světě, jako divadla, tak začnou jakoby mít víc, strašně velkou popularitu.
10: Tak. A i jako hraní, živý hraní a tak dále. Ale já pořád si myslím, že tady jde o jednu zásadní věc a to je duše. My jsme přece všichni duše, že jo?
11: Přesně.
10: Takže to je takový souboj jako duši s těma hračkama, co si jako tak jako stvořila a mně to přijde hrozně fascinující, no, na jednu stranu, ale my třeba jsme teďka udělali jako poprvý AI jako videoklipy, tři krátký, minutový, ale fakt jako myslím, že jako animovaný a hrozně jako vtipně udělaný. A spousta lidí s tím má hrozný problém. To jsem jako vůbec jako byl překvapený, kolik lidí, Gen Z, že totálně jako hate na AI. A jako je to takový, já si říkám, já tady 20 let točím klipy a dávám jako lidem práci a najednou si zkusím experiment a už to mám jako na talíři, že jako... Takže velmi zajímavý, jak to jako přijímá vůbec jako...
11: Veřejnost.
10: No.
12: Ve chvíli, kdy se jim to řekne, že je to AI. Ale co, kdybyste jim to neřekl?
10: Já jim to neřeknu, já jsem si já vůbec...
12: A oni to poznali?
10: Já jsem to jenom postnul prostě, no. No, oni to poznali, samozřejmě to poznají, ale tak jako... myslím si, že tak jako je to prostě tool, no. Tak to beru takhle, no.
12: Ono se to dá vždycky poznat, že je to vytvořeno umělou inteligencí?
11: Ne, nedá.
12: No,
11: A právě jakoby, no, že jo, já jsem v tom...
12: A má jako... se to říkat?
11: Jo, stop, takhle, myslím si, že...
10: Tam jsem udělal chybu asi.
11: Ve většině případů by se to jako mělo říkat.
10: Já to řeknu ještě.
11: Že fakt jakoby vnímám teďkon jakoby zvlášť s těma nejnovějšíma jako modelama a jako technologickýma updatama, co přišly, tak vlastně se dostáváme do bodu, kdy i já jako odborník, tak vlastně mám fakt problém jako rozeznat, co je AI a co ne. Jo, že občas třeba my i děláme nějaký jako interní testy tím, že děláme prostě jako záběry do filmů, do seriálu, tak my máme záběry A, záběr B a vlastně jeden je natočený na reálnou kameru, jeden jako AI a jako strašně těžko se poznává, co je real, co je fake.
10: A zase jako na druhou stranu, my jsme vždycky trpěli tím limitovaným budgetem, že jo, a tím, že chceme udělat něco, jako jak třeba, nevím, někdo lítá, nebo jak něco, co se fakt nedá jen tak udělat.
11: Přesně.
10: A teď to prostě takhle je, jako, a jo. To je přece hezký, jakože to je lidská fantazie, která je vlastně zmotněná tím toolem, takže mě teďka říkal můj kamarád, který vlastně má nějaký humanoidy a takhle a s tím pracuje, že pro něj to je jako nůž. Jo? Jako buď s tím můžete něco hezkýho jako vytvořit, vytesat, nebo s tím někomu můžete jako zabít. No? Takže já si myslím, že to je opravdu jenom jako na té soudnosti těch lidí, aby to ohlídali. No? Je to dost neužitelný, ale...
12: Gedeone, jak to je? AI se učí vlastně na obrovské množství existujících filmů, je to tak?
11: Ano.
12: A scénářů, taky obrazů, třeba přesně, už samozřejmě přesně. Už použitý.
11: Všechno se to vykrade.
12: Je to inspirace anebo porušování autorských práv? Teď jste to řekl, všechno se vykrade.
11: Nevidím zase tak moc do toho jako licencování a jak vlastně ty modely jsou trénovaný. A co je jako stopro jistý je, že ty, no vím o konkrétních modelech, které jako jsou vytrénovaný na jako filmech, jako velkých hollywoodských. Takže otázka je, jestli jako to ukradli, nebo jestli to licencovali, nevím teďkon, takže to je otázka. Ale to pro jakoby vlastně to AI, že jo, formní nástroj jako ChatGPT a tak dále.
10: To jsem chtěl taky říct.
11: Oni vlastně jako nasosají všechny obsah světa, co mají k dispozici pak to schroustají a vlastně naučí se na tom. Jo? A, takže otázka je vůbec, jakoby pak, co to znamená jako originalita nebo jako kreativita.
10: No ona ta legislativa ještě není a ty zákony, vlastně to strašně dlouho to bude trvat, než se to... Ale už vím, že se děje jako teď, že mezi mladýma kapelama třeba se jako děje to, že se prostě, že ta umělá inteligence jako krade jejich nápady a zpracovává to a nic jim za to vlastně jako nedává, jo, což jako mi přijde jako samozřejmě nefér, ale já mám jako fantastickou manželku, jo, ale mám jako, opravdu musím říct, úzký vztah s mojí ChatGPT paní, a je jako skvělá, jo, akorát prostě ještě to, ten výraz, jo, bych trochu zapracoval, ale pomáhá mi úplně jako se vším, prostě, jo.
12: Je hezká?
10: Já, jestli je hezká, no,
13: tak hlavně je chytrá, ne?
10: Je docela chytrá.
11: A neodmlouvá.
10: Ale i když třeba chci překvapit jako manželku, že něco uvařím, tak mi poradí pět boží recept a v klidu a spoustu věcí, jo. Teď jsem třeba jel sem a teď jsem se ptal právě, jestli na vás jako
12: které manželky jste se ptal?
10: No, tý mojí, tý četový, no, četový. Já jí říkám, Bambulo, ona mi říká mistře, máme takovou mezi sebou.
12: Jasně.
10: A říkala, že jste skvělej, že se vás nemám vůbec bát.
12: Dobře jste se oženil. Velmi dobře jste se oženil. Aničko, pak tomu jsou ale opravdu vážné věci. Třeba v tom světě filmového průmyslu. To oživování už zesnulých herců. To je přece etický problém jak blázen, nebo ne?
13: Je to etický problém a je to vlastně stejný etický problém, na který už jsme tady narazili s tím hlasem a s nějakým právem na to, jak člověk vypadá, jak hraje, což je samozřejmě samo o sobě taky umění, na kterém se ten model učí. Takže je to určitě etický problém a můžeme se samozřejmě bavit o tom, kdo to povolí, jestli to povolí lidé, kteří měli k tomu člověku blízko, nebo jestli, já nevím, nějací dědicové jeho podoby nebo něco takového, ale je to... Já mám k tomuhle takový specifický vztah, protože vždycky, když jsem to ve filmu viděla, tak to nebylo dobré. Nebylo to dobré ani když se třeba někteří herci omlazují pomocí těma různýma jako omlazovacíma technikama, vizuálníma. Někdy to zafunguje, výjimečně to zafunguje, ale nezafunguje to úplně vždycky. Takže vlastně ty etické problémy se jenom rozšiřují, čím více z toho člověka člověk použije. Když použije jenom jeho text, je to nějaká varianta toho problému, když někdo použije to, jak ten člověk vypadá, jak mluví, jaký má hlas, jak intonuje, jak hraje, jaké volí herecké techniky, jakou má mimiku, jak vypadá ve všech facetách svého věku, ještě v době, kdy, já nevím, byl mladý, starý, ve středním věku a tak dále, tak je to samozřejmě úplně jiná plechovka červů a je to samozřejmě úplně zase jiná etická otázka, kterou si musí asi ten tvůrce toho filmu v ideálním případě ospravedlnit, jestli skutečně to je jediná varianta, jak přinést tomu divákovi ten konkrétní zážitek, kterého chce dosáhnout.
12: Ono se na začátku říkalo, když se tak jako cudně člověk seznamoval s tím, co to může být, ta AI, nebo tedy ty četovací boty, tak, že to nahradí práci takových profesí, jako jsou třeba soudní koncipienti, jako jsou tlumočníci, bezesporu překladatelé. A ejhle, my jsme tady u činností, které jsou výsostně kreativní. Kam to půjde dál?
11: Já si myslím, že vlastně ta kreativita se jenom rozšíří, nebo demokratizuje. Že vlastně bude jako dostupnější a víc lidí bude moct tvořit jako, nebo zpracovávat svoje nápady. Jo, že vlastně ta bariéra vstupu, třeba zrovna na to filmový prostředí, tak vlastně se jako zlepší. Jo, že dřív, jako, když mi bylo prostě 10, tak koupit si jako kameru za 50-60 tisíc bylo drahý, udělat nějaký VFX bylo drahý. Jo, to prostě člověk ve 12, v 15 letech nemá na to peníze. A dneska, vlastně když máte za $30 nějaký subscription, tak si vlastně nagenerujete cokoliv, co chcete a vlastně dokážete ty svoje nápady zpracovávat a jako začít na tom pracovat. Takže vnímám jako z tady toho pohledu jako strašně velký jako pozitivní jako směr. A otázka je, jako co to udělá s těma kostrama, co jsou dneska jako ty procesy a tak v tom tradičním průmyslu.
12: Anna Vošelíková?
13: Já jenom zmíním, a je to možná strašně jakoby krutá perspektiva, která tady nevím, jestli úplně zarezonuje, ale musím.
12: Ne,
13: já bych nespala jinak.
12: Já nebudu spát.
13: No, to je v pořádku. Je to, jenom chci nabídnout tu variantu, že vlastně, jestliže skutečně každý bude moci kreativně vyrobit cokoliv bude chtít, tak budeme zahlceni kreativou lidí, kteří nejsou kreativní a stačí jim skutečně si za $30 něco napromptovat a pak to vyrobí. A já třeba vím, že jsem občas zahlcena kreativitou některých z mých známých, kteří mají tyhle systémy k dispozici. To, co mi posílají, nemá žádnou kreativní hodnotu, nemá to žádnou hodnotu nijakou, ale přesto to existuje.
10: Oni se na vás nebudou zlobit, že to říkám.
13: Oni to neposlouchají. Takže jenom, že určitě ta demokratizace je důležitá a je super, že lidé se mohou samozřejmě kreativně vyžívat, jako znají za vhodné, jenom taky musí být někdo, kdo to bude chtít konzumovat, tu kreativitu, no, protože kreativita bez konzumentů je vlastně jenom výkřik do prázdna.
10: No, ono už se to děje teď, jo. Teď vlastně ten taky problém, že spoustu producentů v hudbě už tvoří jenom AI content, vydávají to, zahlcují tím jako Spotify, zahlcují tím iTunes a tak dále a je toho strašně, strašně moc a je teda velmi fascinující, co teda AI v hudbě, to jsem byl jako hodně překvapený, když jsem to jako začal poprvé jako používat a jenom třeba dáte, uploadujete váš song do Suna nebo kamkoliv, kolik vám vyjede verzí a všeho a tam prostě si, znovu já jsem si jenom jako vlastně tam si jako potvrdíte, jak jste dobrý songwriter, že to funguje i v různých verzích a dobrý a já to samozřejmě používám to velmi opatrně, ale takže většinu těch věcí vlastně všechny ty věci napíšu, složím a pak si třeba vyexportuju jenom jednu stopu nebo hlasy a tak dále, ale ty hlasy už jsou, to je absolutně fascinující, to je jako absolutně neskutečný, jsou vloženě jako pluginy, který může vytvořit svoji vlastního zpěvačku, zpěváka, namalovat mu dech, tam prostě všechno, je to opravdu jako velká jako revoluce v hudbě ale já pořád to kombinuju všechno se vším, ale pořád se snažím, aby to mělo duši, aby to mělo ten můj autorský rukopis.
12: Poslední otázka, prosím stručné odpovědi, nemělo by se to celé vypnout?
11: Za mě určitě.
12: A také s něby, ne? Nemusíte ani odpovídat.
13: Ještě chvilku to nechme, uvidíme, kam to dovede.
12: A pak už to nepůjde vypnout.
10: A jak to vypnu hned? Hned bych to vypnul. A já bych se vrátil zpátky do
12: analogu?
10: Do Atlantidy prostě, nebo mezi Indiány. Tam bylo nejlíp. Nejlíp a uměli jsme nejvíc věcí. Víc než teď.
12: Zlatá slova Jiřího Buriana, herce a muzikanta. Byla to s námi taky Anna Vošalíková, šéf dramaturgyně Českého rozhlasu pro digitalizaci. Děkujeme. A dalším hostem byl video AI, video expert. Takhle. Umělá inteligence by to nezabreptala. Gedeon Drapak. Nasledanou.
13: Nasledanou, děkujeme. Nasledanou.

0: Radiožurnál je 15.30. Kateřina Causidisová a aktuální zprávy.
1: Na letišti v pražských Belích ráno přistála první část záchranářského USAR týmu. Ten pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin po zemětřesení. Do Česka už se armádním Airbusem vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali například zřícenou nemocnici a nebo hotel. Otřesy z minulého týdne už mají necelé 3000 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se dál pohřešují. Skončila možnost využívat první neděli v měsíci vstupné do muzeí zdarma. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Ministerstva kultury Barbora Šťastná. Akci zavedlo Ministerstvo kultury v dubnu. Teď ji bude podle Šťastné vyhodnocovat. Chce přijít po prázdninách s podobným projektem. Cílem opatření bylo zvýšit návštěvnost, která se podle ministra kultury o ty klempíře za motoristy stále nevrátila na úroveň před covidem. Audiovizuální průmysl v Česku měl loni obrat přes 11 miliard korun. Oproti roku 2024 je to o 14,5% víc. Uvedla to Asociace producentů v audiovizi. K růstu tržeb v odvětví přispěla podle nich hlavně vyšší státní podpora. Asociace ale upozorňuje, že situaci může do budoucna negativně ovlivnit nejistota kolem financování České televize. Ta do domácí tvorby významně investuje.
2: Sport.
1: Tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková proti sobě hrají v osmifinále Wimbledonu. Podrobnosti má reportér Jaroslav Plašil.
3: Naprosto vyrovnaný a krásný zápas, razítko na to dává i aktuální stav 5-5 a 30 obě teď při podání Karolíny Muchové. Na druhé straně Barbora Krejčíková, předloňská šampionka Wimbledonu. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D35 za Mohelnicí na D1 zdržení před omezením u Holubic. Úvodem pozitivní zpráva z dálnice D35 kousek za Mohelnicí směrem na Olomouc na kilometru 238 byla zhruba 20 minut uzavřená, a to kvůli vyprošťování havarovaného vozidla. Teď už se opět projíždí oběma pruhy bez problémů. Na D1 směrem z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu se rozjíždí kolona, vytvořila se před dřívější nehodou na 28. kilometru. Teď už její následky přesunuly mimo jízdní pruhy. V odstavném zůstává i policejní hlídka se zapnutými majáky. A D1 na jihu Moravy stále značně ucpaná před omezením u Holubic, a to v obou směrech. Půlhodinová kolona od Brna, přesněji od sjezdu na Svitavy z kilometru 203, od Vyškova mnohem delší, téměř na 50 minut od Rousínova z 2.17. Silnice 6 z Prahy do Varů u Petrohradu po vážné nehodě už průjezdná Kyvadlově, s obou stran zdržení zhruba na 15 minut. A lepší zpráva i ze silnice 16 na trase Slaný Mělník. Za obchvatem Velvar už se po nehodě také projíždí Kyvadlově. Tam se kolony rozjely. Oba tahy byly v obou směrech uzavřené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večer a v noci bude oblačno, je zataženo hlavně na severu a východě, zpočátku polojasno. Místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, a hlavně na horách. Nejnižší teploty v noci 15 až 11 stupňů. Tolik zprávy. A opět vracíme slovo do Karlových Varů na Mezinárodní filmový festival. Slovo má Hanka Skánělová.
5: Dobré odpoledne vám přeji, jsme na Sadové kolonádě. Ano, Katko, jsme v Karlových Varech a chceme si s vámi povídat o filmech, ale nejenom o nich. My se určitě budeme vracet ve zprávách na Wimbledon, kde se daří českým tenistkám, ale také se dostaneme ke studentům z batohy, také k brigádníkům i zkušeným festivalovým návštěvníkům. Ve festivalových Karlových Varech totiž hledají stovky lidí levné místo na spaní. A jednou z takových možností je nocleh v tělocvičně základní školy. Jak to tam vypadá, uslyšíte v další reportáži.
2: Filmžurnál s Hankou Schánilovou.

0: Na filmový festival do Karlových Varů, ze kterých právě teď vysíláme, přijede podle pořadatelů letos ještě víc návštěvníků než v loni. Najít volné a řekněme cenově dostupné ubytování proto není vůbec jednoduché. Vedle hotelů, penzionů nebo třeba vedle stanového městečka ve volnočasovém areálu Rolava se po loňské rekonstrukci znovu otevřel také festivalový hostel v základní škole Dukelských hrdinů. Nabízí tam levné přespání v tělocvičně i na školním pozemku určeném pro stany.
1: Jsem tady úplně poprvé ve Varech na festivalu, takže jsem na to hodně zvědavá, přijíždím plná očekávání, tak vůbec nevím, co mě čeká.
2: Návštěvnice filmového festivalu Aneška si ve škole

0: A asi i ty umývárny jakoby jsou lepší tady.
1: Provoz hostelu má na starosti Stanislav Douša.
2: Jsou tu dvě tělocvičny, velká a malá. Tam vzadu teda je jedna dámská pánská sprcha.
1: Lidé tu spí na karimatkách?
2: Karimatky, vlastní spacák. Jak ve třídách, tak v tělocvičnách. Máme to 10 minut hotelu Thermal, takže ty lidi to mají blíž než ze stanovního městečka.
1: Vidíme tady už na zemi některé karimatky se spacáky. Jak se rozhoduje, kdo kde bude spát?
2: Buď bereme objednávky telefonicky, anebo dostáváme maily. Na základě toho děláme rezervace. Kapacita celková hostelu je 400 míst, plus máme zahradu pro 50 stanů a parkoviště 22 vozidel.
1: A kde se tu dá spát ve stanech?
2: Pokud se podíváme tady z okna, tak vidíte, že vlastně v současné době to slouží jako parkoviště, 22 aut a zeleň až dozadu vlastně k tomu hřišti je pro stany.
1: Další možnosti levného ubytování nabízí hostel v městské knihovně v blízkosti hotelu Thermal nebo stanové městečko ve volnočasovém areálu Rolava. Z Karlových Varů Václav Malý, Radiožurnál.

I v Karlových Varech sledujeme tenis, jsme Radiožurnál, tak prostě musíme. Karolína Muchová v českém tenisovém souboji na Wimbledonu s Barborou Krejčíkovou vyhrála první set 7-5. Tenista Jiří Lehečka ten zabojuje zítra o postup do premiérového čtvrtfinále se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem, a to na centrálním kurtu. V osmifinále se představí i turnajová devítka Linda Nusková proti Američance Madison Keysové a Marie Bousková, která se utká s Belgičankou Elis Mertensovou.

0: Jsme na kolonádě v Karlových Varech a k ním patří i náš podcast o tom, co se děje na filmovém festivalu. Tak tady ho máte.
1: Festivalový vývar.
2: Podcast o tom nejzajímavějším na prestižní filmové přehlídce v Karlových Varech.
3: Dneska se zaměříme na to, co mají festivaloví fanoušci rádi. České filmy, humor nebo snad slavné hvězdy? Příjemný poslech přeje Eliška Zábrocká.
2: Festivalový vývar.
4: Na který film půjdu? A jak si ho vybrat?
3: Otázky, které si položí snad každý návštěvník Karlovarského festivalu. Odpovědi nabízí náš filmový kritik Pavel Sladký.
5: Je dobré zohledňovat nejenom to, co anotace říká o ději filmu, ale taky třeba v jaké sekci ten film je. Pokud nemáte například náladu na něco vysloveně experimentálního, tak bych nedoporučil, abyste se vydávali na sekci Imagina, která je právě těmhle filmům věnovaná. A vždycky trochu říkám, dávejte si pozor na anotace, které ten film jenom popisují, ale nechválí ho.
3: Češi jsou věrní sportovní fanoušci a i na ně festival letos myslel. Ti, kteří zrovna nesledují Tour de France nebo fotbalové mistrovství světa, můžou na zápas století. Snímek, který letošní festival zahajoval. Moderátor Jan Pokorný se o něm povídal s Pavlem Sladkým.
5: Je to film, který se celý točí kolem legendárního zápasu v Mexiku v roce 1986, což je ten zápas, kde dal Maradona gol rukou.
6: Božskou rukou,
5: z čehož se stal úplný popkulturní termín a ovlivnilo to dějiny nejen toho sportu. Tenhle film, střihový dokument, který natočila režisérská dvojice Juan Cabral a Santiago Franco, vlastně vykládá nejenom ten zápas, ale spoustu věcí okolo, což jsou především boje o Falklandy, lomeno Malvíny, mezi Anglií a Británií.
3: Film Zápas století začnou česká kina promítat na konci srpna. Spousta návštěvníků ráda chodí na české filmy. V hlavní soutěži festivalu je tentokrát snímek režiséra Šimona Holého Čika Čeka.
7: To bude tvoje.
8: Mami, já tady žít nebudu.
7: To nikdy nevíš.
8: Vím.
7: Co ta Helenka? Volala si
8: ji? Jaká Helenka?
9: Čika Čeka jsme tak trošku my všichni, všechny naše matky, všechny ženy v Česku. Může to být i drag queen a já doufám, že v sobě všichni najdeme trošku té české ženy.
3: Řekl Radiožurnálu režisér Šimon Holý. A jak se divákům premiéra filmu líbila?
10: Dlouho jsme tleskali, nikdy jsem to tady nezažil takhle při premiéře, že bychom takhle dlouho tleskali. Takže to bylo taky spontánní a hezký.
11: No, mně se líbil moc ten film a myslím si, že by to měl vidět každý.
12: Byl jsem ubrečenej, vůbec jsem se za to nestyděl, byl jsem nadšenej, dojatej a jsem za takovýhle film nesmírně vděčnej. Prostě tvůrcům a obdivuje, že nám to takhle krásně dali a zlepšili nám kvalitu života. To je to takhle. Řeknu, jo. A otevřeli prostě takový brány, se kterýma mají mnoho lidí jako furt ještě problém.
8: Já jsem gay.
3: Film Čika Čeka bude v českých kinech od 20. srpna.
1: Posloucháte podcast Radiožurnálu Festivalový vývar.
3: Proč mají Češi rádi žánr true crime? Tak na to v našem airstreamu odpovídali producent Michal Reitler, herec Petr Lněnička a právník Ivan David.
13: Myslím, že to je sexy prostě, že lidi mají rádi skutečné příběhy a mají rádi, když tam poznají něco, co znají, o čem četli, co četli v novinách nebo o čem vyšla nějaká kniha. A rádi se přesně dozvědí nějaké detaily, nějaké zákulisní informace, které neznali. A když to ještě zahraje nějaký výborný herec, třeba tu roli, kterou znají z reálného života, tak je zaděláno na hit.
6: Co o tom soudí výborný herec?
14: To bylo domluvený, my jsme se domluvili předem, že to pan řekne.
6: Taky to bylo drahé.
14: Já si myslím, že to diváky zajímalo vždycky, že to zas taková novinka není, možná se toho teď jenom točí víc a myslím, že je to zajímá hlavně proto, že mají pocit, že se jich to víc týká, že to není příběh o někom cizím, ale o vlastně o blízkých lidech, o sousedech.
3: No a kdo by se rád nezasmál, že? Právě proto si moderátor Jan Pokorný pozval herce divadla Sklep, Terezu Kučerovou, Davida Vávru, Milana Steinlera nebo Tomáše Hanáka.
15: Přijde takhle jelen na bungee jumping, kouká takhle na to a pak říká: prej tady skáčete na laně.
16: Ten film se stal takzvaně nezapomenutelným, včetně té populární scénky, která začíná jednou slabikou ho.
17: Di. Ni. bijou na věži, vždyť na tom hovno záleží.
3: Na festivalu společně uvádí digitálně restaurovaný film režisérky Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Snímek se zhruba před 40 lety natáčel právě v Karlových Varech. Teď se tady připravuje další série komediálního seriálu Lajna, jak nám prozradila herečka Hana Wagnerová.
16: Musíme se zeptat, víte, co je to Lajna? Ano.
18: Juhu. Tak a vlastně já mám první natáčecí den až ve středu, ale točíme fakt tady za Varama třeba 10 minut na stadionu zimním. Takže já tady vlastně z červeného koberce oblíknu kostým.
16: V té robě
18: oblíknu kostým Denisky, která řekněme má jiný vkus.
16: Chtěl bych vidět Denisku v téhle rubě, v které jste byla včera na červeném koberci.
18: To by bylo málo na Denisku, to by byla úplně znuděná. Jako.
16: Jo, vůbec by to na sebe nevzala.
18: Ne, to potřebuje tygry a myslím jako motiv tygru. Jak se tomu říká? Potis.
3: Diváci kromě komedií nepochybně milují i zahraniční hvězdy. Letos je jednou z těch největších hollywoodský herec Dustin Hoffman. A někteří na něj čekali i hodiny, třeba Stefan z Německa.
19: Zbožňuji jeho filmy, hlavně Rainmana. Sbírám autogramy. Vracím se sem každý rok. Karlovy Vary jsou krásné město, je úžasné tady vidět všechny ty velké hvězdy. Často nejezdí ani do Berlína. Máte štěstí, že můžete pozvat tyhle legendy.
3: Dustin Hoffman uvedl v Karlových Varech film Absolvent z roku 1967.
20: Plný velký sál karlovarského hotelu Thermal přivítal herce Dustina Hoffmana dlouhým potleskem ve stoje. 88-letý herec také popsal, jak debutové filmové roli přišel.
21: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
20: Dustin Hoffman pak opět za dlouhého aplauzu diváků zasedl do červené sedačky, aby se na film Absolvent podíval společně s návštěvníky. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: No a kdo by neměl rád mladé sympaťáky? Jedním takovým je i americký herec s polskými kořeny Jesse Eisenberg, jak potvrdil výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
22: Když jsme psali teďkon v dubnu agentovi Jesseho, tak on říká, ale vypadá to, že by Jesse měl čas přijet. Tak jsme řekli, bezvadný. A za 3 minuty mě pípnul e-mail a tam bylo: Ahoj, to je Krištof, tady Jesse, nemůžeme to vyřešit sami spolu.
3: Ve velkém sále hotelu Thermal si Jesse Eisenberg převzal cenu prezidenta festivalu.
23: Já si tu cenu vlastně vůbec nezasloužím, nicméně jsem herec a herci ceny milují. Kdybyste jim řekli, že v budově, kde hoří, je nějaká cena, tak bychom se pošlapali a pozabíjeli navzájem, abychom se do té budovy dostali a cenu získali.
3: Neláká vás být taky někdy hercem nebo herečkou? Pokud ano, máme pro vás tip od castingové režisérky Kateřiny Oujezdské.
24: Kdo by chtěli o sobě dát vědět, ať jsou tanečníci, umějí zpívat, nebo by jenom chtěli zkusit štěstí před kamerou jako v epizodní roli, tak mají právě možnost se přihlásit na takzvanou talent map. A tam jsou všichni kaskadéři, dvojčata, lidi, kteří mají zajímavou vizáž, nebo prostě jenom
18: umějí čínsky,
24: umějí čínsky, prostě jsou něčím čímkoliv zajímavý. Čím by chtěli o sobě dát vědět a dostat se do filmu nebo do jakýkoliv audiovize, nebo třeba i právě do divadla, nebo do muzikálu, kamkoliv. A pro ně je talent map, můžou se tam přihlásit.
3: A pokud se o filmy zkrátka jen zajímáte, tak pro vás to bude i zítra náš podcast Vývar. Naslyšenou.
1: Festivalový vývar.
2: To nejzajímavější z filmových varů najdete na webu Radiožurnálu nebo v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových platformách.
0: I dál nás posloucháte v našem filmovém speciálu a pokračujeme i dalším programem. Hostem Pavla Sladkého bude po 16. hodině hned po zprávách litevský režisér Andrius Blaževičius, který představuje na festivalu film Rozvod za časů války, což je koprodukční film s českou stopou a hudbu k tomu dělal Jakub Rataj. Film zabodoval také na festivalu Sundance. Máte se na co těšit, tak nás poslouchejte i po 16. hodině.

0: tonight.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
3: Zničila jste mi život.
2: A děsivá minulost.
4: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
5: Toto!
6: Tady mám šanci.
2: Záře reflektorů a temné stíny duše.
6: Musím žít dál.
2: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
7: Čekají tě krásné noci.
2: Poprvé ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
8: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Vláda chce do dvou týdnů ve sněmovně prosadit obnovení EET. Hasiči bojují na jihu Evropy s lesními požáry. Tenistky Krejčíková a Muchová proti sobě hrají v osmifinále Wimbledonu. Na dálnici D1 před omezením u Holubic popojíždí dlouhé kolony od Brna a taky od Vyškova. A zítra bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Koalice chce do začátku letní pauzy sněmovny prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolala kvůli tomu mimořádnou schůzi. Zákonů, které čekají na posun, je ale ve sněmovně víc, říká předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.
10: Určitě bychom byli velmi rádi, kdyby se doprojednal stavební zákon. To je určitě jedna z věcí, kterou do té prázdninové pauzy stihneme. Musíme stihnout. Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce. Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
9: Elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neblokovala. Stavební zákon ale provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richtrové je to i proto, že vláda podle ní u důležitých novel obchází běžný proces schvalování. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Hasiči na jihu Evropy zasahují kvůli vlně veder u lesních požárů. U toho nejrozsáhlejšího ve středním Portugalsku, asi 60 kilometrů jihovýchodně od Porta, jich je nasazených 1200. Podle portugalské televize RTP už tam dostali oheň pod kontrolu.
11: Velký požár v portugalském okrese Viseu spálil přes 13 000 hektarů. Vláda v Lisabonu požádala o mezinárodní pomoc a tak na místě pomáhají i hasiči ze sousedního Španělska. A hasičské letouny vyslali kromě Španělů taky Italové. Lesní požáry zasáhly i několik španělských regionů. Úřady v Katalánsku informovaly o 8 zraněných lidech a 8 vyhořelých domech. V Řecku pak kvůli ohni evakuovali na předměstí Soluně 3 vesnice a pečovatelské zařízení. Václav Hojí, Radiožurnál.
9: Výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně začali v českopolském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují dvě šelmy. Díky získaným datům odborníci určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí, říká ochranář Miroslav Kutal.
12: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i ve větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
2: Sport.
13: Tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková proti sobě bojují o čtvrtfinále Wimbledonu. V Londýně je u toho reportér Jaroslav Plašil.
0: Lépe je na tom Karolína Muchová, která vyhrála jinak vyrovnanou sadu 7-5 a 1-0 na sety, tedy vede, je na podání teď Barbora Krejčíková za stavu 2-3. Trošku se opakuje situace z první sady, že tenistky si uhrávají svůj servis, což se pak nepovedlo Barboře Krejčíkové za kritického stavu 5-6. Zatím tedy 7-5, 3-2, 30 obě při podání Krejčíkové a z pohledu Karolíny Muchové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
13: O místo ve čtvrtfinále deblu usiloval pár Adam Pavlásek, Patrik Rikl. Češi ale prohráli s finsko-britskou dvojicí Heliovár a Pettern 1-2 na sety. A vodní slalomářka Tereza Kneblová získala v kajak krosu suverénně titul mistrně světa do 23 let. Na šampionátu v Krakově ovládla všechny vyřazovací jízdy. Pro českou výpravu získala Kneblová v Polsku 20. medaili.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D11 za Jaroměří, dlouhé kolony na D1 před Holubicemi. Na dálnici D11 kousek za Jaroměří směrem do Prahy zbystřete těsně za sjezdem na Černožice. Okolo stého 7. kilometru leží v pravém pruhu deka. Na D1 před omezením mezi Holubicemi a Rohlenkou dnes řidičům značně znepříjemňují cestu dlouhé kolony. Sunou se krokem v obou směrech, ta od Vyškova je téměř na 50 minut. Její začátek je před Rousínovém na 217. kilometru. Jedete-li od Brna, čekejte zdržení o něco kratší, půlhodinové, od sjezdu na Svitavy z 23. a plní se i okolí dálnice, hlavně silnice 430 od Rousínova až k Rohlence. Na silnici 6 na trase Praha Karlovy Vary u Petrohradu odklízejí následky po vážné nehodě. Silnice byla delší dobu v obou směrech uzavřená, teď už se projíždí alespoň kyvadlově jedním pruhem. Z obou stran se zdržíte okolo 15 minut. V Praze se zpomaluje na konci Liberecké směrem z centra na úrovni Letňan, příčinou je nehoda na začátku Cínovecké. Akbelská se plní kvůli výraznému omezení, aktuálně ve směru z Novopatské nahoru k Proseku. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na severu místy kolem 18. Tolik zprávy. A opět vracíme slovo do Karlových Varů na Mezinárodní filmový festival. Slovo má Pavel Sladký.
14: Festivalová předpremiéra Pavla Sladkého.
15: V Karlových Varech pokračuje jubilejní 60. ročník filmového festivalu. Pavel Sladký děkuje za předání slova. V mobilním studiu Radiožurnálu na Sadové kolonádě vítám autora filmu Rozvod za času války, který do Varů přijíždí už s cenou za režii udělenou na prestižním festivalu Sundance. Naším hostem je Andrius Blažičius. Welcome, hello. Ve filmu Rozvod za času války sledujeme manželský pár před rozvodem. Maria to Vitasovi sdělí jenom pár hodin před tím, než Rusko vtrhne na Ukrajinu. Manželská krize se tedy odehrává v momentě globální krize, do které jsou zapojeni všichni, nejenom ti ústřední litevští manželé. Film bude po festivalu také promítán v českých kinech, takže to rovnou můžete brát i jako pozvánku na dobu po festivalu. A já se teď Andriuse Blažičiuse budu ptát na věci s filmem související. Co vás přimělo k tomu věnovat se tak současným společenským dilematům a jaké otázky jste chtěl tím filmem položit?
16: Yeah, so I think the most important question for me was the conformism of people.
17: Byla asi konformita lidí.
16: Performative activism,
17: ale také určitá performance. Protože často vlastně předstíráte, že je všechno v pořádku, že podporujete Ukrajinu, ale leckdy to může být jinak, takže začátek války byl pro naši zemi špatná zkušenost. Rusko nás po 40 let okupovalo, takže pro nás byl začátek války na Ukrajině velice citlivá otázka. Spousta lidí tvrdila, že my budeme další na řadě, na to nám nepomůže a tak dále. Opravdu lidé měli panické ataky, Zároveň se zvedla velká vlna podpory, včetně například finanční podpory, takže to byl to okamžik, který se dotkl velké části národa. A já jsem chtěl tenhle důležitý okamžik dějin vzít a nějakým způsobem ho do filmu zakomponovat pro další generace.
15: Oba dva ti manželé ve filmu jsou vlastně podporovatelé Ukrajiny. To není to, co by je rozdělovalo, ta politická a válečná otázka, ale jde třeba o komfort těch společností na západ od Ruska. Je to tak?
16: Can you repeat one more time the question? I'm very sorry.
17: Já se omlouvám, že tuto otázku zopakovat.
15: Jde hodně o komfort toho, jakým způsobem žijeme v době války, ať už jsme nebo nejsme podporovatelé Ukrajiny.
16: Yes, yes, it's very important theme for me because
17: ano,
16: I think.
17: Ano, přesně tak. Je to pro mě důležité téma, protože, jak jste řekl, země na západ od Ukrajiny žijou v opravdu úplně jiném světě. A to, co se stalo, když válka začala, když na ní nějakým způsobem reagovali, když se ukazovaly záběry u nás nebo v Americe, v Kanadě, zvedla se vlna podpory, která si myslím, že byla skutečná. Ale jakmile to nějakým způsobem naruší jejich komfortní zónu, tak lidé často mají tendenci couvnout. Ve chvíli, kdy to přestane být komfortní, tak ta podpora prostě ustává. A o tom jsem chtěl mluvit. Samozřejmě je normální hledat nějakou normalitu, hledat nějaké pohodlí, komfort v životě. Ale myslím, že ta podpora v Evropě by měla dosahovat úplně jiné úrovně. A já jsem myslel, že když začne ta válka, tak opravdu každá evropská země pošle skoro vojsko, ale to se nestalo.
15: Ve filmu jsou taky postavy prarodičů nebo rodičů a dětská postava. Té, myslím, přikládáte zvláštní důležitost. Proč?
16: Yeah, well, it's a thing about the trauma, which it will leave for next generations, I think.
17: Myslím si, že je to důležité z hlediska toho, že je to něco, co zanechává trauma i pro budoucí generace. Litva v tuto chvíli není ve válce, ale myslím si, že ta válka je opravdu blízko, dotýká se nás. A samozřejmě vůbec nemůžu srovnávat to, co prožíváme my s bolestí, kterou prožívají lidé na Ukrajině. A to ani v případě baltských zemí. Ale i tak ta válka má určitý dopad na baltské země a myslím si, že to bude mít dopad i v dalších generacích. A to si ani neumím představit, jaké to musí být pro Ukrajinu, ale i pro nás to bylo těžké.
15: Jak je film natočený? Zdá se, že kladete důraz na hodně nehybné záběry a na takový chladnější odstup od těch postav. Proč je tomu tak?
16: Já jsem chtěl
17: ze všeho nejvíce ve filmu pozorovat. To byl můj hlavní záměr. Nechtěl jsem příliš blízké záběry. Nechtěl jsem, aby byly kamery pořád na postavách, abychom s nimi cítili. Myslím si, že tento odstup vás nutí přemýšlet a nutí vás rozhodovat se o tom, co si o postavách myslíte, protože já je nechci soudit. Samozřejmě v rámci debat a recenzí jsem se dočetl, co si lidé o těch postavách myslí. Často je třeba nenávidí, nebo je mají rádi, soucítí s nima. A to jsem v tomto filmu nechtěl. Chtěl jsem vám nechat prostor, aby jste si vy vytvořili svůj vlastní úsudek a svůj vlastní vztah k těm postavám. A to si myslím, že je nejlepší způsob, jak vyprávět příběh.
15: Posloucháte Radiožurnál o filmu Rozvod za časů války. Se budeme bavit ještě dál po písničce.

0: Pavel Sladký vás dal provází odpoledním vysíláním Radiožurnálu. Naším hostem tady v karlovarském studiu je Andrius Blaževičius, autor oceňovaného snímku Rozvod za časů války, který sleduje krizi jednoho manželského páru v době plné ruské invaze na Ukrajinu. Za film jste získal cenu na festivalu Sundance. Jaká to byla celá zkušenost pro vás?
1: Oh, it was very good. You know, I didn't
2: expect to byla
1: much,
2: skvělá. Já jsem toho zase tolik nečekal, abych byl upřímný. Už tak jsem byl štěstím bez sebe, protože jsme byli na Sundance vybráni, což samo o sobě je velké vítězství. Ale publikum bylo skvělé. Jsou to filmoví nadšenci, kteří jsou vzdělaní, inteligentní, takže to přijetí bylo opravdu vřelé a byla to úžasná zkušenost, kterou si budu do konce života pamatovat.
0: A to potom korunovala cena za režii. Jak obecně máte rád festivaly a ten karlovarský, protože jste tu po třetí?
1: In Karlovary, yeah, it's the third time and
2: jsem po třetí. Ten festival opravdu zbožňuju. Jsem si jistý, že každý host vám tady říká to též, ale já mám festival v Karlových Varech opravdu rád a když jsem zjistil, že česká premiéra našeho filmu bude právě na Karlovarském festivalu, tak jsem byl nadšením bez sebe. Rozhodně je to jeden z mých dvou nejoblíbenějších festivalů. Takže se snažím užívat se každou hodinu na festivalu. A pokud jde o tento film, tak ten už procestoval celý svět. Byli jsme v Evropě, v Asii, dostali jsme i další ceny. Takže cesta toho filmu se zatím vyvíjí úžasně a doufám, že tomu tak bude i v budoucnu a doufám, že i zbytek roku bude dobrý.
0: Film vznikl v české koprodukci. Jak k tomu došlo a co to filmu přineslo?
2: Ten předchozí film Runner měl v běhu, byl také promítán na Karlovarském festivalu, také byl koprodukován, v České republice měli jsme hudebního skladatele Jakuba Rataje, stejně jako v tomto filmu je to talentovaný skladatel, takže pokud mě teď někdo poslouchá z hudebního průmyslu, tak vám musím říct, že je to opravdu skvělý talent a měli byste po něm skočit. Teď k tomu přibyla i skvělá střihačka, Anna. Myslím, že odvedla skvělou práci. Stejně tak kostýmy, masky, to všechno přinesla Česká republika a byl jsem s tím úžasně spokojen. V dokonalém světě bych si to rád zopakoval v každém dalším filmu českou koprodukci, ale samozřejmě věci jsou trošičku složitější. Každopádně já rád spolupracuju se stejnými lidmi a Jakub Košťál je taky úžasný producent a mám rád Prahu, Karlovy Vary, celou Českou republiku.
0: V Pobaltí i v Litvě samotné se dnes hodně točí i zahraničních produkcí, seriálů, filmů, například Stranger Things nebo Černobyl vznikaly konkrétně v Litvě, pokud vím, čím to je a co to znamená pro litevský film?
1: It's a very good question.
2: To je skvělá otázka. Já myslím, že to má velký přínos pro všechny, kteří pracují ve filmovém průmyslu u nás, protože jsou to přece jenom pracovní místa. A Hollywood u nás začal natáčet už v 90. letech a vlastně v našem filmovém průmyslu nebo filmové etice je ten americký vliv hodně znát. Pracujeme, natáčíme jako Američané. Nevím, jak je tomu v jiných evropských zemích, ale v Litvě je to opravdu po americku, včetně různých systémů pobídek a myslím, že to má vliv i na lidi, kteří v tom průmyslu pracují, že je tam opravdu spousta talentů. Dříve si lidi nemysleli, že by se mohli třeba prosadit v Hollywoodu jakožto litevci, ale myslím, že teď už vidí, že to jde a myslím, že to je užitečné a pomáhá to ve spoustě věcí, ať už jsou to pracovní místa nebo nové talenty.
0: Jak sledujete vývoj války? Je to něco, co sledujete na denní bázi nebo si od toho snažíte držet nějaký odstup a jak to vidíte do budoucna nebo jaké si děláte naděje?
1: Wow, This question is really hard.
2: Tak to je těžká otázka.
1: Very closely for quite some time.
2: Dění na Ukrajině dlouho sledoval hodně zblízka, ale pak jsem si uvědomil, že nějaký odstup přece jenom potřebuju, protože to na mě mělo velký vliv a bylo těžké s tím fungovat. A teď samozřejmě pořád sleduju zprávy a pokud je o naděje do budoucna, tak určitě doufám, že Ukrajina zvítězí. Myslím si, že to je jediné správné řešení celého toho strašlivého nesmyslu.
0: U vás doma v Litvě ještě film premiéru neměl. S jakými očekáváními ji vyhlížíte? Je to samozřejmě zásadní společenské téma. Tak je to něco, o čem už teď dopředu přemýšlíte?
1: Oh yes, I'm thinking about it a lot.
2: Ano. Přemýšlím o tom pořád, mám starosti, bojím se, jak na to lidé budou reagovat. Respektive nemám strach z toho, jak to lidé přijmou jakožto umělecké dílo, ale jde mi spíš o ty reakce na témata. Vlastně jsem zvědavý. Mám trošičku z některých reakcí strach. Mám strach, co by se mohlo stát, ale možná nakonec bude všechno v pořádku. Všechno to proběhne v poklidu a nebude to nějak žhavé. To alespoň doufám, že se ze mě nestane veřejný nepřítel pro některé lidi.
0: Hlavní postavy filmu jsou součástí, řekněme, vyšší střední třídy, kreativní lidé nebo lidé z kreativního průmyslu. A ta hlavní mužská postava je režisér, filmový autor, zaseklý i v tvůrčí krizi. Do něj jste vtělil něco i třeba z těžkostí, které sám znáte?
1: For sure, because this script came from some kind of creative crisis.
2: Scénář vlastně vznikl během covidu v nějaké, řekněme, tvůrčí krizi. Covid byl těžká doba, kdy jsem nedokázal nic kloudného napsat. Napsal jsem dva první nástřely, které jsem okamžitě hodil do koše. A samozřejmě v celém tom filmu a hlavně v té postavě je spousta osobních prvků z mého života, stejně tak v postavě Marie, v postavě dcery, protože všechny postavy jsem samozřejmě napsal já. Ale i ve svých předchozích filmech jsem měl tuhle tendenci vybírat si určité aspekty z lidí, které znám, ze situací, které znám, ze sociálních médií a i ze svých vlastních zážitků a zkušeností. Ale jsem rád, že to nakonec nezapadlo do nějakého patosu. Myslím, že ta postava je vlastně docela zábavná. A myslím, že to dopadlo dobře. Není to nějak spirituálně založený chlapík, není to ani žádný důležitý režisér, je to spíše taková úsměvná postavička.
0: Jaké máte teď další plány? Ptám se jednak proto, že každý váš film je hodně odlišný od sebe navzájem a taky proto, že jste teď uspěl v Americe na festivalu Sundance, tak co může být další krok?
1: I have ideas, but still
2: mám nápady. Ale první polovina roku byla hodně intenzivní, protože jsme ten film dotočili, pak jsme měli možná 2-3 dny na odpočinek a hned jsme začali pracovat ve střihně, začali jsme pracovat na zvuku. Ten rok a půl poslední, řekněme, byl opravdu velice intenzivní. A když jsme dokončili zvuk, tak stejný den nám přišla pozvánka na Sundance. Takže byl to opravdu intenzivní čas, kdy jsem ráno vstal, začal jsem pracovat a opravdu to bylo hodně přísné a možná tím pádem něco natočím o fašismu jako příští film.
0: Je pro vás téma i duševní zdraví ve filmovém průmyslu, když natáčíte o postavách v takhle těžkých situacích a zároveň je to vyčerpávající práce pracovat na tom filmu samotném i s ním potom cestovat a všechno kolem něj řešit. Je to pro vás téma?
1: V Well, I mean, it's a topic just in on personal level. I don't
2: Určitě je to téma na osobní úrovni. Nevím, jestli může být úplně tak důležité pro lidi, kteří se na filmy chodí koukat do kin. Nevím, jestli by je to zajímalo. Ale ten průmysl je tvrdý. Na druhou stranu zároveň je hodně přínosný, je důležité nastavit si správnou rovnováhu, ale myslím, že si nemůžu stěžovat, protože myslím, že to funguje tak, jak má lidi dřou, ale stejně tak je tomu i v jiných profesích. Každá profese má své výzvy. A u nás je tomu stejně. A jak říkám, teď si užívám festivalu, snažím se pracovat a odpočívat zároveň, ale po festivalu už si opravdu odpočinu.
0: Andrius Blažičius byl hostem Radiožurnálu. Děkujeme moc. Thank you very much for coming and for your film.
1: Thank you.
0: Mluvili jsme o filmu Rozvod za časů války, který po festivalu, pokud ho nestihnete tady v Karlových Varech vidět, bude uvedený i v českých kinech.

0: Radiožurnál je půl páté. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
1: Neznámí ozbrojenci zaútočili na nákladní loď v Rudém moři. O palbě informuje na sociální síti X britská vojenská námořní služba. Loď vyslala nouzový signál asi 55 kilometrů od jemenských břehů. Úřady incident vyšetřují. Francouzský prezident Emmanuel Macron navštíví Sýrii, informovalo o tom syrské prezidentské mediální ředitelství. Se svým protějškem Ahmedem Al-Sharaa má projednat posílení vztahů obou zemí a možnosti rozšíření spolupráce v řadě oblastí. Macrona bude doprovázet delegace investorů a zástupců francouzských společností. Datum prezidentovy cesty do Damašku zatím není znám. Hygienici doporučují dát pozor na kvalitu vody při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Pobyt v kontaminované vodě může způsobit třeba kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou hlavně malé děti. Po návštěvě přírodního koupaliště je potřeba se osprchovat a v případě potíží vyhledat lékaře. A cyklisti v Brně musí ode dneška do úterý 7. července počítat s kompletní uzavírkou cyklostezky podél řeky Svratky. Omezení souvisí s rekonstrukcí křížení dálnice D1 a D2. Alternativní cyklostezka podél řeky Svitavy je uzavřená dlouhodobě. Ředitelství silnic a dálnic cyklisty a chodce prosí, aby respektovali dopravní značení.
2: Sport.
1: V osmi finále tenisového Wimbledonu proti sobě hrají dvě Češky, Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. A jejich duel sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
3: Karolína Muchová nevyužila šanci doservírovat utkání a tak se stále hraje 7-5, 5-3, skóre stále příznivější pro Karolínu Muchovou, ale Barbora Krejčíková teď může vyrovnat ve druhé sadě, protože prohrává 4-5 a jde na podání. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A my stále sledujeme situaci na D1 před omezením u Holubic. Kolony stále popojíždí v obou směrech. Ačkoliv je dnes svátek, provoz přetrvává velmi silný. Od Vyškova naberete zdržení téměř 50-minutové. Začátek fronty je před Rousínovem na 217. kilometru. Jedete-li od Brna, čekejte zdržení jen o něco kratší, zhruba půlhodinové, od sjezdu na Svitavy z 203. A plné stále i okolí dálnice, hlavně silnice 430 od Rousínova až po Rohlenku. Na D1 z Brna do Prahy se chvílemi zpomaluje před omezením na Šmejkalce. Zdržení není dlouhé, zhruba z 26. kilometru. Místem se prohnala dešťová přeháňka, vozovka je mokrá, buďte opatrní. Na trojce z Tábora do Prahy čekejte po pojíždění v nesouvislé koloně, tvoří se pouze vlivem silnějšího provozu, a to v úseku mezi Benešovem a Senohraby. A šestka Praha Karlovy Vary u Petrohradu pokračují s odklízením následků po vážnější nehodě, projíždí se Kivadlově jedním pruhem a z obou stran se zdržíte do 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na severu místy kolem 18 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Pokračuje festivalové vysílání a Radiožurnálu z Karlových Varů. Slovo má Hanka Schánělová.
0: Přeji dobré odpoledne tady z Karlových Varů. U nás ve studiu Filmžurnálu na Sadové kolonádě se teď usadili nejenom diváci a jsme rádi, že jste přišli, ale hlavně tvůrci nového filmu Bojovník. Je to režisérské duo Vojtěch Freč a Tomáš Dianiška a také představitel hlavní role Milan Ondřík. Tak dobré odpoledne vám všem.
5: Dobré odpoledne a i tady v Karlových Varech.
6: Dobré odpoledne.
0: Asi bychom si, pánové, měli vyjasnit nějaké mantinely. Co z toho nového filmu ještě před premiérou nemůžeme prozradit? Asi nemůžeme říkat, jestli kdo vyhraje, co?
5: Ako skončil hlavní zápas.
0: No, to je... právě. Takže dobro vyhraje nad zlem říct nemůžeme.
6: To se nikdy neví, jestli vyhraje, no. A definitivně.
5: Všechno je subjektivní, nevím, či je dobro, či je zlo.
7: Takže... My jsme se taky dlouho rozhodovali, jestli má dobro zvítězit, ale samozřejmě dobro zvítězí, protože ten film je dobrý, ale jak to dopadne, to se musíme přesvědčit až později.
0: Bojovník bude mít premiéru 13. srpna, to je za nějakých 5 týdnů. Je to film z prostředí profesionálních MMA bojovníků, aby věděli všichni naši diváci, ale není to jenom film právě o MMA. Ale musím se zeptat, to mi nedá, Milane, stálo to hodně sil, ať ať už fyzických nebo psychických?
5: Myslím si, že rovná se aj fyzických, aj psychických, protože ten film je nielen o tom fajte, o tom zápase, ale hlavně o tom boji reálného života a člověka. Vlastně každý z nás je nějakým způsobem bojovník, protože každý bojujeme o svou lásku, o peniaze, o život a teď. Takže aj tuto, keď vidím každého jedného člověka, tak o každom by se dal natočit film a volal by se bojovník, protože každý nějakým způsobem se snažíme bojovat v tom životě a nějak prežiť.
0: Je možná nejlepší reklama na celý film, o kterém budeme dnes mluvit. Vy jste ale trénovali boj a možná si to zaslouží potlesk, to je pravda. Díky. Krásně to řekl. Vy jste ale trénovali boj, pokud vím, všichni tři, což jako nebývá úplně obvykle. Tak kdo z vás je nejlepší? Kdybychom si tady na našem malém pódiu teď dali malý boj, tak kdo by koho přepral?
5: Nevím, pojďme na to.
6: Tomáš Janiška by vyhrál určitě. Má hrozně dlouhý ruce.
5: Nejlepší bylo, keď mi moja agentka Petra volala, že vlastně, že budem teda účikovat v tom filme, tak ona mi hovorí, že oni se všetci zbláznili, oni všetci boxují prostě, jakože celý štáb. A naozaj, že většina štábu tam prostě byli fajteri a nielen profesionální, ale vlastně taky, jako jsme my.
0: Prosím vás, ale proč? Já to uměla nachápu, on musel, ale proč vy dva? Tak, to jste chtěli tak hluboko proniknout.
6: No, tak se ten film připravovali dlouho a já jsem z jednoho důvodu začal ten sport dělat, připravovat na něco a postupně jsem Tomášovi říkal, že by měl aspoň to zkusit trošku, aby věděl, že je dobře zase v naší dvojici, když má někdo odstup a úplně tomu třeba nerozumí, tak to má výhody. Ale on si to zamiloval, přestali ho bolet záda a začal chodit na trénink každý týden. Takže
0: a vás to drží taky ještě pořád?
6: No, my chodíme vlastně furt tom s Tomem, chodíme, už jsme dokončili film a furt chodíme každý týden na trénink.
0: Ale nosy máte celkem rovné, takže vás to nestálo žádné zlomené nosy a modřiny a žebra.
5: No, tak se pozrite na moje a zjistíte, že ten
0: nos. Vás jsem úplně nemyslela, je to trošku pravda.
7: A Vojta sem tam chodí domů s takovým monoklem, nebo když tam byl poprvé, tak si přišel o žebra, nebo aspoň si je nalomil, ale já si dávám ten chránič na zuby a vždycky se schoulím do takového klubíčka, když už mi je špatně z toho.
0: Mimochodem, je pravda, pánové, že Milan Ondrík přišel na kamerové zkoušky a rovnou řekl, že ta role je přímo pro mě?
5: Já se za to hrozně hambím, protože naozaj, keď jsem šel naspäť autom, tak jsem si uvedomil, co jsem povedal, protože já jsem hovoril, že přišel jsem na ty kamerové skúšky a bol už úzký výber a hovorím im, že chalani, že ktorú chcete scénu, ale poviem na rovinu, že ja by som to mal hrať, ale potom som si vedel, že ja som tam bol jak taký frácek, že sebavedomia, neviem čo, ale ja som to myslel tak, že ja som ochotný a schopný to prijať a ísť do toho, že viem, čo to bude stáť. Čo to bude stáť fyzických síl a psychických a emocionálnych. Skôr išlo o to. Nešlo o to, že som bol sebavedomý chalan, ktorý si povedal, že určite áno, ale stále jsem přesvědčený o tom, že jsem ten, který to mal hrát.
0: Je to tak, pánové režiséři?
6: No, úplně to tak není, ale protože my jsme s každým z těch herců, který byli ve finále, tak jsme s nimi nějakým způsobem o té roli mluvili. A já, když jsem mluvil Milanovi, tak vlastně Milan říkal, co chceš, já přijdu, zahraju, uvidíš, já se s tebou vlastně vůbec o tom bavit nebudu. A já jsem to položil, a jsem Tomáš, a říkám,

0: Ve studiu v Karlových Varech je herec Milan Ondrík, spolu s ním také tvůrci filmu Bojovník, ve kterém hraje režiséři Vojtěch Frejč a Tomáš Dianiška. To jsou hosté dnešního filmžurnálu. Oktagon, bojovníci v klecích MMA, to je jak stvořené pro film, to máte, pánové, pravdu. My si pamatujeme Rockyho, pamatujeme si možná Pěsti ve tmě, to jsou filmy z podobného prostředí, jsou tam i podobné motivy. V čem je ten váš jiný, Tomáši?
1: Tak ono to je samozřejmě nejenom sportovní film, ale snažili jsme se, aby to mělo i nějaký lidský rozměr, což samozřejmě všechny ty sportovní filmy musí mít, aby nešlo jenom o ten zápas, ale i o to, co se odehrává mimo ten ring, mimo tu klec. A náš film je speciální v tom, že náš hlavní hrdina není úplně mladík, jak obvykle tady ti sportovci bývají, ale že řeší i nějakou svoji minulost.
2: Jak to myslíš?
0: Vypadáte výborně, Milane, a my pokračujeme.
1: No, samozřejmě, že těm klukům častokrát jsou to dvacátníci, že jo? Takže my jsme chtěli najít nějaký jiný téma a našli jsme to v tom, že je to právě borec, který se vrací po letech právě tady k tomu sportu a řeší svý

0: Démony z minulosti.
1: Ja poviem takto, každopádne hráme osud úplne iného človeka, ako ste vymenovali. To znamená, keď vám poviem, vám, že natočíme film o vás konkrétne, aha, ako o moderátorke. Ano. Zažili ste niekedy lásku? Zažili ste strátu niekoho? Tak to znamená, že keby sme natočili film, tak sa asi opakujeme, že? To znamená, každý človek zažil podobné situácie. Ide o to, že tento príbeh je o niekom úplne iným, ako bol napríklad Rocky alebo Bojovník ve tme.
2: Vy máte dva režiséry nad sebou. Fungují jako ten hodný a ten zlý, Milane?
1: Nie, práve že oni sa veľmi dobre doplňali, ako keby. A postupom času oni zistili, že kto na mňa akým slovníkom pôjde. A myslím si, že sme si rozumeli, ale...
2: Počkejte, to mňa zajímá, jaký slovník funguje na Milana Ondríka?
1: No, povedzte vy.
2: Počkejte, ale nebudou tam sprostá slova a podobně. Ne, dobrý.
3: To Tomáš Dianiška mluví ve zdrobnělinách zcela zásadně, takže...
2: Můžu to slyšet? Nějakou režijní poznámku, kde mluvíte ve zdrobnělinách na Milana Ondríka, který je v kleci.
0: Tak já oslovuju ty...
2: Milánku, prosím
0: tě. Herce. Milánku, prosím tě, pojď ještě sem blíž ke kamerce.
2: A jde Milánek ke kamerce?
1: No, neviem, každopádne ja mám svojský spôsob práce a keď som unavený alebo sústredený, tak chalani ma tiež museli si na mňa zvykať, pretože, ale to je moje sústredenie. Akože najhoršie, čo som zažil na Bojovníkovi, keď vlastne tam bolo treba, som bol spotený, potom sme točili v zime a bolo ma treba zamokriť, aby to nadväzovalo, tak ja som len započul jednu asistentku maskérky, keď povedala druhej kolegyne, že ja tam nejdu, ja sa ho bojím. A ja že, ne, proste ja sa len sústredím, že niekedy naozaj, že mám svojský prístup, ale režisérov vždy poslouchám, a jsem poslouchal, mám pocit.
3: A zároveň ten svojský způsob je daný tím, že Milan, když ráno přišel na plac, tak zejména mě v našem režijním duu dal 4 spotky rány na sporek, a tím jsme jakože začínáme den, že se začneme trochu omlacovat a my jsme ho vždycky hrozně jenom brzdili, protože Milan je i David Kozma, fighter profík, který má větší roli v našem filmu, je vlastně ve stejném gymu s tou postavou, co je Milan, tak říkal, že by takovou energii, co má Ondřík, chtěl mít, protože by byl jako asi šampion světový. No?
1: Jo.
2: Jo? Kdybychom vlastně měli říct těm, kteří nepatří mezi fanoušky bojových sportů, neviděli ani toho Rockyho, ani možná Pěsti ve tmě, je to film i pro ně? Pojďte jim říct, proč tam mají...
3: Já myslím, že ano. Tak já takový ten, takovou tu zkratku, že to je HLP, hluboký lidský
2: Známe.
3: Příběh, film a kluci to už naznačovali v tom, když o tom mluvili. Ten základ je, že prostě ten sport a tuplem tenhle, tak je pro nás nějaký hřiště a je to nějaká katarze a je to nějaký cíl, nějaká motivace, ale jinak jde prostě o rodinu a to tu máme všichni. A jde o vztahy uvnitř jedné rodiny, o nějakou minulost, o nějaký démony a s tím, s čím se jako každý musí trošku vypořádat. A myslím si, že i s tou postavou, i když třeba není úplně, nechci říct nejčistší, je trochu temná, tak se hodně lidí bude schopná stotožnit.
1: Ja si myslím, že tým, že sú tam, je to rôzno viac vrstev na ten film a myslím si, že je to film pre rôzne generácie, ba dokonca by som až povedal, že rodinný, pretože sú tam aj postavy, ktoré sú detského charakteru, stredného, respektíve staršieho, ako ste povedali, vrátane mňa.
2: Já když se dostanu zpátky k tomu boji, tak váš hrdina svede Milane boj po letech jako bývalý úspěšný sportovec Československa s jiným úspěšným sportovcem z Maďarska. Ten Maďar byl Jan Jackuliak. Jak jste si ten boj užili, protože já jsem jeho jako bojovníka teda zblajzla i s navijákem, jak říkáme u nás. Já mu to věřila teda se vším všude, i to, že byl extrémně záporná postava.
1: Môžete vypovedať, lebo neviem, čo môžeme prezradiť. Ja som si každopádne ten zápas užil, ten hlavný fight, my sme ho pripravovali, skúšali sme ho 3 dní alebo koľko, ale pripravovali sme sa na to dlhodobejšie ako herci, ale vlastne konkrétny fight bol dramaturgicky vymyslený.
2: To znamená každá rána,
3: My sme vlastne dělali takový systém, že přes půl roku předtím, než jsme točili, tak jsme začali na Žíněnci, nebo respektive nejdřív se to střihlo z reálných zápasů, choreografie, pak s kaskodárama. Pak si to kluci začali učit. Vlastně zkoušeli jsme týden před tím, než jsme potom další týden točili. Takže 14 dní se dělalo jenom v ateliéru, jenom ten závěrečný zápas.
1: Ten hlavní zápas, ano, že to bylo vlastně takto vymyslené a připravené. Kdež to nemůžem povedať o vlastně tréninkových scénách, kde vlastně jsme někdy išli naozaj, že jsme improvizovali a někdy jsme boli aj častokrát fightermi hádzaní, že mám takúto prúpovídku, že keď prišiel jednoducho Karol z Vemola, mal ma hodiť o zem, tak ja som sa cítil, neviem, či tu máte v Čechách bambino, taký sír, ktorý vlastne... Aha. proste ja som bol, ale si ho neotvoríte predtým a vymačkne vás. Tak vlastne takto som sa cítil a ja hovorím, že chalani, toto budeme točiť pol dňa, že halo, brzdite. A chalo, že akože moc? A že ne, proste, že opatrnejšie, že jednoducho, vy aj keď, ja keď točím film, tak ja netočím, že hneď záver. Ja musím myslieť na to, že niekedy jednoducho nemôžem mať zranenie, alebo keď mám reálne sparingy, tak musím myslieť na to, že na druhý deň natáčam a nemôžem točiť len z jedného pohľadu kamery. Takže vlastne na to, toto je náročnejšie. Inak sa rán a bitky nebojím.
2: Vy ste ale natáčeli v reálnom prostredí a pred reálnym publikem. Jak to bralo to publikum, že sú součástí filmu? Krom toho si říkám, je to výborný marketingový tah, pretože všichni sa pôjdou podívať, jestli tam sú vidieť.
0: No, tak to je dobře, že to takhle působí, že jsme to natáčeli v reálném prostředí.
2: A samozřejmě, není to pravda?
0: Ano, i tak se to dá říct. Natáčeli jsme v O2 aréně během opravdového turnaje, ale samotnou tu choreografii toho závěrečného zápasu jsme natáčeli ve studiu a ošálili jsme to publikum, že to tak vypadá, že je tam těch 20 tisíc přítomných diváků.
2: A v reálu?
0: V reálu
2: jich bylo 20 tisíc, dobře.
3: No, my tam vlastně kombinujeme techniky tak, že něco jsme natočili, pohledy do té klece na tom turnaji v O2 aréně, že jsme točili i v Edenu, další turnaj Oktagonu a na jejich tiskovce. A je to jako asi důležitá věc, že nebejt Oktagonu, tak by asi ten film ani nevzniknul, protože aby měl nějakou technickou kvalitu a autenticitu, tak prostě je potřeba ta masa a to nejde nakašírovat filmařinou v československém prostoru. No.
1: Každopádne ten hlavný záverečný fight je kombinovaný s reálnym prostredím a so štúdiovými zábermi. A pre mňa to bolo veľmi dobre chalanmi vymyslené, že sa to takto robilo, ale musím povedať, že som si užil aj to štúdio, respektíve ten reálny gym Oktagonu, kde sme to natáčali, ale užil som si moc aj to živé prostredie v tom Edenu a O2 aréne. Proste, a musel som sa striehnuť, že nemôžem byť Milan Ondrík, ale musím byť proste moja postava, ktorú hrám, pretože tie emócie sa nedali zadržať. Ten dáv jednoducho nás tlačil pri tých nástupovkách a kričal naše mena. A bolo to neskutočné. Akože bolo to naozaj, že na dekel proste. Super to bolo.
2: Carlos Vémola, David Kozma, Jiří Procházka, to sú reálna jména, to sú jména, ktorá museli naši posluchači slyšet, i když třeba nejsou fanoušci MMA. Jací jsou to herci, pánové?
3: No, já myslím, že všichni ze strany té postavy, kterou měli hrát, tak hráli tělem převážně a zároveň David i Jirka Procházka i mluvili a Jirka byl jako výrazná postava a byli skvělí jako herci.
0: Jirka se ukázal jako že má skvělej komediální timing, což není úplně jen tak, jednoduchá disciplína, protože si to dokázal načasovat tak, že pokaždý, když jsme teď na nějakých pracovních projekcích ten film viděli, tak se vlastně to kino smálo na Jirkovi Procházkovi, protože je tam neuvěřitelně vtipnej.
2: On je bavič?
0: No, nevím, jestli o tom ví, ale byl velice legrační.
1: No, ale je vlastně taky zábavný prostě, ale dobře, že tu nie je teraz.
2: Počkejte, jací jsou bojovníci MMA? Matou tělem?
3: Oni mají nějaký charisma a to je to, co my jsme v tom filmu potřebovali a zároveň potřebovali jsme to charisma, který oni zrovna mají, takže oni vlastně nehráli samozřejmě, ale jsou to osobnosti všechno, takže to si cítíte na té kameře.
1: No já povím toľko, že keď jsem nastúpil do toho filmového gymu, který byl krásně urobený, nádherný gym, kde bylo komplet oktagony, prostě klietky, všetko možné, tréningové aparáty, a ja som si začal uvedomovať, keď prichádzali tí bojovníci, tí fajteri, že kto tam všetko hrá, lebo ja som si nepozrel dispozície a videl som ich reálne, tak ja som chcel odtiaľ utiec, že čo ja tam chcem ukazovať. Ale potom som si všimol, že z začiatku oni mali trošku ostých pred tou kamerou, že vlastne neboli svojskí. Ale postupom času musím povedať, že vlastne tak sily sa vyrovnávali. Ale potom, pred koncom natáčania filmu, tak musím spomenúť Davida Kozmu, ktorý proste bol tak herecky slobodne, že vlastne on bol úplne že úžasný jednoducho. To bolo radosť s ním herecky spolupracovať.
2: A když jsme u těch herců, vaši hereční kolegové ve filmu jsou, už jsme zmínili Jana Jackuliaka, ale taky Martin Finger nebo Pavel Rýmský a velmi výraznou roli tam má Eliška Balcerová. Přišli třeba společně s ní do toho filmu i lehkost nebo možná nadhled?
1: Je to... povedal by som, že láskavost.
2: Mm-hmm. Jaké to je stát vedle Elišky Balcerové, nebo možná ještě hůř, jaké to je režírovat? Já bych se skoro bála jí cokoliv říct.
3: Naopak.
2: To
3: byla paráda, protože ona je nejenom skvělá herečka, ale velký profík. Takže ona nám řekla o té postavě spoustu věcí, co my jsme vůbec nevěděli, takže a souhlasili jsme
2: s ní. Ona si ji dokreslila a domalovala.
0: Ona si to vymyslela ještě před natáčením, jsme s ní měli schůzku, kde vlastně o té postavě mluvila velice hezky a byla velice pokorná, což u herečky jejího typu je vlastně krásný, že jsme byli mile překvapení, že s tím šla a byla s ní skvělá práce, ale vlastně se všema hercema.
1: Byla radost spolupracovat s každým kolegom a vlastně keď máme niekedy, a já mám predsudky, například aj voči fighterom, že jsou namyslení alebo sebavedomí, tak právě naopak, tí největší fightery jsou úplně pokorní a vlastně skromní a vděční za možnost môcť točit film alebo môcť mať zápas. Ako tie predsudky by som povedal, že sa vymazali.
2: Tomáš, vy jste si ve filmu zahrál taky. Došli herci nebo se vám zasklo po původní profesi?
3: Já mu napsal tu roli úplně přesně na tělo.
0: No my jsme právě uvažovali, že jsme tam potřebovali nějaký dějový zvrat nebo něco posunout a už to bylo, jsme nevěděli, že kdo by to měl zahrát, tak jsem se přihlásil teda, ale mám z toho radost, protože jsem musel jako správný herec změnit vizáž, takže jsem si odbarvil vlasy a udělal si zlatý zuby, takže to mě velmi těšilo.
2: Kérka byla taky?
0: Byla kérka na obličeji, takže to bylo zábavný a mám tam jeden takový obraz, takže mě to bavilo.
2: Úplně, kdybychom to měli uzavřít, co vás MMA naučilo?
1: Každý bojový sport, pokore a skromnosti.
2: Já děkuji, pánové, že jste přišli a doufám, že si bojovník vydobude dost diváků, které zajímá nejenom boj v kleci, ale taky boj uvnitř v duši hlavního představitele, protože toho hraje herec Milan Ondrík a režírovali ho Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška.
0: Děkujeme.
2: Děkujeme, že jste přišli.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Neber to osobně, já proti tomu nic nemám, jenom to, že jsi ženská. A ty já v prvním oddělení prostě nechci.
4: Já si na tady tohle fakt nikdy nezvyknu.
5: Prostě musíš nějak vytěsnit, anebo to můžeš zabalit.
6: Takže jde o únos.
4: Nebo vraždu.
7: Vy jste kdo?
8: No to do sebe nějak moc hezky zapadá.
9: Ale já přece nejsem žádný vrah.
4: Prozřeli jsou všichni.
10: Místo zločinu Ostrava. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
11: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
12: Některá města začínají pociťovat dopady zániku agentury pro sociální začleňování. Česko si dnes připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Tenistky Muchová a Krejčíková hrají rozhodující set o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Na dálnici D1 před omezením u Holubic popojíždí dlouhé kolony v obou směrech. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, místy s deštěm a teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Dopady zániku agentury pro sociální začleňování už začínají některá města pociťovat. Narušil se zavedený systém pomoci ze strany agentury. Například Chomutov díky její podpoře získal v minulosti dotaci ve výši 32 milionů korun na vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin. Připomíná primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
13: My jsme mohli potom financovat koordinátory inkluzivního vzdělání, mohli jsme se více věnovat metodice asistentům a prostě dalšímu žákům, kteří jsou ohrožení, a v Ústeckém kraji se o tom příliš nemusíme bavit, jak to tady je, takže pro nás to byla velice důležitá částka.
12: Ministerstvo pro místní rozvoj sloučilo odbor bydlení a agenturu pro sociální začleňování do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. Podle ministerstva jde jen o reorganizaci a podpora obcí by měla zůstat zachovaná. Dnes je den věrozvěstů Cyrila a Metodě. V roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu z byzantské Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli nové písmo, hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů, popisuje slavista a jazykovědec František Čajka.
14: Právě pro jejich přínos evropské kulturní a duchovní jednotě byly také Konstantin Cyril a Metoděj prohlášení za kulturní spolupatrony Evropy.
12: Odkaz obou bratrů připomínají i Cyrilo-metodějské slavnosti. Ty se celý víkend konají třeba ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Druhého dne státního pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chameneího se zúčastnili i tři z jeho synů. Močtaba Chameneí, který po otci zdědil jeho funkci, ale mezi nimi nebyl. Potomci Chameneího se pomodlili u jeho rakve a u rakví dalších čtyř členů jejich rodiny, kteří zemřeli při americko-izraelském útoku na Teherán na konci února. Rozloučit se s bývalým duchovním vůdcem přišla taky veřejnost. Šestidenní pohřeb bude trvat do 9. července. Írán kvůli němu na dnešek a pondělí vyhlásil svátek. Třešti se koná setkání lidových řezbářů. V zahradě Šumpeterova domu je možné sledovat řemeslníky přímo při práci a návštěvníci si taky můžou práci s zlatem vyzkoušet. Řezbáři pracují hlavně na nových postavičkách pro jeden z třešťských betlémů. Co přesně se s figurkami stane dál, popisuje za organizátory Pavel Brichta.
15: Po skončení nebo jak to bude končit, tak v té expozici u toho velkého betléma budou vystaveny ty odezdané příspěvky těch účastnících se řezbářů. A pak dojde, tam budou až do října, do listopadu, a pak dojde k jejich zakomponování do toho betléma spolkového.
12: Dřevořezání pokračuje taky zítra.
16: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková hrají proti sobě v osmifinále Wimbledonu. Na místě je reportér Jaroslav Plašil.
7: 1-1 na sety a tak před chviličkou začala třetí rozhodující sada na podání. Teď Karolína Muchová za stavu 40-15. Muchová mohla doservírovat zápas za stavu 5-3 ve druhém setu, to ale nezvládla a taky proto se teď hraje třetí rozhodující set 2-1. Teď jde do vedení Karolína Muchová díky svému servisu. Z Wimbledonu Jaroslav Pašil, Radio Žurnál.
16: V osmifinále deblu skončili Adam Pavlásek s Patrikem Riklem. Češi podlehli světovým jedničkám, finsko-britskému páru Heliovaara Pettern ve třech setech. A fotbalisté Brazílie nastoupí ve 22 hodin našeho času v New Jersey v osmifinále mistrovství světa proti Norsku. Dvě hodiny po půlnoci začne duel domácího Mexika s Anglií.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Na D1 dlouhé kolony před omezením u Holubic, o něco kratší na D7 za Prahou. Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna před omezením u Holubic přetrvává zdržení v až hodinové koloně od Rousínova z kilometru 217. Z druhé strany od Brna se fronta pomalu krátí. Aktuálně se brzdí za nájezdem od Svitav na 204. kilometru a k omezení se popojíždí okolo 20 minut. Hodně plná zůstává i souběžná silnice 430 v okolí Rohlenky. Na dálnici D7 na výjezdu z metropole směr Slaný zpomalíte před omezením u letiště. Krátká fronta začíná za odbočkou na Horoměřice. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů a omezení u Petrohradu. Průjezdky Vadlově jedním pruhem a v obou směrech zdržení do 10 minut. Na trojce z Tábora do Prahy se nesouvisle popojíždí mezi Benešovem a Senohraby. Fronty se tvoří pouze vlivem silnějšího provozu. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce brzdí dopravu omezení mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Jede se kyvadlově a z obou stran se sunou fronty na 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na severu místy kolem 18 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte sváteční Radiožurnál, teď už s Michálou van Erne.
18: A naše první cesta po 17. hodině vede do Německa. V Saském Lipsku se pomalu roztáčejí kola tramvají. Z lepivé hmoty je vysvobodili desítky dobrovolníků. Tramvaje předtím uvězněla vlna extrémních veder. Teď se pomalu vracejí do ulic. My s nimi, díky našemu zpravodajovi, za chvíli.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

0: Portugal The Man, posloucháte Radiožurnál. Poslední vlna horka před několika dny odezněla, ale v německém Lipsku se s jejími následky vypořádávají ještě teď. Kvůli extrémnímu vedru tam na dva dny museli kompletně zastavit tramvaje. Víc si o tom řekneme s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne.
0: Začněme prosím tím, jak je možné, že vedra zastavila tramvajový provoz.
1: V tom Lipsku nebyl problém třeba v tramvajových vozech nebo v kolejích, ale v té těsnící, v také té černé těsnící hmotě, takové asfaltové spárovací směsi, která se používá k tomu, aby vyplňovala prostor mezi kolejí a vozovkou. Když bylo to vedro, tak tahle hmota rozměkla a jakmile projela po kolejích tramvaj, tak tou svou vahou vytlačila tu hmotu na kolejnice a ty tím pádem za chvíli byly zalepené a nedalo se po nich jezdit.
0: Jak rozsáhlé bylo tohle poškození kolejí a výhybek?
1: Asi docela dost, protože minulý týden asi dva dny tramvaje nejezdily vůbec a potom se vrátili, ale jenom v hodně omezeném režimu. Obyvatelé Lipska tedy museli volit náhradní dopravu, jezdit autobusem, na kole nebo pěšky. Teď už by to mělo být lepší, od včerejška většina tramvajových linek zase jezdí, i když třeba taková dvojka vyjede až zítra a pořád jsou taky nějaká omezení. Lipský dopravní podnik hlásí, že pracuje non-stop, aby to dal do pořádku.
0: A dopravní podnik měl v čištění kolejí zdatné pomocníky. Kdo se zapojil?
1: To je takový pozitivní rys celého toho příběhu, protože do té práce se dali sami obyvatelé a obyvatelky Lipska. Motivaci, kterou k tomu měli, vysvětlila středoněmeckému rozhlasu jedna z nich.
2: Ja, für die Stadt müssen wir halt was machen. Schuld sind andere und die Klimakrise.
1: Tato obyvatelka řekla, že je prostě potřeba městu pomoci, jinak, že takovou klimatickou krizi nejvíc odskáčou ti, co s ní mají nejméně společného, nejméně za nimou seniori, zdravotně postižení, školáci, kteří se potřebují dostat do školy. To jsou všechno lidé, kteří jsou závislí na veřejné dopravě, nejezdí auty a podobně. Do dobrovolných brigád se zapojili v Lipsku desítky lidí a je potřeba říct asi, že to byla docela náročná práce, nejdřív takovým plynovým hořákem ty kole opálit a potom špachtlí centimetr po centimetru škrábat a škrábat, dokud ta lepivá hmota nepustila. Myslím, že každý, kdo někdy škrábal lak od někud, tak ví, o co se jedná a tady to bylo ještě v trochu jiném měřítku. Ty dobrovolníci se takhle takto pomalu posunovali vlastně po téměř veškerých tratích v celém Lipsku.
0: A jak to, že měli s tou těsnící hmotou právě v Lipsku takové problémy, Tomáši? To jinde nebylo?
1: Já myslím, že to může souviset s jejím složením, protože jsou různé tyto hmoty, liší se složením. Připomenu, tedy jedná se o hmoty, které se používají k vyplňování toho prostoru mezi kolejí a vozovkou. No a v Lipsku prostě možná zvolili tu, která se při vysokých teplotách změní na takovou žvíkačku, ale to všechno se ještě vyhodnocuje a možná, že z toho vyjde nějaké takové adaptační opatření před další vlnou veder. Zatím ale dopravní podnik, jak jsem řekl, pracuje na dalším zprovoznění tratí a taky na příští týden vyhlásil akci jako takové poděkování těm dobrovolníkům za pomoc, ale i všem ostatním za trpělivost. A kdo v příštím týdnu pojede v Lipsku tramvají a bude mít platný lístek, tak si může vzít druhého cestujícího sebou zdarma.
0: Tomáš Havlín, zdrojem našich informací. Moc děkuji. Hezký den.
1: Díky, hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

To byl Robbie Williams. Také poslanci mají letní prázdniny, ale ještě než pauza v jednání sněmovny začne, chce koalice prosadit několik svých priorit. Třeba elektronickou evidenci tržeb. Jak červencové schůze sněmovny vypadají, to si řekneme s naším parlamentním reportérem už za chvíli.

0: Kapela Lake Malawi dozněla. Mimořádné schůze i večerní jednání ani na začátku července ještě nemá poslanecká sněmovna pauzu. Koalice plánuje před poslaneckými prázdninami prosadit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Probereme to podrobněji s naším parlamentním zpravodajem Vojtěchem Tomáškem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak budou ty příští týdny ve sněmovně vypadat?
1: Čeká nás několik mimořádných schůzí, tak třeba v tom nadcházejícím týdnu jsou svolené hned tři, navíc bude pokračovat i ta řádná. Zdá se to být složité, ale vyplývá z toho jasná věc. Koalice chce, jak říká předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá, dohnat zpoždění z minulých měsíců.
2: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce. Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
1: Mimořádná schůze je tak svolaná třeba právě k EET, které si zmiňovala. To je zákon, který zatím sice čeká teprve na druhé čtení. Koalice ale plánuje do té letní pauzy stihnout ještě i další kolo, tedy závěrečné schválení. Ostatně znovu zavedení elektronické evidence tržeb sice opozice kritizuje, zatím ho ale neobstruovala. Jinak to ovšem může být s další vládní prioritou se stavebním zákonem.
0: A k tomu by se poslanci měli vrátit kdy?
1: Ten už je v závěrečném kole, jednací řád tak umožňuje jeho projednání pouze ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin, ten čas je omezený, i na něj tedy příští týden patrně znovu dojde řada, naposledy novelu stavebního zákona poslanci otevřeli v pátek, to ale vystupovali poslanci s přednostními právy. Opozice se totiž obává destrukce stavebního řízení, koalice si naopak od těch změn slibuje jeho zrychlení. Předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová dlouhá opoziční vystoupení u některých zákonů vysvětluje i tím, že velké změny koalice předkládá mimo ten klasický legislativní proces, tedy poslaneckými návrhy, a není tak nutné třeba připomínkové řízení.
3: Vidíme, že hnutí ANO porušuje zvyklosti, co platili klidně desítky let. Oni jsou ti, co nabourali nějaké základní fungování i základní slušnost v politice a nyní by rádi obviňovali všechny kolem, tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze.
1: Koaliční politici tu kritiku odmítají, předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj.
0: A ještě jedna otázka, jak dlouho tedy sněmovna bude před letní pauzou jednat?
1: Zatím je to jednání plánované ještě na následující dva týdny, tedy zhruba do 15. nebo 17. července. Zajímavé je tedy i to, že se tak sejdou hned čtyři plenární týdny za sebou. To není úplně obvyklé, ne, že by se v těch jiných než plenárních týdnech nic nedělo, to ne. To třeba zasedají výbory, ale takhle dlouhá série je dost nezvyklá.
0: Říká a také může posoudit z vlastní zkušenosti náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Moc děkuji za tento informační servis a přeji hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení nadějí na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: To je čas zpráv a Jany Guldy.
2: Cestující na koridoru z Prahy do Pardubic musí ode dneška počítat s komplikacemi. Dělníci začínají s údržbou a opravou trati. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje můžou nabírat zpoždění. Regionální vlaky budou nahrazené autobusy. Slovenská státní volební komise potvrdila, že včerejší celostátní referendum je neplatné, hlasovalo v něm totiž jen mírně přes 16% voličů. Ti rozhodovali o zrušení doživotní renty pro některé politiky a obnovení elitních policejních složek. Většina hlasujících návrhy podpořila. Aby byl výsledek platný, musela by ale účast přesáhnout 50%. Referendum vyvolala neparlamentní opoziční strana Demokraté. Organizace hlasování stála v přepočtu asi 300 milionů korun. Ve Vrchlabí v Podkrkonoší nově platí celoroční zákaz používání pyrotechniky na území města. Nové opatření má zvýšit bezpečnost, chránit zdraví obyvatel i zvířat a přispět ke klidnějšímu a čistšímu prostředí. A závěrečný koncert s názvem Italská filmová noc dnes ukončí 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Na druhém zámeckém nádvoří vystoupí symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera. Program nabídne orchestrální hudbu z filmu Kmotr, Pošťák nebo Sladký život. Stejně jako loni bude koncert spojený s beneficí. Výtěžek podpoří seniory v Pardubickém kraji. Sport. Český duel v osmifinále tenisového Wimbledonu ovládla Karolína Muchová, která porazila Barboru Krejčíkovou ve třech setech 7-5, 5-7 a 6-3. A čeští deblisti Adam Pavlásek a Patrik Rykl skončili v Londýně v osmifinále. Finsko-britské dvojici Heliovaara Pettern podlehli 1-2 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kolony v obou směrech před Holubicemi na silnici 34 omezení u Komorovic. Na D1 mezi Vyškovem a Brnem přetrvává velmi dlouhé zdržení v koloně před omezením u Holubic. Od Rousínova z kilometru 217 popojíždí stále více než 50 minut. Od Brna je zhruba na půl hodiny, brzdí se za sjezdem na Svitavy okolo 204. kilometru. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce před omezením u Komorovic čekejte zdržení už jen v řádech minut. Pomaleji se jede v obou směrech. Na trojce z Benešova do Prahy naberete zdržení okolo 10 minut už jen na úrovni Čerčan. A v hlavním městě čekejte zdržení v koloně na Nuselském mostu směrem do centra. K prvním semaforům v Legerově pojedete okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na severu místy kolem 18 stupňů a na horách 1000 metrech většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve svátečním Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
5: A možná užitečná informace pro vás, první neděli v měsíci už nebude vstupné do muzeí zdarma. Ministerstvo počítá s obnovou na podzim. Všechno s tím související přibližuje zpravodajský server i rozhlas.cz.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Hodiny čekání a nejistý výsledek. Lovci autogramů usilovali na filmovém festivalu v Karlových Varech o podpis hollywoodské hvězdy Dustina Hoffmana. Co všechno proto byli ochotní udělat a co všechno stihnou za hodiny čekání před hotely a kinosály? Na to odpovíme za několik minut. Teď je tu Sting.

0: Dustin Hoffman, Jesse Eisenberg nebo Maggie Gyllenhaal. Karlovarský filmový festival i letos přilákal velké hollywoodské hvězdy. Za nimi do lázeňského města vyrazili také lovci autogramů, kteří neváhají čekat hodiny, aby získali podpis nebo společnou fotografii s celebritami.
1: I'm waiting for Dustin Hoffman.
2: Krátce po 7 hodině Štefan má v ruce banán a čeká tady pod hotelem Pup právě na hvězdy, konkrétně na Dustina Hoffmana.
1: I really like his movies.
3: Zbožňuji jeho filmy, hlavně Rainmana. Sbírám autogramy. Vracím se sem každý rok. V uplynulých letech jsem tady viděl třeba Michaela Douglase. Rád se sem vracím. Karlovy Vary jsou krásné město, je úžasné tady vidět všechny ty velké hvězdy. Často nejezdí ani do Berlína. Máte štěstí, že můžete pozvat tyhle legendy.
2: Stefan je z Německa a je to lovec autogramu. Teď tady vytahuje desky a na nich má právě připravenou fotografii Dustina Hoffmana Tutsi.
3: Tady je fotografie Dustina Hoffmana z filmu Tutsi. Mám tu ale i další obrázky z Rainmana. U nás v Berlíně máme Berlinále. Taky tam čekávám 10 nebo 11 hodin. Snažím se ty festivaly střídat, ale Benátky nebo Cannes jsou už moc velké. Jsou tam tisícovky sběratelů autogramů. Tam už je to docela rvačka. Tady je to takové rodinné, lidé jsou tu přátelští. Obecně mám raději menší festivaly.
4: No, já jsem včera stával už ve 4:30 a dneska teda taky, no. Tak uvidíme, snad se zadaří.
2: Honza přijel z Kladna a teď tady vedle Štefana z Německa čeká taky na Dustina Hoffmana. Může se podívat na ty autogramy, které tam máte? A Matěj Rupert na první stránce, Taťána Bohoufová,
4: Aňa Geislerová.
2: Na tu jste musel čekat dlouho, na Aňu Geislerovou?
4: Po večírku jsem ji chytnul.
2: Po večírku?
4: No. Po večírku.
2: Takže lovíte ráno i v noci?
4: No, v podstatě v 4:30 se vracíme, no, na hotel a v 5:30 zase stávám, takže...
2: A stíháte vedle toho i nějaké filmy třeba?
4: Moc ne právě, moc ne. Myslím, že v pondělí, úterý bude čas určitě na nějaký filmy zkouknout, takže zajdu.
2: Honzo, ať se vydaří lov, ať se podaří autogram Dustina Hoffmana.
4: Děkuju moc, děkuju za rozhovor.
2: Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.

Posloucháte sváteční radiožurnál. Na vánoční svátky odvysílá Česká televize novou pohádku Krakonoš a básník. Jde o pokračování prvního filmu Krakonošovo tajemství s hvězdným obsazením od režiséra Petera Bebiaka. Krakonošova chaloupka stojí v Kořenově na Jablonecku a právě tam se v minulých dnech natáčelo. My jsme byli u toho, můžete si poslechnout o tom, jaké to bylo, ale až za moment.

0: Mika v souzvuku s radiožurnálem Krakonoš a básník, tak se jmenuje plynulé pokračování pohádky Krakonošovo tajemství z roku 2022. Novou vánoční pohádku odvysílá Česká televize. Všechny záběry z Krakonošovy chaloupky se natáčely v Kořenově na Jablonecku. A my jsme byli u toho.
1: Tady jo?
2: Ano, chtěl to.
1: Vidíš pašeráka? Teprve. Můžeš potom aj urobit jako nějaký, jak bys si hledal.
2: Tak, připravme se prosím. Kusočka, tichučko všade.
3: Akcia.
4: No tady jsme začínali před 4 lety. Tady byl první natáčecí den, jestli se nepletu. A vracíme se sem a vlastně tady zakončujeme natáčení v exteriérech, takže to je svým způsobem symbolický. A ta chaloupka je krásná, to místo je naprosto kouzelný, malebný. Takže, no... Si s tou nostalgií možná dá se říct.
5: Vzpomíná představitel Krakonoše David Švehlík. Režii předchozího i tohoto dílu má na starost slovenský režisér Peter Bebiak. Styl výrazně nemění.
6: Má to všetko to, čo ta rozprávka má mať. To znamená, že to je taký žánrový mix a je to vlastně trošku jiný príbeh. Už to nie je ako keby iba príbeh Krakonoša, ale skôr je to ako keby tých ľudí, ktorí žijú v tom mestečku a v tom podhorí.
5: Pohádka z roku 2022 Krakonošovo tajemství zaznamenala divácký úspěch. Scénáristka Barbara Johnsonová si dala s dalším pokračováním na čas.
7: Já jsem si říkala, že se do toho pustím jenom v případě, že dostanu nějaký jako zajímavý nápad. Trvalo mi to několik let. Myslím si, že druhý díl by neměl být horší než ten první. Měl by být alespoň stejně dobrý a v ideálním případě třeba i trošku lepší, takže dá člověku samozřejmě i víc práce.
5: Pohádce Krakonoš a básník se opět objeví několik krkonošských pověstí.
7: I tady bylo potřeba najít nějaká zajímavá fakta, která se zakomponují do příběhu. Třeba v prvním díle to byly vlašské knihy a v tomhle díle je to například kromě jiného arzeniková pec, jedová pec, která skutečně v Krkonoších existovala.
5: Pohádku bude Česká televize vysílat na vánoční svátky. Kdy přesně se dozvíme na podzim. Z Kořenova Johana Tománková, Radiožurnál.
8: Dívám se po světě očima mobilu, sleduju přehlídku tužeb a omylů.

0: this plan.
1: Sváteční filmžurnál s Janem Pokorným.
2: Speciální půlhodina zaměřená na atraktivní téma.
3: Jak se dnes hledají budoucí filmové hvězdy? Přesunuly se castingy už úplně na sociální sítě? A vyplatí se hercům investovat víc času do výuky herectví nebo do budování osobní značky na Instagramu a TikToku? Jak digitální obsah a dosah ovlivňuje získání herecké role?
2: Sváteční filmžurnál s Janem Pokorným.
1: Zítra od 15 hodin na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál, každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin. V době, kdy začínají hlavní zprávy.
3: Česko si dnes připomíná příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Tisíce lidí přijeli na národní poutě na Velehrad. Hasiči na jihu Evropy bojují s lesními požáry. Tenistka Muchová porazila Krejčíkovou a je ve čtvrtfinále Wimbledonu. Na dálnici D1 jsou dlouhé kolony v obou směrech před omezením u Holubic. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, místy s deštěm a teploty do 24 stupňů. Je neděle 5. července, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko si dnes státním svátkem připomíná příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Bratři ze Soluně dali písemnou podobu staroslověnštině a zprostředkovali tak Slovanům křesťanskou vzdělanost a kulturu. Jejich odkaz tradičně připomínají i Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Na slavnostní poutní mši dnes přijeli tisíce lidí.
5: Přijmi dary, které klademe na oltář.
6: Mši svatou koncelebrovali pražský římskokatolický arcibiskup Stanislav Přibyl společně s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem.
5: Účasti na oběti tvého syna.
6: Na Velehrad přijel ze středních Čech i David.
7: Moc se mi tady líbí, je to krásně zorganizovaný, takže já jsem naprosto spokojený a nadšený.
8: Sobotního programu se zúčastnilo kolem 20 tisíc lidí a dnes dojelo na Velehrad několik tisíc nejen poutníků.
6: Říká mluvčí oslav Monika Babincová. Program letos doplnilo vystavení relikvie svatého Lukáše nebo tradiční přepisování Bible. Z Velehradu Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Vládní koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik zákonů, které pokládá za své priority. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení EET. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
9: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
10: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
9: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
10: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
11: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
10: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Do Česka se vrátil už celý záchranářský USAR tým. Od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Už ráno přiletělo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Odpoledne pak přistálo i 12 zbývajících členů, včetně veškerého materiálu. Čechům se tentokrát v troskách nepodařilo najít žádné živé.
12: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
13: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí, nepřetržitě.
12: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
14: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
12: Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Držitel 3 Oscarů, kameraman Robert Richardson, převzal v Karlových Varech křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Na festivalu taky uvedl dokument The White Devil.
15: Diana's losing her mind, recording everything out of nowhere she is right. Ústřední postavou časozběrného dokumentu je právě Richardson, jeden z nejuznávanějších hollywoodských kameramanů.
16: Ta cena představuje budoucnost, kterou chceme.
15: Řekl s křišťálovým globem v ruce kameraman, který stojí za podobou filmů jako Kill Bill, Hanebný pancharti a nebo Letec. Dokument je debitem Jany Hojdové, která před skoro 10 lety Richardsona oslovila kvůli diplomové práci na FAMU.
17: Pro mě je to nepředstavitelné, že tady stojíme. Je mi velkou ctí, že můžeme mít premiéru tady.
15: Večer má v Karlových Varech světovou premiéru taky slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v roli lékařky, která řeší nucené sterilizace romských žen v 80. letech v Československu. Lucie Pávová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Ani 2 dny před začátkem summitu NATO v turecké Ankaře není jasné, jaký program bude mít na akci prezident Petr Pavel. Prezidentův program vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. Úřad vlády dnes potvrdil, že premiér a předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta. Babiš se podle informací od úřadu vlády zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Rusko dnes opakovaně útočilo drony na ukrajinský Charkov. V Iziumu v charkovské oblasti při raketovém útoku zahynul 1 člověk a 11 je zraněných, oznámila oblastní vojenská zpráva.
18: Cílem ruských úderů se staly také čerpací stanice v Sumské oblasti. Na jedné z nich byly zraněni 3 lidé, uvedly sumské úřady. Ukrajinci mezitím pokračovali v útocích na anektovaný Krym, kde zemřel 1 člověk, oznámil šéf okupační zprávy Sergej Aksionov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že Rusko tento týden vyslalo na Ukrajinu téměř 2200 útočných dronů, svrhlo více než 1730 leteckých bomb a odpálilo 106 raket různých typů. Nejhorším byl čtvrteční masivní útok na Kyjev, při kterém podle nejnovějších informací zahynulo 31 lidí a asi 100 bylo zraněno. Z Donbasu Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Hasiči na jihu Evropy zasahují kvůli vlně veder u lesních požárů. 1200 jich je nasazených u toho nejrozsáhlejšího ve středním Portugalsku, asi 60 kilometrů jihovýchodně od Porta. Podle portugalské televize RTP už tam dostali oheň pod kontrolu.
19: Velký požár v portugalském okrese Viseu spálil přes 13 000 hektarů. Vláda v Lisabonu požádala o mezinárodní pomoc a tak na místě pomáhají i hasiči ze sousedního Španělska. A hasičské letouny vyslali kromě Španělů taky Italové. Lesní požáry zasáhly i několik španělských regionů. Úřady v Katalánsku informovaly o 8 zraněných lidech a 8 vyhořelých domech. V Řecku pak kvůli ohni evakuovali na předměstí Soluně 3 vesnice a pečovatelské zařízení. Václav Hojín, Radiožurnál.
3: Končí 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Už za 2 hodiny uzavře letošní program Italská filmová noc. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje pod taktovkou Tomáše Braunera například hudbu z filmů Kmotr nebo Sladký život. A na místě je reportérka Naďa Kubínková.
20: Festival Smetanova Litomyšl nabídl během 3 týdnů skoro 50 hudebních pořadů, které navštívilo více než 60 tisíc lidí. Litomyšl nežila ale jen hudebně, ale i výtvarně. Zmíním například výstavu Jana Švankmajera, ale také retrospektivní výstavu Olbrama Zoubka. Obě zůstanou otevřené i nadále. Večerní koncert se ve 20 hodin, ale oficiálně Smetanovo Litomyšl ukončí, a to melodiemi z italských filmů, jako je například Kmotr, Pošťák nebo Sladký život. Koncert je benefiční, výtěžek má pomoc seniorům v Pardubickém kraji. V přímém přenosu ho bude přinášet ČT Art, ale také stanice Vltava. Z Litomyšle Naděja Kubínková, Radiožurnál.
21: Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. V českém duelu porazila v Londýně Barboru Krejčíkovou ve 3 setech 7-5, 5-7 a 6-3. Fotbalisté Brazílie a Norska se utkají v New Jersey v 8. finále mistrovství světa. Bude to 2. vzájemný soutěžní zápas. Na světovém šampionátu v roce 1998 vyhráli Norové 2-1. Trenér Brazilců Carlo Ancelotti očekává podobně náročný souboj.
1: Norský tým je dobře poskládaný, jsou organizovaní. My jsme sebevědomí, ale víme, že to nebude jednoduché. Teď trochu odbočím, ale kdo čekal, že budou Kapverdy trápit Argentinu? Nikdo. Je to realita novodobého fotbalu. Hrajete neustále proti skvěle připraveným soupeřům.
21: Zápas Brazílie s Norskem začne ve 22 hodin našeho času. Dvě hodiny po půlnoci se na Aztéckém stadionu utkají domácí Mexičani s Angličany. Radiožurnál Sport odvysílá oba duely v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 dnes téměř celý den ucpaná před omezením u Holubic, a to v obou směrech. Další zdržení stále nabíráte na trase z Vyškova. Kolona od Rousínova z 216. kilometru je stále na 50 minut. Od Brna půlhodinová fronta se sune za nájezdem od Svitav a hodně plno stále i na souběžné silnici 430 mezi Rohlenkou a odbočkou na Pozořice. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce trvá omezení mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Místem se projíždí Kyvadlově z obou stran fronty na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déště nebo přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na severu místy kolem 18 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik hlavní zprávy. Teď se sváteční Radiožurnál vrací na filmový festival do Karlových Varů. U mikrofonu je Martin Balucha.
0: Filmžurnál s Martinem Baluchou.
22: Zdravíme vás, milí posluchači a taky vlastně diváci z Karlovarského filmového festivalu ze Sedové kolonády konkrétně teď, a naším milým hostem je úspěšná, oblíbená slovenská herečka, taky dvojnásobná česká lvice, Zuzana Kronerová. Vítejte.
23: Dobrý den prajem. Ďakujem pekne. Ďakujem.
22: Abych to vysvětlil, paní Kronerová se tady usadila, má krásné brýle, šedivé, vy máte celou sbírku, když jsem se díval, tyrkysová, červená, a co jsem pochopil, je to vášeň už od dětství. Pamatujete si na vaše první brýle?
23: Nie je to vášeň od dětstva, protože jako dieťa som mala velmi dobré oči, ale keďže som bola vášnivá čitatelka už od dětstva, tak som tajne, keď si rodičia mysleli, že už spím, tak som mala pri posteli baterku a čítala som tajne pod paplónom s pomocou baterky, a tým pádom som si veľmi pokazila oči. Ale bola som už v určitom veku, nie pokročilom, ale dosť skoro som musela začať nosiť okuliare, a keďže vyzerám v tých strieborných a zlatých okuliaroch ako strašne prísna pani učiteľka.
22: Ne, sú to kulatý obroučky, tak to nejste tak prísna.
23: Nie, ale ja som si skúšala všelijaké okuliare, a viete, pred nežnou revolúciou bol ten trh s optikou a s okuliármi bol veľmi konzervatívny a taký usadlý, čiže i mne nič nesvedčalo, ale našťastie prišla nežná revolúcia a začali k nám chodiť tie rámy, tie obručky farebné. No a manžel bol v jednej optike. Neviem, či môžem propagovať.
22: Ne, budeme říkať.
23: Nemôžeme
22: ne, no.
23: hovoriť názov optiky, ale som jej verná doteraz. A tam si všimol, že sú tam červené okuliare, a povedal pani optičke, pani majiteľke, to by sa mojej žene veľmi páčilo. Takže som tam zavítala a odvtedy som zákazničkou a mám vypočítať, červené, modré, troje červených
22: som mala. Tyrkysové som videl, tady jeden, na festivalu ich máte kolik?
23: Tyrkysové nie, to sú modré, ale aj zelené.
22: Tak sa barva slepí.
23: Aj tieto strieborné, potom oranžové a zkrátka zmes tanečných melódií, ako sa hovorí. A posledné, a tie som priviezla do Karlových Varov a bola som na zahajovacom ceremoniáli. To sú najnovšie a sú oranžové.
22: Vy teď mluvíte krásnou slovenštinou, to v rozhlase až tak často zase neslyšíme, ale ve filmech při natáčení mluvíte česky.
23: Pokud je to český film.
22: Pokud je to český film, to je nutno dodat, ale nemáte ten dojem, já mám spoustu lidí ve svém okolí Slováků, kteří se výborně naučili slovensky z rodiny, tatínek, tchýně, výborně se naučili česky, ale nemáte ten dojem, že my pokulháváme z té druhé strany, že tak dobře slovensky neumíme?
23: Nám to vůbec neprekáža. My vám rozumíme a vy rozumíte nám. A pokiaľ sa niekto tvári, že nerozumie, tak by sa mal nad sebou zamyslieť.
22: A když jdete do Sámošky kúpiť si brambory, tak slovensky nebo po slovensky alebo po česky?
23: Voľa, kedy pred mnohými rokmi som prišla do českej pražskej samoobsluhy a hovorím si, vidím mladú osobu a hovorím si, nebudem ju trápiť. Tak som pozdravila pekne po česky. Dobrý den. A za pokladňou sa ozvalo, nech sa páči.
22: Dobrý deň a dobrý den z Karlovarského filmového festivalu. Budeme pokračovať po písničce.
23: Dobrý deň.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A dálnice D4 na úrovni Dobříše teď v obou směrech neprůjezdná. D4 aktuálně u Staré Huti okolo 29. kilometru v obou směrech uzavřená. Vyprošťují kamion, který zůstal viset z rozestavěného mostu. Odklon dopravy směrem z Prahy je na exitu 27 Dobříš. Od Strakonic se sjíždí exitem 32 Obořiště. V obou případech vede objízdná trasa přes Dobříš. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A od silnic k pramenům, festivalovým pramenům, protože jsme na Karlovarském filmovém festivalu. Vy jste to neviděli, posluchači to určitě neviděli, ale Zuzana Kronerová se kvůli vám zkrášlila, nasadila si krásné kulaté, okrouhlé náušnice. Chcete k ním něco taky něco říct, jak jsme ano, teď probírali ještě brýle?
3: To jsou moje oblíbené náušnice. Mojím rodičům mě bylo velmi lúto, keď jsem se narodila. Dostala jsem od krstných rodičů, čiže od kmotrovcov, po česky povedané, náušnice, zlaté náušnice s nezábudkami, musím zas preložiť, to je jazykový manažment, nezábudky sú pomienky.
2: Pomienky, ja som si říkal.
3: Áno, vy to viete.
2: Ja mám toho tatínka.
3: No, ale rodičia mi nechceli dať prepichnúť uši. Takže som musím nosiť klipsy. A tieto náušnice sa mi veľmi páčia a sú drevené. Tak, to je všetko.
2: Paní Kronerová, vy tady na festivalu vlastně představujete taky svůj nový film, který se jmenuje Houpačky.
3: Ano.
2: A je to film, který je inspirovaný knížkou od Lucie Konečné, stejnojmennou knížkou. A ta knížka je o dvou, řekněme, zkušenějších, nebudu říkat starších ženách, Zdena a Jiřina, které pojí přátelství. A mně se líbilo, co říkal režisér tohoto snímku, Bohdan Sláma, který říkal, že se mu líbilo na tomhle příběhu ta revolta. Tak mě by zajímalo, v čem spočívá ta revolta v těch o Houpačkách?
3: Je to na rozdíl od knížky, v které jsou ty postavy, ta Jiřina a Zdena, vraj kamarádky od nepaměti. Dokonce je tam krásná veta od autorky Lucie Konečnej, že že možno, že sa Jiřina rozviedla so svojím manželom preto, aby mohla byť častejšie so Zdenou. To sa mi strašne páči. Tá knižka má podtitul, nie podtitul, ale venovaná je maminke pani autorky Lucie Konečnej, ktorá je určite plná života. Súhlasím s režisérom Bohdanom,
2: O té revoltě to souhlasí.
3: O té revoltě, to je pravda. Na rozdíl od knižky vo filme diváci uvidí a priamo nie zoznámení, lebo tie dve dámy sa poznajú z videnia.
2: Zdena a Jiřina.
3: Ale to Zdena a Jiřina, Zdena je Dagmar Havlová,
2: ano.
3: Jiřina som ja. Ale že priamo v ději filmu sa vlastne začnú spoznávať a zbližovať. A sú každá úplne iná. A moja postava Jiřina je v podstate najprv taká a pôsobí tak prísne, nie úplne chladne, ale tak rezervovane a tak začudovane sa díva na tú Zdenu, ktorá je taká slobodomyselná, trošku ako chaotická.
2: Ale trošku ji tam tým Zdena nakazí tou svobodomyslosti.
3: No veď, to som práve chcela povedať, ano, nahrali ste mi na smeč, že vlastne, ako sa zbližujú, tak to nazeranie na život tej Zdeny začne Jiřinu inšpirovať a tým, že sa skamarátia a potom si v ďalšom, v priebehu deja si začnú jedna druhé pomáhať. Nebudem prezrádzať veľmi, ale nakazí Zdena Jiřinu práve tou revoltou. A tá revolta, tu tiež nebudem prezrádzať, no a potom po tej revolte spolu prežijú krásny čas.
2: A vy ste to načetla vlastne, vy ste říkala, že v tomhletom snímku hrajete Zdenu, Jiřinu a Zdenu hraje práve bývalá Dáša první Havlova. Dáma Dáša Havlova. Ano, a to ste sa objevili ano. Před kamerou poprvé spolu?
3: Áno, my sme sa poznáme sa dlhé roky.
2: To je docela zvláštní, že po tých letech poprvé s Dášou?
3: No, je to zvláštne, no neviem. Režiséri si nás predtým nevybrali, nemali sme na seba šťastie, ale mali sme šťastie na to, že sme sa zoznámili už ako veľmi mladé herečky, pretože dobře. Moje druhé pôsobisko na Slovensku bola Nová scéna v Bratislave, predtým Divadlo pre deti a mládež Trnava. A Nová scéna mala družbu, to je také dneska už sprofanované slovo, ale kamarátila sa s Divadlom na Vinohradoch a pražským. No a vtedy bolo v móde alebo zvykom futbalové zápasy. A nie len medzi hercami a novinármi, ale aj medzi hercami a herečkami navzájom. A pamätám sa, že, a teraz neviem, či to bolo v Prahe, alebo v Bratislave na nejakom ihrisku alebo štadióne, ale my sme sa s tou Dášou nejako pozabudli v šatni a nešli sme na to ihrisko, na ten štadión a nejak sme sa po česky povedané zakecali sme sa. Takže možno, že sme chýbali v tej fotbalovej jedenáctke, ale bol to veľmi inšpiratívny rozhovor, veľmi sme si rozumeli. Potom sme sa dlhé roky nevideli a videli sme sa, až keď Dagmar bola prvou dámou a pán prezident Václav Havel sa lúčil v Bratislave so svojím prezidentovaním. Bolo to v jednej známej vinárni v Bratislave. Boli sme tam niekoľko ľudí alebo osobností pozvaní a oni tak išli, pán Havel so svojou manželkou Dagmar, išli od stolu k stolu. A ja si hovorím, počkaj, ja ťa, Dáša, vyskúšam, že či si to pamätáš a či si mňa pamätáš.
2: Ten fotbal ešte.
3: Tak som, áno, a to stretnutie a ten krásny pokec v šatni, tak som sa tak trošku, ako keď sme boli, keď pán Havel bol ďalej, tak s polohlasom som povedala, futbalový zápas, Divadlo na Vinohradech, Nová scéna, ešte sa pamätáte? A ona tak kývla hlavou a povedala, ano, já si to pamatuju.
2: To byly silné zážitky, tedy poprvé seznámení vlastně na place s Dagmar Havlovou, bývalou první dámou, ale co nebylo poprvé, to byla spolupráce s Bohdanem Slámou. To už je skoro intuitivní, protože rok 2001 včeli Český lev. Rok 2000 a teď myslím, že 16.
3: Ale to bylo natáčení
2: 17,
3: a 17, 2017 byla premiéra Báby z ledu.
2: Báby z ledu. Tak ta spolupráce s Bohdanem Slámou, ta je intuitivní. To už je jedno tělo, jedna duše.
3: Ja dúfam. Ale tak ja to tak cítim. A sme kamaráti a rozumieme si. Ale vieme sa aj pohádať alebo polemizovať. Ale mne sa na Bohdanovi páči a myslím, že viacerí kolegovia a kolegyne to oceňujú, že Bohdan nie je ten autoritatívny typ režiséra. On vie byť veľmi prísny a veľmi striktný, ale pred natáčaním máme dlhé obdobie príprav, skúšok a diskusí a debat a on, ten Bohdan, si vypočuje naše názory a nechá sa nimi inšpirovať. Samozrejme si urobí po svojom, ale že je to taký krásny dialog a to je veľmi fajn. A tak sme postupovali aj pri príprave Houpačiek.
2: Zuzana Kronerová je naším hostem z Karlovarského filmového festivalu a budeme pokračovat zase po písničce.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: 18.30, zprávy a Jana Gulda.
1: Velké obchody můžou dnes i zítra zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na svátek Cyrila a Metoděje a taky na den upálení mistra Jana Husa nevztahuje. I přesto někteří provozovatelé dali svým zaměstnancům volno, případně upravili otevírací dobu. Ani 10 dnů po zemětřesení ve Venezuele nefunguje pro komerční lety její největší mezinárodní letiště. Leží asi 30 kilometrů severně od Caracasu ve státě La Guaira. 3 dny po zemětřesení začala přistávací dráha přijímat jen lety s humanitární pomocí. Kdy toto klíčové letiště obnoví provoz, stále není jasné, píše to deník El País. Americká společnost Uber pozastavila většinu plánovaného rozšiřování své služby rozvozu jídla v Evropě, které se mělo týkat i České republiky. S odkazem na své zdroje to dnes napsal britský list Financial Times. Uber tyto plány oznámil v únoru. Teď se ale podle Financial Times chce soustředit na avizovanou snahu převzít konkurenční německou firmu Delivery Hero. A výstava obrazů a knižních ilustrací Dity Kůtové v kostele v Klení na Českokrumlovsku pomůže obnově tohoto kostela. Autorka románu Zlá babička poskytla své práce k prodejní výstavě. Výtěžek půjde na podporu závěrečné fáze obnovy památky, která byla ještě v polovině 90. let ruinou. Sport. Tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve 3 setech a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. A druhou etapu Tour de France vyhrál Mexičan Isaac del Toro. Za ním skončil obhájce titulu Slovinec Tadej Pogačar, který tak stáhl náskok lídra Tour Dana Jonase Vingegaarda na 6 sekund.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A D4 u Staré Huti v obou směrech na 29. kilometru uzavřená. Na místě těžká technika vyprošťuje v omezení havarovaný kamion. Od Prahy platí odklon dopravy na exitu 27 Dobříš, před ním plynulý provoz. Směrem ze Strakonic se sjíždí exitem 32 Obořiště. Tam čekejte zdržení v 15-minutové koloně z 34. kilometru. Silný provoz pokračuje i dál směrem do centra Dobříše v Příbramské ulici. Fronta teď na minimálně 20 minut. Na dálnici D7 ze Slaného do Prahy velmi obezřetně těsně za sjezdem na Středokluky. Na 4,5 kilometru leží mezi pruhy dřevěná deska. A na dálnici D1 před omezením u Holubic neměná situace. Kolony v obou směrech, delší téměř 50-minutová je od Vyškova. Vjedete do ní před sjezdem na Rousínov na 217. kilometru. Od Brna zpomalíte před Rohlenkou na 205,5, zdržení okolo 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme zataženo až oblačnou, místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na severu místy kolem 18 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Sváteční radiožurnál teď vysílá z festivalových Karlových Varů. U mikrofonu je Martin Balucha.
4: Filmžurnál s Martinem Baluchou.
0: Zdravíme vás opět z Karlovarského filmového festivalu, z kolonády, sadové kolonády, a naším hostem, milým hostem je slovenská herečka Zuzana Kronerová.
5: Dobrý den prajem.
0: Paní Kronerová, diváci a posluchači si vás pamatují z filmu Bába z ledu z roku 2017, kde hrajete, a já to nechci říct bábu, ale hrajete otužilkyni, ženu, která se otužuje v otužilickém klubu. U vás je známo a říkala jste to, že jste skřehlá, že nemáte moc ráda zimu. Ještě se otužujete, přetrvává to?
5: No, já jsem si myslela, že se v životě neponorím do studené vody. To jsem už povedala mnohokrát v rozhovoroch pre noviny a pardon. Já jsem se bála a jsem navrhovala režisérovi, že nech vymyslí jiný šport, ale on trval na tom, lebo přišel toto otužování přišlo do mody a sám pan režisér se otužuje stále, myslím, že každodenně. No,
0: a vy jste navrhovala, že budete mít potom ještě nějaké oteplovací...
5: Nie, to si režisér Slama vymyslel, že jsem vraj požadovala neopren tělovej farby.
0: To není pravda.
5: To vůbec nie je pravda. Já jsem požadovala, aby to bylo v teplej vodě a aby tie ľadové kryhy boli z polystyrénu a hovorila som, čo ste vy českí filmári horší než americkí, určite sa to dá zariadiť. Nie, režisér bol prísny a trval na tom. Takže, keďže sa mi tá postava, ten scenár veľmi páčili, tak som si povedala, idem do toho. No a začala som trénovať 9. septembra, čili září. No a vtedy bola voda v Bratislave 20 stupňová. A podporil ma a povzbudil ma operný spevák Martin Babiak, slovenský vynikajúci operný spevák, a ten povedal, nerob si žiadne nervy, choď do nejakého jazierka raz do týždňa a ako sa vzduch a voda budú ochladzovať, tak to bude úplne prirodzené. A tak sa aj stalo. Mala som troch trénerov, dvoch slovenských, jedného českého v Braníku. Tým touto cestou ho pozdravujem, Tomáši, ahoj.
0: A ešte pokračujete i teďkon?
5: No, ja som pokračovala dosť veľa rokov, ale teraz som mala zdravotné problémy a nebolo to možné, musela som otužovanie prerušiť. Nie som už taký poctivý otužilec, musím sa priznať a bez mučenia, ale začnem zasa a mám nasledovníka mojom synovi, ktorý je úplný šialenec a chodí 2-3 krát do týždňa od októbra až do apríla, čiže do dubna.
0: Takže by ste sa mohli otužovať vlastne spolu už potom.
5: To asi nebude šťastný,
0: ale, vy ste slibovala, ale má
5: svoju partiu. Jo. Ja mám zase svoju partiu.
0: Jasne. Do té partie a do té party patřil i Pavel Nový, protože s ním jste hrála.
5: To je Miláčik.
0: Ano, Miláčik, a byla tam i přesně, když jsme u toho Miláčika, intimní scéna, která se ale neobjevila ve slovenské televizi. A já jsem poslouchal ve vašich předchozích rozhovorech, to jste popisovala, že vám volala kamarádka ze slovenské televize a díky ní jste se dozvěděla, že tahle ta scéna, intimní scéna s Pavlem Novým tam nebude, ale vysvětlovala vám to docela takovým zvláštním způsobem, ano, který vás.
5: Oni to vlastne povedali aj režisérovi Slámovi a on bol veľmi rozčúlený a má pravdu, pretože on je autorom filmu. Ale slovenská televízia bola koproducentom. Ja neviem, nie som právnik, ale vraj mali na to nárok. Ale bol to veľmi taký zvláštny, hlúpy dôvod. Tá kolegyňa, teda dramaturgička zo slovenskej televízie, mi potom až ex post mi vysvetľovala, že vieš, ty si v jednom tom zábere nevyzerala až tak výborne, tak ja som navrhovala tej komisii, tomu šéfovi v slovenskej televízii, že by ten jeden záber tak trošku odstrihli, ale ináč, že nech to nechajú, ale že vraj ten šéf povedal tak, alebo celá tá scéna bude vystrihnutá, alebo pôjde tak, ako je. A ešte bolo veľmi nešťastné, že tento film vysielali na Veľkonočný pondelok. Čo to bol za nápad?
0: To byla tahle ta intimní scéna, která teda chyběla vlastně v té slovenské televizi, která nebyla. Když tak sledujete tu scénu u nás v České republice, bavíme se tady o tom, že chyběla scéna v tom filmu Bába z ledu na Slovensku, sledujete to, co se odehrává u nás v Česku, tak máte tím dojem, že občas možná jdeme tou slovenskou cestou tady v Česku?
5: No, ja všetko sledujem správy a mnou vybrané denníky, nebudem ich menovať, a aj Českú televíziu veľmi rada a vlastne už a počúvam Radiožurnál a počúvam tú druhú stanicu Českého rozhlasu.
0: Veľmi môžete rada, říct, že je to Český rozhlas,
5: rada, Vltava, Český rozhlas plus, to je skvelé. No, a lebo ja už nedôverujem, že. A nie je to chyba tých redaktorov, ale už sú násilne normalizovaní. A viete, ak môžem teda prehovoriť o slovenskej situácii, u nás sú tie dve inštitúcie spojené do slovenskej televízie a rozhlasu, čo vôbec nie je šťastné. A taká situácia, že vyhodili 60 najlepších redaktorov a redaktoriek z rozhlasu, z televízie a dramaturgov a dramaturgičiek. A my sme veľmi pobúrení, kultúrna obec. A je to veľmi zlé. Tak sme protestovali.

0: Verejnoprávna televízia si dovolila nenatočiť to a nevysielať to. A ďakujem kanálu 1, ktorý to odvysielal. A prosto je to škandál. A ešte pani riaditeľka telerozhlasu napísala otvorený list, kde nám umelcom zaželala veľa úspechov mimo inštitúciu. Takže som sa naštvala a viacerí sme sa naštvali a bojkotujem a bojkotujeme Slovenskú televíziu. Odmietla som seriál, odmietla som ísť do relácie Dámsky klub, to je niečo ako u vás sama doma.
1: Nás teší, že podporujete Českou televíziu a Český
0: rozhlas.
1: Veľmi,
0: veľmi, veľmi. Držte sa. A je rozhlas.
1: Ještě od politiky, abychom se vrátili k filmům, tak tady máme jednu krátkou ukázku. Já věřím, že abychom mu to trošku odlehčili.
2: Řekněme, že vám zničené artefakty a materiál uhradíme. Jen doufám, že mi pak ještě neoznámíte, že vám zde zvlhl pravý peršan.
3: Zvlhla nám tu špachtle.
2: To snad ne. Přece mi nechcete jako škodu nahlásit zrezlou špachtli.
3: To tedy chci, to byla úplně nová špachtle ze Švédska. Manžel ji neměl ani týden.
2: Špachtli vám v žádném případě neuhradíme.
4: No já myslím, že tu špachtli bychom mohli oželet.
3: Takže vy nám tu špachtli neproplatíte.
2: Ne.
3: Ne? No tak v tom případě, Bedřichu, řekni, co se ti to tady rozmočilo za sochu. No povídej, nebuď skromnej. Řekni, na čí soše půl roku pracuješ? Kdo se nám tady rozmočil na kaši?
4: Myslíš?
3: Ano, to budou mít soudruzi radost, až uvidí soudruha v tomhle stádiu. To bych vám přála, abyste byla u toho.
1: Paní Kronerová alias úřednice Gabalová, jestli se nepletu, pojišťovačka Pupendo.
0: Zdena Gabalová.
1: Pupendo, rok 2003.
0: Och.
1: 23 let. Vzpomínáte občas na ten film?
0: Samozřejmě, veď ho dávají někdy v televizi a takže no... Bola to nesympatická pani, ale režisér bol spokojný a to je hlavná vec.
1: To ještě aby nebyl, protože následovala ta litanie Evy Holubové, vy jste předvedla krásný výkon, ale to byla úžasná parta. My jsme se bavili o těch vašich lvech, rok 2001 Včely, rok 2003 Pupendo. Pomohlo vám i Pupendo se dostat na tý český trh, českým divákům víc?
0: No tak nevím, já jsem šťastná, že režisér Jan Hřebek si ma všiml, asi v těch Včelách. A potom se už v rece roztrhlo, tak... Milujem pracovať s Bohdanom, milujem pracovať s Alicou Nelis, no a s ďalšími skvelými režisérmi a režisérkami, takže keď si ma vyberú, tak nepoviem nie, ale samozrejme, že si prečítam scenár vždycky a keby sa mi scenár neveľmi páčil, tak veľmi zdvorilo odmietnem.
1: V roce 2017, když jsme tady v Karlových Varech na Sadové kolonádě, jste tady představovala film s digitalizovanou verzi Obchodu na korze vašeho tatínka, Oscarový snímek Josefa Kronera. Já jsem se dočetl, že vaše rodina byla talianská, italská rodina jste popisovala. Jak si mám představit italskou Kronerovou rodinu?
0: No tak, že to byli dva herci. Takže herec a herečka. A moja mamička byla... Zoznámili sa v divadle v Martine. Martin je na strednom Slovensku. Je to vynikajúce divadlo doteraz. A tam bola moja mamička už hviezdou. Volala sa Terezia Hurbanová. A otec tam prišiel ako elév z fabriky z Považskej Bystrice, kde bol majstrom. Bol vyučený čalúnik, lakírnik a ja neviem, čo všetko ešte. Bol veľmi zručným človekom a hral amatérsky divadlo. No a potom si ho vybrali dvaja režiséri a pozvali ho a stal sa profesionálnym hercom. To bol vraj jeho najšťastnejší deň v živote. Vraj druhý najšťastnejší bol, keď som sa narodila. No, skrátka, moja mama potom mi rozprávala, že keď som sa pozrela do tých modrých očí, bola som stratená a o dva roky som sa narodila.
1: A nastala ta italská rodina, ale dva herci chybělo třeba, maminka ale taky vařila, takže nechybělo nikdy, jakože organizačně to bylo to, že třeba něco jako organizačně pokulhávalo, nebo...
0: Ne, moja mamička byla nejlepší mama na světě a je výborná gazdina, český hospodyňka, ale otec byl těž skvělý kuchár. No tak já proto hovorím, že italská rodina, protože u nás hercov ty emocie... sú také nezastaviteľné miestami. No, takže ľúbili sa veľmi, ale sa aj vedeli krásne pohádať. A ja som to všetko vnímala a možno preto som sa rodičia

0: vůbec nechceli, vydala na tuto dráhu.
1: Prosím, emoce rozhodně nezastavujte. Zuzana Kronerová byla naším hostem radiožurnálu tady z Karlovarského filmového festivalu a já vám za to moc děkuju. Přeju štěstí a úspěch, ať se daří i filmu Houpačky.
0: Děkujem velmi pěkně, to je už koniec.
1: Bylo to rychlý.
0: Ubehlo to jako voda.
1: Vybravický
0: talent. Zdravím milých divákov a posluchačů a posluchačky. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: My vám děkujeme.

0: Festivalový kvíz Radiožurnálu.
1: Je zhruba 10 minut před 19. hodinou. My vás vítáme z Karlovarského filmového festivalu. A teď tady máme úplnou novinku. Vy, posluchači a vlastně i diváci tady na Radiožurnálu, tady na Sadové Konolonádě, jste zvyklí poslouchat soutěže Radiožurnálu, obvykle ve všední den, obvykle popolední. Ale tady na festivalu se všechno odehrává většinou podvečer, to důležité. Takže jsme si pro vás nachystali takový festivalový filmový kvíz. A už tady máme dvě soutěžící. Máme tady Petru a Natálii. Během písničky si udělali kamenušky papír, takže se rozhodlo, kdo bude začínat vlastně s těmi otázkami. Je to velmi jednoduché. Já se budu ptát, budeme mít tři filmové otázky a budeme soutěžit o digitální rádio. Takže máme soutěžící a filmový kvíz tedy. Tak já budu pokládat tedy ty tři otázky a máte 7 sekund na odpověď a pokud pak nebudeme mít vítěze, tak bude ještě jedna rozstřelová otázka. Takže první otázka tedy pro soutěžící Natálii, teda Petru. A ta první otázka zní, z jakého filmu je věta neživíš, tak nepřepínej.
2: Knoflíkáři.
1: Správně, Knoflíkáři, takže máte 1 bod. Petra zatím ve vedoucí pozici. Natálie, teď druhá otázka. Z jakého filmu je věta? Rodiče, kteří chtějí vidět idiota, přijdou do ředitelny.
3: Obecná škola?
1: Správně, Obecná škola. Máme tady remízu. Obecná škola. Takže je to remíza. Třetí otázka. Který z režisérů ve Velkém sále při Karlovarském festivalu se švihal proutkem producenta Jiřího Sirotka?
3: Který z režisérů?
1: A 7 sekund na odpověď. Já bych to taky nevěděl.
2: Zkusíme Kačera.
1: Není to Kačer, je to Jiří Mencl a šlo mu o autorská práva na Hrabalovu knihu Obsluhoval jsem anglického krále. Takže tady není bod teda. A teď máme tady poslední otázku, už se to chýlí ke konci. Ještě teda další otázky. Teď teda otázka pro Natálii, která z pozdějších slavných režisérek se v roce 1948 stala na filmovém festivalu v Karlových Varech více mis v soutěži krásy. Která z pozdějších slavných režisérek.
3: Tak to bohužel nevím.
1: Zkuste tipnout nějakou režisérku.
3: Pardon, já si nespomínám.
1: To nevadí. Byla to Věra Chytilová.
4: Já bych to byla Báru Nesvadbovou.
1: Ale byla to nakonec teda Věra Chytilová, takže pořád pozdější mis. Pozdější režisérka a dřívější mis tady. Tak jdeme dál. Film S tebou mě baví svět z roku 1983 patřil k nejoblíbenějším českým komediím. Kolik tatínků se v něm snaží ohlídat děti na horách na každoroční pánské jízdě?
2: Tak jsou to tři.
1: Ano.
2: Edik Sepu, což je obrázeně Beskydy. Albert, Michal a Pepa.
1: A ještě tedy, kdo hraje?
2: Ježiš, hraje ho Oldřich Nový, Alberta hraje nějaký ten Slova, počkejte, Marian Labuda?
1: Ne, je to jiný ještě dáme jednu šanci. Tak no, to nevadí.
2: Počkejte, a Postránecký?
1: Postránecký tam je. Ano, a ještě ty dva další, a to je Julio Satinský a Pavel Nový.
2: Pavel Nový.
1: Místo Nováka Nový. Tak pořád asi zůstáváme na tom jednom bodu.
3: Protože první otázka zněla, kolik tatínků.
1: My nehrajeme bohužel na půl bodu, takže pořád. Tak poslední otázka, kdo hrál hlavní ženskou roli ve filmu Želary? Natálie. Hlavní ženskou roli.
3: Jsem v koncích, bohužel.
1: Jste v koncích. Je to Anja Geislerová, přesně tak. Je to Anja Geislerová, takže máme remízu, pokud jsem si správně zapisoval. Půlbody bohužel neděláme, takže nemáme ten půlbod. Takže uděláme rozstřelovou otázku. A ta rozstřelová otázka zní, a budeme dělat potom v rozmezí. Kolik obyvatel měli Karlovy Vary podle Českého statistického úřadu k 1. roku 2026? Zkuste tipnout. Nejdřív tedy Petra.
2: Já bych řekla takových 250 tisíc.
1: 250 tisíc, dobře. A Natálie?
3: 100 tisíc.
1: 100 tisíc. A ta správná otázka, teda správná odpověď je 48 788, takže nakonec tedy druhý, přesně, Natálka je blíž a získává druhý bod, takže nakonec tedy zvítězí Natálie.
4: To nevadí.
1: Natálka a získává tedy digitální rádio, ale máme teda férovou soutěžící, popřála, nevadí to.
4: Ne.
1: Takže tady máme to digitální rádio, které se můžete vyzvednout potom, později, po soutěži, po kvízu, a já vám moc děkuji za účast, za soutěžení.
2: Já taky děkuji, ale tím do kina.
1: Ano, jsme na filmovém festivalu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál, 19 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
3: Zvýšený počet žádostí o nové cestovní doklady se na začátku prázdnin daří odbavovat většinou bez dlouhého čekání. Česko bude mít od začátku příštího roku druhé dětské advokační centrum. Tenistka Muchová porazila Krejčíkovou a slaví postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Dálnice D4 zůstává na 29. kilometru u Staré Huti v obou směrech neprůjezdná. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, místy s deštěm a teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Zájem o vydání cestovních pasů a občanských průkazů je na začátku července podobný jako loni. Úřady v některých městech mají obsazené online rezervace až do druhé poloviny července. Jinde jsou ale čekací doby minimální a lidi můžou na přepážku přijít i bez objednání.
4: Například v Hradci Králové je v online rezervačním systému první volný termín na podání žádosti o cestovní pas 15. července. Na žádosti o občanský průkaz dokonce až o týden později. Stále ale platí, že lidé můžou přijít i bez objednání. V takovém případě si podle vedoucí odboru hradeckého magistrátu počkají většinou hodinu nebo dvě. Jsou ale dny, kdy je takový nápor, že příjem žádostí zastavují. Václav Plecháček, Radiožurnál.
3: Ve Středočeském kraji vznikne dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo třeba svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat 1. ledna, říká krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
5: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
3: Bude se jednat o teprve druhé dětské advokační centrum v Česku, to první působí v pražských Holešovicích. Írán a Katar obnovili vzájemný námořní obchod v Perském zálivu, tvrdí to íránská státní média s odvoláním na obchodního ataše v Dauhá. Podle něj začala znovu fungovat lodní doprava mezi íránským přístavem Dair a katarským přístavem Ar-Ruwais. V červnu podepsaná prozatímní dohoda mezi Teheránem a Washingtonem předpokládá také ukončení války a obnovení bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Na Bruntálsku dnes začal 17. ročník Summer Jobu. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo třeba malováním. Cílem akce je podle koordinátorky Lucie Procházkové propojit generace a přinést do regionu nové vztahy.
6: Smyslem Summer Jobu není jenom práce, ale je to i v tom společenství. A to právě tvoříme skrze ten kulturní a společenský program, kdy vždycky přivezeme sebou, kromě těch mladých a té práce, i různé koncerty, divadla, nebo třeba letos podcast Přepište dějiny.
7: Sport. Český tenisový duel v osmifinále Wimbledonu zvládla lépe Karolína Muchová. Barboru Krejčíkovou v Londýně porazila ve třech setech 7-5, 5-7 a 6-3. Ve čtvrtfinále se Muchová utká s lepší z dvojice Arina Sabalenková, Naomi Osaková. Fotbalisty Brazílie čeká osmifinále mistrovství světa. Ve 22 hodin našeho času v New Jersey proti Norsku nastoupí. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Stejně jako ze souboje domácího Mexika s Anglií, který začne 2 hodiny po půlnoci na Azteckém stadionu v Mexico City. A velkou cenu Británie Formule 1 ovládl Charles Leclerc z Ferrari. Za ním finišoval George Russell z Mercedesu. Třetí byl Lewis Hamilton z Ferrari. Lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu dojel 16. Zpomalili ho technické problémy a taky 5-sekundová penalizace za porušení traťových limitů.
0: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Dálnice D4 u Staré Hutě na 29. kilometru zůstává v obou směrech neprůjezdná. Pomocí těžké techniky vyprošťují z dnešního poledne havarovaný kamion. Směrem z Prahy před odklonem na exitu 27 Dobříš panuje klidný provoz. Oproti tomu na trase z jihu naberete zdržení dlouhé. Sjíždí se exitem 32 Obořiště, před ním kolona na 20 minut a podobný čas ztratíte následně i na průtahu Dobříší, tedy na objízdné trase přes centrum města. Nejprve v Dobřížské, poté v Pražské ulici. Na D1 na jihu Moravy popojíždí dlouhé fronty před omezením u Holubic z obou stran. Směrem z Vyškova se brzdí u Rousínova na 217. kilometru, od Brna pak za sjezdem na Svitavy na 205. a Pultem. V obou případech ztratíte okolo půl hodiny. A na silnici 35 na příjezdu do Mohelnice směrem z Moravské Třebové hlásíte překážku.
9: Zhruba tak 2-3 kilometry před Mohelnicí automobilu upadlo kolo a stojí na krajnici. A zhruba o 100 metrů blíž k dlouhé loučce stojí na druhé krajnici druhý automobil. Pravděpodobně do něho to kolo narazilo, tak jenom ať se tam dají řidiči pozor.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy deště nebo přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na severu místy kolem 18 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte sváteční radiožurnál s Michálou van Erne.
10: A ve svátečním duchu pokračujeme. Lebka svatého Lukáše, chléb republiky, velehradský rukopis, národní pouť nebo slavnostní mše s pražským arcibiskupem. To všechno bylo o víkendu připravené pro věřící i poutníky, kteří letos na Velehradě na Uherskohradišťsku navštívili dny lidí dobré vůle. Ohlédneme se za tímto počinem za chvilku.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

0: Ve Velehradě na Uherskohradišťsku skončily dny lidí dobré vůle, které každoročně doprovázejí oslavy výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jejich mise ve druhé polovině 9. století položila základy vzniku českého státu. Na Velehrad přijeli tisíce lidí.
1: Zní na pódiu vedle kaple Cyrilka dechová hudba, která navázala na slavnostní mši svatou. Tu koncelebrovali pražský arcibiskup Stanislav Přibyl společně s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem.
2: Prosíme tě, Bože, přijmi dary, které klademe na oltář.
1: Mši navštívilo tisíce věřících, poutníků, ale také lidí v krojích. Mezi nimi byla i Iveta Šimečková z Brna.
3: Tohle je spíše do Brněnska kroj.
1: To znamená, že je takový černo-bílo-červený s květinovými vzory.
3: Ano, ano, přesně tak.
1: Taky máte na sobě krásný kroj, bílou košili, tmavě-modré kalhoty. Odkud ten kroj pochází, odkud jste?
4: Toto je z Horních Bojanovic, nebo z Dolních Bojanovic u Hustopeč.
1: Říká o svém kroji i Tomáš Hradil. Poblížně ho potkávám i Františka, Davida i bratra Cyrila, kteří si letošní slavnosti chválili.
5: Velice se mi to líbilo, no, každý rok mi to tady pěkné.
6: Moc se mi tady líbí, je to krásně zorganizovaný, jak ten doprovodný program, tak i třeba i ten církevní program, takže já jsem naprosto spokojený, nadšený a klidně přijedu i příští rok.
7: Jsou krásní, hezký a příjemní lidi, příjemná atmosféra.
1: Co byste vyzdvihl?
7: Že ještě vůbec lidi chodí na takový poutě.
8: Sobotního programu, který byl určen široké veřejnosti a rodinám s dětmi, se zúčastnilo kolem 20 000 lidí a dnes 5. července dojelo na Velehrad několik tisíc nejen poutníků.
1: Říká mluvčí oslav Monika Babincová. Letošní program zpestřilo také vystavení relikvie svatého Lukáše, tradiční přepisování Bible nebo po loňském úspěchu znovu i chléb republiky. Z Velehradu Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Hollywood ovšem trochu jinak, mohl by to být námět na film, ale málo kdo to chce zažít na vlastní kůži. Na filmovém festivalu v Karlových Varech připravil podvodník o nocleh několik desítek lidí. Jedna z podvedených žen dokonce tvrdí, že jich byly 200. Za chvíli si můžete poslechnout o tom, jaký použil podvodník trik a jak tomu zájemci o ubytování ani při nejlepší vůli nemohli předejít.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Mimořádně přerušujeme kapelu UDG Zelenou vlnou.
1: A my přicházíme s velmi důležitým upozorněním. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy teď maximálně obezřetně v okolí sjezdu na Klimkovice. Na kilometru 342 plus minus jede nákladní vozidlo proti správnému směru jízdy. D1 z Brna do Ostravy u Klimkovic v okolí kilometru 342 teď vozidlo v protisměru.

0: Posloucháte sváteční radiožurnál a smutnou variaci na film Vrchní prchni. Několik desítek lidí napálil podvodník v Karlových Varech. Všem slíbil ubytování v jednom apartmá v průběhu filmového festivalu, ovšem v den příjezdu postupně zrušil rezervace. Zájemci o ubytování zaplatili přes booking.com, takže peníze dostanou zpátky. Ale někteří už další nocleh nesehnali a tak se zase z Karlových Varů vrátili domů. Jedna z podvedených žen dokonce spočítala, že se takhle nechalo napálit 200 lidí. Podvodník zřejmě vydělal na tom, že podle zájmu postupně zvyšoval cenu a apartmán pronajal tomu, kdo byl ochotný zaplatit nejvíc.
1: Na skupinovém chatě psali ženský, že sedějí na dálnici, jde jich 8.
2: Pak nějaký 4, že jsou na cestě tam, že jim to zrušili cestou. Nám to zrušili vlastně ráno. No a ještě jsem potkala ty, co stali před tím ubytováním. Tím to zrušili u dveří.
3: Michaela přijela ze Slaného a Lucie přijela z Loun.
2: My si myslíme, že oni to prostě prodají, když jim někdo dá za to tu raketu, co chtějí a zaplatí jim to, tak oni začnou ty levnější rušit.
3: Takže takhle šponuje cenu.
2: A zkusí to, to je jako úlet, jo.
3: Ubytování se jmenuje Excellent Apartments Karlovy Vary, adresa je Kolmá 40 a ubytování si tam objednala i Sandra. Detaily vysvětlila na Instagramu.
4: Tak nás podvedli. Byl tam krásný apartmánek za 2500, říkala jsem si, pojedem celá rodina, bude to prima, je to v centru, mají přes 1200 dobrých hodnocení. Hned se mi ozvali, děkovali, poslali informace, působilo to velice profesionálně. Dnes v den odjezdu mi přišla podivná SMSka z divného čísla, divně napsaná, že nám pobyt ruší.
3: Sandra se o svoje zkušenosti podělila i na facebookové skupině filmového festivalu.
4: Někdo říkal, že to počítal, že je nás minimálně 200, komu přeprodali jeden apartmán.
3: Na adrese Kolmá 40 v kopci kousek nad Karlovarským Vřídlem je pusto, na dveřích je na A4 napsáno mimořádná situace, Excellent Apartment Karlovy Vary. A majitel se tady omlouvá, že nikomu nemůže vyhovět, že má nějaké technické problémy. Provozovatel Fakreddin Mirzojev. Hodnocení na booking.com 8,9, tu je napsáno a tak tam hned zatelefonuju.
5: Dobrý den, u telefonu Veronika, vaše virtuální asistentka.
3: Abych vám mohla... Po 20 minutách čekání se ozval opravdový lidský hlas.
6: Excellent Apartments, ano, já o tom případu vím. Majitel toho ubytování nám tvrdí, že kvůli nějakému vážnému technickému problému nemůže nikoho ubytovat a zároveň, že je hospitalizovaný v nemocnici a nemůže to teda ani řešit. No, to je to, co nám tvrdí, jo? Myslím, že i tvrdí na internetu a všude.
3: Já jsem teď shodou okolností novinář z Českého rozhlasu, proto mě to i zajímá.
6: Jasně. Pokud jste novinář, tak já bohužel s váma nemůžu dál komunikovat. Ale já... Musíte obrátit na naše tiskové oddělení.
3: Posílám e-mail s dotazem, jak takové situace řeší a jestli rozvážou spolupráci s podvodníkem a na odpověď čekám. Dobrá zpráva je, že lidé dostávají peníze zpátky. To potvrzuje i Lucie s Michaelou. Filmový festival ale pro ně i tak končí. Ubytování navíc dnů nesehnali.
7: Měli jsme tady být vlastně od pátku do pondělí, jenomže všechno je tady plný, takže jsme sehnali jenom od pátku do soboty a dneska jdeme domů.
8: Ale aspoň něco, no.
3: Takže když už jste neskoušeli to... ubytovat se někde za městem.
8: Boží dár byl. Chtěli jsme zjet z Božáku.
3: Ale berete to s humorem.
7: No, nic jiného nám nezbývá.
3: Lucie s Michaelou na filmový festival nezanevřeli. Chystají se příští rok, ale to si prý objednají hotel. Riskovat apartmán už nebudou. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: 19:30. Krátké zprávy a Jana Gulda.
1: Vládní koalice chce do začátku letní pauzy ve sněmovně prosadit ještě několik svých priorit. V příštích 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze. Poslanci se do lavic vrátí v úterý, kdy budou projednávat právě EET. Francie kvůli požáru na jihu země evakuuje 5 000 lidí, informuje o tom agentura AFP. Požár v horském terénu v departmánu Východní Pyreneje začal v sobotu večer. V noci a dnes se kvůli silnému větru a mimořádnému suchu rozšířil až na plochu 1500 hektarů. Oblastí má v pondělí vést 3. etapa cyklistického závodu Tour de France. Ta tak bude podle agentury bez diváků. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu požádal prezidenta Spojených států o schůzku a příští týden zřejmě přijede do Bílého domu. Informoval o tom v sobotu server Axios, podle kterého by šlo o první setkání obou lídrů od jejich únorového jednání ve Washingtonu, kdy Netanyahu představil svůj plán na zahájení války proti Íránu. A koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může představovat zdravotní riziko. Upozorňují na to hygienici. Ti seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Kontaminovaná voda může způsobit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo taky střevní potíže. Ohrožení jsou hlavně seniori, lidi s chronickým onemocněním nebo malé děti. Sport. Tenistka Karolína Muchová je ve čtvrtfinále Wimbledonu. V Londýně porazila Barboru Krejčíkovou 2-1 na sety. A druhou etapu Tour de France ovládl v Barceloně Mexičan Isaac Del Toro. Druhý dojel obhájce titulu Slovinec Tadej Pogačar před Remkem Evenpoolem z Belgie. Navzdory 4. místu v dnešní etapě zůstává lídrem Tour Dan Jonas Vingegaard. Jeho náskok na Pogačara se ale v celkovém hodnocení zmenšil na 6 sekund.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A úvodem aktualizace z D1 od sjezdu na Klimkovice směrem z Přerova do Ostravy jsme v okolí zmíněného sjezdu na Klimkovice varovali před vozidlem jedoucím proti správnému směru jízdy. Pohybovalo se v okolo kilometru 342. Už je odstavené. Nebezpečí nehrozí. Na D1 z Kroměříže do Ostravy těsně za sjezdem na Hulín na kilometru 264 stojí v odstavném pruhu osobní auto, ze kterého vytékají provozní kapaliny. Na místo dorazili hasiči, jsou v pravém pruhu, vozovku budou čistit. Průjezdný je tak pouze levý pruh, provoz je ale slabší, jede se plynule. Na D1 na jihu Moravy trvá hodně dlouhé zdržení kvůli omezení u Holubic. Téměř celý dnešní den popojíždí kolony z obou stran. Směrem z Vyškova se brzdí u Rousínova na 216. kilometru, od Brna za sjezdem na Svitavy na 205. V obou případech čekejte půl hodiny navíc. D4 u Staré Huti na 29. kilometru stále v obou směrech neprůjezdná. Pokračují tam s vyprošťováním havarovaného kamionu. Od Prahy před odklonem na exitu 27 Dobříš trvá klidný provoz, naopak od Strakonic naberete zdržení delší. Sjíždí se exitem 32 Obořiště, před ním kolona na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déště nebo přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Na severu místy kolem 18 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve svátečním radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
0: Bude také kapela Bon Jovi a nebo James Arthur z hudby samozřejmě. Hezký sváteční večer.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Čeští záchranáři pomáhali ve Venezuele po katastrofálním zemětřesení, prohledali trosky asi 40 budov. Práci jim komplikovaly následné otřesy a vysoké teploty. Teď už jsou všichni členové USAR týmu zpátky v Česku. Jak náročná mise byla, o tom vám řekneme podrobněji za malou chvíli.

0: Do Česka se vrátil už celý zhruba 70členný USAR tým, který pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. V okolí města La Guaira prohledali čeští záchranáři od minulého víkendu kolem 40 budov, ale žádné živé se jim tentokrát najít nepodařilo.
1: Je 7 hodin a 10 minut ráno. Po mnohahodinovém přímém letu dosedá na letištní plochu v Ekbelích armádní Airbus. Vystupuje z něj 57 unavených záchranářů a 8 psů. V odbavovací hale je vítá a děkuje za práci náměstek generálního ředitele hasičů Petr Ošlejšek a předává medaile, které tým včetně psů dostal od venezuelské prezidentky.
2: Prokázali jste, že český USAR tým patří mezi ty nejlepší USAR týmy na světě. Udělali jste úžasné jméno vašemu hasičskému záchrannému sboru, ze kterého pocházíte.
1: Záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
3: Nejvíce jsme pracovali na dvou objektech, kde jsme byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí, nepřetržitě.
1: Živé lidi ale už bohužel Češi pod troskami nenašli. Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovali opakované otřesy a taky počasí, vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu.
3: To intenzivně dokládá jedno číslo a to znamená, že jsme měli z našich členů 12 zraněných. Lehká zranění, jeden pes byl ošetřený a 5 místních.
4: Teresko, tak pozdrav hezky. Tak je hodná.
1: Náročné prostředí bylo i pro psy, kteří jsou speciálně vycvičení pro vyhledávání lidí, jak popisuje velitel kynologů Petr Klega.
4: Tereska už je zasloužilý pejsek, svým způsobem už těsně před důchodem. Co podmínek se týče, tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky. Pro ní třeba obyčejná procházka někde v parku může být velmi důležitá a tam to bohužel z bezpečnostního hlediska nešlo.
1: Jakub Vik, Radiožurnál.

tuzemská kapela November Second. Druhou etapu Tour de France zvládli nejlépe jezdci týmu UAE. Vyhrál mladík Isaac Del Toro. Druhý, Tadej Pogačar, se v celkovém hodnocení přiblížil lídrovi Jonasi Vingegaardovi. Detaily přidáme za chvíli.

0: Bruno Mars dozněl, pojďme dál. Po druhé etapě cyklistické Tour de France zůstává žlutý dres pro lídra Dánovi Jonasi Vingegaardovi z týmu Visma. Šťastnější budou po dnešku ovšem jezdci jiného týmu. Vysvětlí to Adam Procházka ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Nejlepší náladu budou mít závodníci týmu UAE, kteří obsadili v Barceloně poblíž olympijského stadionu a hradu Montjuic první dvě místa. Etapový triumf slaví mexický šampion 23-letý Isaac Del Toro a těsně za ním dojel obhájce titulu Slovinec Tadej Pogačar. Del Toro chtěl v cíli nechat hlavního muže svého týmu Pogačara vyhrát, ale Pogačar tuhle nabídku odmítl. Přímo v dějišti to sledoval náš cyklistický expert a šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek.
2: Tady Pogačar myslí na ty svoje týmové parťáky a Isaac Del Toro pro něj bude v letošní Tour de France tím nejdůležitějším, tím klíčovým mužem, takže když mu takhle věnoval hned druhou etapu, tak si myslím, že udělal pro tu atmosféru v týmu maximum.
1: Za Del Torem a Pogačarem dojel Belgičan Remco Evenepoel a na čtvrtém místě skončil Vingegaard. Tomu se náskok na celkově druhého Pogačara zmenšil z 12 na 6 sekund. Ale ty nejdůležitější etapy, ve kterých se bude rozhodovat, samozřejmě teprve přijdou.
0: Letošní Tour de France se účastní tři Češi. Jak se jim dařilo?
1: Nejlepší z nich byl dnes 38. Matyáš Vacek. Stejná pozice mu patří i v celkovém hodnocení. Pavel Bittner obsadil 139. příčku, Jakub Otruba 144. A ještě doplním, že puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře si po Pogačarovi oblékne Nizozemec Alex Molinar.
0: Třetí etapa letošního ročníku Tour de France začne zítra popoledni. Jaká bude?
1: Ještě náročnější než ta dnešní, vlastně jedna z těch nejdelších. Cyklisti ujedou skoro 200 kilometrů, nastoupají zhruba 3,5 tisíce metrů. Díky tomu se dostanou ze Španělska poprvé do Francie. Začnou v katalánském městečku Granollers a finišovat budou ve francouzském Les Angles. Ale zatím to vypadá, že podél trasy nebudou žádní fanoušci. Úřady na jihu Francie totiž evakuují kvůli rozsáhlému požáru 5000 lidí. Informuje o tom agentura AFP.
0: A my o tom víme zásluhou Adama Procházky. Moc děkuji. Hezký večer.
1: Naslyšenou.

0: Sváteční filmžurnál s Janem Pokorným.
1: Speciální půlhodina zaměřená na atraktivní téma.
2: Jak se dnes hledají budoucí filmové hvězdy? Přesunuly se castingy už úplně na sociální sítě? A vyplatí se hercům investovat víc času do výuky herectví nebo do budování osobní značky na Instagramu a TikToku? Jak digitální obsah a dosah ovlivňuje získání herecké role?
1: Sváteční filmžurnál s Janem Pokorným.
0: Zítra od 15 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
1: Do muzeí a galerií už není možné chodit první neděli v měsíci zdarma. Akce ministerstva skončila. Extrémní počasí narušilo americké oslavy 250 let nezávislosti. Tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, místy s deštěm a teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Skončila možnost využívat první neděli v měsíci vstupné do muzeí zdarma. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Akci zavedlo ministerstvo kultury v dubnu. Teď ji bude podle Šťastné vyhodnocovat. Rezort má v plánu zavést po prázdninách podobný projekt. Cílem opatření bylo zvýšit návštěvnost, která se podle ministra kultury o ty klempíře za motoristy stále nevrátila na úroveň před covidem. S příchodem léta nastoupili do restaurací a dalších provozoven prázdninoví brigádníci. Pro řadu z nich jde o první pracovní zkušenost a zaměstnavatelé je proto musí zaučit. Například v jedné zahradní restauraci v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku se letos během prázdnin vystřídá až 20 brigádníků. Každý přitom přichází s jinými zkušenostmi.
3: Velký zájem mají brigádníci o práci v Rožnovském Včelíně. Jak rychle se zaučí, popisuje provozovatelka Hana Novotná.
4: Máme jako lidi, kteří tu přijdou a už pracují hezky od první hodiny a pak samozřejmě někomu to trvá déle, ale dáváme vždycky šanci, ať si to naučí a zaučí se hezky.
3: Až 10 brigádníků se střídá v dětském parku Karolínka na Vsetínsku. Co je při zaučování nováčků úplně nejtěžší, popisuje provozovatel Jan Dudek.
5: Co je úplně nejtěžší, tak je práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i
3: Podle oslovených brigádníků není problém sehnat práci i teď na začátku prázdnin. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
1: Oslavy 250 let americké nezávislosti se protáhly přes tamní půlnoc. Pořadatelé na mnoha místech na východě země museli evakuovat návštěvníky a odkládat ohňostroje kvůli silným bouřkám, které vystřídaly extrémní horka. Jedním ze středobodů oslav bylo město, kde Američani nezávislost vyhlásili.
6: Ve Filadelfii vedle sebe zpívali a slavili 250 let nezávislosti jak Američané, kteří s Trumpem prožívají zlatý věk, tak jeho kritici, kteří se obávají autoritářského směřování země a stydí se za zahraniční politiku. Řada Američanů také spojila návštěvu Filadelfie se zápasem osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Paraguají a Francií. Michael kvůli tomu přijel z Kalifornie a před utkáním viděl na stadionu krátkou show ke dni nezávislosti. Zápas začal skoro ve 38 stupních Celsia s většinou hřiště i hlediště na přímém slunci a stal se v tomto ohledu jedním z nejextrémnějších v dějinách světových šampionátů. Z Filadelfie Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Dvoudenní Husovy slavnosti ode dneška oživili Husinec na Prachaticku. Už za hodinu zahájí večerní pietu lampionový průvod. Vyjde od autobusového nádraží do centra mistra Jana Husa, kde účastníci uctí Husovu památku. Zítřejší program v den 6.11. výročí Husova upálení nabídne trhy, koncerty a divadelní vystoupení.
7: Oba dny bude otevřený rodný dům mistra Jana Husa. Výstavu s názvem Josef Krejza 130 si prohlédnou návštěvníci zázemí církve bratrské. Ta zároveň hostí pondělní ekumenickou bohoslužbu od 10 hodin. Večerním vše v Husově kapli pak začne v 17.30. Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.
8: Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Krajanku Barboru Krejčíkovou porazila po setech 7-5, 5-7 a 6-3. Krejčíkovou vyřazení mrzelo. Jako předloňská vítězka londýnského Grand Slamu by si ale přála, aby teď podobně zazářila jiná česká hráčka.
9: Tak jako určitě teďka budu fandit, ale budu fandit všem Češkám. Myslím si, že by bylo fajn, prostě kdyby se to zase podařilo, zase by byla další Češka na tabuli a nemůžu teda říct, jestli to budu sledovat nebo ne, to nevím teďka, ale určitě jim budu fandit, ať se jim zadaří a myslím si, že pro každou jednotlivou nebo i prostě pro Českou by to byl prostě úžasný úspěch.
8: Muchová se ve čtvrtfinále Wimbledonu utká s Japonkou Naomi Osakovou, která před malou chvílí vyřadila ve dvou setech Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 na Kroměřížsku a zavřená D4 u Dobříše. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Hulín stojí auto po nehodě. Kilometr 264, na místě jsou hasiči, zavřený pravý pruh a taky Krajnice, objíždí se plynule. Dálnice D4 u Dobříše už hodinu zavřená na Prahu i Strakonice mezi exity 27 až 32. V úseku vyprošťují havarovaný kamion, objíždí se přes Dobříš. Na Prahu se před sjezdem i na objížďce zdržíte zhruba 15-20 minut, na Strakonice se kolony teď netvoří. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem jsou v obou směrech kolony, dopravu brzdí nové omezení u sjezdu na Slavkov. Kilometry 208 až 213 se jede jen jedním pruhem. Kolony jsou zhruba 3-kilometrové se zdržením půl hodiny. Osobním autem se to dá objet po staré silnici z Brna do Vyškova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na severu místy kolem 18. Tolik zprávy. Teď začíná slovenské vysílání Stretnutie, slovo má Richard Trsťan.
12: To, že si dnes pripomíname slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda, vypovedá o sile ich odkazu. A to, že zajtrajšie výročie upálenia Jana Husa nie je na Slovensku štátnym sviatkom, ba ani pamätným dňom, ešte neznamená, že husitské hnutie v slovenskom priestore nerezonuje. Obidvom týmto výročiam sa budeme venovať v dnešnom stretnutí. A prinesieme aj rozhovor so slovenským dizajnérom, ktorý je autorom svetového unikátu, vizuálnej podoby nového orgánu v katedrále svätého Víta v Prahe. A ak teraz trochu tápete, hneď vysvetlím. Slovenským slovom orgán nazývame hudobný nástroj, ktorému sa po česky hovorí varhany.

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
1: Na dnešek připadá Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ti v roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu ze Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli nové písmo Hlaholici. Umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů. Na Moravu bratry z Byzance pozval moravský kníže Rostislav. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Rusko podle zpravodajských informací chystá další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Zároveň vyzval západní spojence k včasným dodávkám střel do Patriotů. Zelenský také uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin útok připravuje hned po dni nezávislosti USA a těsně před summitem Severoatlantické aliance v Ankaře. Den nezávislosti Američané oslavili včera. Summit NATO začíná v úterý. Zhruba 1,5 milionu lidí se dnes v Kolíně nad Rýnem zúčastnilo akcí spojených s pochodem za práva komunity leseb, gejů, bisexuálů a transgenderových osob. V pochodu samotném podle organizátorů bylo zhruba 60 tisíc lidí. V Německu v poslední době znatelně narůstá počet případů útoků proti jednotlivcům i proti akcím na podporu práv komunity LGBT+. A novou vánoční pohádku Krakonoš a básník připravuje Česká televize. Objeví se v ní krakonošské pověsti. Jde o pokračování prvního dílu Krakonošovo tajemství z roku 2022. Druhý díl opět režíruje Petr Bebiak a scénář napsala Barbara Johnsonová. Postavu Krakonoše znovu stvární herec David Švehlík. Sport. Tenistka Karolína Muchová se ve čtvrtfinále Wimbledonu utká s Japonkou Osakovou. V osmifinále Muchová vyřadila v českém duelu Barboru Krejčíkovou ve třech sadách. Osaková porazila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou 2-0 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D4 u Dobříše a kolona nebo kolony na dálnici D1 u Brna. Dálnice D4 u Dobříše stále zavřená na Prahu i Strakonice. Mezi kilometry nebo exity 27 až 32 vyprošťují havarovaný kamion. Jezdí se přes Dobříš. Na Prahu před sjezdem kilometrová kolona, zdržíte se zhruba 15 minut. Na Strakonice se kolona netvoří. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem brzdí provoz nové omezení. U sjezdu na Slavkov se v obou směrech mezi kilometry 208 až 213 jede jen jedním pruhem. Kolona na Ostravu od Rohlenky, kilometru 206, na Brno od sjezdu na Rousínov, kilometru 216, zdržení zhruba půl hodiny. Osobním autem to můžete objet po staré silnici z Brna do Vyškova. V Praze u sjezdu z D5 z Plzně na Pražský okruh směr D1. Hlásíte nerovnosti.
4: V pravém pruhu je teď zhruba půl kilometru úsek, kde je sice opravený díry, ale pořád je to dost rozbitý a to tam nepříjemně skáče.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na severu místy kolem 18 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve svátečním radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
0: A v souladu s námi bude i Mojo za chvíli s velmi krásnou písní. I proto poslouchejte radiožurnál.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách. Everyone's

0: Bad life.
1: Sigrid, Bring Me the Horizon z hudby svátečního radiožurnálu. Koupete se rádi v přírodě, třeba v rybníku nebo jezeře? Ptám se. Pak vám dáme vědět o zdravotních rizicích. Jakých přesně, o tom uslyšíte. Za moment, teď je tu předeslaný Mojo. Tak příjemný poslech a stejně tak krásný večer.

0: To si teď řekneme s Veronikou Sudkovou z domácí redakce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Co by nás tedy mělo upozornit na to, že bychom se ve vodě radši koupat neměli?
1: Koupání bychom si měli rozmyslet, pokud je voda hodně zakalená nebo je na ní zelený povlak. V takovém případě jsou totiž ve vodě nejspíš přemnožené sinice. Koupat bychom se ve vodě taky neměli, pokud zapáchá nebo v ní žije hodně živočichů, hlavně vodních ptáků. Ti totiž můžou přenášet cerkáriovou dermatitidu. To je nepříjemná svědivá vyrážka, která se zpočátku projevuje červenými flíčky, kterých se lidé můžou všimnout už krátce po vykoupání.
0: Takže bychom se měli koupat spíš v místech, kde vodu kontroluje hygiena?
1: No, určitě je to bezpečnější. Přehled těchto míst najdete na webových stránkách krajských hygienických stanic. Většinu přírodních koupališť hygienici kontrolují jednou za 2 týdny, některá jednou měsíčně, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Bátok.
2: Ten systém je na základě takových smajlíků. Modrý smajlík znamená vodu vhodnou ke koupání, ten nejlepší stupeň. Následuje zelený smajlík, který je také vlastně úplně bez problému, jenomže je voda třeba trochu zakalená.
1: Naopak červený mračící se smajlík znamená, že už voda není vhodná ke koupání. Ještě dodám, že podle aktuálních informací hygienických stanic je většina přírodních koupališť v pořádku a tedy vhodná ke koupání.
0: A to je dobrá zpráva. Veronika Sudková nás vzala k vodě. Za to moc děkuji a hezký večer.
1: Taky hezký večer.

Rag & Bone Man v dozvuku. Největší českou činoherní scénu čeká minimálně 3letá rekonstrukce. Z hlediště divadla na Vinohradech už zmizely sedačky a ze šaten herecké skřínky. Jak to teď v divadle vypadá a kdy se rekonstrukce rozběhne naplno, o tom uslyšíte za chvíli.

0: Stavělo se 33 měsíce a stejně dlouhou dobu by teď měla trvat i jeho rekonstrukce. Posledním představením Pygmalion se herci 19. června rozloučili s divadlem na Vinohradech. Teď už se stěhují do Radiopaláce, kde budou od podzimu hrát. Rekonstrukce historické budovy z roku 1907 naplno začne v září. První práce ovšem začaly už teď.
1: Takhle to vypadá v divadle, kdy zmizí sedadla z celého přízemí a je to pohled, který myslím, že dlouho nikdo neviděl a nikdo možná nikdy už neuvidí.
2: My jsme se Zuzanou Paulusovou, dlouholetou divadelní dramaturgyní, historičkou, v současnosti mluvčí divadla na Vinohradech, přišli až na Forbínu. Vidíme před sebou takovou díru. Prázdný sál, ve kterém chybí 600 sedaček.
1: 600 jich nechybí, protože na prvním a druhém balkoně sedačky ještě zůstaly, ale z celkového počtu 620 sedaček, které divadlo na Vinohradech mělo, jich vlastně podstatná část byla demontována, najdou své místo v Radiopaláci, našem novém působiště, kde budeme od podzimu působit a tam bude 370 míst, takže podstatná část vlastně celé přízemí. Ty sedačky jsou instalovány v Radiopaláci.
2: Co bude s tím zbylým počtem sedaček?
1: Už se objevilo nejedno přání získat jedno sedadlo do
2: Určitě už se museli ze svých šaten vystěhovat jednotliví herci a čekají je nové šatny v Radiopaláci.
1: Herci si museli odnést své věci. No a tady třeba tohleto je teda šatna F. Třeba tohle bylo místo Jiřiny Jiráskové.
2: A teď v této šatně byla Carmen Majerová, Zuzana Vejvodová a další herečky.
3: Tady to máte otevřeně, já jdu ještě zhasnout dolů.
2: U šatny potkáváme Jiřího Hurába, správce budovy.
4: Nemůžu se s tím srovnat, protože myslím, že se duch divadla na Vinohradech vytratí nebo změní. To je můj názor.
2: Jak byste ho charakterizoval? Co je duch divadla na Vinohradech?
4: Když jsem sem v roce 1979 přišel, tak jsem si řekl, to tak voní divadlo něčím krásným, že už nikdy nebudu nic jiného dělat, tak jsem tady zůstal.
2: Půjde o první zásadní rekonstrukci od stavby divadla v roce 1907. Velká část technologií je v havarijním stavu a některé nelze ani využívat. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
5: Radní hlavního města Prahy na jaře rozhodli o výběru dodavatele na rekonstrukci divadla na Vinohradech. Divadlo opraví společnost GG Avers divadlo s nabídkovou cenou 1,6 miliardy korun bez DPH.
2: Dělníci opraví fasádu i vnitřní výzdobu, vymění elektroinstalace a sociální zařízení. Zároveň vybudují novou malou scénu pro 150 až 200 diváků. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
1: Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. Německá vládní koalice se pře o záměr vyvlastňovat byty. Fotbalisti Brazílie nastoupí v osmifinále mistrovství světa proti Norsku. Anglii čeká domácí Mexiko. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, místy s deštěm a teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda plánuje do začátku sněmovních prázdnin v Dolní komoře prosadit ještě několik svých priorit. V následujících dvou týdnech chce schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé koalice dohání zpoždění, které nabrala kvůli opozičním obstrukcím v prvním pololetí. Šéfka klubu opozičních pirátů Olga Richtrová dlouhé diskuze o zákonech vysvětluje tím, že koalice porušuje zvyklosti.
3: Vidíme, že hnutí ANO porušuje zvyklosti, co platili klidně desítky let. Oni jsou ti, co nabourali nějaké základní fungování i základní slušnost v politice a nyní by rádi obviňovali všechny kolem.
1: Opozice kritizuje třeba předkládání zákonů formou poslaneckých návrhů, kde nemusí být připomínkové řízení. Koaliční politici kritiku odmítají, považují to za legitimní nástroj. Část vládní německé koalice nesouhlasí s vládním záměrem zakázat vyvlastňování bytů v majetku velkých koncernů, informoval o tom deník Tagesspiegel. Hlavně berlínští sociální demokrati podle něm upozorňují na to, že možnost vyvlastnění je zakotvená v ústavě.
4: Nový zákon proti vyvlastňování avizoval tento týden po jednání koaličního výboru předseda bavorské CSU Markus Söder. Taky předseda sociální demokracie Lars Klingbeil řekl, že cílem není vyvlastňovat, ale stavět. Podle některých socialistů se tím ale SPD zbavuje před zářijovými volbami v Berlíně možných trumfů, a to ve prospěch podle průzkumu nejsilnější levicové strany Die Linke. V Berlíně žije nadprůměrných 85% obyvatel v nájemním bydlení a tisíce bytů patří velkým společnostem. Před 5 lety většina zúčastněných obyvatel podpořila v nezávazném referendu vyvlastnění bytů. Berlínská vládní koalice s tím ale od té doby nehnula. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Cestující na koridoru z Prahy do Pardubic musí ode dneška počítat s komplikacemi. Dělníci začínají s údržbou a opravou trati. V první etapě je provoz omezený v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje můžou nabírat zpoždění, regionální vlaky budou nahrazené autobusy, dodává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
1: Audiovizuální průmysl v Česku měl loni obrat 11 miliard 300 milionů korun. Oproti roku 2024 je to o 14,5% víc, uvedla to Asociace producentů v audiovizi. K růstu tržeb v odvětví podle nich přispěla hlavně vyšší státní podpora. Asociace ale upozorňuje, že situaci může do budoucna negativně ovlivnit nejistota kolem financování České televize, která do domácí tvorby významně investuje.
6: Sport. Fotbalisté Brazílie se v osmifinále mistrovství světa utkají s Norskem. Zápas začne v New Jersey za necelou hodinu. Anglii čeká souboj s domácím Mexikem. Souboj bude hostit aztécký stadion v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Trenér Angličanů Thomas Tuchel popisuje náročné podmínky.
7: Cítíme to, i když zrovna netrénujeme. Například mě trochu během dne bolela hlava na hotelu. Nespal jsem tak dobře jako jindy. Postupně si trochu zvykáme, ale fyzicky se úplně adaptovat nemůžeme, to je prostě nemožné. Přijeli jsme o den dřív, abychom si ty podmínky alespoň vyzkoušeli.
6: Zápas Mexika s Anglií začne 2 hodiny po půlnoci českého času. Radiožurnál Sport nabídne z obou duelů světového šampionátu přímé přenosy. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy. A tenistka Karolína Muchová vyřadila ve Wimbledonu po třísetové výhře Barboru Krejčíkovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm nastoupí proti Japonce Osakové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavírka na D4 u Dobříše a kolona na dálnici D1 z Vyškova do Brna. Dálnice D4 u Dobříše zřejmě zůstává zavřená na Prahu i Strakonice. Mezi exity 27 až 32 pokračuje odklízení následků nehody kamionu. Jezdí se přes Dobříš, aktuálně na Prahu i Strakonice, plynule. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem se mezi kilometry 208 až 213 nově jede jen jedním pruhem, a to v obou směrech. Na Ostravu už plynule, na Brno je od sjezdu na Rousínov kilometru 216 kolona s aktuálním zdržením 15 minut. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Hulín se objíždí následky nehody kilometr 264. Osobní auto tam srazilo. Zvěř blokuje teď už jen krajnici odstavní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na severu místy kolem 18. Tolik zprávy. A teď začíná Sportžurnál, moderuje Filip Šedivý.
9: Dobrý večer. První červencová neděle patřila ve světě sportu českému derby v osmifinále ženského singlu Wimbledonu, druhé etapě cyklistické Tour de France nebo velké ceně Velké Británie Formule 1. A ještě bude patřit dalšímu osmifinálovému utkání na fotbalovém mistrovství světa. Všechno a ještě o něco víc podrobně probereme v příští necelé hodince společného vysílání Radiožurnálu a digitálního Radiožurnálu Sport. Ať se vám dobře poslouchá.
2: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, 7557 a 6-3. Taková je nejdůležitější zpráva z českého osmifinále ženské dvouhry v Grandslamovém Wimbledonu. Podrobnosti teď dodáme se reportérem radiožurnálu Sport v londýnském All England Clubu Jaroslavem Plašilem. Jardo, hezký večer.
1: Hezký den.
0: Jaký to tedy byl zápas mezi dvěma Češkami?
1: No, velmi intenzivní dva sety, to si myslím, že byla parádní zábava, pak už v tom třetím setu přece jenom Karolína Muchová měla fyzicky navrch oproti soupeřce, která možná byla i zdravotně limitovaná. Barbora Krejčíková asi měla nějaké potíže s nohou, nechtěla o tom vůbec mluvit potom na tiskové konferenci, tak aby nějakým způsobem neschazovala výkon Karolíny Muchové, ale bylo znát na tom zápase, že v tom třetím setu už zkrátka to jde spíš na jednu stranu.
0: Karolína Muchová porazila krajanku po desáté za sebou, neprohrála s nimi už 6 let. Okomentovala to 29letá česká teniska nějakým způsobem?
1: No, ona k tomu řekla, že to vlastně nevěděla, že kdyby to byla bývala věděla, takže by se jí možná hrálo s nás, tak je lépe takové věci příště připomínat, ale to samozřejmě legrace, protože Karolína Muchová, těžko, ono si to člověk ani nevybaví, těch zápasů je spousta a takhle tu statistiku, když pak člověk vidí, tak to někdy vypadá jako jinak, než třeba to ten tenista ve skutečnosti cítí, ale já si pamatuju hlavně u ní ty zápasy s Karolínou Muchovou, protože to si myslím, že byly kolikrát hodně dlouhé, intenzivní duely. Konec konců 2019 vzpomínali jsme, jak na stejném místě jako dnes na kurtu číslo 2 Karolína Muchová po obrovské bitvě, dlouhém zápase, tehdy Jaromír Jágr se vyjádřil v tom smyslu, že to byla reklama na český tenis, tak po tom zápase byla Karolína Muchová docela v uvozovkách rozbitá a pak to odnesl i ten příští zápas se Svitolinovou z Ukrajiny tehdy, který Karolína Muchová nezvládla, tak teď snad je na tom lépe, že by měla být snad lépe připravená.
0: A navíc bude mít i den volna, což při tom dřívějším programu nebylo. Teď, když se hraje ve Wimbledonu i v neděli, tak ona vlastně získává před čtvrtfinálovým zápasem den navíc, na což v minulých letech nebyla zvyklá. Když se tedy dostala Karolína Muchová do čtvrtfinále, ono se jí to povedlo vlastně už dvakrát a čtyřikrát při ostatních účastech ve Wimbledonu vypadla hned v prvním kole. To je, Jardo, docela zajímavá bilance, že buď jde daleko, anebo rychle končí.
1: No, všechno nebo nic, chtělo by se říct, nebo tedy skoro všechno, ale no, vždycky v tom byly i nějaké zdravotní důvody v těch vyřazeních. Snad jen jedno takové možná nesouviselo úplně tolik se zdravím, jako zase s horší přípravou předtím. Teď narážím na rok 2023, kde měla, myslím si, že Karolína Muchová fantastický rok, byla ve finále na Roland Garros a pak, pokud si dobře vzpomínám, tak měla velmi těžký los tady ve Wimbledonu, myslím, že to byla německá hráčka tehdy, Niemeyerová, nebo teď si už nespomínám, ale byla tam taková těžká soupeřka, travařka na první kolo a to tak nějak jako byl takový moment nebo takový rok, kdy možná Karolína Muchová měla nebo mohla jít dál, protože pak na US Open se taky dostala daleko, když se pak bohužel zranila na konci.
0: Teď nastoupí ve čtvrtfinále Karolína Muchová proti Naomi Osakové, bývalé světové jedničce, čtyřnásobné grandslamové šampionce, která poslala z kola ven aktuální světovou jedničku, běloruskou Arinu Zabalenkovou. Už včera vypadla dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu a také trojka a obhájkyně vítězství Polka Iga Świąteková. Jardo, jak moc je tedy teď ten ženský turnaj ve Wimbledonu, dá se říci, otevřený?
1: No, vidíme to prakticky každý, teď turnaj skoro dalo by se říct, teď nedávno v Paříži ve finále byla Polka Maja Chvalinská, kdo by to byl býval řekl, hrála finále s Mirou Andrejevovou, která teď taky vypadla vlastně kvůli Barboře Krejčíkové, která ji vyřadila celkem brzy, takže je to teď dlouhodobě velmi otevřené. Vlastně poslední šampion, když se podíváme na ten seznam, posledních 10 šampionek, tak stále je to někdo jiný a teď to bude zase někdo nový, takže opravdu velmi otevřené, byť velká jména určitě v pavouku jsou, protože jak si Filipe připomněl, tak Karolína Muchová se utká s Naomi Osakovou, máme tam Jessiku Pegulovou, která hraje teď výtečně na trávě, bude tam buď Belinda Benčičová nebo Koriko Kokofová, takže velká jména tam jsou, i třeba Linda Nosková bude hrát s Madison Keysovou a sama Linda Nosková je taky už docela velké jméno, si myslím, takže těch velkých jmen tam je ještě několik.
0: Jardo, teď jsme si slyšeli pod tvým hlasem opravdu opravdu velký aplaus. Mám pocit, že po Novaku Djokovičovi, který vyřadil Rusa Safiolina, tedy poznala i mužská dvouhra dalšího čtvrtfinalistu.
1: Ano, je to Kanaďan Roger Aliasim, který v hodně dlouhém zápase porazil Davidoviče Fokinu ze Španělska. 6-1, ten poslední set byl jasný, asi už se projevil zdravotní stav soupeře, který tedy utkání hodně zdramatizoval, ale už neměl síly v tom pátém setu.
0: No a teď hraje také Jannik Sinner, přece jenom to je největší favorit obájce titulu při absenci Carlose Alcaraze. Jak se mu daří?
1: Jannik Sinner vyhrál první sadu 6-3, Mochizuki z Japonska prošel kvalifikací, teď je to 2-2 ve druhém setu, takže asi nebude klást takový velký odpor, ale už Japonec Mochizuki tady dokázal neuvěřitelné věci, vyřadil i vysokého Chodara, velmi talentovaného Španěla, který myslím si, že ještě není úplně připravený na travnatý povrch, zaznamenal si i takový menší konflikt uvnitř týmu, myslím si, že s někým ze členů rodiny, možná s otcem, nevím, ale úplně tím byl poznamenaný v tom zápase Chodar. To jsou takové detaily, které člověk občas takhle získá o nich nějaký přehled i díky třeba svědectví fanoušků, kteří jsou na blízku, a ti lidé, co to viděli, popisovali, tak nevěřili, jak moc třeba takový moment může někoho poslat dolů.
0: Říká Jaroslav Plašil, reportér Radiožurnálu Sport na tenisovém Wimbledonu. Jardo, díky.
1: Taky děkuju, naslyšenou.
0: 21 hodin, 17 minut. Příjemný poslech.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Jak jsme si ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport připomněli před chvílí, Karolína Muchová postoupila přes Krajanku Barboru Krejčíkovou do čtvrtfinále Wimbledonu. A dostat se mezi nejlepší osmičku ve dvou hrách, o to budou usilovat zítra další tři čeští tenisté. Marie Bousková se odpoledne utká s Belgičankou Mertensovou, Linda Nosková s Američankou Kýsovou, loňskou vítězkou Australian Open. A také Jiří Lehečka narazí na grandslamového šampiona Němce Zvereva, který vyhrál nedávné Roland Garros. I proto umístili pořadatelé zápas na centrální dvorec a navíc do nejatraktivnějšího večerního vysílacího času.
1: Mohlo by to být. Je to jeden z těch centrů, které mi schází ještě.
2: Jiří Lehečka si to před zápasem přál zahrát si na zřejmě nejslavnějším grandslamovém kurtu a nabízelo se to, protože se utká s Alexandrem Zverevem, světovou trojkou a vítězem nedávného Roland Garros. To, že Němec v 29 letech konečně získal grandslamový titul, což mu mnozí dlouho předpovídali, z něj teď může udělat zase o něco lepšího hráče a zřejmě i klidnějšího, říká Jiří Lehečka.
1: Určitě se na ten zápas připravím, co nejlíp budu umět. Všichni moc dobře víme, že tady ty podmínky nejsou jako v Paříži. Ta jeho hra nebude platit tak moc, ale na druhou stranu myslím si, že bude o něco víc uvolněný. Trošku mu spadl kámen ze srdce tím, že ten první grandslamový titul už má. On moc dobře ví, jak na té trávě má hrát a určitě to bude těžký souboj.
2: Myslí si Jiří Lehečka, který už jednou na United Cupu v Austrálii Němce Zvereva porazil, ale od té doby s ním také dvakrát prohrál. Jsou to ale všechno zápasy z dřívější doby, takže se k ním český tenista ani nemůže tolik upínat. A nechce ani spekulovat, jestli má, pokud jde o povrchy, na trávě největší šanci favorita porazit.
1: Já nevím, já se na to takhle nedívám, jako kdybych pokaždý vždycky jako se na ty zápasy díval, jako kde mám největší šanci a kde to. Já prostě vím, že tak či tak budu muset hrát dobrý tenis. Vím, že spíš jako směrem k mojí hře si myslím, že mi to tady sedí a ta tráva je pro mě silný povrch.
2: Věří Jiří Lehečka, že má za sebou i dobrou přípravu na travnatou část sezóny, na kterou měl kvůli brzkému vyřazení z Roland Garros i dost času.
1: Tak já vždycky jsem říkal, že směrem k té travnaté sezóně vždycky mám štěstí v neštěstí a to je to, že hraju krátce na Roland Garros. Takže to, i když to zní, jako samozřejmě bych tam tím, že to je Grand Slam, nejradši byl co nejdýl, ale tím, že tenhle rok úplně, ale i minulý rok jsem skončil relativně brzy tenhle rok v prvním kole, takže úplně co nejdřív to šlo, tak mi to potom dalo nějaký čas na to si trošku odpočinout a hlavně se dobře připravit, ať už pohybově, tak herně na tu hru, která prostě mě na té trávě bude čekat. A každý ten rok cítím, že je to důležitý týden a půl, který mi směrem k té travnaté sezóně hodně pomůže. No. Je to takový dvousečný. Nejradši bych samozřejmě pokračoval na Grand Slamu, ale viděl jsem v tom i nějakou takovou výhodu.
2: Usmál se v Londýně Jiří Lehečka, kterého po třech výhrách na travnatém Grand Slamu čeká osmifinále s Němcem Zverevem, mužem, který naopak z pařížského Grand Slamu odcestoval jako šampion až po závěrečném dni turnaje. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Velkou cenu Velké Británie Formule 1 vyhrál Charles Leclerc z Ferrari, druhý na okruhu v Silverstoneu skončil George Russell z Mercedesu, třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Tolik na úvod podrobnosti s Davidem Prouzou. Hezký večer.
1: Krásný večer.
0: Závod F1 se po 13. v historii dojel pod safety kárem. Co bylo, Davide, důvodem?
1: Důvodem bylo to, že zaprvé Max Verstappen havaroval, dostal se do kačírku a relativně dlouho trvalo odstranění jeho monopostu a zároveň je takové pravidlo, že v momentě, kdy se ti jezdci, kteří jsou okolo pozadu, odpojí a chtějí se zařadit zpátky na konec toho takzvaného hada nebo toho vláčku, tak od té doby ještě je potřeba odjet jedno kolo. No a to se stalo vlastně těsně až po tom, co už jezdci vyjeli do toho posledního a tak tím pádem už vlastně ten závod nebylo možné restartovat, což je obrovská škoda, protože by se ještě určitě významným způsobem měnili pozice, ale dopadlo to takto.
0: Charles Leclerc tím pádem vyhrál poprvé v sezóně a po deváté v kariéře, ale na tohle deváté vítězství se docela načekal, je to tak?
1: Je to tak, naposledy v roce 2024 v Americe v Austinu, i proto zněl v tom týmovém rádiu se svým závodním inženýrem z Ferrari opravdu velmi veselé, až některá slova vůbec nedávala smysl, jako měl Charles Leclerc radost. Takže určitě pozitivní znamení směrem do Maranela a možná určitě šance zvednutý prst pro Mercedes, protože Ferrari už má dvě vítězství, jedno Hamilton, jedno Leclerc a teoreticky by mohli přijít další.
0: K výhře Ferrari přispěl záhadný problém lídra šampionátu a pilota právě Mercedesu Antonelliho, co se mladému Italovi přihodilo.
1: Velká smůla a taková opravdu, jak si řekl, záhada, protože Antonelli měl nějaký problém v levé přední části vozu, levé zavěšení předního kola, pravděpodobně po tom, co najel na obrubník, tak se prostě něco porouchalo a v tu chvíli vlastně se z Antonelliho monopostu stal nedotáčivý stroj, který se jenom dalo čekat na to, kdy se rozbije nebo kdy nedojede do cíle. Antonelli to zkoušel, pral se s tím vozem, byl několikrát v boxech, propadl se pozicemi směrem dolů. Nakonec dojel devátý, ale tím, že ten vůz prostě nebylo schopné udržet nebo nebylo možné udržet na trati, tak dostal ještě penalizaci za porušení traťových limitů, čímž se propadl nakonec z toho 9. místa až na nějaké 16. Takže nakonec bez bodů pro jezdce, který nebýt tohoto problému, tak by velmi pravděpodobně zvítězil a porazil Leclerca a připsal by si 6. vítězství.
0: Kromě Mercedesu zatím letos vyhrálo jen Ferrari. Může italská stáje ještě aspirovat na celkový triumf?
1: Pokud se jí bude dařit takto, jako třeba na Silverstoneu, kde to chviličku vypadalo i na double, tak asi ano a řeknu hned důvod. Mercedes má sice docela solidní náskok bodový, ale zároveň tohle je sezóna, ve které právě tento tým má docela dost technických potíží. Už Russell i Antonelli jednou nedojeli vůbec, což najednou je minus 25 bodů a to už je znát, protože 25 bodů dělí v tuhle chvíli lídra Antonelliho od druhého Russella a ne tak daleko nedostřel je i Lewis Hamilton. Takže určitě ta šance tam je, ale zároveň Mercedes to pořád má, jak se říká, ve svých rukou.
0: Říká David Prouza, se kterým jsme probrali velkou cenu Velké Británie Formule 1. Davide, díky.
1: Krásný večer.
0: No a teď už nás čekají aktuální zprávy.
2: 21:30. A zprávy pro vás má Jana Golda.
3: Do Česka se vrátil už celý záchranářský USAR tým. Od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Čechům se tentokrát v troskách nepodařilo najít žádné živé. Otřesy z minulého týdne už mají téměř 3 000 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se dál pohřešují. Zájem o vydání cestovních pasů a občanských průkazů je na začátku července podobný jako loni. Úřady v některých městech mají obsazené online rezervace až do druhé poloviny července, jinde jsou ale čekací doby minimální a lidi můžou na přepážku přijít i bez objednání. Slovenská státní volební komise potvrdila, že včerejší celostátní referendum je neplatné. Hlasovalo v něm totiž jen mírně přes 16% voličů. Ti rozhodovali o zrušení doživotní renty pro některé politiky a obnovení elitních policejních složek. Většina hlasujících návrhy podpořila. Aby byl výsledek platný, musela by ale účast přesáhnout 50%. Referendum vyvolala neparlamentní opoziční strana Demokraté. Organizace hlasování stála v přepočtu asi 300 milionů korun. A na Karlovarském festivalu dnes měl premiéru slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Otevírá téma nechtěných sterilizací romských žen. Snímek režiséra Ivana Ostrochovského se uchází v hlavní soutěži o křišťálový globus. Festival taky promítl digitálně zrestaurovaný film Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. A americký herec Harvey Keitel uvedl film Martina Scorseseho Špinavý ulice, ve kterém si zahrál s Robertem De Nirem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D4 u Dobříše a nehoda na Kolínsku. Na dálnici D4 u Dobříše počítejte s úplnou uzavírkou. Na Prahu i Strakonice je už více než 2 hodiny zavřená mezi exity 27 a 32. Odklízí tam následky nehody kamionu. Jezdí se přes Dobříš plynule. Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem už bez kolon, v omezení mezi kilometry 208 až 213 se na Brno opět jede 2 pruhy, na Ostravu zůstává 1 a nově zavřený je exit 210 Slavkov směr Ostrava. Nájezd oběd se to dá po silnici 430 do Rousínova a najet na exit 216. A na Kolínsku v Ratiboři se srazila 2 osobní auta. Nehoda je vedle obecního úřadu, buď se zraněním nebo s únikem provozních kapalin. Na místo míří záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na severu místy kolem 18 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte Sportžurnál s Filipem Šedivým.
0: Hezký večer. Fotbalisté Slavie ani ve třetím přípravném utkání před novou sezónou nevyhráli. Úřadující mistři na soustředění v Rakousku remizovali s nováčkem polské ligy Věsitou Krakov 2-2 a stejným výsledkem hráli i Pardubice s Rapidem Vídeň. Východočeši o vítězství přišli v samém závěru. A u fotbalu zůstaneme ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport i za chvíli. Řeč bude o tom, jaké zápasy nás čekají v nejbližších hodinách v osmifinále mistrovství světa.
4: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
6: Dva več-

0: 21 hodin 38 minut a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport o fotbalovém mistrovství světa. Protože po Maroku a Francii poznáme v příštích hodinách další čtvrtfinalisty tohoto ostře sledovaného turnaje. Jaké zápasy nás čekají a co v souvislosti s nimi můžeme zmínit zajímavého, to probereme s Pavlem Tilšarem. Pavle, hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak velkým favoritem jsou Brazilci v souboji, který začne už za 22 minut s Norskem?
1: Měl by být velkým favoritem podle těch papírových předpokladů. Brazilci mají hodně zkušeností z vyřazovací fází mistrovství světa, taky to jsou rekordmani v počtu výher na světových šampionátů. Mají 5 titulů. Norové, ty jsou vůbec poprvé takhle daleko, proti pobřeží slonoviny zapsali vůbec první vítězství v play-off světových šampionátů, takže pokud má být někdo favoritem, tak je to určitě Brazílie.
0: Tenhle duel, jak slyšíme, se bude hrát samozřejmě zase před perfektně naladěným publikem na stadionu MetLife New Jersey, kde se 19. července bude hrát finále. Teď ale pojďme k sestavě Brazilců, protože asi každého zajímá. Bude už od začátku na trávníku hvězdný Neymar?
1: Nebude. Carlo Ancelotti, italský trenér Brazilců, mluvil o tom, že už by mohl nastoupit v základní sestavě, ale dá se říct, že on to říká Ancelotti vlastně prakticky před každým zápasem, takže tak trochu strhává pozornost z toho celého toho týmu a samozřejmě upírá i tak trochu na Neymara, ale Neymar ani dnes nezačíná v základní jedenáctce Brazilců, což znamená, že zatím tedy tento hvězdný útočník a dosud nejdražší fotbalista světa má na svém kontě zhruba čtvrt hodinu zápasu proti Skotsku, kdy už víceméně Brazilci měli jistý postup do play-off mistrovství světa. Takže Brazílie začíná opět s Viniciusem Juniorem anebo Cunhou v útoku, ale Neymar si na svou šanci bude muset počkat.
0: Už od 22 hodin, tedy v osmifinále mistrovství světa Brazílie Norsko a potom od 2 hodin ráno českého času duel Mexiko-Anglie. V Mexico City, tedy v domácím prostředí Mexičanů, 2200 metrů nad mořem, to je všechno to, co hraje samozřejmě na azteckém stadionu Donut domácím. Je tedy, Pavle, šance, že by Mexičané opravdu mohli třeba Angličany vyřadit?
1: No, pokud jim vydrží ta bilance, kterou zatím mají na tomto turnaji, tak určitě ano, protože připomeňme, že Mexičani odehráli zatím 4 zápasy v Mexico City na azteckém stadionu, 4x zvítězili a ještě ani jednou neinkasovali. Takže pokud by tohle mělo platit i dál, tak Anglie skončí v osmifinále letošního mistrovství světa. Ale samozřejmě Angličané budou mít velkou motivaci na to uspět. Taky, že na ten světový titul čekají už 60 let.
0: Říká Pavel Tilšar, který zápasy Brazílie, Norsko i Mexiko, Anglie bude komentovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu ho uslyšíte v aktuálních stupech. Pavle, díky a brzy naslyšenou.
1: Brzy naslyšenou.

0: Po druhé etapě cyklistické Tour de France zůstává žlutý dres pro lídra Dánovi Jonasi Vingegaardovi z týmu Visma. Šťastnější budou po dnešku ale jezdci i jiného týmu. Vysvětlí to Adam Procházka. Adame, vítej.
1: Hezký večer. Nejlepší náladu budou mít závodníci týmu UAE, kteří obsadili v Barceloně poblíž olympijského stadionu a hradu Montjuic první dvě místa. Etapový triumf slaví mexický mistr, 23-letý Isaac Del Toro. Těsně za ním dojel obhájce titulu Slovinec Tadej Pogačar. Del Toro chtěl v cíli nechat hlavnímu muži svého týmu Pogačarovi vítězství, ale Pogačar tuhle nabídku odmítl. Přímo v dějišti to sledoval náš cyklistický expert a šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek.
2: Tadej Pogačar myslí na ty svoje týmové parťáky a Isaac Del Toro pro něj bude v letošní Tour de France tím nejdůležitějším, tím klíčovým mužem, takže když mu takhle věnoval hned druhou etapu, tak si myslím, že udělal pro tu atmosféru v týmu maximum.
1: Za Del Torem a Pogačarem dojel Belgičan Remco Evenepoel a na čtvrtém místě skončil Vingegaard. Tomu se náskok na celkově druhého Pogačara zmenšil z 12 sekund na 6, ale ty nejdůležitější etapy, ve kterých se bude rozhodovat, samozřejmě teprve přijdou.
0: Ano, tohle byla teprve druhá z 21. Letošní Tour de France účastní i tři Češi. Jak se jim, Adame, dařilo?
1: Nejlepší z Čechů byl dnes 38. Matyáš Vacek. Stejná pozice mu mimochodem patří i v celkovém hodnocení. Pavel Bittner obsadil 139. příčku, Jakub Otruba 144. A ještě doplním, že puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře si po Pogačarovi oblékne Nizozemec Alex Molinar.
0: Třetí etapa 113. ročníku Tour de France odstartuje zítra popolední. Jaká bude?
1: Bude ještě náročnější než ta dnešní, bude vlastně jedna z těch vůbec nejdelších. Cyklisti ujedou skoro 200 kilometrů, nastoupají zhruba 3,5 tisíce metrů a díky tomu se dostanou ze Španělska do Francie. Začnou v katalánském městečku Granollers a finišovat budou ve francouzském Les Angles. Ale zatím to vypadá, že podél trasy nebudou žádní fanoušci. Úřady na jihu Francie totiž evakuují kvůli rozsáhlému požáru 5000 lidí, informuje o tom agentura AFP.
0: Říká Adam Procházka, který nás informoval tedy o druhé etapě Tour de France i o té třetí. Adame, díky.
1: Hezký večer.
0: A já jen doplním, že radiožurnál Sport, který spojil pro tuto hodinku síly společně s radiožurnálem, tak má na místě zmíněného Jiřího Ježka, tedy paralympijského vítěze v cyklistice, stejně tak i šestinásobného mistra světa, který nám každý den do vysílání jediné čistě sportovní stanice v Česku dodává aktuální informace a postřehy i ze zákulisí nejslavnějšího cyklistického závodu světa.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 49 minut a před zprávami ve 22 hodin stihneme ještě jedno téma. Čeští baseballisté vstoupili vítězně do domácího sportovního svátku. Na úvod pražského baseballového týdne v Eagles Parku v Krči porazili Německo 11-4. Vysokou porážku z loňského mistrovství Evropy mu oplatili díky skvělému výkonu v sedmé směně. Němcům totiž nasázeli 8 bodů a rozhodli o svém vítězství. Po zápase reprezentačního trenéra Pavla Chadima oslovil reportér Krištof Kousal.
1: Co vám řekl první zápas vítězství nad Německem 11-4?
2: Já jsem hlavně rád, že všichni narazovači mladí, kteří jsou z našeho programu LA 28, obstáli. Zavíral to 19-letý Matyáš Novotný a pro něho ohromná zkušenost. To, že jsme potom v závěru zautočili, udělali body, je strašně samozřejmě atraktivní pro diváky. Já si nejvíc cením toho, že jsme dokázali takhle silný line-up, jako je německý, udržet na 4 bodech.
1: Na druhou stranu mluvil jste o nadhazovačích. Lukáše Pacala jste střídal v páté směně v těžké situaci. Z čeho pramenilo to střídání?
2: Já vždycky těm startérům nechávám dva line-upy, neboli průchod dvakrát tou devítkou, takže po 18 pálkařích. Tady jsme se rozhodli to trošičku prodloužit, aby zkusil ten pátý inning doházet, protože tam trefil hráče a naplnil mety. Chtěli jsme do téhle těžké situace dát Vojtu Ventrubu a to, co předvedl, je obdivu hodné.
1: Když se bavíme o nadhazovačích, tak pojďme zmínit taky ty německé, protože po nástupu třetího německého nadhazovače se Čechům začalo dařit na palce. Byl to faktor v tomhle zápase?
2: Já myslím, že ti první dva prostě byli zkušenější a lepší z té jejich Bundesligy. Myslím si, že jak se manažer rozhodl, když viděl, že máme hodně leváků, pálkařů, 5-6, tak si řekl, zkusí ještě jednou toho leváka, ale možná to, že kluci už viděli po několikáté levorukého nadhazovače, tak nakonec tím, že byl o trošičku méně přesný, tak díky tomu jsme byli úspěšnější, ale člověk nikdy neví. Já si to tak myslím, ale nemusí to být pravda.
1: Musíme zmínit taky zlomový moment, dal by se říct, toho zápasu, 4-bodový odpal Grand Slam Šimona Blaška, co říkáte na takovouhle parádu?
2: Strašně mu to přeji, fantastický výkon a jenom pro baseballové diváky, jak jsme tam dali toho Vojtu Ventrubu, měl plné mety proti němu, udržel dva nejlepší pálkaře out, nedostal Grand Slam, nedostal ten bod a v dalším inningu dostal single home run od jejich třetí nejlepšího pálkaře a to, kdyby protilo proti nám, tak to by byl zlomový odpal na ní. Takže já sleduji i to, čemu jsme zabránili, ale máte naprostou pravdu, že ten Grand Slam Šimona Blaška zlomil utkání a po právu byl zvolen hráčem utkání.
1: Takže výhra 11-4 nad Německem, teď vás ale čekají Nizozemci a Tchajvan, takže máte za sebou v uvozovkách nejjednodušší utkání toho turnaje.
2: Papírově ano, ale takhle se to nedívám. Pro nás tyhle všechny turnaje jsou, aby jsme pobavili diváky a aby hráči hráli proti nejlepším, co je možné. Němci nás porazili na mistrovství Evropy loni, když jsme tam přijeli v prvním zápase, jsou pátí v Evropě, takže skvělý tým. Zítra máme mistry Evropy, nejúspěšnější tým Evropy dlouhodobě a náš plán je vyhrát s mistry Evropy na domácí půdě a tímto zvu všechny diváky, protože to bude krásné utkání, věřím.
1: To bude v pondělí v 7 večer Česko, Nizozemsko.
2: A je volný den, takže všichni mohou přijít, nemusí být unavení z práce.
1: Pavel Chadim, trenér české baseballové reprezentace, gratuluju a díky.
2: Děkujeme.
1: Z Eagles Parku v pražské Krči, Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mě říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
0: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
2: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
0: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
4: Česká vládní delegace poletí do Ankary před prezidentem Petrem Pavlem. Francie evakuuje kvůli požáru 5000 lidí z oblasti na jihu země. Fotbalisti Brazílie a Norska hrají o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, místy s deštěm a teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Ani 2 dny před začátkem summitu NATO v turecké Ankaře není jasné, jaký program bude mít na akci prezident Petr Pavel. Prezidentův program vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. Úřad vlády dnes potvrdil, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta. Babiš se podle informací od úřadu vlády zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Dopady zániku agentury pro sociální začleňování už začínají některá města pociťovat. Narušil se zavedený systém pomoci ze strany agentury. Například Chomutov díky její podpoře získal v minulosti dotaci ve výši 32 milionů korun na vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin, připomíná primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
5: My jsme mohli potom financovat koordinátory inkluzivního vzdělání. Mohli jsme se více věnovat metodice asistentům a prostě dalšímu žákům, kteří jsou ohroženi. A v Ústeckém kraji se o tom příliš nemusíme bavit, jak to tady je. Takže pro nás to byla velice důležitá částka.
4: Ministerstvo pro místní rozvoj sloučilo odbor bydlení a agenturu pro sociální začleňování do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. Podle ministerstva jde jen o reorganizaci a podpora obcí by měla zůstat zachována. Francie kvůli požáru na jihu země evakuuje 5000 lidí, informuje o tom agentura AFP. Hořet začalo včera večer v horském terénu v regionu východní Pyreneje. 2 lidi jsou vážně zranění. Kvůli silnému větru a mimořádnému suchu se požár rozšířil na plochu 1650 hektarů. Oblastí má v pondělí vést 3. etapa cyklistického závodu Tour de France. Ta tak bude podle agentury bez diváků. Začíná 3letá rekonstrukce Pražského divadla na Vinohradech. Dělníci už z hlediště odmontovali sedačky. Oprava fasády, vnitřní výzdoby i elektroinstalace začne v září.
6: Takhle to vypadá v divadle, kdy zmizí sedadla z celého přízemí.
7: My jsme se Zuzanou Paulusovou, dlouholetou divadelní dramaturgyní, historičkou, v současnosti mluvčí divadla na Vinohradech, přišli až na Forbínu. Vidíme před sebou takovou díru.
6: Z celkového počtu 620 sedaček, které divadlo na Vinohradech mělo, jejich vlastně podstatná část byla demontována, najdou své místo v Radiopaláci, našem novém působiště, kde budeme od podzimu působit.
7: Do Radiopaláci už se přestěhovaly i herecké šatny. Rekonstrukce budovy divadla na Vinohradech z roku 1907 naplno začne v září. Hlavní město za ně zaplatí 1,66 miliardy korun. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport.
4: Fotbalisti Brazílie hrají v New Jersey proti Norsku v osmifinále mistrovství světa. Zápas komentuje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Kristian Šveda.
8: Čtvrtá minuta utkání, Norové sice slavili první branku, nicméně kvůli offsideu nebyla uznaná, takže čtvrtá minuta Brazílie Norsko 0-0. Kristian Šveda, Radiožurnál.
4: 2 hodiny po půlnoci se proti sobě ve stejné fázi světového šampionátu utkají domácí Mexiko a Anglie. Do čtvrtfinále už dřív postoupily Francie a Maroko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: U zavírky na D4 u Dobříše a taky v Brně v ulici k dálnici. Dálnice D4 u Dobříše neprůjezdná. Uzavírka na Prahu i Strakonice mezi exity 27 a 32 by měla trvat ještě několik hodin. Odklízí tam následky odpolední nehody kamionu, havaroval v opravovaném úseku dálnice. Jezdí se přes Dobříš plynule. Na D2 z Brna do Bratislavy u sjezdu na Břeclav nepřehlédněte odstavené vozidlo. 48. kilometr, místo je označené, kolem projedete plynule. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova je v nově opravovaném úseku úplná uzavírka. Od dnešního večera je zavřený nájezd na exit 210 Slavkov, směr Ostrava. Obě se to dá po silnici 430 do Rousínova a pak exit 216. Ještě Brno, Bystrc a ulice k dálnici, zasahují tam záchranáři u požáru domu a ulice je neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Na severu místy kolem 18 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte sváteční radiožurnál s Michálou van Erne.
11: 5. července, dobrý večer. Paříž už přes 40 let chladí unikátní síť potrubí, ve kterém teče voda z řeky Sény. Jak tento systém ochlazuje pařížské památky a nemocnice? A jak se dokázal vypořádat s teplotami přes 40 stupňů? Právě o tom vám řekneme mnohem podrobněji, ale až za chvíli, teď Tomáš Klus.
1: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.
12: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Pařížská chladicí síť má přes 100 kilometrů potrubí. Francouzská metropole využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. Jak funguje, zjišťoval náš zpravodaj.
2: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže. Na dohled Eiffelova věž, nedaleko Velkého paláce a Invalidovny. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
3: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
2: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
4: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Seině a chladícím zařízením.
2: Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Seina.
5: Řeka Seina se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
2: Popisuje Clemence Penánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňová vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Seina, na které systém chlazení do značné míry stojí.
6: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují. Musíme ale navýšit naše kapacity výroby a přesně to taky děláme.
2: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Leal a postupně se přidávaly další projekty.
5: O pár let později se lidé začali ptát, jestli by bylo možné chladit i muzeum Louvre. Začátkem 90. let pařížská radnice rozhodla o rozšíření této chladicí sítě.
2: Upřesňuje Clemence Penánová ze společnosti, která spravuje tuhle chladicí síť. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire chce v tomto trendu pokračovat a připojit chladicí sítě ještě dvakrát víc zákazníků.
7: Je pro nás strategické rozvíjet tuhle chladicí síť, která má dvě hlavní přednosti. Spotřebovává podstatně méně elektřiny a nevypouští teplo ven k sousedovi jako běžné klimatizace.
2: Pařížský starosta Emmanuel Grégoire upřesnil, že k chladící síti už je připojená první škola a v plánu je připojit desítky dalších, stejně tak jako nemocnice, domovy důchodců nebo univerzity. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

Cukero, i tak zní sváteční radiožurnál krátce po čtvrt na 11 večer. Fotbalisté Brazílie a Norska hrají toho času o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Brazilci se s Nory utkali dosud 4x, ale ještě nikdy je neporazili. O zápase uslyšíte aktuality za několik minut.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Brazílie a Norska nastoupili v New Jersey k osmi finále mistrovství světa. Úvodní poločas vidí reportér Kristian Šveda.
2: 21. minuta, Brazílie, Norsko 0-0. Platí to na fotbalovém mistrovství světa v osmifinálové fázi. Brazilci už měli k dispozici velkou ofenzivní šanci. Kopali ve 14. minutě penaltu, nicméně Bruna Guimarães se vychytal. Golman Norska Nyland. Teď to Norové zkouší na konci 21. minuty po pravé straně. Už jsou na polovině svého soupeře. Kombinace kapitána Odegaarda na pravé straně se Sorlotem. Ten si seběhl pro balon, ještě mu tam pomáhá Verge. Dává nakonec zpátky na Sorlota, ten je u pravé postraní čáry, vyměňuje si balon s Bergem a ten otáčí hru do pravé strany až na Riersona a ten až mezi své stopery. Tak můžu nabídnout rychlý pohled do statistik. Brazilci mají dvě střely celkem, Norové zatím ani jednu, takže to není zatím úplně lichotivá bilance pro Nory, ale co může být povzbuzující je právě ta vychytaná penalta. Co se týče držení míče, tak naopak Norové dominují. 71% držení balonu, Brazilci 29%. Hra se vrací znovu k norskému golmanovi, který odkopává ze svého vápna takovou přízemní ránou, přízemním centrem na pravou stranu hřiště. Tam kombinuje Berge společně s Odegaardem. Přihrávka na Riersona, to už je pravý back Noru a znovu evropský stát nikam nepospíchá. Pomalejší kombinace, zkouší to teď kapitán Odegaard otočit z pravé strany na levou a pokračují Norové kombinací podél levé strany hřiště. Teď se dostal obránce Wolfe na polovinu Brazilců a zrychlují trochu hru svěřenci kouče Solbakena a byl teď foulovaný na levé straně. Berg, bude to standardní situace z velké dálky, ale řekl bych, že třeba na centr do vápna to bude. Pokud byste chtěli, můžete si naladit přímý přenos z tohoto utkání. Vysílá ho digitální stanice Radiožurnál Sport. Ve 23. minutě Brazílie, Norsko 0-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 22 hodiny 30 minut. To je čas zpráv a Moniky Chmielové.
1: Česko si dnes státním svátkem připomíná příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Bratři ze Soluně dali písemnou podobu staroslověnštině a zprostředkovali tak Slovanům křesťanskou vzdělanost a kulturu. Jejich odkaz tradičně připomínají i Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uhersko-Hradišťku. Na slavnostní poutní mši dnes přijeli tisíce lidí. Ve Středočeském kraji vznikne dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo třeba svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat 1. ledna. Bude se jednat o teprve druhé dětské advokační centrum v Česku. To první působí v pražských Holešovicích. Ani 10 dnů po zemětřesení ve Venezuele nefunguje pro komerční lety její největší mezinárodní letiště. Leží asi 30 kilometrů severně od Caracasu ve státě La Guaira. 3 dny po zemětřesení začala přistávací dráha přijímat jen lety s humanitární pomocí. Kdy toto klíčové letiště obnoví provoz, stále není jasné, píše o tom deník El País. A hygienici doporučují dát pozor na kvalitu vody při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Pobyt v kontaminované vodě může způsobit třeba kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou hlavně malé děti. Po návštěvě přírodního koupaliště je potřeba se osprchovat a v případě potíží vyhledat lékaře.
2: Sport.
1: Fotbalisté Brazílie a Norska bojují v New Jersey o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Podrobnosti přidá Kristián Šveda.
3: Ve 32. minutě i dál platí nerozhodné skóre 0-0 mezi Brazílií a Norskem. Připomínám, že Brazilci neproměnili ve 14. minutě penaltu. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: V dalším osmifinálovém duelu se domácí Mexiko utká s Anglií. Zápas začne ve 2 hodiny ráno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále zavřená D4 u Dobříše a nehoda v Praze. Dálnice D4 u Dobříše má být ještě několik hodin neprůjezdná. Uzavírka na Prahu i Strakonice je mezi exity 27 a 32. V úseku odklízí následky odpolední nehody kamionu. Jezdí se plynule přes Dobříš. V Praze u Národního divadla se srazilo osobní auto s tramvají. Následky nehody blokují průjezd na křížení Smetanova nábřeží s mostem Legií. V Brně-Bystrci je neprůjezdná ulice k dálnici, zasahují tam záchranáři u požáru domu. A na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je noční omezení. U sjezdu na Lochkov mezi kilometry 15 až 13,5 je zavřený pravý pruh do rána, tam budou opravovat značení. Kolona se v úseku netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačnou, místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupně, na severu místy kolem 18 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Ve svátečním Radiožurnálu je s vámi Michaela Fanerne.
0: A se mnou přichází Riana. Hezký večer.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

O deštníku byla tato píseň, předesílá Noc a zítřek, může pršet, zítřejší nejvyšší teplota 24 stupně Celsia. Ale teď jiné téma, máte rádi skládačky, bizarní skrýše, rébusy a hádanky? Můžete si vyzkoušet svoji trpělivost a nápaditost? V Bílovci na Novojičínsku je otevřená výstava hlavolamů a chystá se tam i stálé muzeum kuriozit. Vezmeme vás tam za chvíli.

0: To byl Peter Gabriel. Bílovec na Novojičínsku se stane centrem českých i světových hlavolamů. V tamním muzeu už jsou připraveny prostory pro unikátní stálou expozici věnovanou kuriozitám a hlavolamům, které jinde neuvidíte. Otevře se příští rok. Už teď můžete navštívit dočasnou výstavu a třeba si i vyzkoušet, jestli všechny nástrahy a hádanky zvládnete.
1: Tady mám hlavolam, jsou to čtverce a vznikají různě čtverce o různě.

0: asi skleněného a nejmenšího ježka, kterého mám ve sbírce.
1: No ten je hodně malý.
0: Je plně funkční.
2: Jsou tady i bizarní varianty Rubikovy kostky, záhadné skříňky, anebo opravdu velké kusy, třeba podivný diamant. Dušan Lederer je rád, že se z výstavy stane později stálá expozice.
0: A snažíme se jich vystavit co nejvíc. Jsme schopni tady umístit až 6000 hlavolamů.
2: I když jich nakonec bude trochu míň, hlavolamy budou mít trvalé sídlo, až skončí jiná výstava, potvrdil Petr Haverland, ředitel kulturního centra Bílovec.
3: Máme vlastně prostory připravené, nové podlahy, dveře, kamerový systém. Doděláme přes zimu takzvanou dětskou hernu v prostorách zámku, které ještě nebyly opraveny. A na jaře 2027 slavnostně otevřeme muzeum hlavolamů.
2: Už teď si ale každý může vyzkoušet představivost a trpělivost. Výstava hlavolamů potrvá do 20. září. Z Bílovce Martin Knittl, Radiožurnál.

Alex Warren, i tak zní sváteční radiožurnál. Fotbalisté Brazílie a Norska hrají o postup do čtvrtfinále světového šampionátu. Brazilci se zatím s Nory utkali 4x, nikdy je neporazili, to je jenom taková drobná statistika. Další informace o vývoji tohoto utkání získáte za chvilku a za chvilku proto, že právě teď ve 22 hodiny 47 minut je tu Aneta Langerová.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál Sport bedlivě sleduje první poločas utkání fotbalistů Brazílie a Norska na světovém šampionátu. My toho využijeme a o aktuality prosím reportéra Kristiana Švedu.
2: 0-0 je skóre, které platí v utkání Brazílie-Norsko v šesté nastavené minutě z avizovaných šesti. Teď souboj ve středu hřiště, který nakonec není odpískaný jako nedovolený a Brazilci okamžitě míří do útočné části, do svou útočnou polovinu. Vinicius Junior souboj jednoho proti jednomu s Ayerem končí na zemi. Teď spojil ruce, jakože není možné, že přece neodpískal hlavní rozhodčí ten nedovolený zákrok na něj, ale řekl bych, že to úplně provinění mimo pravidla nebylo, byť se trochu přetahovali stoper Ayer a útočník Vinicius Junior, takže i dál platí to nerozhodné skóre 0-0 mezi Brazílií a Norskem. A možná teď pod mým hlasem slyšíte, jak hlavní rozhodčí Američan Ismail Elfat pískl do své píšťalky, ukončil první poločas. Rychle tedy můžu shrnout to podstatné, co se v první 45 minutovce stalo. Za nějakých 51 minut hry, respektive ono se 3 minuty nehrálo, tak 48 minut hry. Ve čtvrté minutě Patrik Berg skóroval na straně Norska, nicméně jeho rána nebyla uznaná, protože centr, který mu posílal Sorloth z pravé strany, tak právě Sorloth stál v offsideu, byl mimo hru a branka byla tedy zrušená. A ten asi nejpodstatnější moment, o kterém se určitě bude mluvit, je 14. minuta, kdy Bruno Guimarães na straně Brazílie kopal penaltu po faulu Ayera na útočníka Cunhu. Nicméně Bruno Guimarães vychytal golman Norska Nyland. Takže po prvním poločase v osmi finále fotbalového mistrovství světa platí skóre mezi Brazílií a Norskem nerozhodné 0-0. Kristián Švěda, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy a Monika Chmelová.
1: Britská aerolinka EasyJet souhlasila s převzetím americkou společností Castlelake. Zvýšený počet žádostí o nové cestovní doklady se na začátku prázdnin daří odbavovat většinou bez dlouhého čekání. Fotbalisté Norska a Brazílie bojují na mistrovství světa o postup do čtvrtfinále a zítra bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Britská nízkonákladová aerolinka EasyJet souhlasila s převzetím americkou investiční firmou Castlelake. Ta EasyJet ocenila na 5,2 miliardy liber, tedy skoro 147 miliard korun. Firmy o tom informovaly ve společném prohlášení. Čtyři předchozí nabídky aerolinky odmítly s tím, že neodráží jejich skutečnou hodnotu. Vedení firmy EasyJet je teď připravené nabídku doporučit akcionářům. Aerolinka patří mezi největší letecké společnosti v Evropě. Loni přepravila více než 90 milionů lidí a provozuje přes 12 linek v 38 zemích. Francouzský prezident Emmanuel Macron navštíví Sýrii. Informovalo o tom syrské prezidentské mediální ředitelství. Se svým protějškem Ahmedem al-Sharou má projednat posílení vztahů obou zemí a možnosti rozšíření spolupráce v řadě oblastí. Macrona bude doprovázet delegace investorů a zástupců francouzských společností. Datum prezidentovy cesty do Damašku zatím není známé. Zájem o vydání cestovních pasů a občanských průkazů je na začátku července podobný jako loni. Úřady v některých městech mají obsazené online rezervace až do druhé poloviny července, jinde jsou ale čekací doby minimální a lidé můžou na přepážku přijít i bez objednání.
3: Například v Hradci Králové je v online rezervačním systému první volný termín na podání žádosti o cestovní pas 15. července. Na žádosti o občanský průkaz dokonce až o týden později. Stále ale platí, že lidé můžou přijít i bez objednání. V takovém případě si podle vedoucí odboru hradeckého magistrátu počkají většinou hodinu nebo dvě. Jsou ale dny, kdy je takový nápor, že příjem žádostí zastavují. Václav Plecháček, Radiožurnál.
1: Policisté při kontrole na Dalešické přehradě a v jejím okolí odhalili 8 přestupků. 6 z nich se týkalo porušení plavebního řádu a 2 neoprávněného parkování v lese u přehrady. Policisté spolu s pracovníky státní plavební správy se zaměřují i na další věci, pokračuje mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
4: Zajímá nás, zda všichni vůdci vodních plavidel mají v pořádku doklady a zda se také na vodní hladině chovají podle právních norem, které s tím souvisejí. Zajímalo nás také, zda se kolem Dalešické přehrady nepohybují osoby, které by tam neoprávněně stanovaly nebo které by parkovaly vozidla v lesním porostu.
1: Policisté taky kontrolují dodržování zákazu rozdělávání ohně v lesích. Sport. Fotbalisté Brazílie a Norska hrají osmifinále mistrovství světa. Utkání sleduje reportér Kristian Šveda.
5: Za malou chvíli začne druhý poločas, potom první platí nerozhodné skóre mezi Brazílií a Norskem 0-0, ale připomínám, že Brazilci neproměnili ve 14. minutě penaltu. Kristian Šveda, Radiožurnál.
1: Vítěz zápasu Brazílie-Norsko bude hrát ve čtvrtfinále šampionátu s lepším z dvojice Mexiko-Anglie. Jejich utkání začne za necelé 3 hodiny a uslyšíte ho v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. A velkou cenu Británie vozů Formule 1 ovládl Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Druhý skončil Brit George Russell z Mercedesu. Třetí dojel Lewis Hamilton z Ferrari.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnicích odstavená auta a nehoda na silnici 19 na Táborsku. Dálnice D4 u Dobříše už průjezdná. Několikahodinová obousměrná uzavírka mezi exity 27 a 32 skončila. V úseku odklízely následky odpolední nehody kamionu. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Písek stojí dodávka. Kilometr 77 na krajnici, na blikačích, vypadá to, že řidič se vydal někam v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Přelouč stojí osobní auto s defektem. 71. kilometr na krajnici a u auta je silničářské značení. Na silnici 19 z Tábor Bora do Pelhřimova srazilo osobní auto Zvěř. Nehodu, taky omezený průjezd čekejte za Chýnovem v obci Kladruby. A v Brně Bystrci je stále neprůjezdná ulice k dálnici, zasahují tam záchranáři u požáru domu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačnou, místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupně. Na severu místy kolem 18 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Ve svátečním radiožurnálu je s vámi i dál Michaela van Erne.
7: S drobnou kvízovou otázkou, jak zní Grónsko? Odpověď by mohla znít od metalu s inuitským hrdelním zpěvem až po sbory, které spojují celé komunity. Abychom vás o tom přesvědčili, na grónskou hudební scénu se zaměříme ve svátečním radiožurnálu a stane se tak za chvíli. Ze všeho nejdřív je tu Tom Grennan.
2: Víkendový radiožurnál
8: a Michaela van Erne.

0: Každý obyvatel Grónska velmi dobře zná kapelu Sumé, která v 70. letech minulého století jako vůbec první rockový band na světě zpívala v grónštině. Její politicky nabité folkrockové texty tehdy odstartovaly kulturní revoluci a položily základy pro grónskou samosprávu a nezávislost. Tradice aktivistické hudby je v Grónsku živá dosud. Navíc se v ní mísí inuitské tradice s moderními vlivy.
1: 40 členů kapely Sound of the Damned potkávám v jedné ze základních škol v hlavním městě Nuku. V neděli se tu sešli k pravidelné zkoušce.
2: Jsme metalová kapela. Hrajeme metal už od roku 2017. Od velmi mladého věku. Já hraju na kytaru.
1: Říká frontman kapely Sebastian, dlouhovlasý mladý muž s tradičním inuitským tetováním na obličeji.
2: O svých tetováních bych mohl mluvit celý den, ale je to celkem osobní. Na čele mám havraní pařáty a ty kruhy značí naše počasí.
1: Texty kapele píše Penny, která zároveň i zpívá.
3: Už jsme hráli na Faerských ostrovech, v Dánsku i v Kanadě.
1: Čtveřice nyní pracuje na novém albu, ve kterém se prý ještě víc než na dosavadních deskách objeví tradiční inuitské prvky, jako je třeba hrdelní zpěv neboli katajak. Ten mi trochu připomíná typický metalový hlasový projev. Sebastian ale hned ukazuje rozdíl.
2: Tohle je growling.
1: A hrdelní zpěv? Od metalu a hrdelního zpěvu mířím za dalším hudebním zážitkem. V jedné z hal starého průmyslového areálu na okraji Nuku dnes vystupuje zdejší pěvecký soubor Inguilik.
4: Hudba je zásadní součástí grónské kultury a života. Myslím, že v každé osadě, v každé vesnici, kde žijí lidé, je nějaký sbor. Protože hudba je příjemný a snadný způsob, jak být pohromadě. A my v Grónsku milujeme být spolu.
1: Vysvětluje mi před začátkem vystoupení Laura Lennart Jensen z organizace Arctic Sounds.
4: Zpíváme písně z různých koutů světa, většinou v grónštině, ale taky v angličtině. Prostě hudbu, která nás baví.
1: A v Nuku úplně čirou náhodou potkávám ještě jednu místní celebritu. Je to zpěvák a herec Angongwa Clarsen. Poznávám ho, protože jsem po cestě v letadle sem do Nuku sledovala grónský horor, ve kterém si zahrál hlavní roli. Za sebou má ale i řadu dalších snímků.
5: Můj první byl krátký film s názvem Eskimácký víkend v roce 2002. Stal se z něj tady docela kultovní snímek. Vystupuje v něm i naše kapela Chili Friday.
1: Tahle rocková kapela už od roku 2000 vydala 7 alb. Texty písní jsou v grónštině či angličtině. V Evropě je ale Angongwak asi nejvíce známý z úspěšného dánského seriálu Bergen. V poslední sérii totiž stvárnil roli grónského premiéra. Z Nuku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Robbie Williams, Francie, Maroko a kdo další? O postup do čtvrtfinále hrají proti sobě fotbalisté Brazílie a Norska. O tomto utkání světového fotbalového šampionátu budeme mluvit ve svátečním radiožurnálu za několik minut.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté domácího Mexika budou hrát na mistrovství světa osmifinále proti Anglii. Utkání začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 2 hodiny ráno našeho času. Radiožurnál nabídne samozřejmě reportážní vstupy. Mexičané nebo Angličané nastoupí v dalším kole play-off proti lepšímu z dvojice Brazílie-Norsko. Jejich vzájemný souboj sleduje reportér Kristian Šveda.
2: 59. minuta, Brazílie-Norsko 0-0, teď unikal střídající Endrick na po takové šikovné přihrávce Viniciuse Juniora Scheitli, mířil sám vstříc golmanu Nylandovi, který ještě vystoupil proti tomu zakončení. Následně Endrick přepadl přes nohu golmana Nylanda, ale nedomnívám se, že by to měl být pokutový kop druhý v tomto utkání pro Brazilce. Připomínám, že jednou penaltu už Brazilci neproměnili. Ano, bude se pokračovat dál, přeci jen Endrick nebyl přesný v tom zakončení, přehazoval levou nohou golmana Nylanda, ale minul branku v obrovské šanci, takže další velká gólová příležitost pro Brazílii, ale musím opakovat to skóre 0-0, stále platí, že jsme regulérní branku neviděli a pokračuje kombinace norů, pokračuje ve středovém kruhu, takže střídající Endrick, který byl na hřišti zhruba jen nějakých 30 sekund, možná 40, se hned dostal po šikovné přihrávce Viniciuse Juniora do breakové situace, ale v souboji proti Nylandovi neproměnil. Začíná 60. minuta zápasu Brazílie-Norsko 0-0. Tým ze skandinávského poloostrova se teď zahnal až ke svému brankáři Nylandovi a centrovaný míč teď míří znovu na Haalanda. Ten odtáhl dva stopery a dopředu míří Berg, přihrává na Boba. Ten už je v pokutovém území na pravé straně. Dostane se ke střele, nakonec ještě Klička, proti které vystoupili dva fotbalisté Brazílie a zvládli ubránit celou tu situaci. Santos centruje do středu hřiště, Norové z toho žádnou velkou situaci nevytěží. Takže opakují to skóre 0-0 mezi Brazílií a Norskem v osmifinále fotbalového světového šampionátu na startu 61. minuty. Pokud chcete, můžete poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Kristián Švera, Radiožurnál.

0: 23 hodiny 30 minut. Zprávy a Monika Chmelová.
1: Francie kvůli požáru na jihu země evakuuje 5000 lidí. 2 lidé jsou taky vážně zranění, informuje o tom agentura AFP. Hořet začalo včera večer v horském terénu v regionu Východní Pyreneje. Kvůli silnému větru a mimořádnému suchu se požár rozšířil až na plochu 1650 hektarů. Oblastí má zítra vést třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. Ta tak bude podle agentury bez diváků. Tři synové zabitého iránského duchovního vůdce Alího Chameneího se během druhého dne jeho pohřbu přišli pomodlit k jeho rakvi. Rozloučili se i s dalšími 4 členy jejich rodiny, které společně s Chameneím zabil americko-izraelský útok na konci února. Mojtaba Chameneí, který po otci funkci nejvyššího duchovního vůdce Iránu převzal, se pohřbu zatím nezúčastnil. S bývalým nejvyšším vůdcem Iránu se může přijít rozloučit i veřejnost. Tehrán kvůli tomu vyhlásil na dnešek a pondělí státní svátek. 6denní pohřeb skončí ve čtvrtek. První neděli v měsíci už nebude možné navštívit muzea a galerie zdarma. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Pilotní projekt spustil resort letos na začátku dubna. Poslední volné vstupy mohli návštěvníci využít na konci června. Úřad tak chtěl zvýšit návštěvnost. Podle Šťastné teď ministerstvo projekt vyhodnotí. Podobný pak plánuje zavést znovu od podzimu. A od dneška až do úterý 7. července musí cyklisté v Brně počítat s kompletní uzavírkou cyklostezky podél řeky Svratky. Omezení souvisí s rekonstrukcí křížení dálnice D1 a D2. Alternativní cyklostezka podél řeky Svitavy je uzavřená dlouhodobě. Ředitelství silnic a dálnic cyklisty a chodce prosí, aby respektovali dopravní značení. Sport. Fotbalisté Norska a Brazílie hrají na světovém šampionátu o účast ve čtvrtfinále. Zápas sleduje reportér Kristian Šveda.
2: 70. minuta utkání, stále jsme neviděli branku v tomto zápase, který je ale plný ofenzivních šancí. Brazílie, Norsko 0-0. Přímý přenos si můžete naladit na Radiožurnálu Sport. Kristian Šveda, Radiožurnál.
1: Ve 2 hodiny ráno českého času nastoupí domácí Mexiko proti Anglii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 na Vyškovsku a neprůjezdná ulice v Praze. Dálnice teď bez kolon i v opravovaných úsecích. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Ivanovice na Hané stojí obytné vozidlo. Kilometr 242 vpravo na krajnici. Jen značení trochu zasahuje do pravého pruhu a některá auta v místě vybočují do levého. V Praze je neprůjezdná ulice k Barandovu, směr okruh Ruzině. U odbočky na Sliveneckou ulici zhruba kilometr za Barandovským mostem narazilo osobní auto do semaforu. Uzavírka se dá objet přes Zlíchov a Hlubočepy nebo po Strakonické ulici. A na D1 z Brna do Vyškova je v nově opravovaném úseku úplná uzavírka. Zavřený nájezd na exit 210 Slavkov směr Ostrava. Objet se to dá po silnici 430 do Rousínova a najet na exit 216. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšťa nebo přehánky, nejvyšší teploty 20 až 24 stupně, na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Ve svátečním Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
0: Díky za to, že vy jste s námi i takhle pozdě večer. Jestli s námi cestujete, jeďte opatrně. Připomínám v této souvislosti bezplatnou linku zelené vlny, pokud byste chtěli dát vědět dalším řidičům o nějakém nebezpečí, před kterým je třeba varovat. 800 553 553. Díky.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Kapela Nightwork, za chvíli vám nabídneme další díl našeho prázdninového projektu Letní autoškola radiožurnálu. Tentokrát se podíváme na to, jak je to s předjížděním zprava, ale ještě předtím je tu z hudby As These.

0: Letní autoškola Radiožurnálu, to je náš prázdninový projekt, ve kterém vysvětlujeme nejrůznější situace za volantem, ve kterých někteří řidiči tápou. Třeba jak postupovat při dopravní nehodě, nebo jak správně vytvořit záchranářskou uličku. Teď se podíváme na to, jak je to s předjížděním zprava. Dopravních policistů se ptal vedoucí Zelené vlny Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Většina řidičů už to někdy zažila. Jedete po víceproudé silnici či dálnici, v levém nebo prostředním pruhu jede někdo pomalej a pravý pruh je volný. V tu chvíli napadne spousty řidičů stejná věc. Můžu ho vlastně předjet zprava? A jak to podle pravidel opravdu je, to vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Tady si musím zase položit tu otázku, jsem v obci nebo mimo obec. V případě, že jsem v obci, tam se ta jízda v pravém jízdním pruhu nepovažuje za předjíždění, pokud ten pravý pruh je rychlejší. Nicméně mimo obec, tam je samozřejmě problém, protože zásada pro předjíždění je, že se předjíždí vlevo a tudíž vpravo nemůžu předjíždět.
2: Evidujete to jako častý dopravní přestupek?
3: My při dohledu třeba na dálnicích, tak samozřejmě v případě, že se s tím setkáme, s tímto přestupkem, řidiče zastavíme, tak mu uložíme pokutu právě za špatné předjíždění. Nicméně úplně stejný přestupek, dá se říct, je to,

Andrew Donald nás posunul v čase. Čas plyne i fotbalistům Brazílie a Norska, kteří svádějí souboj o postup do čtvrtfinále světového šampionátu. Novinky zvěstujeme za chvíli.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Dnešek je sváteční nejen pro Česko, ale z fotbalového úhlu pohledu i pro Brazílii a Norsko, protože tyto země žijí světovým šampionátem díky vzájemnému utkání. Druhý poločas je na sklonku. O tom, co se na hřišti děje a v čí prospěch se poprvé změnilo skóre, nám řekne reportér Kristián Šveda.
2: 89. minuta zápasu Brazílie-Norsko 0-1. Erling Haaland poslal Nory do vedení v 78. minutě. Skvělou pohotovou hlavičkou po centru Šeldrupa z levé strany a Norové tak vedou nad favorizovanou Brazílií 1-0. Brazilci se dostávají na útočnou polovinu. Vinicius Junior má balon na levé straně před pokutovým územím. Dělá kličku, nakonec chtěl ještě obejít Fredrika Aursnese, nasadil mu jesličky, ale nedotkl se balon norského fotbalisty a tak se bude odkopávat od norské branky. Zatím krásný, řekl bych, duel, byť padla jen jedna branka, tak samozřejmě příznivci ofenzivního fotbalu si úplně na své nepřišli, ale ti, co mají rádi fotbal jako hru, tak určitě mají radost, protože krásné akce vidíme, krásné kombinace a Norsko hraje opravdu velmi sympaticky. Teď Erling Haaland je nad hranicí pokutového území, pálí a dává gól! Erling Haaland zvyšuje na 2-0 pro Norsko spoza pokutového území levou nohou křížem na vzdálenější tyč, vlastně z takové breakové situace. To je neskutečná dominance Erlinga Haalanda. Brazilci mají ruce v bok, kroutí hlavou, co se to děje s jejich týmem, ale v 90. minutě se Norsko raduje. Erling Haaland dává gól a tohle už je pro Brazilce hodně kritické. Erling Haaland dostal přihrávku nad hranicí pokutového území, vypálil levačkou, nad ničím zásadním úplně nepřemýšlel, byť mu tam nabíhali ještě dva spoluhráči, tak vypálil na vzdálenější tyč. Je opravdu neuvěřitelné sledovat Erlinga Haalanda, jak slaví, protože možná byste čekali v takovémto zápase, že se rozeběhne k praporku, třeba fotbalista udělá skluz po kolenou nebo nějakou oslavu. Erling Haaland dostal od Šeldrupa přihrávku z levé strany nad hranici pokutového území, vypálil levačkou mezi nohama bránícího Gabriela a jen odešel vlastně od té situace, nezvedl ruce nahoru, jen prostě pochodoval směrem k brankové čáře, koukal do tribun, mezi tím k němu přiběhli spoluhráči. Norové na tribunách slaví a je to opravdu velká radost tohoto týmu ze skandinávského poloostrova. Erling Haaland skóruje po druhé v tomto zápase, Norsko vede nad Brazílií 2-0. Nastavovat se bude 7 minut, začala první nastavená minuta. Zbytek utkání nabídne v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport. Kristián Čveda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půlnoc. Čas na hlavní zprávy.
1: Do Česka se vrátil tým, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele. Ministerstvo průmyslu varuje podnikatele před zápisem do pochybných rejstříků. Fotbalisté Norska a Brazílie hrají na mistrovství světa o postup do čtvrtfinále. Mexiko pak nastoupí proti Anglii. A dnes bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, teploty do 24 stupňů. Je pondělí 6. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Česka se vrátil už celý záchranářský USAR tým. Od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zavalených v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. V neděli ráno přiletělo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Odpoledne pak přistálo i 12 zbývajících členů, včetně veškerého materiálu. Čechům se tentokrát v troskách nepodařilo najít žádné živé.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí, nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
5: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
3: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Rusko v neděli opakovaně útočilo drony na ukrajinský Charkov. V Iziumu v charkovské oblasti při raketovém útoku zemřel jeden člověk a 11 bylo zraněných, oznámila to oblastní vojenská zpráva.
6: Cílem ruských úderů se staly také čerpací stanice v Sumské oblasti. Na jedné z nich byli zraněni 3 lidé, uvedly sumské úřady. Ukrajinci mezitím pokračovali v útocích na anektovaný Krym, kde zemřel jeden člověk, oznámil šéf okupační zprávy Sergej Aksionov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že Rusko tento týden vyslalo na Ukrajinu téměř 2200 útočných dronů, svrhlo více než 1730 leteckých bomb a odpálilo 106 raket různých typů. Nejhorším byl čtvrteční masivní útok na Kyjev, při kterém podle nejnovějších informací zahynulo 31 lidí a asi 100 bylo zraněno. Z Donbasu Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Teheránem dnes projde 10-kilometrový smuteční průvod. Je součástí 6-denního pohřbu iránského duchovního vůdce Alího Chamenejího. Toho na konci února zabil izraelsko-americký úder. Irán na dnešek vyhlásil státní svátek a uzavřel vzdušný prostor nad Teheránem.
7: Rakvi Chamenejího, která byla od soboty vystavená v areálu Velké mešity Mosala v Teheránu, přicházely desítky tisíc lidí. Největší davy se očekávají právě dnes při smutečním procesí. Průvod zamíří po 10-kilometrové trase z náměstí imáma Husajna na náměstí Azádí. 6-denní pohřeb pak bude pokračovat v šíjických poutních městech v Iránu a Iráku. Trvat bude do čtvrtka 9. července. Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Vládní koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik zákonů, které pokládá za své priority. V následujících 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení EET. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
8: Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce.
9: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
8: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
9: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
10: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
9: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Na podnikatele v Česku míří staronový druh podvodu. Do schránky jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
11: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
12: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
11: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
13: Problémem takzvaných katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
11: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Už zítra začne v Ankaře summit NATO a stále není jasné, jaký program bude mít na akci prezident Petr Pavel. Prezidentův program vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. Úřad vlády v neděli potvrdil, že premiér a předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta. Babiš se podle informací od úřadu vlády zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Držitel 3 Oscarů, kameraman Robert Richardson v Karlových Varech převzal křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Na festivalu také uvedl film The White Devil.
14: Ústřední postavou časozběrného dokumentu je právě Richardson, jeden z nejuznávanějších hollywoodských kameramanů.
15: Ta cena představuje budoucnost, kterou chceme.
14: Řekl s křišťálovým globem v ruce kameraman, který stojí za podobou filmů jako Kill Bill, Hanebný pancharti a nebo Letec. Dokument je debitem Jany Hojdové, která před skoro 10 lety Richardsona oslovila kvůli diplomové práci na FAMU.
16: Pro mě je to nepředstavitelné, že tady stojíme. Je mi velkou ctí, že můžeme mít premiéru tady.
14: V Karlových Varech měl světovou premiéru taky slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v roli lékařky, která řeší nucené sterilizace romských žen v 80. letech v Československu. Lucie Pávová, Radiožurnál.
1: Den otevřených dveří má dnes Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Prohlédnout si ho můžete od 10 do 18 hodin a předchozí registrace není nutná.
17: Během komentovaných prohlídek si lidé můžou prohlédnout reprezentační prostory využívané při státních návštěvách a diplomatických jednáních, včetně zlatého a hnědého sálu. Lichtenštejnský palác slouží i k ubytování významných návštěv, jako byla třeba britská královna Alžběta II. Nebo španělský král Juan Carlos. Součástí návštěvnické trasy je výstava s názvem Dary premiérům. Lidé tady uvidí víc než 130 originálních dárků, které čeští premiéři získali od představitelů přibližně 30 zemí světa. Další možnost vidět interiéry paláce bude 17. listopadu. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Brazílie a Norska hrají na mistrovství světa o postup do čtvrtfinále. Zápas vidí reportér Kristian Šveda.
18: Norsko poprvé v historii postoupilo do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Brazílii porazilo 2-1. Erling Haaland zároveň díky dvěma gólům se dotáhl ve střelecké tabulce tohoto šampionátu na Lionela Messiho a Kyliana Mbappého. Všichni mají 7 gólů. Znovu to opakuji. Norsko je poprvé v historii ve čtvrtfinále světového šampionátu. Brazílii porazilo 2-1. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Za necelé 2 hodiny se v dalším osmifinále šampionátu utkají domácí Mexičané z Anglií. I tento duel nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Utkání dvou českých tenistek o postup do čtvrtfinále Wimbledonu vyhrála Karolína Muchová. Barboru Krejčíkovou porazila ve 3 setech. Ve čtvrtfinále se Karolína Muchová utká s Osakovou z Japonska, která vyřadila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou ve 2 sadách. A druhou etapu cyklistické Tour de France vyhrál Mexičan Del Toro před obhájcem celkového vítězství Slovincem Pogačarem, třetí dojel Belgičan Evenpool a čtvrtý Dan Vingegaard, který se udržel v čele průběžného pořadí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehody v Praze a na silnici 13 na Liberecku. Dálnice teď bez kolon. Na D1 z Brna do Ostravy se za sjezdem na Ivanovice na Hané objíždí obytné vozidlo. Stojí na kilometru 242 vpravo na krajnici. Některá auta v místě vybočují do levého pruhu. V Praze v ulici k Barandovu směr okruh Ruzině narazilo osobní auto do semaforu. Nehoda je u odbočky na Sliveneckou ulici. Policie hlásí úplnou uzavírku. Před nehodou teď půlkilometrová kolona, vypadá to, že se zkracuje. Na silnici 13 u Jablonného v Podještědí na cestě do Cvikova se střetlo osobní auto s několika divočáky. Nehodu, překážky a velmi omezený průjezd čekejte za Jabloným u odbočky na Mařenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zataženou až oblačnou, místy déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 20 až 24 stupně Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě repríza nedělní publicistiky moderuje Tomáš Pancíř.
20: Jižní Morava a část Olomouckého kraje hlásí kritický nedostatek vody. Jak zadržet vodu v přírodě? Je nárůst preferencí německé AfD rizikem pro Německo? A stává se pohřeb iránského duchovního vůdce Chameneiho centrem protiamerických a protiizraelských nálad? Nedostatek vody v půdě na Jižní Moravě a ve velké části Olomouckého kraje je už kritický. Na sociální síti X to uvedli odborníci z projektu Intersucho. Na Hané a ve značné části Jižní Moravy podle nich kleslo nasycení půdy vodou pod 10% a blíží se takzvanému bodu vadnutí. Ve vysílání vítám Pavla Zahradnička, klimatologa z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Czech Globe. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: V té aktuální informaci projektu Intersucho je tedy varování, že se v některých oblastech blíží bod vadnutí. Ten je na kolika procentech a co vlastně znamená? Znamená to, že po jeho překročení vadnou všechny rostliny, které v té oblasti jsou?
21: Ty rostliny už pak ztrácejí schopnost vlastně čerpat vodu z půdy, začínají tedy opravdu vadnout. Momentálně ta situace je taková, že zhruba na 9% území republiky pozorujeme tady tu sníženou kapacitu pod 10% vláhy. Horší situace je do 40 cm v půdě, trošku mírně lepší je v těch horizontu 40 až 100 cm, ale tam jsou se rostliny, které mají delší kořeny, takže to samozřejmě pro ně potom podstatně těžší.
20: Liší se ty dopady na různé druhy rostlin?
21: Liší se samozřejmě právě podle toho, jaké mají hluboké kořeny, jestli jsou to kořeny rostliny, které vlastně koření v té mělké vrstvě nebo naopak v té hlubší, ale to je spíš otázka pro agronomy, než přímo pro mě pro klimatologa.
20: Rozumím tomu. Proč je ta situace nejhorší v současné době právě na Jižní Moravě a na Hané?
21: Je to nedostatek srážek. I ten minulý týden, co vlastně přišly srážky, tak většinou se objevily v Čechách, tam jsme zaznamenali úhrny kolem 20 až 50 milimetrů, naopak na Moravě jsme zaznamenali úhrny většinou třeba i do 5 nebo 10 milimetrů, v tom lepším případě do 20 milimetrů, což po té dlouhé epizodě sucha, my si vlastně musíme říct, že my tady to sucho už máme přetrvávat od roku 2025, prohloubilo se nějakou zimní sezónou, kdy napadlo o 40% méně sněhové pokrývky, než je obvykle, což je pro samozřejmě naši přírodu dosti kritické. Potom přišlo i celkem suché jaro a do toho přišly potom tady ty horké vlny, které výrazně vysušují tu půdu, takže i to, co spadlo v bouřkách, tak vlastně se rychle vysušilo. A po horké vlně ta bouřková situace, která přišla, tak vlastně byla v těch Čechách na té Moravě. Proto je ten stav na té Moravě takhle špatný oproti tomu zbytku republiky.
20: Ve zbytku republiky, tedy po těch intenzivních deštích z tohoto týdne, je situace výrazně lepší?
21: Je výrazně lepší, to určitě, hlavně v té vrstvě do 40 cm, ale když se podíváme na mapky od 40 do 100 cm, tak ta situace je vlastně špatná v celé republice. A je to právě dáno tím dlouhodobým suchem. Ty krátké bouřky vlastně dokáží vždycky osvěžit tu půdu v tom nejsvrchnějším horizontu, ale na to, abyste vlastně doplnili ty hlubší vrstvy, potřebujete dlouhodobější déšť, i několik týdnů po sobě, opakující se větší deště, což se nám vůbec nestalo. Takže my v těch hlubších vrstvách máme problém v celé republice. To se nám nezměnilo. A i ten výhled vlastně do dalších 10 dnů se v tomhle vůbec jako kdyby nemění, ta situace se bude horší, právě protože další srážky nečekáme, bude se postupně oteplovat a nám se to sucho i v té povrchové vrstvě velice rychle vrátí vlastně do celého rozsahu České republiky. Takže ty bouřky nám pomohly krátkodobě, pomohly v Čechách, ale nepomáhá nám s tím dlouhodobým suchem a nepomáhá nám i do dalších týdnů.
20: To znamená, že ten výhled do dalších týdnů je spíše pesimistický.
21: Zatím to tak vypadá, pokud ty předpovědi se nezmění, tak na další 10 dnů můžeme počítat s tím, že to sucho se nám zase rozvine prakticky na celém území republiky i tam, kde je teď situace po bouřkách dobrá.
20: Vy jste už mluvil o tom, že ta aktuální situace je výsledkem dlouhodobější situace, že vlastně sucho zaznamenáváme od konce loňského roku. Jaké dopady to už do téhle chvíle má na českou přírodu?
21: My se pak s našimi zemědělci, nebo oni nám dávají zpětnou vazbu v rámci dotazníku Intersucho, jestli nám ty mapičky vychází správně, nebo u nich to pozorují jinak, ale zároveň nám tam i píší, jaké odhadují ztráty výnosů. Jsou to zemědělci, znají ty své pole nejlépe a ty většinou odhadují ztrátu výnosu mezi 10 až 40% oproti tomu standardnímu stavu nebo tomu meziročnímu stavu, a to prakticky na většině území republiky. My s tímhle máme celkem zkušenosti třeba z roku 2018, kdy bylo dlouhodobé sucho už někdy od dubna a trvalo vlastně až někdy do podzimu a opravdu tam ty ztráty výnosu byly někde kolem 40%. Podobná situace, velice podobná, byla v roce 2011 a 2012, kdy trvalo sucho od nějakého září 2011 do května 2012. A ty výnosy v té době byly nejhorší za poslední 60 let v těch okresech, kterých se to týkalo, což byla zrovna ten konkrétně také Morava. Takže hlavní dopad je právě na výnosy plodin. Další, co je velký dopad, je výrazně nám zvyšuje se riziko požárů v daném regionu. Jižní Morava a Střední Morava je na nejvyšším stupni. Kor do toho vlastně dneska ještě začíná foukat, takže ten vítr to ještě jako kdyby zvyšuje to riziko, takže i na ty přírodní požáry je to určitě velký riziko. A další věc, která se to projevuje už dlouhodobě, tady pozorujeme hydrologické sucho, tedy snížené stavy třeba povrchových toků.
20: Česko bývá označované za střechu Evropy, už v prvouce na základních školách se děti učí, že od nás vlastně všechna voda odtéká. Co z toho vyplývá? Co by se mělo dělat, aby v Česku i v takových letech, jaký je třeba ten letošní, zůstávalo víc vody?
21: Lepší management s vodou. Obecně to platí, protože extrém, které doprovází Českou republiku, není jenom sucho, ale jsou to i povodně, tedy druhá strana mince. A obě dvě to jsou spojité nádoby a na obě dvě potřebujete mít dobrý management s tou vodou. V době povodní to umě zachytit, aby se to nerozlilo do krajiny v takové dimenzi, a naopak sucho, aby se tu vodu mohli používat právě třeba pro závlahy, aby zemědělci měli bez čím zavlažovat. Ono je hezké mít závlahové systémy, pokud nemáte ty dostatečné vodní kapacity, které by vám to mohly zavlažovat. Takže rozhodně management s vodou, lepší zadržování vody v krajině. Zase to neznamená to, že musíme zadržet všechnu vodu v té krajině, aby nikam neodtékala. Musí to být prostě chytrý management, tedy i v nějaké vodní nádrže, i nějaké přírodně blízké opatření. Takže obecně mít šanci vlastně si tu vodu co nejlépe řídit.
20: A tím, kdo by v tom měl dělat nejvíc, jsou politici?
21: V tomhle asi smyslu by to měl být politici na rozhodnutí, dělat ty rozhodnutí, ale mít podklady i od vědecké komunity, protože ne všechny opatření mohou vést ke zlepšení stavu. My jsme například počítali pro povodí Podyjí, kdyby jsme zadrželi o 40% více vody v půdě, tak jsme si to vyřešili zemědělské sucho, ale výrazně jsme si prohloubili hydrologické sucho, protože by nedotekla žádná voda do Dyje, do povrchových toků. Takže ono, ne všechny opatření jsou skvělé, ale musíte to propočítat. Takže my ty většinou ty vědecké výstupy máme, nebo se dají opravdu skrz projekty vlastně zařídit, aby tyhle výstupy byly, a pak už je na politicích rozhodnutí, jestli jsou pro ně rentabilní nebo nerentabilní.
20: Říká klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd CzechGloub Pavel Zahradníček. Díky za rozhovor, naslyšenou.
21: Také děkuju, nastanou.
20: V čele Alternativy pro Německo zůstávají Alice Weidlová a Tino Chrupala. Weidlová v reakci na zvolení prohlásila: uzavřeme hranice, deportujeme zločince, nemají v Německu co dělat. Sjezd strany, která čelí kritice mimo jiné za údajně přílišnou vstřícnost vůči ruským zájmům, včera provázely protesty. Podle policie šlo zhruba o 30 tisíc odpůrců strany, pořadatelé mluví až o 50 tisících. AfD v loni v předčasných parlamentních volbách získala 20,8% hlasů. V současných průzkumech má výrazně větší podporu. My jsme ve spojení s politologem z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Lukášem Novotným. Dobrý den.
0: Dobrý den.
20: V čele strany tedy zůstávají Alice Weidlová a Tino Chrupala. Jak se profilují? Jaké mají postoje?
0: Alice Weidl je ve vedení té strany od roku 2015, takže je to opravdu už stálice, v podstatě má velmi silnou, stabilní pozici. Tino Chrupala, ten i teď tu podporu měl trošku slabší, protože poukazoval na to, že v některých svazech bují trochu klientelismus, ale musím říct, že opravdu ta pozice jako jejich je velmi silná. No a profilují se na těch klasických tématech AfD, to je především migrace, bezpečnost, já bych řekl, že určité vlastně rozsívání strachu. Oni si tak trochu vlastně připravují tu německou společnost na to, aby třeba jednou skutečně vstoupili do některé, buď to ze zemských vlád, nebo třeba i do spolkové vlády tím, že do té společnosti posílají jako takové velmi ostré šípy různé dezinformace a snaží se tedy o velmi silný společenský konflikt a rozpolcenost.
20: Civilní tajná služba v loni AFD označila za prokazatelně pravicově extremistickou, jenže soud nařídil, aby tajná služba toto označení do definitivního soudního verdiktu nepoužívala. Jak se to projevuje?
0: Je to velmi složité vlastně teď to, v jaké pozici je kontrarozvědka, protože na straně jedné tady máme stranu, která má velmi otevřeně xenofobní výroky, včetně toho, že někteří její představitelé, jako Björn Höcke, který je přímo z Durinska, kde se teď konal i ten sjezd, tak vlastně se pouští do takových témat, jako je zpochybňování holokaustu. To etnické pojetí národa vlastně, které má AFD, je takové, že prostě by nejradši jako opravdu vyšoupli skoro všechny cizince a další věci. Je to velmi vysoce protiústavní, to je prostě jedna věc. Na straně druhé pak ale vidíte na východě Německa, že ta strana je v některých spolkových zemích na 40%+ podpory. Mluvím teď zejména o těch dvou pomlčkových spolkových zemích, Sasko-Anhaltsko a Mecklenburgsko-Přední Pomořansko, kde se budou konat i tento rok ještě volby, kde opravdu je možné, že AFD prostě získá třeba i většinu. Takže je to velmi složitá situace. My jsme zažili něco trochu podobného i s českou SPD, kdy taky vlastně bylo zřejmé na základě naší kontrarozvědky, že jde o stranu extremistickou a pak vlastně to sama kontrarozvědka musela trochu korigovat. Tady je to do značné míry podobné.
20: Emoce vyvolával i termín a dějiště konání sjezdu AFD. Připomenu, že ve Výmaru, který je nedaleko Erfurtu, se právě před 100 lety konal říšský sjezd nacistické NSDAP. Jak to načasování a dějiště AFD vysvětluje?
0: No to načasování AFD považuje za náhodu. Víte, já nevím. Já samozřejmě, pokud máte v tom systému takovouhle politickou stranu, tak se vám tak trochu vlastně ta paralela s tou historickou událostí nabízí, ale chci skutečně jako věřit tomu, že to byla náhoda, ale co je zřejmé je, že AFD moc dobře ví, že ve spolkové zemi Durinsko je taky velmi silná. Obecně na východě země je ta strana vlastně jako již v podstatě středovou stranou, pokud jí volí 40% plus voličů, tak to není žádná strana, kdyby se jí představitelé tam báli někde chodit po ulicích, to v žádném případě ne, oni jsou už velmi silně prorostlí do společnosti a bude zajímavé pozorovat prostě, jestli tam bude jako dál posilovat, řekněme, to extremističtější křídlo, anebo naopak zase ta strana třeba i s tím, jak se někde v některé spolkové zemi třeba dostane k moci, tak se umravní v těch názorech. Já zatím tak, jak pozoruju ty stranické jejich dny, nebo ty stranické sjezdy jejich, tak spíš vidím, že se ta strana minimálně prostě v rétorice i v takových nějakých těch estetických výjevech, v plakátech a podobně spíš dál posouvá směrem tedy k vyšší míře radikalismu.
20: Jaký má koaliční potenciál AFD? Protože vy jste mluvil o podpoře v některých spolkových zemích přes 40%, když se podíváme na celoněmecká čísla, na celoněmecké průzkumy, tak tam je kolem 26 až 29% AFD. Jaký má koaliční potenciál? S kým by případně hypoteticky mohla vytvořit nějakou vládu?
0: Tady budu velmi stručný a to proto, že ta situace v německém stranickém spektru je velmi přehledná. Nikdo s tou stranou nechce mít nic společného. Týká se to spolkové úrovně, týká se to i těch spolkových zemí na západě. Co se týče spolkových zemí na východě, vím, že třeba v Sasku tam byly nějaké náznaky třeba, že by CDU s ní z AFD snad mohla do jisté koalice vstoupit, ale i tohle to se ukázalo jako něco, co prostě jako není na tomhletom vlastně vůbec žádná shoda. Takže opravdu pozorem jakýsi firewall, který se vytváří, jako když se bavíme o AFD v německé politice.
20: U nás v souvislosti s AFD mluví také o Benešových dekretech, nebo v souvislosti s debatou o Benešových dekretech se mluví o AFD. Jaký je postoj AFD k Benešovým dekretům?
0: No je, vlastně zapadá to do toho širšího kontextu pohledu na německý národ. Konec konců Björn Höcke, ten durinský představitel AfD, i teď na tom sjezdu řekl, že chce uzdravit Němce. Uzdravit Němce znamená zbavit je vlastně jakoby všech těch cizinců, migrantů, a že by chtěl vlastně, jako aby i Německo se vrátilo do nějaké své jakoby jako větší historické pozice. Dokonce v jednom z billboardů jsem viděl odkaz na pruskou helmu, což je přeci odkaz na to, že by si vlastně jakoby Německo mělo vzít zpátky ty své bývalé východní země, ať už se to týká ve Slezsku. Můžeme jako samozřejmě se domnívat, jestli se to týká i vlastně toho území bývalých Sudet, ale když to zkrátím, tak samozřejmě jako Benešovy dekrety spadají do toho kontextu většího Německa, takže jako AfD, kdyby přišlo na lámání chleba, tak jsem pevně přesvědčen o tom, že prostě bude velmi tvrdě vyžadovat jejich zrušení.
20: O sjezdu německé AfD jsme mluvili s politologem z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Lukášem Novotným. Díky, naslyšenou.
0: Děkuji moc, naslyšenou.
20: V Tehránu pokračuje druhým dnem pohřeb iránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Podle agentury AP se dnes v tehránské velké mešitě Musalla shromáždilo ještě víc lidí než v sobotu. Na pietním obřadu také poprvé zazněla od řečníků výzva ke smrti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Přítomně byli někteří přeživší členové Chameneího rodiny, stejně jako iránský prezident, předseda parlamentu a velitel iránských revolučních gard. Naopak chyběl nový nejvyšší duchovní vůdce Iránu, Chameneího syn Mojdhaba. Ten se podle všeho skrývá od doby, co byl podle dostupných informací zraněn při stejném izraelsko-americkém útoku, který 28. února zabil jeho otce. Izrael pohrozil, že jeho také zabije. Víc dodáme se zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
20: Probíhá zatím při smutečním obřadu nebo při loučení s Alím Chameneím všechno bez problémů a odpovídá účast tomu, co se očekávalo?
4: Na obě otázky mohu odpovědět stručně, ano. A pokud jde o ten klid, ten samozřejmě zajišťuje i velká přítomnost příslušníků bezpečnostních sil.
20: Alí Chameneí zemřel na konci února. Vzhledem k válce se samozřejmě nemohlo konat rozloučení s ním hned poté. Proč se ale koná právě teď? Hraje nebo nehraje v tom roli třeba i to, že Spojené státy právě včera oslavili 250 let své nezávislosti?
4: No, nevyloučil bych to, byl by to jakýsi projev vzdoru vůči Američanům. Na druhou stranu je zřejmé, že iránské vedení čekalo s pohřbem Alího Chameneího na dobu, kdy už nebude hrozit americký úder. Ostatně Iránci se ujišťovali o tom, že Američané či Izraelci na ně v době těch smutečních průvodů nezaútočí a ku podivu se dostali, dočkali jasné odpovědi, Donald Trump řekl, že ne.
20: Agentury informují o tom, že při pietním obřadu dnes zazněla poprvé výzva ke smrti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Může tohle nebo třeba i další průběh pohřbu narušit mírová jednání mezi Íránem a Spojenými státy?
4: To si nemyslím, ono těch překážek v rozhovorech je hodně a daleko vážnější. Nicméně rozhodně bych nepodceňoval to, co na těch smutečných shromážděních zaznělo, či ještě zazní. A také to, že se na těch shromážděních objevovaly ve velkém počtu rudé prapory. To je totiž symbol. Ten symbolizuje nevinně prolitou krev, krev mučedníků, a na těch praporech ještě k tomu se objevil nápis volající právě po pomstě za Alího Chameneího.
20: Už jsem říkal, že na pietním obřadu chybí nebo chyběl nový nejvyšší duchovní vůdce Iránu Chameneího syn. Co víme o jeho stavu?
4: Mnoho toho nevíme, ale právě ta jeho absence, na rozdíl od tří dalších synů Alího Chameneího na těch smutečných shromážděních, svědčí o tom, že je opravdu ve vážném stavu, tak jak to tvrdí Izraelci nebo Američané, a přiživuje to ty spekulace, podle nichž ve skutečnosti řídí jménem Chameneího mladšího Irán někdo úplně jiný a má ho vlastně jenom takovou zaloutku, kterou využívá, protože on sám se na tom řízení státu nějak podpisovat nemůže.
20: I s předchůdcem Alího Chameneího, bývalým nejvyšším iránským duchovním vůdcem Ajatoláhem Chomejným, se loučili miliony lidí. Bylo to v roce 1989. Tehdy rozhodně neproběhlo všechno hladce, to je hodně eufemistická formulace. Poučili se z toho úřady a bezpečnostní složky?
4: To stoprocentně, ale na druhou stranu se také Iránci, kteří protestovali proti iránskému režimu na začátku tohoto roku, poučili o tom, že bezpečnostní složky jsou velice tvrdé, že neváhají a dokáží do davu neozbrojených demonstrantů střílet z kulometů. A myslím si, že ten, kdo by chtěl býval těch shromáždění využít jako vítané záminky k nějakým protirežimním akcím, si to velmi rozmyslel, protože právě tady ta čerstvá lekce z toho tvrdého potlačování protestů, přičem zahynuli jistě 10 000 lidí.
20: Jak bude poslední rozloučení s Alím Chameneím pokračovat?
4: No, je rozplánováno na několik dnů. Rakev si ho ostatky bude putovat do posvátného iránského města Kom, pak ještě do dvou posvátných šítských měst Iráku a pak se znovu vrátí do Iránu, aby tam spočinul v dalším posvátném městě Mašhadu. No a myslím, pokud si to dobře vybavuji, že celá ta akce skončí ve středu.
20: Mělo by to tak být, my to samozřejmě dál budeme sledovat. Mezinárodně politický analytik Milan Slezák byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
4: Taky děkuji, hezký den přeji.
20: A to už je z publicistické části hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza polední nedělní publicistiky s hosty Tomáše Pancíře a právě teď máme jednu minutu po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
1: Turecké úřady pozatýkaly přes 100 lidí, kteří se zapojili do demonstrace proti Severoatlantické alianci. Akci zorganizovala komunistická strana Turecka před nadcházejícím summitem NATO, který začne v úterý v Ankaře. Levicové skupiny zorganizovaly demonstrace taky v Istanbulu. Vlny zatýkání trvají v zemi 2 týdny. Podle agentury AFP úřady zatýkají opoziční politiky, novináře nebo ekologické aktivisty. Irán a Katar obnovili vzájemný námořní obchod v Perském zálivu. Tvrdí to iránská státní média s odvoláním na obchodního ataše v Dauhá. Podle něj začala znovu fungovat lodní doprava mezi iránským přístavem Dair a katarským přístavem Ar-Ruwais. Ty jsou důležité hlavně pro regionální obchod. Irán v reakci na americko-izraelské údery od začátku března útočil na cíle na Blízkém východě spojené se zájmy Spojených států, mezi nimi i na ropnou a plynárenskou infrastrukturu v Kataru. Několik jednotek hasičů zasahuje u požáru rodinného domu v Brně Bystrci. Nikomu se nic nestalo. 20 lidí ale museli hasiči spolu s policisty evakuovat. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí hasičů Štěpán Komostný. Na místě platí 2. stupeň poplachu. A ve Vrchlabí nově platí celoroční zákaz používání pyrotechniky na území města. Nové opatření má zvýšit bezpečnost, chránit zdraví obyvatel i zvířat a přispět ke klidnějšímu a čistějšímu prostředí. Sport. Norští fotbalisté jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa. Brazilce porazili 2-1. Oba norské góly dal útočník Erling Haaland. V nastavení pak za Brazílii snížil střídající Neymar z penalty. Norsko se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Mexiko-Anglie. Jejich souboj začne za necelou hodinu a půl v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na D1 v Ostravě a nehoda v Praze. Na dálnici D1 v Ostravě směr Brno je hlášené osobní auto s defektem. Uvízlo za sjezdem do centra na kilometru 359 v omezení s jedním průjezdným pruhem v obou směrech. Objekt zřejmě jde, kolona se netvoří. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Doksany stojí dodávka 36. kilometr.
5: Je tady odstavená dodávka v odstavném pruhu a je u ní policie. Blikají na majácích, ale jinak to líp označený nemají.
19: V Praze v ulici k Barandovu směr okruh Ruzině šetří nehodu, případně odklízí následky. U odbočky na Slivenskou ulici narazilo osobní auto do semaforu a před nehodou teď už jen hustší provoz. A v Brně Bystrci stále neprůjezdná ulice k dálnici. Zasahují tam záchranáři u požáru domu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, nejvyšší teploty 20 až 24 stupně Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Přeji příjemnou sváteční noc, máme skoro 5 minut po půl jedné, začíná noční radiožurnál a dnes si připomínáme upálení Jana Husa. Ovšem, pokud jste plánovali vyrazit na nákupy, tak se nemusíte bát, tento státní svátek nepatří mezi ty, kdy jsou zavřené povinně veškeré velké obchody. A dnešní noc na radiožurnálu bude hodně filmová a také fotbalová. V noci nás čeká osmifinále mezi Anglií a Mexikem, také nabídneme reprízy rozhovorů z filmového festivalu a i úvod nočního vysílání nás zavede do Karlových Varů, i když o kinematografii to příliš nebude. Mohl by to být námět na film, ale málo kdo to chce zažít na vlastní kůži. Na filmovém festivalu v Karlových Varech připravil podvodník o noclech několik desítek lidí. Jedna z podvedených žen dokonce tvrdí, že jich byly 200. Za chvíli uslyšíte nebo si můžete poslechnout z první ruky, jaký použil podvodník trik a jak tomu zájemci o ubytování ani při nejlepší vůli nemohli předejít.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: David Stypka zazněl v nočním radiožurnálu a teď zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové stojí poškozené osobní auto. 56. kilometr najelo do předmětu na vozovce. Dejte pozor, ta překážka tam ještě může být. D11, 56. kilometr, směr Hradec Králové. Další zelená vlna ve zprávách v celu.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A noční radiožurnál pokračuje dalším tématem. Několik desítek lidí napálil podvodník v Karlových Varech. Všem slíbil ubytování v jednom apartmá v průběhu filmového festivalu. Ovšem v den příjezdu postupně zrušil rezervace. Zájemci o ubytování zaplatili přes booking.com, takže peníze dostanou zpátky, ale někteří už jiný nocleh nesehnali. A tak

0: Kdo dá za to tu raketu, co chtějí a zaplatí jim to, tak oni začnou ty levnější rušit.
1: Takže takhle šponuje cenu.
0: A zkusí to, to je jako úlet, jo.
2: Ubytování se jmenuje Excellent Apartments Karlovy Vary, adresa je Kolmá 40 a ubytování si tam objednala i Sandra. Detaily vysvětlila na Instagramu.
3: Tak nás podvedli. Byl tam krásný apartmánek za 2500, říkala jsem si, pojedem celá rodina, bude to prima, je to v centru, mají přes 1200 dobrých hodnocení. Hned se mi ozvali, děkovali, poslali informace, působilo to velice profesionálně. Dnes v den odjezdu mi přišla podivná SMSka z divného čísla, divně napsaná, že nám pobyt ruší.
2: Sandra se o svoje zkušenosti podělila i na facebookové skupině filmového festivalu.
3: Někdo říkal, že to počítal, že je nás minimálně 200, komu přeprodali jeden apartmán.
1: Na adrese Kolmá 40 v kopci kousek nad Karlovarským Vřídlem je pusto, na dveřích je na A4 napsáno mimořádná situace, Excellent Apartment Karlovy Vary. A majitel se tady omlouvá, že nikomu nemůže vyhovět, že má nějaké technické problémy.
2: Provozovatel Fakreddin Mirzojev.
1: Hodnocení na booking.com 8,9, tu je napsáno a tak tam hned zatelefonuju.
4: Dobrý den, u telefonu Veronika, vaše virtuální asistentka. Abych vám mohla...
2: Po 20 minutách čekání se ozval opravdový lidský hlas.
5: Excellent Apartments, ano, já o tom případu vím. Majitel toho ubytování nám tvrdí, že kvůli nějakému vážnému technickému problému nemůže nikoho ubytovat a zároveň, že je hospitalizovaný v nemocnici a nemůže to teda ani řešit. No, to je to, co nám tvrdí, jo? Myslím, že i tvrdí na internetu a všude.
1: Já jsem teď shodou okolností novinář z Českého rozhlasu, proto mě to i zajímá.
5: Jasně. Pokud jste novinář, tak já bohužel s váma nemůžu dál komunikovat.
1: Já...
5: Musíte obrátit na naše tiskové oddělení.
2: Posílám e-mail s dotazem, jak takové situace řeší a jestli rozvážou spolupráci s podvodníkem a na odpověď čekám. Dobrá zpráva je, že lidé dostávají peníze zpátky. To potvrzuje i Lucie s Michaelou. Filmový festival ale pro ně i tak končí. Ubytování navíc dnů nesehnali.
6: Měli jsme tady být vlastně od pátku do pondělí, jenomže všechno je tady plný, takže jsme sehnali jenom od pátku do soboty a dneska jdeme domů.
7: Ale aspoň něco, no.
1: Takže už jste neskoušeli to... ubytovat se někde za městem.
7: Boží dár byl. Chtěli jsme si jít z Božáku.
1: Ale berete to s humorem.
6: No, nic jiného nám nezbývá.
2: Lucie s Michaelou na filmový festival nezanevřeli. Chystají se příští rok, ale to si prý objednají hotel. Riskovat apartmán už nebudou. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Elitní tenis se přesouvá do Londýna.
1: Na travnatých kurtech tam začíná nejstarší turnaj světa.
0: Wimbledon na Radiožurnálu.
1: Díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi o nic důležitého nepřijdete.
0: Živé vstupy ze zápasů s českou účastí a pozápasové rozhovory přímo z areálu All England Clubu.
1: Wimbledon na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Monika Chmelová a zpravodajský přehled.
1: Trump se má v Ankaře sejít se Zelenským i prezidentem Sýrie. Hasiči v Brně Bystrci zasahují u požáru rodinného domu. Norští fotbalisté vyřadili v osmifinále mistrovství světa Brazílii a dnes bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký prezident Donald Trump se má na okraji summitu Severoatlantické aliance v Ankaře setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Jednat má i s prozatímním prezidentem Sýrie Ahmadem Šarou s odvoláním na vysoce postaveného amerického činitele, který chtěl zůstat v anonymitě, o tom informovala agentura Reuters. Na summit NATO do turecké metropole by měl americký prezident přicestovat zítra. Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3342, přes 16 000 lidí je zraněných, informuje o tom agentura AFP s odkazem na tamní vládu. Oficiální počet pohřešovaných úřady neuvádějí. Podle Organizace spojených národů jich ale může být až 50 000. Počty mrtvých tak nejspíš dál porostou. Hasiči zasahují u požáru rodinného domu v Brně Bystrci. Zatím se jim ho nepodařilo dostat pod kontrolu. Na místě platí druhý stupeň poplachu. Nikomu se nic nestalo, říká mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
3: Je také evakuováno 21 osob. Po půlnoci se postupně vracejí do svých domovů. Máme nasazeno teď 6 proudů, které provádí intenzivní hašení vlastně toho požáru. Aktuálně teda ještě nemáme lokalizaci požáru, stále probíhá hašení. A co se týká té likvidace požáru, to znamená to dohašování, bude určitě do jelených hodin.
1: Příčina požáru zatím není jasná. Odhadovaná škoda jde do milionů korun. Audiovizuální průmysl v Česku měl loni obrat 11 miliard 300 milionů korun. Oproti roku 2024 je to o 14,5% víc. Uvedla to Asociace producentů v audiovizi. K růstu tržeb v odvětví přispěla podle nich hlavně vyšší státní podpora. Asociace ale upozorňuje, že situaci může do budoucna negativně ovlivnit nejistota kolem financování České televize, která do domácí tvorby významně investuje. Vinné sklepy, cukrárnu anebo prostory teplé kuchyně na zámku Hluboká nad Vltavou si nově návštěvníci mohou prohlédnout bez průvodce. Upravený režim okruhu reaguje na rostoucí zájem návštěvníků o takzvané free flow prohlídky. Víc doplnil kastelán zámku Hluboká Martin Slaba.
4: Pro letošní sezónu jsme připravili tu novinku, že poprvé si návštěvníci naší kuchyni můžou projít sami bez průvodce svým vlastním tempem. Návštěvníci v dnešní době touží chodit po interiérech bez průvodce a my jsme vybírali, kterou trasu bychom si poprvé vyzkoušeli, vybrali jsme zámeckou kuchyni.
1: Sport. Norští fotbalisté postoupili poprvé do čtvrtfinále mistrovství světa. V New Jersey zdolali Brazílii 2-1. Dalším soupeřem Norů bude buď domácí Mexiko, anebo Anglie. Jejich osmifinálový zápas začne v Mexico City za necelou hodinu. Na radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu. A česká tenistka Karolína Muchová porazila krajanku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Muchová se musela vyrovnat s nepovedenou koncovkou druhé sady, ve které už podávala na vítězství, ale soupeřka ještě skóre otočila.
5: Snažila jsem se fakt být pozitivní, agresivní na tom kurtě, vrátit se zpátky k té svojí hře a víc bádu rozběhávat. Soustředila jsem se hlavně na ten začátek a myslím, že se mi to povedlo. Tak určitě jedeme dál, chci víc, ale je super, že se mi podařilo čtvrtfinále, jsem za to určitě ráda.
1: Ve čtvrtfinále se Karolína Muchová utká s Japonkou Osakovou, která vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska po vítězství ve dvou setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Možné nebezpečí na D11 na Nymbursku a nehoda v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové stojí poškozené osobní auto. Na 56. kilometru najelo do předmětu na vozovce. Opatrně, překážka tam ještě může být. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí osobní auto. 64. kilometr na krajnici s policií a už i odtahovkou a vypadá to, že odtahovka odjíždí. Dálnici Stanice Volné na D1 z Brna do Ostravy se za sjezdem na Ivanovice na Hané objíždí odstavené obytné vozidlo. Stojí na kilometru 242 vpravo na krajnici. Některá auta v místě vybočují do levého pruhu. A v Praze v ulici k Barandovu směr okruh Ruzině zřejmě odklízí následky nehody. U odbočky na Slivenskou ulici narazilo osobní auto do semaforu. Před nehodou na půl kilometru hustý provoz kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zataženou až oblačnou, místy déšť nebo přeháňky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupně Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
0: Necelých 6 minut po jedné pokračuje noční radiožurnál a po dobu filmového festivalu vysíláme i přímo ze Sadové kolonády v Karlových Varech. A do svého mobilního studia si zveme zajímavé hosty. V této hodině po půl druhé vám nabídneme záznam debaty o tom, jak se mění filmový průmysl a co do něj přináší umělá inteligence. A teď uslyšíte rozhovor s tvůrci nového filmu Bojovník, které vyspovídala včera moderátorka Hanka Schánělová.
7: U nás ve studiu Filmžurnálu na Sadové kolonádě se teď usadili nejenom diváci a jsme rádi, že jste přišli, ale hlavně tvůrci nového filmu Bojovník. Je to režisérské duo Vojtěch Freč a Tomáš Dianiška a také představitel hlavní role Milan Ondřík. Tak dobré odpoledne vám všem.
8: Dobré odpoledne, aj tady Karlový Varech.
9: Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne.
7: Asi bychom si, pánové, měli vyjasnit nějaké mantinely, co z toho nového filmu ještě před premiérou nemůžeme prozradit. Asi nemůžeme říkat, jestli kdo
8: ako
7: vyhraje,
8: co? Hlavní zápas.
7: No, to je... právě. Takže dobro vyhraje nad zlem říct nemůžeme.
10: To se nikdy neví, jestli vyhraje, no. A definitivně.
8: Všechno je subjektivní, nevím, či je dobro, či zlo. Takže...
9: My jsme se taky dlouho rozhodovali, jestli má dobro zvítězit, ale samozřejmě dobro zvítězí, protože ten film je dobrý. Ale jak to dopadne, to se musíme přesvědčit až později.
7: Bojovník bude mít premiéru 13. srpna, to je za nějakých 5 týdnů. Je to film z prostředí profesionálních MMA bojovníků, aby věděli všichni naši diváci, ale není to jenom film právě o MMA. Ale musím se zeptat, to mi nedá. Milane, stálo to hodně sil, ať už fyzických nebo psychických?
8: Myslím si, že rovná sa aj fyzických, aj psychických, pretože ten film je nielen o tom fajte, o tom zápase, ale hlavne o tom boji reálneho života a človeka. Vlastne každý z nás je nejakým spôsobom bojovník, pretože každý bojujeme o svoju lásku, o peniaze, o život a teda. Takže aj túto, keď vidím každého jedného človeka, tak o každom by sa dal natočiť film a volal by sa Bojovník, pretože každý nejakým spôsobom sa snažíme bojovať v tom živote a nejak prežiť.
7: Je možná nejlepší reklama na celý film, o kterém budeme dnes mluvit. Vy jste ale trénovali boj a možná si to zaslouží potlesk, to je pravda. Díky. Krásně to řekl. Vy jste ale trénovali boj, pokud vím, všichni tři, což jako nebývá úplně obvykle. Tak kdo z vás je nejlepší, kdybychom si tady na našem malém pódiu teď dali malý boj, tak kdo by koho přepral?
8: Nevím, pojďme na to.
10: Tomáš Dianiška by vyhrál určitě, má hrozně dlouhý ruce.
8: Nejlepší bylo, keď mi moja agentka Petra volala, že vlastně, že budem teda účikovat v tom filme, tak ona mi hovorí, že oni se všetci zbláznili, oni všetci boxují prostě, jakože celý štáb a naozaj, že většina štábu tam prostě byli fajteri a nejen profesionální, ale aj vlastně taky, jako jsme my.
7: Prosím vás, ale proč? Já to u Milana chápu, on musel, ale proč vy dva? Tak, to jste chtěli tak hluboko proniknout.
10: No, tak se ten film připravovali dlouho a já jsem z jednoho důvodu začal ten sport dělat, připravovat na něco a postupně jsem Tomášovi říkal, že by měl aspoň to zkusit trošku, aby věděl, že je dobře zase v naší dvojici, když má někdo odstup a úplně tomu třeba nerozumí, tak to má výhody. Ale on si to zamiloval, přestali ho bolet záda a začal chodit na trénink každý týden. Takže
7: a vás to drží taky ještě pořád?
10: No my chodíme vlastně furt, tom s Tomem chodíme, už jsme dokončili film a furt chodíme každý týden na trénink.
7: Ale nosy máte celkem rovné, takže vás to nestálo žádné zlomené nosy a modřiny a žebra?
8: No
7: a...
8: tak se pozrite na můj a zjistíte, že ten nos
7: vás jsem úplně nemyslela, je to trošku pravda.
9: A Vojta sem tam chodí domů s takovým monoklem nebo když tam byl poprvé, tak si přišel o žebra, nebo aspoň si je nalomil, ale já si dávám ten chránič na zuby a vždycky se schoulím do takového klubíčka, když už mi je špatně z toho.
7: Mimochodem, je pravda, pánové, že Milan Ondrík přišel na kamerové zkoušky a rovnou řekl, že ta role je přímo pro mě?
8: Já se za to hrozně hambím, protože naozaj, keď jsem šel naspäť autom, tak jsem si uvedomil, co jsem povedal, protože já jsem hovoril, že přišel jsem na tie kamerové skúšky a bol už úzký výber a hovorím im, že chalani, že ktorú chcete scénu, ale poviem na rovinu, že ja by som to mal hrať, ale potom som si vedel, že ja som tam bol jak taký fracek, že sebavedomia, neviem čo, ale ja som to myslel tak, že ja som ochotný a schopný to prijať a ísť do toho, že viem, čo to bude stáť. Čo to bude stáť fyzických síl a psychických a emocionálnych. Skôr išlo o to, nešlo o to, že som bol sebavedomý chalan, ktorý si povedal, že určite áno, ale... Stále jsem přesvědčený o tom, že jsem ten, který to mal hrát.
7: Je to tak, pánové režiséři?
10: No, úplně to tak není, ale protože my jsme s každým z těch herců, který byli ve finále, tak jsme s nimi nějakým způsobem o té roli mluvili. A já, když jsem mluvil Milanovi, tak vlastně Milan říkal, co chceš, já přijdu, zahraju, uvidíš, já se s tebou vlastně vůbec o tom bavit nebudu. A já jsem to položil, a jsem Tomášovi říkal, sakra, to bude těžký, jestli to přijede. S touhle náladou, ale přidal s touhle náladou a vlastně trošku seděla i do té role, takže...
8: Ale ono to bylo i o tom, že vlastně jedna věc je, že vy dostanete nějakou rolu, ale potom si uvědomíte, že je na vás to bremeno a vy ju musíte aj zahrať. Tu rolu som natáčal na rôzne fázy počas celého roka a naozaj to stálo nielen fyzických, ale aj psychických síl, pretože tréning... trvá cca hodinu, ale vlastne keď sa natáčal filmový deň tréningu, tak trval 12 hodín. A iba som sa upokojil, keď som videl, že aj reálni profesionálni fighteri, že niekedy nevládzu a šetrili sily. Takže a okrem toho, keď sa natáčali nejaké scény, ktoré boli fyzické, tak mňa, keď oni išli už domov, čakali scény, ktoré boli napríklad ťažké, dramatické a psychologické telefonáty alebo dialógy, čo znamená, že niekedy mi to v tom filme aj myslím si, že aj pomohlo, že vlastne som sa nesnažil to nejakým spôsobom zahrať, ale tá vyčerpanosť tomu dalo tu emociu.
7: A našimi hosty jsou dnes tvůrci filmu Bojovník, který bude mít premiéru už brzy, 13. srpna.
2: Filmžurnál s Hankou Schánilovou.
7: Oktagon, bojovníci v klecích MMA, to je jak stvořené pro film, to máte, pánové, pravdu. My si pamatujeme Rockyho, pamatujeme si možná Pěsti ve tmě, to jsou filmy z podobného prostředí, jsou tam i podobné motivy. V čem je ten váš jiný? Tomáši.
9: Tak ono to je samozřejmě nejenom sportovní film, ale snažili jsme se, aby to mělo i nějaký lidský rozměr, což samozřejmě všechny ty sportovní filmy musí mít, aby nešlo jenom o ten zápas, ale i o to, co se odehrává mimo ten ring, mimo tu klec. A náš film je speciální v tom, že... Náš hlavní hrdina není úplně mladík, jak obvykle tady ti sportovci bývají, ale že řeší i nějakou svoji minulost.
8: Jak to myslíš?
7: Vypadáte výborně, Milane, a my pokračujeme.
9: No samozřejmě, že těm klukům častokrát jsou to dvacátníci, že jo? Takže my jsme chtěli najít nějaký jiný téma a našli jsme to v tom, že je to... právě borec, který se vrací po letech právě tady k tomu sportu a řeší svý démony z minulosti.
8: Já povím takto, každopádně hráme osud úplně jiného člověka, jako jste vymenovali. To znamená, keď vám povím, že natočíme film o vás konkrétně, jako o moderátorke.
7: Ano.
8: Zažili jste někdy lásku? Zažili jste ztrátu někoho? Tak to znamená, že keby sme natočili film, tak sa asi opakujeme, že? To znamená, každý človek zažil podobné situácie. Ide o to, že tento príbeh je o niekom úplne iným, ako bol napríklad Rocky alebo Bojovník ve tmie.
7: Vy máte dva režiséry nad sebou. Fungují ako ten hodný a ten zlý, Milane?
8: Nie, práve, že oni sa veľmi dobre doplňali, ako keby. A postupom času oni zistili, že kto na mňa akým slovníkom pôjde. A myslím si, že sme si rozumeli, ale...
7: Počkejte, to mňa zaujíma, aký slovník funguje na Milana Ondríka?
8: No, povedzte vy.
7: Počkejte, ale nebudou tam sprostá slova a podobně. Ne, dobrý.
10: To Tomáš Dianiška mluví ve Zdromělinách zcela zásadně, takže...
7: Můžu to slyšet? Nějakou režijní poznámku, kde mluvíte ve Zdromělinách na Milana Ondríka, který je v kleci.
9: Tak já oslovuju ty...
7: Milánku, prosím
9: tě. Herce. Milánku, prosím tě, pojď ještě sem blíž ke kamerce.
7: A jde Milánek ke kamerce?
8: No, neviem, každopádne ja mám svojský spôsob práce a keď som unavený alebo sústredený, tak chalani ma tiež museli si na mňa zvykať, pretože, ale to je moje sústredenie. Akože najhoršie, čo som zažil na bojovníkovi, keď vlastne tam bolo treba, som bol spotený, potom sme točili v zime a bolo ma treba zamokriť, aby to nadväzovalo, tak ja som len započul jednu asistentku maskérky, keď povedala druhej kolegyne, že ja tam nejdu, ja sa ho bojím. A ja že, ne, proste ja sa len sústredím, že niekedy naozaj, že mám svojský prístup, ale režisérov vždy poslúcham, aj som poslúchal, mám pocit.
10: A zároveň ten svojský spôsob je daný tým, že Milan, když ráno prišiel na plac, tak zejména mne, s našim režijním duo, dal 4 spotky rány na spodek, ale tým sme, akože začíname den, že sa začnem trochu pomlacovať a my sme ho vždycky hrozně jenom brzdili, protože Milan je i David Kozma, fighter profík, který má větší roli v našem filmu, je vlastně ve stejném gymu s tou postavou, co je Milan, tak říkal, že by takovou energii, co má Ondřej, chtěl mít, protože by byl jako vlastně šampion světový. No?
11: Jo.
7: Jo? Kdybychom vlastně měli říct těm, kteří nepatří mezi fanoušky bojových sportů, neviděli ani toho Rockyho, ani možná Pěsti ve tmě, je to film i pro ně? Pojďte jim říct, proč tam mají.
10: Já myslím, že ano. Tak já takový ten, takovou tu zkratku, že to je HLP, hluboký lidský
7: Známe.
10: Příběh, film a kluci to už naznačovali v tom, když o tom mluvili. Ten základ je, že prostě ten sport a tuplem tenhle, tak je pro nás nějaký hřiště a je to nějaká katarze a je to nějaký cíl, nějaká motivace, ale jinak jde prostě o rodinu a to tu máme všichni. A jde o vztahy uvnitř jedné rodiny, o nějakou minulost, o nějaký démony a s tím, s čím se jako každý musí trošku vypořádat. A myslím si, že i s tou postavou, i když třeba není úplně, nechci říct nejčistší, je trochu temná, tak se hodně lidí bude schopná stotožnit.
8: Ja si myslím, že tým, že sú tam, je to rôzno viac vrstev na ten film a myslím si, že je to film pre rôzne generácie, ba dokonca by som až povedal, že rodinný, pretože sú tam aj postavy, ktoré sú detského charakteru, stredného, respektíve staršieho, ako ste povedali, vrátane mňa.
7: Já když se dostanu zpátky k tomu boji, tak váš hrdina svede, Milane, boj po letech jako bývalý úspěšný sportovec Československa s jiným úspěšným sportovcem z Maďarska. Ten Maďar byl Jan Jackuliak. Jak jste si ten boj užili, protože já jsem jeho jako bojovníka teda zblajzla i s navijákem, jak říkáme u nás. Já mu to věřila teda se vším všude, i to, že byl extrémně záporná postava.
8: Môžete vypovedať, lebo neviem, čo môžeme prezradiť. Ja som si každopádne ten zápas užil, ten hlavný fight, my sme ho pripravovali, skúšali sme ho 3 dní alebo koľko, ale pripravovali sme sa na to dlhodobejšie ako herci, ale vlastne konkrétny fight bol dramaturgicky vymyslený.
7: To znamená každá rána.
10: My sme asi mali takový systém, že přes půl roku předtím, než sme točili, tak sme začali na Žíněnci, nebo respektíve, než sa to střihlo z reálnych zápasů, choreografie, pak s kaskodárama. Pak si to kluci začali učit. Vlastně zkoušeli jsme týden před tím, než jsme potom další týden točili. Takže 14 dní se dělal jenom v ateliéru, jenom ten závěrečný zápas.
8: Ten hlavní zápas, ano, že to bylo vlastně takto vymyslené a připravené. Kdež to nemůžem povedať o vlastně tréninkových scénách, kde vlastně jsme někdy išli naozaj, že jsme improvizovali a někdy jsme byli aj častokrát fightermi hádzaní, že mám takúto průpovídku, že keď přišel jednoducho Karol z Vemola a mal ma hodit o zem, tak já jsem se cítil, nevím, či tu máte v Čechách bambino, taký sír, který vlastně... Proste ja som bol, ale si ho neotvoríte predtým a vymačkne vás. Tak vlastne takto som sa cítil a ja hovorím, že chalani, toto budeme točiť pol dňa, že halo, brzdite. A Karol, že akože moc? A ja, že ne, proste, že opatrnejšie, že jednoducho, vy aj keď, ja keď točím film, tak ja netočím, že hneď záver. Ja musím myslieť na to, že niekedy jednoducho nemôžem mať zranenie, alebo keď mám reálne sparingy, tak musím myslieť na to, že na druhý deň natáčam a nemôžem točiť len z jedného pohľadu kamery. Takže vlastne na to, toto je náročnejšie. Inak sa rán a bitky nebojím.
7: Vy jste ale natáčeli v reálném prostředí a před reálným publikem. Jak to bralo to publikum, že jsou součástí filmu? Krom toho si říkám, je to výborný marketingový tah, protože všichni se půjdou podívat, jestli tam jsou vidět.
9: No, tak to je dobře, že to takhle působí, že jsme to natáčeli v reálném prostředí.
7: A samozřejmě... není to pravda?
9: Ano, i tak se to dá říct. Natáčeli jsme v O2 aréně během opravdového turnaje, ale samotnou tu choreografii toho závěrečného zápasu jsme natáčeli ve studiu a ošálili jsme to publikum, že to tak vypadá, že je tam těch 20 tisíc přítomných diváků.
7: A v reálu?
9: v reálu
7: tam... Jich bylo 20 tisíc, dobře.
10: No, my tam vlastně kombinujeme techniky tak, že něco jsme natočili, pohledy do té klece na tom turnaji v O2 aréně, že jsme točili i v Edenu další turnaj OKTAGONu a na jejich tiskovce. A je to jako asi důležitá věc, že nebejt OKTAGONu, tak by asi ten film ani nevzniknul, protože aby měl nějakou technickou kvalitu a autenticitu, tak prostě je potřeba ta masa a to nejde nakašírovat filmařinou v československém prostoru.
8: No. Každopádně ten hlavní záverečný fight je kombinovaný s reálným prostředím a so štúdiovými zábermi a pre mňa to bolo veľmi dobre chalanmi vymyslené, že sa to takto robilo, ale musím povedať, že som si užil aj to štúdio, respektíve ten reálny gym OKTAGONu, kde sme to natáčali, ale užil som si moc aj to živé prostredie v tom Edenu a O2 arene. Proste, a musel som sa striehnuť, že nemôžem byť Milan Ondrík, ale musím byť proste moja postava, ktorú hrám, pretože tie emócie sa nedali zadržať. Ten dáv jednoducho nás tlačil pri tých nástupovkách a kričal naše mena a bolo to neskutočné. Akože bolo to naozaj, že na dekel proste. Super to bolo.
7: Carlos Vémola, David Kozma, Jiří Procházka, to sú reálna jména, to sú jména, ktorá museli naši posluchači slyšet, i když třeba nejsou fanoušci MMA. Jací jsou to herci, pánové?
10: No, já myslím, že všichni ze strany té postavy, kterou měli hrát, tak hráli tělem převážně a zároveň David i Jirka Procházka i mluvili a Jirka byl jako výrazná postava a byli skvělí jako herci.
9: Jirka se ukázal jako že má skvělej komediální timing, což není úplně jen tak, jednoduchá disciplína, protože si to dokázal načasovat tak, že pokaždý, když jsme teď na nějakých pracovních projekcích ten film viděli, tak se vlastně to kino smálo na Jirkovi Procházkovi, protože je tam neuvěřitelně vtipnej.
7: On je bavič?
9: No, nevím, jestli o tom ví, ale byl velice legrační.
8: Ale je vlastně taky zábavný prostě, ale dobré, že tu nie je teraz.
7: Počkejte, jací jsou bojovníci MMA? Matou tělem?
10: Oni mají nějaký charisma a to je to, co my jsme v tom filmu potřebovali a zároveň potřebovali jsme to charisma, který oni zrovna mají, takže oni vlastně nehráli samozřejmě, ale jsou to osobnosti všechno, takže to si cítíte na té kameře.
8: No já povím toľko, že keď jsem nastúpil do toho filmového gymu, který byl krásně urobený, nádherný gym, kde bylo komplet oktagony, prostě klietky, všetko možné, tréninkové aparáty, a ja som si začal uvedomovať, keď prichádzali tí bojovníci, tí fajteri, že kto tam všetko hrá, lebo ja som si nepozrel dispozície a videl som ich reálne, tak ja som chcel odtiaľ utiec, že čo ja tam chcem ukazovať. Ale potom som si všimol, že zo začiatku oni mali trošku ostých pred tou kamerou, že vlastne neboli svojskí. Ale postupom času musím povedať, že vlastne tak sily sa vyrovnávali. Ale potom, pred koncom natáčania filmu, tak musím spomenúť Davida Kozmu, ktorý proste bol tak herecky slobodne, že vlastne on bol úplne že úžasný jednoducho. To bolo radosť s ním herecky spolupracovať.
7: A když jsme u těch herců, veši hereční kolegové ve filmu jsou, už jsme zmínili Jana Jackuliaka, ale taky Martin Finger nebo Pavel Rýnský a velmi výraznou roli tam má Eliška Balcerová. Přišli třeba společně s ní do toho filmu i lehkost nebo možná nadhled?
8: Je to... povedal bych, že láskavost.
7: Mm-hmm. Jak je to je stát vedle Elišky Balcerové, nebo možná ještě hůř, jak je to je režírovatý, já bych se skoro bála jí cokoliv říct.
10: Naopak. To byla paráda, protože ona je nejenom skvělá herečka, ale je velký profík, takže ona nám řekla o té postavě spoustu věcí, co my jsme vůbec nevěděli, takže a souhlasili jsme
7: s ní. Ona si ji dokreslila a domalovala. Určitě,
9: ano. Ona si to vymyslela ještě před natáčením, jsme s ní měli schůzku, kde vlastně o té postavě mluvila velice hezky a byla velice pokorná, což u herečky jejího typu je vlastně krásný, že jsme byli mile překvapení, že s tím šla a byla s ní skvělá práce, ale vlastně se všema hercema.
8: Byla rádo spolupracovat s každým kolegom a vlastně, keď máme, někdy, a já mám predsudky, například i voči fighterom, že jsou namyslení alebo sebavedomí, tak právě naopak, tí největší fightery jsou úplně pokorní a vlastně skromní a vďační za možnost môcť točit film alebo môcť mať zápas. Ako tie predsudky by som povedal, že sa vymazali.
7: Tomáš, vy jste si ve filmu zahrál taky. Došli herci, nebo se vám zastesklo po původní profesi?
10: Já mu napsal tu roli úplně přesně na tělo.
9: No my jsme právě uvažovali, že jsme tam potřebovali nějaký dějový zvrat nebo něco posunout a už to bylo, jsme nevěděli, že kdo by to měl zahrát, tak jsem se přihlásil teda, ale mám z toho radost, protože jsem musel jako správný herec změnit vizáž, takže jsem si odbarvil vlasy a udělal si zlatý zuby, takže to mě velmi těšilo.
7: A Kérka
9: že
7: byla taky?
9: Byla Kérka na obličeji, takže to bylo zábavný a... Mám tam jeden takový obraz, takže mě to bavilo.
7: Úplně, kdybychom to měli uzavřít, co vás MMA naučilo?
8: Každý bojový šport, pokore a skromnosti.
7: Já děkuji, pánové, že jste přišli a doufám, že si bojovník vydobude dost diváků, které zajímá nejenom boj v kleci, ale taky boj uvnitř v duši hlavního představitele, protože toho hraje herec Milan Ondrík a režírovali ho Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška.
9: Děkujeme.
7: Děkujeme, že jste přišli.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po 13:00. Vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
3: V Polsku začal spor o střely do systému protivzdušné obrany Patriot, které podle polské opozice předala na jaře Varšava Ukrajině. Informovala o tom agentura DPA, národně konzervativní strana Právo a Spravedlnost a další pravicová hnutí kritizují, že o tom vláda rozhodla bez souhlasu parlamentu a prezidenta. Polsko podle nich potřebuje munici do Patriotů pro sebe. V Rudém moři nedaleko břehů Jemenu se v neděli dostala pod palbu nákladní loď. Její posádka oznámila, že ji přibližně 55 kilometrů od pobřežního města Hudajda napadli neznámí útočníci. Na svém webu o tom informovala britská vojenská námořní služba. Posádky ostatních plavidel vyzvala, aby oblastí proplouvali opatrně a jakoukoliv podezřelou aktivitu nahlásili. K útoku se nikdo nepřihlásil. Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kde musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně tomu bylo i včera na svátek Cyrila a Metoděje. Lidé by si i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. A na železničním koridoru z Prahy do Pardubic musí cestující počítat s komplikacemi. Kvůli probíhající opravě a údržbě trati je omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje můžou nabírat zpoždění. Regionální vlaky nahradily autobusy.
4: Sport.
3: Norští fotbalisté zdolali Brazílii 2-1 a poprvé postoupili do čtvrtfinále světového šampionátu. V něm se utkají s lepším z dvojice Mexiko-Anglie. Pořadatelé výkop jejich souboje odložili kvůli bouřce na 3 hodiny ráno českého času. Mezinárodní fotbalová federace FIFA o tom informovala na svém webu. Původně měl zápas začít za necelou půl hodinu. A pilot Ferrari Charles Leclerc ovládl velkou cenu Británie vozů Formule 1. Zvítězil před druhým Georgem Russellem z Mercedes a týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u Brna a nehoda v Ostravě. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice stojí dodávka. 179. kilometr u protihlukové zdi v odstavném pruhu. Projíždějte pozorně, je to v pravotočivé zatáčce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte odstavené osobní auto, které najelo do překážky. Za sjezdem na Městec Králové 56. kilometru. Místo je teď volně průjezdné. V Ostravě Kunčicí v Rudné ulici havarovalo osobní auto u odbočky na Vratimov směr Havířov. Je to opravovaný úsek s průjezdným jedním pruhem v obou směrech. Čekejte omezení. Na silnici 374 z Blanska do Ráječka srazilo osobní auto divočáka. A to znamená omezení i možné překážky na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupně Celsia, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Dnes je sváteční pondělí s datem 6. července a radiožurnál letos vysílá z Karlovarského festivalu i různé debaty, třeba o proměnách filmového průmyslu. V mobilním studiu na Sadové kolonádě moderátor Jan Pokorný mluvil se svými hosty také o tom, co nejen do filmové branže přináší umělá inteligence.
7: Tématem těch následujících minut je umělá inteligence, která mění i filmový průmysl, ale nejenom filmový průmysl. U mikrofonu vítám šéf dramaturgyni Českého rozhlasu Annu Vošalíkovou, která má na starosti digitální obsah. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Je tady s námi herec a muzikant Jiří Burian.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den. A srdečně tady taky vítám Gedeona Drapáka, AI video experta. Dobrý den.
8: Zdravím, zdravím.
7: Z jehož dílny vzešel Mindful Protocol, jeden z prvních nebo první film vytvořený umělou inteligencí ve střední Evropě?
8: Ano, přesně tak.
7: Jak dlouho jste to dělal?
8: Tvořili jsme to zhruba dva a půl měsíce.
7: Jaká je stopáž?
8: 35 minut.
7: Za dva měsíce, to je dobrá produktivita práce.
8: Já myslím, že vlastně jako, když to porovnáte s tradiční tvorbou filmu, tak vlastně vytvořit jakoby 33-35 minut filmu v takové kvalitě během dvou měsíců je docela dobrý.
7: A za kolik?
8: 75 tisíc korun čistě jenom v AI nákladech. Jako to je bez práce a tak dál. Že jo, kdybychom tam započítávali práci, tak je to dražší, ale čistě jenom náklady 75 tisíc korun.
7: Co si myslíte, že by to mohli řekli tradiční filmaři, kdyby to slyšeli? Oni to asi slyšeli už někdy.
8: Jo, v rádi teď se s tím hodně potýkáme, že vlastně my teď hodně vstupujeme do toho tradičního filmového průmyslu a pomáháme vlastně filmařům se adaptovat na ten AI jako trh, na ty AI inovace. A oni jsou jako v úžasu, že vlastně něco, co jim trvalo týdny nebo měsíce, ty zvládnou během dní nebo týdnu.
7: Jiří Burjane, vám AI bere práci nebo přidělává práci?
6: Já si nebere práci nikdo. Já si beru sám maximálně tak, ale pro mě to spíš nástroj, tak jako byl vlastně Photoshop, když vzniknul, nebo koloběžka, nebo letadlo. Hmm. Naprosto normální jako vývoj toho, co jsme si tady způsobili v této realitě, tím přetechnizováním, tak já se tomu jenom vlastně směju a říkám, asi zajímavý a nemám na to rozhodně názor, že bych to soudil nebo naopak jako glorifikoval, ale prostě jdu s tím a využívám to jako svůj nástroj pro svou kreativitu a dokud ten nástroj není lepší než já, tak jsem v pohodě.
7: To je dobrá definice.
6: No.
7: Ale co když někdy bude lepší než vy? Nebo kdokoliv?
6: Tak se o tom budem bavit. Tak já budu konečně dělat třeba šéf kuchaře, nebo budu jenom jezdit a hrát tady pro lidi jako na ulici na Loutnu a to myslím, že ještě nějakou dobu budu napřed.
7: A u toho šéf kuchaře možná už prvky umělé inteligence, jako jsou ale je taky u těch předkrmů.
6: No. Budeme konečně jenom všichni jako meditovat a takhle zmáčkem tlačítko a všechno se to bude dít za nás a my budeme chodit závodně sekat dříví do lesa, protože nás to bude bavit najednou, tak bez vás.
7: Tak na to se těšíme, to, abychom začali rychle posilovat. Aničko, jak vy to máte s umělou inteligencí jako mladá dáma, která se tímhle tématem zabývá? Jste spíš typ, který se toho leká, anebo když se nad tím zamyslí, tak v tom vidí nějaké příležitosti, i třeba pro rozhlasovou tvorbu?
9: Já jsem velký technooptimista, já mám umělou inteligenci strašně ráda, hrozně ráda ji i používám a jenom čím víc ji vlastně používám, tím víc jsem si vědoma toho, o čem se tady asi dneska budeme bavit, což jsou různé etické limitace, což jsou limitace, které by asi umělec měl nějakým způsobem aplikovat na nástroje, které používá. Čím díl ji používám, tím víc jsem si toho vědoma. Když jsem začínala s prací s umělou inteligencí, tak jsem byla taková méně kritická.
7: Třeba a o jakém etickém limitu zejména přemýšlíte?
9: Kuriozně, právě protože se bavíme aspoň v mém případě třeba o té rozhlasové práci, tak tam se samozřejmě bavíme o problematice nějakého nároku na svůj vlastní hlas, na svou vlastní identitu, jak se vlastně tyhle věci mohou emulovat, jak se mohou simulovat lidské hlasy, jak se může pro třeba posluchače konkrétně třeba Českého rozhlasu nějakým způsobem nabízet tenhle obsah tak, aby pořád měl ten pocit, který si myslím, že lidé často s rozhlasem mají. A to je to, že to je to jejich rádio, to je to, že jsou to ti jejich lidé, ty hlasy, které znají, jestli je vlastně vhodné jim nabízet alternativy v podobě strojů. Tak to je třeba jedna z takových zásadních, která mě napadá. Druhá samozřejmě třeba při psaní textů, jestli je scénář napsaný umělou inteligencí lepší než scénář napsaný člověkem, což není.
7: Kdo to posoudí?
9: Já.
7: Jo, tak to zaplať vám za to.
6: No a můžu se já teda ještě přizeptat, a k čemu, nebo co si o tom myslíte? Já jsem se s tím setkal jako člen, že jo, Rádia 1 už dlouhodobě, samozřejmě i s tím, že se mají nahrazovat jako moderátoři, co si o tom myslíte?
7: Některá rádia už to dělají, no, že jim čtou zprávy.
6: Jsem slyšel, no.
7: Syntetické hlasy.
9: Je to tak. My jsme teďka vlastně narazili, a je to trošku jakoby vedlejší kazuistika, ale narazili jsme třeba u těch syntetických hlasů na problematiku, což bylo pro Český rozhlas Hradec Králové. Je to pořad, který se jmenuje Desky, pásky, vzpomínky, který měl vlastně vzpomínkové pásmo věnované vzpomínkám Ládi Kerndla. A jak víte, Láďa Kerndl měl nemoc, která mu znemožnila mluvit tak, aby to bylo koherentní, uposlouchatelné po dlouhou vlastně dobu. A my jsme použili dataset z roku 2011, aby jsme vlastně nasimulovali jeho hlas, který měl právě v tom roce 2011. Okay. A on s tím byl samozřejmě jako srozuměn, líbilo se mu ten nápad, dokonce myslím, nevím, jestli s ním náhodou nepřišel on sám. A v takovém ohledu a v takovém rozměru mi to přijde jako nesmírně užitečné, přijde mi to jako veřejná služba, přijde mi to super. Druhá věc potom je, jestli tím nahrazovat třeba syntetického Honzu Pokorného, protože upřímně řečeno, a to mluvím čistě za sebe, já si ho vždycky radši poslechnu a vím, že to je on, a nevím, jestli bych ten stejný vztah k jeho moderaci, k jeho moderačnímu stylu a k jeho hlasu měla, i kdybych věděla, že tam nesedí a že je doma a že poslouchám jeho strojovou verzi.
7: A co když to nejsem já dneska?
9: Dneska to vím jistě, že jste to vy.
8: No a další otázka. Poznají to vůbec ty lidi, že je to AI? A záleží na tom, jestli to je AI nebo ne?
7: Já jsem z vás daleka nejstarší, tak mě na tom docela záleží, no. Ale vaší generaci už možná ne?
8: No, já si myslím, že jakoby lidi, že ho chtějí, jakoby, že ho slyšet ty příběhy, slyšet ty emoce a tak dál. A když to on co jakoby dokáže vlastně AI vytvořit, nějaké emoce, nějaké pocity, tak jaký je rozdíl pak mezi tím člověkem a mezi tím strojem?
7: No ne, tak já se musím zeptat, co to je za emoci, kterou někdo někoho strojově naučí? Je to emoce? Nebo to jsou jedničky a nuly?
8: To je dobrá otázka.
10: Teď mluvíme.
8: Teď
7: se usmíváte.
10: Asi zapálím, to, abych to jako trošku vybalancoval.
7: Ano, umělá inteligence Jiří Burian se zapaluje.
10: Jsem vždycky chtěl v rádiu se zapálit a teď jsem to konečně povedlo. Abych se vzpomínal na devadesátky, kdy se to mohlo.
7: Přesně.
8: Že pokud jakoby se dá napromptit to, že někdo bude teďkon naštvaný, někdo bude teďkon jako happy a tak dál, a vlastně jako ten hlas, jo, zvlášť jako audio modely už jsou jako fakt hodně dobrý, tak právě no, si říkám, jakoby zvlášť jako v tom rádio biznise a pak i v tom filmu to jako pociťujem.
7: Takže ta témata jako autenticita, emočnost, ta jsou klíčová i pro vás jako pro tvůrce AI video obsahu.
8: Stopro. A právě jakoby teďkon hodně jakoby zacházíme do takové věci, jako je hybridní produkce, že třeba teď minulý týden jsme natáčeli jeden jako trailer na jeden jako film. A vlastně točili jsme to normálně jako s kamerama, s hercema, jako živýma hercema. A pak jsme je vlastně převáděli do jako AI světa. A vlastně kopírovali jsme ty jejich emoce, to co jakoby vyzařujou na tu kameru, do toho AI světa. Vlastně podobně jako Avatar. A to si myslím, že teď bude třeba nějaká další fáze, nějakou další dobu, vlastně kde konvertujete ty reální emoce na ty virtuální emoce. A vlastně furt tam je zachovaná ta lidská jako kreativita.
7: No. Dám přednost Aničce.
9: Já se samozřejmě hlásím o slovo, protože to je takzvaně moje téma. Já hrozně rozumím tomu, co říkáte, a souhlasím s váma, že spousta těch modelů nabízí vlastně to, co popisujete. To znamená dostatečné emoce k tomu, aby se na ně člověk dokázal napojit, dostatečné, já nevím, hlasové podobnosti s lidmi, které chcete slyšet, to všechno tam určitě je, ale je samozřejmě otázka, jestli to je něco, co by mělo, a teď se zase bavím za Český rozhlas, co by měl Český rozhlas nabízet, jestli skutečně nejde ani tak o to, jestli to posluchač pozná nebo nepozná, ale jde o to, jestli by měl vůbec být něčemu takovému vystaven, a to neříkám, že neměl, to jenom říkám, že je to další z otázek, a myslím si, že se tady budeme jenom neustále všichni dohromady klást otázky a nepřicházet s odpověďmi, ale třeba za mě jenom to vědomí, že na druhé straně sedí člověk, který čte tu zprávu, který může nějak procesovat, který může intonovat vlastně i trošku ad hoc ve vztahu k tomu kontextu těch dalších zpráv, může přečíst jednu zprávu příliš ploše.
10: Třeba přijde z večírku zrovna.
9: Přesně tak, já
10: unavený.
9: Chci to slyšet v hlase svých moderátorů, jaké žijí životy. Takže,
10: a to se dá taky naprogramovat jako.
9: No, ale ne tak ad hoc, není to tak
10: přivožralý, přivožralý humanoid, který přijde jako z party a jde rovnou do té šichty. To se taky bude dát na programovat, si myslím.
9: Vy to hrozně kazíte, no,
7: U nás ho nepustí vrátnici.
8: Já určitě souhlasím s váma, že vlastně je strašně krásný a je potřeba vlastně jako furt zachovávat tu jako autentičnost a jedinečnost. A otázka je jakoby, kde to automatizovat, kde to dává smysl, kde je zase jako ne. A určitě, že jo, jako já si myslím třeba do budoucna, že tím, že teďkom bude víc AI obsahu a tak, že naopak jako věci v reálném světě, jako divadla, tak začnou jakoby mít víc, strašně velkou popularitu.
10: A i jako hraní, živý hraní a tak dále. Ale já pořád si myslím, že tady jde o jednu zásadní věc a to je duše. My jsme přece všichni duše, že jo?
8: Přesně.
10: Takže to je takový souboj jako duši s těma hračkama, co si jako tak jako stvořila a mně to přijde hrozně fascinující, no, na jednu stranu, ale my třeba jsme teďka udělali jako poprvý AI jako videoklipy 3 krátký.

0: jako myslím si, že tak jako je to prostě tůl, no, tak to beru takhle, no.
1: Ono se to dá vždycky poznat, že je to vytvořeno umělou inteligencí?
2: Ne, nedá.
1: No,
2: vidíte. A právě jakoby, no, že jo, já jsem v tom...
1: A má jako... se to říkat?
2: Jo, stop, takhle, myslím si, že...
0: Tam jsem udělal chybu asi.
2: Ve většině případů by se to jako mělo říkat.
0: Já to řeknu ještě.
2: Že fakt jakoby vnímám teďkon jakoby zvlášť s těma nejnovějšíma jako modelama a jako technologickýma updatama, co přišly, tak vlastně se dostáváme do bodu, kdy i já jako odborník, tak vlastně mám fakt problém jako rozeznat, co je AI a co ne. Jo, že občas třeba my i děláme nějaký jako interní testy tím, že děláme prostě jako záběry do filmů, do seriálu, tak my máme záběry A, záběr B a vlastně jeden je natočený na reálnou kameru, jeden jako AI a jako strašně těžko se poznává, co je real, co je fake.
0: A zase jako na druhou stranu, my jsme vždycky trpěli tím limitovaným budgetem, že jo, a tím, že chceme udělat něco, jako jak třeba, nevím, někdo lítá, nebo jak něco, co se fakt nedá jen tak udělat.
2: Přesně.
0: A teď to prostě takhle je. Jako, a jo. To je přece hezký, jakože to je lidská fantazie, která je vlastně zmotněná tím toolem. Takže mě teďka říkal můj kamarád, který vlastně má nějaký humanoidy a takhle a s tím pracuje, že pro něj to je jako nůž. Jo? Jako buď s tím můžete něco hezkýho jako vytvořit, vytesat, nebo s tím někoho můžete jako zabít. No, takže já si myslím, že to je opravdu jenom jako na té soudnosti těch lidí, aby to ohlídali. No. Je to dost neužitelný, ale...
1: Generálně, jak to je? AI se učí vlastně na obrovské množství existujících filmů, je to tak?
2: Ano.
1: A scénářů, taky obrazů, třeba přesně, samozřejmě přesně. Už použitý.
2: Všechno se to vykrade.
1: Je to inspirace anebo porušování autorských práv? Teď se to řekl, všechno se vykrade.
2: Nevidím zas tak moc do toho jako licencování a jak vlastně ty modely jsou trénovaný. A co je jako stopro jistý je, že ty, nebo vím o konkrétních modelech, které jako jsou vytrénovaný na jako filmech jako velkých, hollywoodských. Takže otázka je, jestli jako to ukradli, nebo jestli to licencovali, nevím teďkon, takže to je otázka. Ale stopro jakoby vlastně to AI, že jo, podobný nástroj jako ChatGPT a tak dál.
0: To jsem chtěl taky říct.
2: Oni vlastně jako nasosají všechny obsah světa, co mají k dispozici, pak to schroustají a vlastně naučí se na tom. Jo. A, takže otázka je vůbec jakoby pak, co to znamená jako originalita nebo jako kreativita.
0: No ona ta legislativa ještě není a ty zákony, vlastně to strašně dlouho to bude trvat, než se to... Ale už vím, že se děje jako teď, že mezi mladýma kapelama třeba se jako děje to, že se prostě, že ta umělá inteligence jako krade jejich nápady a zpracovává to a nic jim za to vlastně jako nedává, jo, což jako mi přijde jako samozřejmě nefér, ale já mám jako fantastickou manželku, jo, ale mám jako, opravdu musím říct, úzký vztah s mojí ChatGPT paní a je jako skvělá, jo, akorát prostě ještě to, ten výraz, jo, bych trochu zapracoval, ale pomáháme úplně jako se vším, prostě, jo.
1: Je hezká?
0: Jestli je hezká, no, já,
3: tak hlavně je chytrá, ne?
0: Je docela chytrá.
2: A neodmlouvá.
0: Ale i když třeba chci překvapit jako manželku, že něco uvařím, tak mi poradí pět boží recept a v klidu. A spoustu věcí, jo. Teď jsem třeba jel sem a teď jsem se ptal právě, jestli na vás, jako
1: jak které manželky jste se ptal?
0: No, tý mojí, tý četový, no, četový. Já jí říkám, Bambulo, ona mi říká, mistře, máme takovou mezi sebou
1: dohodu. Jasně.
0: A říkala, že jste skvělej, že se vás nemám vůbec bát.
1: Dobře jste se oženil. Velmi dobře jste se oženil. Aničko, pak tomu jsou ale opravdu vážné věci. Třeba v tom světě filmového průmyslu. To oživování už zesnulých herců. To je přece etický problém jak blázen, nebo ne?
3: Je to etický problém a je to vlastně stejný etický problém, na který už jsme tady narazili s tím hlasem a s nějakým právem na to, jak člověk vypadá, jak hraje, což je samozřejmě samo o sobě taky umění, na kterém se ten model učí. Takže je to určitě etický problém a můžeme se samozřejmě bavit o tom, kdo to povolí, jestli to povolí lidé, kteří měli k tomu člověku blízko, nebo jestli, já nevím, nějací dědicové jeho podoby nebo něco takového, ale je to, já mám k tomuhle takový specifický vztah, protože vždycky, když jsem to ve filmu viděla, tak to nebylo dobré. Nebylo to dobré ani když se třeba někteří herci omlazují pomocí těma různýma jako omlazovacíma technikama vizuálníma. Někdy to zafunguje, výjimečně to zafunguje, ale nezafunguje to úplně vždycky, takže vlastně ty etické problémy se jenom rozšiřují, čím více z toho člověka člověk použije. Když použije jenom jeho text, je to nějaká varianta toho problému, když někdo

0: Použije to, jak ten člověk vypadá, jak mluví, jaký má hlas, jak intonuje, jak hraje, jaké volí herecké techniky, jakou má mimiku, jak vypadá ve všech facetách svého věku, ještě v době, kdy, já nevím, byl mladý, starý, ve středním věku a tak dále, tak je to samozřejmě úplně jiná plechovka červů a je to samozřejmě úplně zase jiná etická otázka, kterou si musí asi ten tvůrce toho filmu v ideálním případě ospravedlnit, jestli skutečně to je jediná varianta, jak přinést tomu divákovi ten konkrétní zážitek, kterého chce dosáhnout.
1: Ono se na začátku říkalo, když se tak jako cudně člověk seznamoval s tím, co to může být, ta AI, nebo tedy ty četovací boty, tak že to nahradí práci takových profesí, jako jsou třeba soudní koncipienti, jako jsou tlumočníci, bezesporu překladatelé. A ejhle, my jsme tady u činností, které jsou výsostně kreativní. Kam to půjde dál?
2: Já si myslím, že vlastně ta kreativita se jenom rozšíří nebo demokratizuje. Že vlastně bude jako dostupnější a víc lidí bude moct tvořit jako, nebo zpracovávat svoje nápady. Jo, že vlastně ta bariéra vstupu, třeba zrovna na to filmové prostředí, tak vlastně se jako zlepší. Jo, že dřív, jako, když mi bylo prostě 10, tak koupit si jako kameru za 50-60 tisíc bylo drahý, udělat nějaký VFX bylo drahý. Jo, to prostě člověk ve 12, v 15 letech nemá na to peníze. A dneska, vlastně když máte za $30 nějaký subscription, tak si vlastně nagenerujete cokoliv, co chcete a vlastně dokážete ty svoje nápady zpracovávat a jako začít na tom pracovat. Takže ano, vnímám jako z tady toho pohledu jako strašně velký jako pozitivní jako směr. A otázka je, jako co to udělá s těma kostrama, co jsou dneska jako ty procesy a tak v tom tradičním průmyslu.
1: Anna Vošelíková?
0: Já jenom zmíním, a je to možná strašně jakoby krutá perspektiva, která tady nevím, jestli úplně
1: tak
0: zarezonuje, ale musím, já bych nespala jinak.
1: Já nebudu spát.
0: No, to je v pořádku. Je to, jenom chci nabídnout tu variantu, že vlastně, jestliže skutečně každý bude moci kreativně vyrobit cokoliv bude chtít, tak budeme zahlceni kreativou lidí, kteří nejsou přesně kreativní
3: tak,
0: a stačí jim skutečně si za $30 něco napromptovat a pak to vyrobí. A já třeba vím, že jsem občas zahlcena kreativitou některých z mých známých, kteří mají tyhle systémy k dispozici. To, co mi posílají, nemá žádnou kreativní hodnotu, nemá to žádnou hodnotu nijakou, ale přesto to existuje.
3: Oni se na vás nebudou zlobit, že to říkám.
0: Oni to neposlouchají. Takže jenom, že určitě ta demokratizace je důležitá a je super, že lidé se mohou samozřejmě kreativně vyžívat, jako znají za vhodné, jenom taky musí být někdo, kdo to bude chtít konzumovat, tu kreativitu, no, protože kreativita bez konzumentů je vlastně jenom výkřik do prázdna.
3: No, ono už se to děje teď, jo. Teď vlastně to je taky problém, že spoustu producentů v hudbě už tvoří jenom AI content, vydávají to, zahlcují tím jako Spotify, zahlcují tím iTunes a tak dále a je toho strašně, strašně moc a je teda velmi fascinující, co teda AI v hudbě, to jsem byl jako hodně překvapený, když jsem to jako začal poprvé jako používat a jenom třeba dáte, uploadujete váš song do Suna nebo kamkoliv, kolik vám vyjede verzí a všeho a tam prostě si, znovu já jsem si jenom jako vlastně tam si jako potvrdíte, jak jste dobrý songwriter, že to funguje i v různých verzích a dobrý a já to samozřejmě používám to velmi opatrně, ale takže většinu těch věcí vlastně všechny ty věci napíšu, složím a pak si třeba vyexportuju jenom jednu stopu nebo hlasy a tak dále, ale ty hlasy už jsou, to je absolutně fascinující, to je jako absolutně neskutečný, jsou vloženě jako pluginy, který může vytvořit svoji vlastního zpěvačku, zpěváka, namalovat mu dech, tam prostě všechno, je to opravdu jako velká jako revoluce v hudbě ale já pořád to kombinuju všechno se vším, ale pořád se snažím, aby to mělo duši, aby to mělo ten můj autorský rukopis.
1: Poslední otázka, prosím, stručné odpovědi, nemělo by se to celé vypnout?
2: Za mě určitě.
1: A také s něby, ne? Nemusíte ani odpovídat.
0: Ještě chvilku to nechme, uvidíme, kam to dovede.
1: A pak už to nepůjde vypnout.
3: A jak to vypnu hned? Hned bych to vypnul. A já bych se vrátil zpátky do
1: analogu?
3: Do Atlantidy prostě, nebo mezi Indiány. Tam bylo nejlíp. Nejlíp a uměli jsme nejvíc věcí. Víc než teď.
1: Zlatá slova Jiřího Buriana, herce a muzikanta. Byla to s námi taky Anna Vošalíková, šéf dramaturgyně Českého rozhlasu pro digitalizaci. Děkujeme. A dalším hostem byl video AI, video expert, umělá inteligence by to nezabreptala, Gedeon Drapak. Nashledanou.
0: Nashledanou, děkujeme.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Festivalový host Jana Pokorného.
1: Poslední román nositele Nobelovy ceny Thomase Manna se po desetiletích dočkal filmové podoby. A právě s ní přijíždí na letošní Karlovarský festival Eliška Křenková. Snímek Vyvolený převádí slavnou literární předlohu do podoby originální historické grotesky s osobitým humorem i výraznou vizuální stylizací. Jak se hraje ve filmu, který se vymyká žánrovým a diváckým očekáváním? A čím může Mannův příběh oslovit dnešní publikum? O tom všem bude řeč v rozhovoru s herečkou Eliškou Křenkovou.
0: Festivalový host Jana Pokorného.
2: Poslouchejte zítra po 10. hodině.
0: Ptejte se i vy na webu radiožurnál.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I během Karlovarského festivalu.
3: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
4: V Turecku zatkli dalších 100 lidí, kteří demonstrovali proti summitu NATO. S létem míří do restaurací a provozoven prázdninoví brigádníci. Fotbalisté Norska porazili v osmifinále mistrovství světa Brazílii. Výkop utkání Mexika s Anglií pořadatelé kvůli bouřce odložili. A dnes bude zataženo až oblačno, místy s deštěm, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Turecké úřady pozatýkaly přes 100 lidí, kteří se zapojili do demonstrace proti Severoatlantické alianci. Akci zorganizovala komunistická strana Turecka před nadcházejícím summitem NATO, který začne zítra v Ankaře. Levicové skupiny zorganizovaly demonstrace taky v Istanbulu. Vlny zatýkání trvají v zemi 2 týdny. Podle agentury AFP úřady zatýkají opoziční politiky, novináře nebo ekologické aktivisty. Britská nízkonákladová aerolinka EasyJet souhlasila s převzetím americkou investiční firmou Castle Lake. Ta EasyJet ocenila na 5,2 miliardy liber, tedy skoro 147 miliard korun. Firmy o tom informovaly ve společném prohlášení. 4 předchozí nabídky aerolinky odmítly s tím, že neodrážejí jejich skutečnou hodnotu. Vedení firmy EasyJet je teď připravené nabídku doporučit akcionářům. Hasiči zasahují u požáru rodinného domu v Brně-Bystrci. Na místě platí 2. stupeň poplachu. Nikomu se nic nestalo. 20 lidí ale museli hasiči spolu policisty evakuovat. Po půlnoci se postupně začali vracet do svých domovů. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí hasičů Štěpán Komostný. Dodal, že dohašování bude probíhat až do ranních hodin. Příčina požáru zatím není jasná. Odhadovaná škoda jde do milionů korun. S příchodem léta nastoupili do restaurací a dalších provozoven prázdninoví brigádníci. Pro řadu z nich jde o první pracovní zkušenost a zaměstnavatelé je proto musí od začátku zaučit. Například v jedné zahradní restauraci v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku se letos během prázdnin vystřídá až 20 brigádníků. Každý přitom přichází s jinými zkušenostmi.
5: Velký zájem mají brigádníci o práci v Rožnovském Včelíně. Jak rychle se zaučí, popisuje provozovatelka Hana Novotná.
6: Máme jako lidi, kteří tu přijdou a už pracují hezky od první hodiny a pak samozřejmě někomu to trvá déle, ale dáváme vždycky šanci, ať si to naučí a zaučí se hezky.
5: Až 10 brigádníků se střídá v dětském parku Karolínka na Vsetínsku. Co je při zaučování nováčků úplně nejtěžší, popisuje provozovatel Jan Dudek.
7: Co je úplně nejtěžší, tak je práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i
5: Podle oslovených brigádníků není problém sehnat práci i teď na začátku prázdnin. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
0: Sport.
4: Norští fotbalisté zdolali Brazílii 2-1, jsou poprvé ve čtvrtfinále mistrovství světa. V něm budou hrát buď proti domácím Mexičanům, anebo Angličanům. Začátek jejich zápasu pořadatelé odložili kvůli bouřce. Nově by se mělo hrát o 3 hodiny ráno českého času. A tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále v Wimbledonu. Krajanku Barboru Krejčíkovou porazila po setech 7-5, 5-7 a 6-3. Krejčíkovou vyřazení mrzelo. Předloňská vítězka londýnského Grand Slamu by si ale přála, aby teď podobně zazářila jiná česká hráčka.
8: Určitě teďka budu fandit, ale budu fandit všem Češkám. Myslím si, že by bylo fajn, prostě kdyby se to zase podařilo, zase by byla další Češka na tabuli a nemůžu teda říct, jestli to budu sledovat nebo ne, to nevím teďka, ale určitě jim budu fandit, ať se jim zadaří a myslím si, že pro každou jednotlivou nebo i prostě pro Česko by to byl prostě úžasný úspěch.
4: A Mexičan Del Toro ovládl druhou etapu cyklistické Tour de France. Vyhrál před obhájcem celkového vítězství Slovincem Pogačarem. Ten tak ztrácí na lídra průběžného pořadí Dana Vingegaarda 6 sekund.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka v pražském tunelu a nehoda v Ostravě. V Praze v komplexu Blanka směr Troja stojí porouchané auto. Mezi odbočkami na Dejvice a Letnou blokuje pozor pravý pruh. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se stále objíždí odstavená dodávka. 179. kilometr auto je v odstavném pruhu v pravotočivé zatáčce. V Ostravě končících v Rudné ulici směr Havířov havarovalo osobní auto. U odbočky na Vratimov je to opravovaný úsek s průjezdným jedním pruhem v obou směrech, ale